milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Už desátý návrat na loňský Folkfest nás čeká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Pořadu Na cestě si poslechneme nejmladší interprety, kteří dostali příležitost soutěžit na velké scéně mezi hvězdnými kapelami. Zahrají taky sestry Hejdovy, které soutěžily v minulých letech a protože získali ocenění, dostali příležitost vystoupit na Morava scéně. Ale nejprve začneme písničkami bratrů Nedvědů. Ty do Mohelnice přivezli Honza Nedvěd mladší s příbuznými. Klidný poslech přeje od mikrofonu Jarka Nosková.

Písničky bratrů Nedvědových připomněli na folkfestu Honza Nedvěd mladší a příbuzní. Zahráli skladby z repertoáru Honzy i Franty, ale taky spirituál kvintetu.

0: Jiří.
1: Krásný tón.
2: Mohelnický folkfest se konal už po šesté. Navázal na dlouholetou tradici dostavníků, pořadatelem je kapela Madalen společně se spoustou kamarádů pomocníků. Patří k nejlepším festivalům u nás a není jen o muzice. Důležité je taky setkávání lidí, pohoda, přestože už se blíží konec léta.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme záznam vystoupení Honzy Nedvěda mladšího a příbuzných, kteří na Folkfestu zahráli v sobotu v brzkém odpoledni na velké scéně v Mohelnických sadech. Většinou to byly ty nejznámější nedvědovské hity, které si diváci zpívali s nimi.

Posvátný je mi každý ráno, když se snabudí šumící les. A když se zvedám s písničkou známou

Po Nedvědech teď přišel čas na soutěžní blok. Mladí muzikanti dostali příležitost zahrát si na velké scéně Mohelnického folkfestu mezi folkovými hvězdami jako Folk Team, Slávek Janoušek, Marien. Já jsem ji ale v pořadu Na cestě seřadila k sobě. Soutěžící byli čtyři. Dvě solistky, jedno duo a jedna kapela. Všichni měli vymezený 20-minutový blok. A jako první začínala Eliška Jaroušová. Noci.

Eliška Jaroušová přijela ze severních Čech, je 16-letou studentkou střední pedagogické školy v Liberci a taky navštěvuje jablonecké studio Kokos. Zpívala jak vlastní písničky, tak i přejaté. Slyšeli jsme písničku Den a noc. Dalším druhým soutěžícím bylo na folkfestu Duo K, což jsou vlastně dvě Kateřiny, které začínaly u Dalibora Cidlinského, ale teď už se vydali do světa na vlastní pěst. Doprovázejí se při zpěvu na kytaru, klávesi či flétnu. Vybrala jsem do pořadu Na cestě v jejich podání písničku Ztracená.

Nejmladší soutěžící byla 12-letá Sára Blahinková z Blatnice pod Svatým Antonínkem. Přivezla taky vlastní písničky. Doprovázela se na akordeon, klávesy, ukulele. Mně se líbilo, že její písničky byly dětské, odpovídající věku a bavily mě. Sára vystupuje taky se svou sestrou Klárou. Má dobře nakročeno a myslím si, že ji ještě na folkových pódiích uslyšíme. Následující skladbu pro Martyho napsala sama.

Mezi soutěžícími na loňském Mohelnickém folkfestu taky byla jedna mladá kapela. Jmenuje se Space a je z okolí Boskovic. Věnují se popu i folku a opět hrají skladby vlastní i přejaté. Poslechneme si jízdní řády.

Bylo zajímavé sledovat, jak se nejmladší muzikanti vzájemně podporovali, a to i ti, kteří nesoutěžili a jen se přijeli podívat. Dovolím si citovat Martinu Hrbkovou, zpěvačku a muzikantku, moderátorku, organizátorku nejenom soutěží pro mladé muzikanty, kterými si taky prošla. V čem byl ale Folkfest pro mě největším zážitkem, bylo to, že přijela skoro celá banda Lipnica Gang, tedy tábora dětských muzikantů. Všechno do sebe zapadá a dává mi obrovský smysl. Pořádat akce pro děcka, muzikanty, dělat pro ně tábory a soustředění, workshopy, festáky, zvát si je do dramaturgie festivalu. Úplně ze všeho nejvíc nejlepší je sledovat, jak se navzájem podporují při vystoupení, jak si spolu zpívají v zákulisí, jak spolu drží partu, jak přijedou, i když zrovna na festiáku nehrají. Vnímám, jak jsou pro ně taková setkávání důležitá. Tolik Martina Hrbková, která to přesně vystihla. A jak vlastně soutěž dopadla? Vítězové byli dva. Jednoho vybrala porota a druhého určili diváci, kteří hlasovali pro kapelu Space. Poslechneme si proto v jejich podání ještě jednu písničku. Jmenuje se Příhodně k vrcholu.

0: velice děkujeme vám.
1: Porota, ve které rozhodovali Tomáš Hrubý, Pavel Rada, Blanka Prudilová, Jarka Nosková, vybrala jako vítěze vlastně vítězky Duo K. A ty taky zahrají ještě jednu písničku, Maluj mi na tělo.

0: Dohrálo duo K, vítěz soutěžního bloku mladých muzikantů, a my se teď společně přesuneme na Morava scénu. Tam dostali prostor ke svému vystoupení sestry Hejdovy, které vyhrály v minulých ročnících.
1: Když

0: jako slunce stoupávíš den za dnem, jsme si blíž.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsme poslouchali sestry Hejdovi, Markétu a Janu, které na Mohelnickém folkfestu zahráli na Morava scéně a proti minulým ročníkům, kdy soutěžili, rozšířili svou muzikantskou sestavu o dva mladé muže. A nás už čeká v pořadu Na cestě jejich poslední písnička. A od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, vítám.
1: Zajistí kus mladosti naše scénky výhry radosti.
0: Humoriáda.

0: písnička Karla Gotta na úvod Humoriády. Jiří Lábus je tu s námi. Jak se máte? Co děláte?
1: No, na ten věk 76 let se mám celkem dobře. Hraju ve 4 divadlech. Víte, co lidi v tomhle věku je mrtvej, už a ještě žiju.
0: No a prý jste třetí nejobsazovanější herec v určité kategorii.
1: To nevím. To
0: v Česku, no.
1: Jo, to
0: no,
1: někde vyšlo.
0: Někde jsem to zahledl na internetech.
1: No. Vidíte to.
0: Takže jste velmi činorodý.
1: Činorodý celkem jsem, to musím říct. Jo,
0: no. A bylo to tak vždycky? Mnoho lidí ve vašem věku, našich hostů, si v uvozovkách stěžuje, že teď mají mnohem víc činností a práce, než měli v tom mladším věku.
1: No, je to pravda, protože taky si vemte, že už jako vlastně je mě 76 let, jak jsem říkal, že jo, a těch herců pro těch starých, co hrajou starý role, už zas taky zas tolik není, že jo? Takže vlastně ten starý herec vlastně je dost využívaný, protože těch mladých herců je moře, že jo? Středních herců taky ještě hodně, a těch starých už zas tolik není, takže
0: jo, to asi je takhle. To jdete od lesa.
1: Cože? No?
0: Že jdete na to od lesa,
1: od lesa, no.
0: Prakticky, dobře, no, no tak páni režiséři vědí, koho tu mají. My víme, koho tu máme ve studiu, ale ještě nevíme, koho pošleme posluchačům.
1: No, já myslím, že to bude šťastný typ, bude to Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek.
0: Aquabelly.
2: A nyní se tedy přiblížil okamžik, kdy poprvé v historii Vinárny u Pavouka vystoupí v jejím zahradním bazénu skupina krasoplavkyň Aquabelly. Vystoupení si vyžádá jisté přípravy a já toho využiji, abych vás se skupinou blíže seznámil. Jedná se o lidový umělecký kolektiv závodní stráže východočeských Hrudkoven. Průměrný věk Aquabelly je 52 let, což by při pohledu na jejich vodní reje málo kdo hádal. Pouze dvě členky osmičleného souboru neumějí plavat a používají korku. Jedna z nich splývá. Vedoucí a zároveň prima Aquabellou je Zita Kiliánová. Příznivcům vodního sportu není jistě tato prsařka neznámá. Členky závodní stráže východočeských Hrudkoven začaly s nácvikem synchronizovaného krasoplavectví před 5 lety a od té doby získali řadu cenných trofejí doma i za hranicemi. Za zmínku stojí Zlatá ploutev, cena za druhé místo na Spartakiádě závodních stráží z přátelných zemí v Poznani. První místo na festivalu vodních her revolučního odborového hnutí v Jevanech. A další trofeje, mezi nimiž nechybí ani putovní škeble za propagaci akvabelismu v rozvojových zemích. A již nám nastupují. Podle znělky jistě poznáváte, že spolu s nimi přichází i kouzelník iluzionista Joška Merano-Blažejovský. Ano, mistr se sám ujme řízení dnešní vodní kreace. Kreace má název Volání Casablanky. Jak už se zmínil doktor Hedvábný, je to náročná víceúčelová skladba podle původního vodního námětu starého českého mistra Járy Cimrmana. Joška Merano-Blažejovský hbitě vyšplhal až na samý vrcholek stylizovaného majáku uprostřed bazénu. Odhodil květovaný župan a jeho tělo opatřené bronzovým nátěrem se teď krásně třpití v záři všech 17 reflektorů. A kvabely jsou v této chvíli rozmístěny po obvodu bazénu. Mají na sobě plavky z krepsilonového materiálu, pošité umělými šupinami. Vyrobil je kroužek dovedných rukou základní devítiletky v Pardubicích. A v skutku originální jsou koupací čepice Aquabelly. Členky závodní stráže si je upravili z vyřazených plynových masek. A to tak, že odstřihli dýchací hadice a vystřihli otvory pro uši. To proto, aby dobře slyšeli doprovodnou hudbu. Ale teď už pozor! Napokyn Jošky Merana Blažejovského, který v rouše Neptuna mávl holí opatřenou trojzubcem, se Aquabelly jako jeden muž vrhli do vody. A téměř současně zazněly první tóny melodie nazvané Nevím proč. Náročná vodní sestava tedy začíná.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Dobrý výběr, pane Lábusi, hned pro začátek Aquabelly.
1: Krása vzpomínka.
0: Ano. Vinárna u Pavouka, rozhlasové vysílání.
1: Ano.
0: Tak to už bylo dávno a my si to můžeme připomenout i dál. Když posluchači zvolí Ačko, když dají Bčko, bude tady Josef Skupa se svým Hurvínkem. Jinak hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A mě to nedá, já se pane Lábuse zeptám na jeho plavecký úbor, pokud to plave a koupe se. Jestli vám volí říct, podobné krepsilonové plavky, či co?
1: Jsem odhodil už. Ale to vám musím říct, já mám k vodě strašný respekt, teda, protože já jsem se jako dítě třikrát topil a já vím, co to je. A já teda, zaprvé jsem velmi slabý plavec a já ani v moři, přestože moře mám velmi rád, kde nestačím, tak vůbec tam nevlezu. Já musím cítit, že tam je dno, kde to stačím tou nohou a hlavně já nemůžu vůbec ponořit v životě hlavu do vody. To prostě je pro mě taková jako nepředstavitelný úkol a to já prostě nikdy neudělám, jo. Ani, no, že bych skočil ani za milion, že bych skočil do vody jako šipkou, no to ani v mládí, jo, to vůbec není. Já prostě z vody mám tím pádem, jak jsem jako dítě zažil tyhle ty tři šoky, tak vodu mám rád, říkám, ale musím vědět, že tam stačím všude, jo, a mít pocity jistoty a pak jako jo. Pak
0: když to... jsme u těch živlů, máte z vody vítr.
1: Mám z vody vítr.
0: A co
1: ještě, když je vítr v moři, no ty vlny, no tak to letím pryč.
0: Oheň je v pohodě?
1: Oheň miluju.
0: Oheň tak s tím se to vysvětluje, to je váš živel. Myslím si, že jste měl respekt z vody, či z čeho v jednom filmu také, kde doktor Kája vykřikoval, tomu chlapci se neudělalo dobře, když jste měl tam k tomu potoku u Mlejna.
1: Já už ani nevím, co to bylo.
0: No slunce se, no.
1: Jo, aha, vidíte to. No.
0: Tam ty plavky už také chyběly. Tak přátelé, nám nechybí humor, za chvíli Aquabelly, anebo slepičí salon Josefa Skupy a Hurvínka. Volte si sami svůj humor podle svého gusta. Teď tu máme vzpomínku na Ivetu Bartošovou.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dnešní posádka humoriády Jiří Lábus a Pavel Kučera vás zdraví a zveme k telefonování na číslo 731 800 900. Můžete přidat své hlasy pro Zdeňka Svěráka nebo Josefa Skupu. Už chodí SMS, už i voláte a kdo pak je konkrétně s námi v tuto chvíli. Dobrý den.
3: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jiřího Lábuse.
4: Dobrý den, ano.
3: Dobrý den, pane Lábus, přeju vám vše dobré, ať se vám daří, pěkné léto. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, možná trochu deštivého.
2: Děkujeme.
3: Růžena z Lichnovska, mějte se krásně.
4: Nacelenou, ano.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, panové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
5: Přál bych si Urvínka.
2: Máme zapsáno, díky. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás stále zdraví, pane Lábuse.
4: Ano.
6: Pokračujte Ačkem.
2: Zapíšeme si to, děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, pane Pavle, zdravím vás a pana Lábu se zdravím.
4: Dobrý den.
7: A dala bych si Urvínka a chtěla bych se zeptat pana Lábuse, protože jsem na internetu četla, že se oženil, že to není pravda.
4: Není, to bych byl blázen v tomhle věku.
2: To by o tom musel něco vědět.
4: Smrti, to by mě pochovali akorát, ta nevěsta. To, nebo bys dělala strašný prachy.
2: Taková princezna není, aby si
7: vzal. Já jsem si to myslela, že se oženil jenom ve filmu.
4: Jenom ve filmu, tam několikrát.
2: Buďte v klidu, paní je volnej. Zatím, svobodný.
4: Taky.
2: No tak naschledanou. Posluchačku to zajímá, že?
4: No jo, a to už mi někdo říkal, že to někde psali.
2: Jo, jo, jo. To jsou ale pisálci. Dobré odpoledne.
8: Jo, dobrý den. Zdravím pana Pavla a pana Lábuse.
4: Dobrý den.
8: A prosím pěkně, pan Lábus s panem Kajzerem, to je nezapomenutelné.
2: Že jo.
8: Nádhera, no. Nádhera, to je nádhera.
2: To je veledílo.
8: Jo, hlasuju pro Ačko a
2: děkujeme.
8: Mějte se hezky.
2: Taky naschledanou. Mimochodem, vy stále pokračujete v Rodince, točíte další díly.
4: Ano, je to teďka na internetu, Hero Heroes, stanice, teda internetový portál to je, a tam máme každý jeden nový díl. No, včera jsme se natočili dalších 5 soldou, takže se snažíme.
2: Takže řádíte dál, fanoušci si vás určitě najdou. Tak, kdo je s námi? Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jana, zdravím pana Lábuse i vás.
4: Dobrý den.
9: A já vám Ačko.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
9: Naslyšenou.
2: Tak přátelé, součet nám říká, že akvabely budou cvičit dál.
10: Náročná vodní sestava tedy začíná. Sledujeme volná dirigentská gesta Jošky Merana Blažejovského z jeho stanoviště na majáku. Ve vodě zatím klid. Ovšem zdánlivý, poněvadž hlavní rej se odehrává zřejmě pod hladinou. Pouze dvě akvabely s korkovými pásy spočívají na hladině. Při pozornějším pohledu vidím i třetí, která mlčky splývá v rohu nádrže.

Zatím, přátelé, vám nemohu podat ucelenější obraz o průběhu této figurální akrobacie akvabel, poněvadž jen tu a tam se vynoří noha, teď koleno, teď zase nic, až teď ruka až po loket. Snad je to způsobeno špatným nasvícením bazénu, ale to není možné, protože právě v této chvíli byly nasazeny dva posilové světlomety protivzdušné ochrany státu. Zdá se však, že kámen úrazu bude v něčem jiném. Ano, dole pod mým stromem si to diváci také nahlas sdělují. Je to žabincem, přátelé. Jeho škraloup je tak kompaktní, že pokrývá bazén jako zelený koberec. Ani teď, když akvabely, jak je zřejmé podle obrysů hlav, vytvářejí na povrchu jakýsi ornamentální obrazec, ani teď nevidím prakticky nic jiného, než onen vzdouvající se žabinec. Je to smutné, ale je to tak. Mám za to, že i Neptun na majáku, tedy mistr Blažejovský, neudržitelnost této situace cítí, jak by to necítil. Pokouší se sám sólově o improvizovaný živý obraz vládce moří. Nyní zabodl trojzubec do podlahy majáku a co to bude? Ano, cvik zvaný prapor. Je to obdivuhodné, ale co naplat s akvabelismem, od kterého jsme si tolik slibovali, to má velmi málo společného. A mistr si to zřejmě už také uvědomuje. Uchopil hůl s trojzubcem a rázným a přitom jaksi rezignujícím pohybem jí láme přes koleno. Ano, my, kteří mistra známe, víme přesně, co toto gesto znamená. Jožka Meráno Blažejovský zlámal nad touto vodní kreací hůl. Humoriáda.

0: skupina No Name s písničkou Nie alebo Áno. A tady bude A nebo B v naší soutěži, protože právě teď začínáme. Zveme na telefon 731 800 900. Kdo pak se nám dovolá v tuto chvíli? Dobré odpoledne. Haló.
1: Dobré odpoledne.
0: Kdo tam?
1: Vlastimil.
0: Vlastimile, odkud voláte?
1: No, spod Krkonoší.
0: Ano, dobře, tak víme, kde vás zhruba máme. Vás čeká samozřejmě soutěž. Otázka se týká Jiřího Lábuse, našeho dnešního hosta. Otázka je jednoduchá na jednu z jeho 500 rolí možná. Jiří Lábus stvárnil ve filmech Zdenka Trošky Slunce seno roli za A. Inseminátora Ládi, za B. Živočicháře Bédi.
1: No, inseminátor bych řekl.
0: A to ne. Byl to živočichář Béďa přece. No tak škoda. Nedá se nic dělat, Vlastíku. Mějte se hezky i přesto.
1: No, škoda.
0: No, tak držte vlnu dál, děkujeme. No, tak vyjde to v něčem jiném, anebo jindy zase, držíme palce. Mějte se, díky. Tak živočichář Béďa, pan Lábus se divil, vždyť je to tak profláknutá v úvozovkách.
2: No, postava,
0: že jo?
2: Tak,
0: dostal taky pěkně nafackováno od
2: no,
0: paní z autoškoly.
2: Že jo? Jsem dostal hodně, no, ale to se nedalo nic dělat. No. Víte, v divadle se ošulí facka, ale na filmu to se musí důkladně.
0: No, zvlášť paní Ružičková šla příkladem.
2: No tam ta dávala tomu jednomu tam v tom filmu, tom live. Mm-hmm. No,
0: takže nezapomenutelná role živočicháře Bédi, zdůrazňujeme. Inseminátor Láďa byl v úplně jiném filmu. Ano. Tak, pokračujeme dál.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Pan Lábus má před sebou meníčko a z něj vybírá pro vás další kus.
2: A budou to anekdoty.
4: Slečno, to je vám tak nudné představení, že vám radím jít po druhém dějství domů.
5: A proč ne hned po první?
4: O, to je ušatný strašný nával.
6: Slečno Štěpánko, vy byste se vdala za úplného idiota jenom proto, že má auto?
5: No tak to si musím ještě rozmyslet. Vaše nabídka přišla tak nečekaně.
4: Pane předsedo, kategoricky žádám o rozvod. Můj manžel prodal nábytek z ložnice a propil ho.
7: Ovšem, já taky žádám o rozvod, pane předsedo. Má žena ten můj prodej zjistila až po 3 týdnech.
8: Jack a John se vloupali do banky. Když se jim podařilo otevřít hlavní trezor a když už cpali balíky bankovek do tašek, John se zasnil. Teď už mám jen jedno jediné přání.
6: Jaké?
8: Chtěl bych tu mít otisky prstů své tchýně.
5: Buďte ale upřímný, pane režisére. Myslíte si, že se budu v téhle hře obecenstvu líbit?
8: Určitě, určitě. Vždyť umřete už na začátku prvního jednání. Vypravoval herec herci.
7: Kolego, když potom mi monologu spustili oponu, ozval se z hlediště frenetický potlesk.
6: No to snad ne, kolego.
7: Jo, jo.
6: Vy máte ve vašem divadle novou oponu.
8: A nakonec herecká. Herec se zblázní, přijde do blázince, ale rozbíjí všecko, injekce nepomáhají, roztrhá svěrací kazajku, nevědí si s ním rady, až jeden mladý sekundář říká, podívejte se, teď je to, no je to herec, já vím, no, blázen, ale herec, dejte mu nějakou velkou roli a budete vidět, on se uklidní, tak mu dají Hamleta, on se to týden učí, pak zase začne řádit, tak mu dají Otela, pak mu dají Cymbelína, Coriolana, za měsíc takto vyčerpají celou knihovnu, ale herec řádí dál. Mladý sekundář říká, teď je to jedno, no tak je to herec, ale je to nakonec blázen, dejte mu, hlavně, aby to bylo tlustý, tak mu dejte třeba telefonní seznam, on se to bude taky učit. A herec tom leží týden 14 dní, nepřijímá potravu, nepije, nevšímá si svého okolí, stále zabořenou hlavu do knihy. Až přijde vizita a ptají se ho, tak co mistře, jak se vám líbí ta hra? A on říká, ke hře jsem se ještě nedostal, ale podle osob to musí být něco geniálního.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Pane Lábusi, vzpomenete na první roli na divadle?
2: No na divadle si vzpomenout, mě bylo 8.
0: Už? Tak
2: bylo to 8 let a měli jsme ve škole ve druhé třídě takový divadelní kroužek a hráli jsme pohádku, dodneška si to pamatuju, jmenovala se Míček Flíček. Mm-hmm. Já, to bylo v Londýnské ulici, kde byla škola, že jo, tam jsme měli aulu. No a já tam hrál už tehdy charakterní roli strašáka. Hadakuka, byl to strašák, ale na poli, takovej ten, jo, jak se děsí ptáky a to. Ano. A měl jsem tam, takhle jsem se kejval a měl jsem tam dvě, já jsem strašák Habakuk, já tady kouzelničím, hokusy pokusy cvičím, nedám se vyrušovat ničím, to je můj text.
0: První role se nezapomíná, ne, jak ne, se nezapomíná. Dobře, ano. Tak přátelé, ať na vás nezapomeneme u rádia. Volíte si v tuto chvíli anekdoty anebo Jiřího Krampola, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, vítáme SMS, telefonáty máme na 731 800 900.
9: Telegram s adresou svět.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Aktuální souboj humoriády, připomínám anekdoty, nebo budeme s Jiřím Krampolem. Tak si vyberte. Na našem telefonu v tuto chvíli vítáme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Anna Písek. Zdravím vás tam oba pánové a prosila bych Krampola.
1: Děkujeme za hlas. Děkuji. A naslyšenou. Dobré odpoledne, zdravíme.
3: Dobré odpoledne, Honza Zvrkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Lávusce.
4: Dobrý, ano.
3: A chlapi, já bych určitě hlasoval taky pro pana Krampola.
1: Máme zapsáno, Honzo, mějte se. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Pavle. A srdečně zdravím pana Lábuse.
4: Dobrý den.
5: Kterému přeji hodně zdraví.
4: Děkuju.
5: A životní i pracovní pohodu.
4: Děkuju.
5: A vybírám... Ano, a vybírám Bčko. Mějte
1: dobře, máme zapsáno, paní Stanislavo. Krásný den, přejeme dalšímu, dobrý den.
6: No, dobrý den. Já bych prosil pana Krampola, pane Pavle, a zdravím pana Lábuse.
1: A dobrý který den, pán děti. Volá, ještě nám chybí křestní jméno, ať víme.
6: Pavel Zivanovic.
1: Pavle, zdravíme, mějte se pěkně. Dobrý den.
7: Tady je Radka Ostrahy, přeji pěkné odpoledne. A zdravím pana Lábuse a připomínám, aby věděl, že ho všichni milujeme.
4: Děkuju, to jste hodný.
1: Tedy, a to jsme vám ani neobjednali, pane Lábuse, to dobrovolně posluchačka ano, hlásí ano. Tady, že ano?
4: Tak vám moc děkuju.
1: Tak jo, když tu máme čas dovolených, zeptám se pana Lábuse, než sečtu hlasy. Letáte letadlem na cesty?
4: Letám a musím říct, že rád. To jak oproti tomu, o to mám velký respekt z té vody, tak naopak letání miluju doslova.
1: Ve vzduchu jste jako doma.
4: No, hodně lidí jako to nemá moc rádo a má stresy z toho lítání, ale já naopak, a já dokonce musím říct, že mám rád i turbulence, protože v podstatě na pouti za to platíte, že jo, na horský dráze, že jo, tady to máte jako takhle.
1: No. Když to berete takhle.
4: No, já to budu takhle, dokonce si potom jednou jsem před nějakou detektivku, ale letěli jsme do New Yorku a bylo teda opravdu teda turbulence veliká a jedna tam známá se mnou a říká, jak prostě můžeš číst, když padáme, říkám, musím dočíst, abych věděl, kdo je vrah snad, ne?
1: Tak prosím vás, přátelé, mám tu tip na živnost pana Lábuse, pokud by měl málo práce, může si zařídit takové sklidňování před letem.
4: Ano, ano,
1: nebo si
4: ano.
1: Vás budou brát sebou na dovolenou.
4: No to bych vám neradil.
1: Aby ty turbulence přežily. Aspoň s humorem. No, tak.
4: No, dobře.
1: Byla by zábava určitě. No. Tak jo, přátelé, my se jdeme bavit v tuto chvíli s anekdotami ze Silvestra 1968.
8: Přijde pán na nádraží a ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačko a pohá, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za deset minut se vrátí, celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup. Přijde paní k lékaři psychiatrovi. Pane doktore, prosím vás, budete muset vyšetřit mýho manžela. No a co pak je s ním? Představte si, že do něj mluvím třeba celou hodinu a najednou se ukáže, že on vůbec neví, že jsem na něj mluvila. To musí být určitě nějaká vada. Pan doktor zavrtí hlavou a povídá, to není vada, milost paní, to je dar. Vlak vjel do tunelu a, jak už to tak bývá, najednou tma. A ze tmy se ozve dívčí hlásek. Dejte ty ruce pryč, jo? Ne, vy, ne, vy. Může náš ministr žádat o doplňkovou půjčku? Odpověď. Nemůže, neboť v podmínkách stojí, že žadatel musí mít stálé zaměstnání.
9: Sedějí dva penzisti v parku a ten jeden povídá tomu druhému. Tak si prej včera pochoval žovku. A ten pověděl, já se na televizi nekoukám. Pane, žovku, že jsi včera pochoval. Pane, já špatně vidím a mě to nezajímá. Ale ne, žovku, že jsi včera pochoval. No jo, já musel, ona umřela. Přepichový vile, přijde žebrák, zazvoní, vile se taková načančená milospaní a říká, co chcete, snad nechcete žebrát? On pán, ne milospaní, já se vás přišel poprosit o ruku.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a s kým do finále dnešní humoriády? Spejbla Hurvínek nebo jiná dvojice Krampol Šimek? Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia Humor mezera A nebo B, SMS na 90 011 04, 731 800 900 je náš telefon. Jiří Lábus s námi ve studiu, ještě by nám mohl, protože je člověk pracovitý, to všichni no. Víme, na čem teď pracuje umělecky?
4: No umělecky, tak zaprvé hraju vlastně ve 4 divadlech, v Ypsilonce v 7 hrách, v Kalichu ve 2 hrách, ve Viole v 1, budu hrát ve 2 na podzim, v Rudolfínu hraju taky v jednom představení a i v divadle Mana. Mm-hmm. Takže docela práce na jevištích mám dost, docela jo teda. Teď budou prázdniny divadelní, tak to trošku odpočinu. No a do toho natáčím moc hezkou audioknihu. Je to kniha, ten autor už tady nežije, by to Američan Goldman se jmenoval, a napsal krásnou knížku. Napsal vlastně scénář slavného filmu Bačka se Zandansky, ta napsal scénář filmu Steporské paničky a napsal scénář filmu, který se tady asi před 30 lety hrál i v Čechách, jmenuje se to Princezna nevěsta. Mm-hmm. A je to senzační, teda je to taková zvláštní pohádka, spíš ta pro dospělí, která ale se prolíná i se životem toho spisovatele. Jo? Takže to je hrozně poutavý a hrozně to baví. Je to ta nejdelší knížka, jakou jsem zatím jako audiokun četl. Má to asi 350 stran, takže to točím a jsem zvědav, jestli to ještě do konce června se mi to podaří dotočit a uvidíme. No. Ale ta kniha je krásná teda.
1: A co film televize?
4: Čeká mě práce v létě, ne půlce léta, budu točit jeden zase nový film. Mm-hmm.
1: Tak se budeme těšit. No. Teď se těší fanoušci Dalibora Jandy, že jim zaspívá v dnešní Humoriádě.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Spejbl a Hurvínek nebo Jiří Krampol s Miloslavem Šimkem. Co vás zaujalo více v tuto chvíli? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tady Jenda Orlické hory. Já vás zdravím, pane Kučero, i vás, pane Lábusi.
3: Ano.
1: I vás.
2: A ta knížka, ten Míček Flíček, to je úžasná.
3: No tak to
2: byla... Loskoherec Jan Malík a... Aha. Ondřej Sekora k tomu dělal obrázky.
3: Vidíte to? Tak to ani nevím už.
1: Já jsem to viděl animovaně, ještě snad v nějakém krátkém filmu z 50. 60. Let možná. No, tak jsme si zaspomínali na Míčka Flíčka.
2: Váš Rumburak je úžasný. Teda,
3: no jako to byl zloduch. No, představte si, že mě bylo 28.
2: Já jsem měl radši než ty kladný postavy.
3: No, mě psali děti, že mi drží palce. Tak jsem jim stal, že přijou do polepšovny ty děti.
1: Možná dnešní děti.
2: Ve výhodě.
3: No.
1: By obdivovali.
3: Byl hodně mladý, mě bylo 28, když jsem to točil.
2: No.
3: To je opravdu, jsem byl ještě...
2: A ty fousy mě, frajer,
3: ty,
2: tam
3: ty fousy mě dělali staršího trochu. No. Ty mi lepili denně. No.
1: A stejně tu Arabelu nedostal.
3: Nedostal jsem jí, no.
1: Dostal jí Fantom. Ne, ten dostal Xeny.
2: A Knítická hora byla úžasná, že to nemělo ani střechu tam.
3: No, to bylo zajímavé, jak jsme točili tu scénu, jak přistáváme. To bylo velmi komplikované, takový stroj tam byl, takový mechanismus zajímavý a tam jsme přistávali právě s tou paní Černou, s tou čarodějnicí.
1: No, tak jsme zaspomínali na Arabelu i Míčka Flíčka, díky
2: toho,
1: vám.
2: Dáme Hurvínka.
3: Dobře.
1: Zůstáváme s vámi v pohádkovém světě, chápeme. Děkujeme a přejeme hezký den. Další bude kdo s námi? Dobrý den.
4: Zdravím vás, pánové, Martin Zavířová.
1: Dobrý den.
4: Volím pana,
1: Skupu ne, nebo Krampola?
4: Krampola, tak.
1: Dobře, ano.
4: A chtěl jsem se zeptat, Bába s Mokřím padala sama do rybníka nebo někdo místo ní?
3: No tak já spad do rybníka, tak už tady nejsem. To byl kaskadér samozřejmě, to opravdu, to jsem já nebyl teda, to by dopadlo.
1: Jde. Celé příhody z natáčení, ano.
3: Taky, zdraví, mějte se, děkuju.
1: Děkujeme, naslyšenou, dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím. Oba mistry humoru do rádia.
1: A tak, já to nechám panu Lábusovi, ten titul samozřejmě.
3: Ano.
5: Mhm. A dáme si Krampoula.
1: Děkujeme za hlas a naslyšenou.
5: Mhm, naschle, díky.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
6: Jo, dobrý den, já vás zdravím, tady Jana Pozdraví a chtěla bych pana Krampola a zeptám se, nebo poprosím pana Lámuse, jestli by mohl pozdravovat pana Kajzera.
3: Jo, vyřídím.
1: Určitě rád.
3: Včera jsme točili rodinky zrovna.
6: Moc zdravím a moc vás miluji.
1: Naschledanou a děkujeme. Mějte se hezky. Tak, pozveme ještě další hlasující pro ilustraci. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Petr ze Šumavy.
1: Mm-hmm.
7: Já bych volil Bčko a pozdravuju pana Jiřího Krampola. Pardon,
3: Ježiš,
7: pane
3: Ježiš, Lábuce.
1: Já chápu.
3: A Byť Boží.
1: Ano. Jo, skupina Mimikry.
3: No.
1: Ano, z mého rozumě.
7: Ano.
1: Tak jo, mějte se hezky,
7: naschledanou.
1: Děkujeme za zavolání, kdo je tady? Ozvěna.
8: Dobrý den, tady David, dávám Hurvínka.
1: David dává Hurvínka. Děkujeme Davidovi a přejeme, ať se má hezky. A ještě tento hlas si poslechneme na závěr. Dobrý den.
9: Dobrý den, já zdravím Pavle a Juru zdravím, tady Petr ze Zdolnic.
3: Ano.
1: Ano?
9: Já bych si dal Krampoula.
1: Taky, dobře, děkujeme.
9: Akorát teda pan Jirka, jako pan Lábus, změnil od těch 28 let.
3: Cože?
1: Že se nezměnilo těch 28 hruburakových.
3: Trošku jsem trošku,
1: mírně,
3: ale málo.
1: Má delší vlasy o kousek.
3: Ty vlasy mám šedý už, které byly černý, to byly moje v Jarabele.
9: Akorát nelepíte fousy, no.
3: No, fousy už...
1: Hladce oholen, příjemně naladěn. Ano, tak jo. Mějte se hezky, děkujeme Petře. Naslyšenou a jdeme na finále s panem Krampolem a Miloslavem Šimkem.
10: Černý Epafos, rohatý jo je syn, trojhlavý kež zhltne jej pes. Dávno želžu říká, božský mi upírá původ. Jen v pavý chvost popatř, ta oka z Arga jsou titána. Byl očí pln, byl po celém těle, když žádlivá Héra matce mé jej za strážkyni určila. Nepijoju sličnou v krávu tehdy začarovali a krutý střeček ji štval ze země do země. přilét však Hermes Poseldiův a okáče uspal a zabil.
11: Počkej, Jirko, co to tady blábolí? Ty jsi se zbláznil. Tímhle chceš uživit rodinu?
10: No to je veliký umění.
11: Uživit rodinu?
10: No to taky, ale to, co jsem recitoval, to je fajton antické umění.
11: Jo, antické umění, to je dost staré umění, vy. My spíš potřebujeme něco současno. Co říkáš tomuhle? Povzdech důchodce. Zastavil se u Tuzexu, rozhlédl se v Esu, podíval se do portmonky, vzal provaz, šel k lesu.
10: Mně se to nějak teda...
11: Nezdá, jo? No tak jinej povzdech. Tohle eso, to je obchod, že mu není rovno. Snadno neseš, co si koupil, z důchodu máš polovic.
10: To ale není umění.
11: Umění to možná není, ale je to pravda.
10: A ty si myslíš, že když budeš říkat na jevišti všechno to, co je pravda, že uživíš rodinu?

0: Tak jsme v závěru dnešní humoriády. Kde bude trávit léto Jiří Lábus? Myslím to odpočinkové, jenom stručně.
1: No, budu částečně v Čechách, částečně v Holandsku, částečně v Řecku.
0: Tak.
1: Takže tak.
0: Tam vás můžou faninky a fanoušci si najít. Takhle konkrétně jsme jim to naznačili. Nechte a potěšit vás pochvalou, samozřejmě. Ne, nerušte pana Lábuse v létě, ať si odpočine a může tvořit. Děkujeme krásně za dnešní humořku. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na Českém rozhlase.

0: historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
1: Hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: zprávy.
1: Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. Znevýhodněné děti budou mít v Dačicích relaxační zahradu, vznikne u nízkoprahového zařízení Směr. Dohodu s Íránem podepíší Spojené státy podle prezidenta Trumpa o víkendu. Na jihu Čech bude většinou zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdříve poslat do Senátu.
2: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
1: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Relaxační zahrada vzniká u nízkoprahového zařízení Směr v Dačicích. Využívat ji budou tamní klienti. Zařízení pomáhá znevýhodněným dětem. Zahradu budují zaměstnanci Charity spolu s dobrovolníky. Náklady na revitalizaci jsou téměř 70 tisíc korun, dodává projektová manažerka Charity Jindřichův Hradec Pavla Šindelířová.
3: My jsme napsali projekt na revitalizaci zahrady a peníze se nám podařilo sehnat jednak z veřejné sbírky, plus jsme ještě získali nadační příspěvek. A chtěli bychom do léta, aby bylo osázeno, připraveno a potom, když by se nestíhalo, tak na podzim by se celá zahrada dodělala.
1: Bezpečnost silničního provozu v Českých Budějovicích má posílit nový mobilní radar městské policie. Strážníci ho nasadí na místech, kde řidiči často jezdí rychleji, než dovolují předpisy. Radar umožňuje měření ve dne i v noci, dodává náměstek primátorky Lubomír Bureš z hnutí Naše Česko.
4: Tenhle mobilní radar je vlastně umístěn v mase toho služebního vozu. To skrytá montáž, on jako na první pohled není vidět a měří za jízdy. Může měřit zastání, může měřit za jízdy, může jezdit v závěsu za vozidlem, může měřit i v protisměru. Takže je takové variabilnější použití. Mám ho zatím v jednom vozidle.
1: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíší dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. Šéf Bílého domu oznámil, že u podpisu bude viceprezident J.D. Vance. Írán podle tamní diplomacie zatím ohledně smlouvy nepřijal konečné rozhodnutí. Podle Trumpa přitom dohodu potvrdil i nejvyšší íránský duchovní vůdce Mojtaba Chamenejí. Americký prezident předtím odvolal chystané bombardování Íránu.
0: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, ráno ojedinělé mlhy, od západu postupně na většině území občasný déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí na mírný, biozátěž bude na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech nemáme teď hlášenou žádnou dopravní nehodu. V Českých Budějovicích počítejte ale s uzavírkami Mánesovy kvůli opravě mostu přes Malši, Pražské ukřížení se Strakonickou, Boženy Němcové, od nemocnice k Papírenské nebo části Branišovské ve Čtyřech dvorech. A sledujte dopravní značení.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin, k tomu 4 minuty, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a zatímco se čeští fotbalisté rvou jako ti králové zvířat, tak tady u nás startuje a vládu přebírá Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou. Buďte vítáni při jeho poslechu. Písničky, které nestárnou, vás pohladí hned v pátek po ránu, zazní Sagvantofy, Roxette, také Hana Zagorová a mnoho, mnoho dalšího. Také nás čeká dnešní kalendárium, připomínám, že se vztahovat bude právě k datu 12. června. Už za pár minut. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, dnes je pátek 12. června a pokud by vás, milí posluchači, zajímalo počasí v historii, tak v pražském Klementinu právě 12. června nejtepleji bylo v roce 2019, kdy meteorologové naměřili tropických 34,2 stupně. Naopak v letech 1941 a 1955 teplota vystoupala jen na 7,1 stupně Celsia. Svátek právě dnes slaví Antonie, je to jméno latinského původu, ženská obdoba jména Antonín, které se vykládá jako přední nebo vynikající. A teď několik zastavení v historii. V roce 1771 byl u Podmokel na Rokycansku objeven slavný podmokelský poklad, jeden z nejvýznamnějších nálezů keltských mincí u nás. O 77 let později, 12. června roku 1848, vypukly v Praze takzvané svatodušní bouře, revoluční nepokoje, které trvaly několik dní. A v roce 1869 koupil Emil Škoda plzeňskou strojírnu, čímž položil základy podniku, jehož jméno se později proslavilo daleko za hranicemi Česka. Podíváme se také do světa. Právě 12. června roku 1550 založil švédský král Gustav I. město Helsinky a v roce 1817 předvedl vynálezce Karl Drais v Mannheimu svůj běhací stroj, takzvanou Draisinu, respektive Draisinu, která se stala předchůdcem dnešního jízdního kola. Narozeniny dnes slaví herečka Marie Drahokoupilová, narozena roku 1941, také herec David Novotný nebo brazilská modelka Adriana Lima. Takové je tedy datum 12. června v kalendáři dějin. Startuje páteční Jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a i vy, milí posluchači, můžete být jeho součástí. Už se mi tady hrojí první SMSky, můžete přidat další CB mezera, pocasí mezera, text 90 01 03. To je číslo naší SMS brány a o počasí více už za chvíli.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Modrázem. O ní nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zpíval Petr Rezek. Země pod našima nohama se v posledních dnech krásně zazelenala, protože konečně souvisle pršelo. Jak to dnes vypadá s počasím?
1: Počasí.
0: SMSky od vás. Kamenice nad Lipou, polojasno 5 stupňů, pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Krásné ráno a dálko ve Strakonicích je oblačno 8 stupňů, přeji všem stále zdraví a pohodu. Podepsán je Jindra. Děkuju za vaše SMSky. Co říká Český hydrometeorologický ústav, pátek s datem 12. června bude převážně zataženým dnem, ráno ojediněle s mlhami. Od západu se postupně na většině území kraje vyskytne občasný déšť, večer srážek ještě přibude. 12 až 15 stupňů Celsia, to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima. Nejvyšší odpolední teploty na horách 9 až 12, vítr dnes povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a předpokládané úhrny srážek do 5 mm, ojediněle až 15. Rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Označuje se za velblouda rostlinné říše. Řeč je o čiroku. Tuto bezlepkovou obilninu si představíme už za pár minut.

0: 5.20 a s vámi vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Rýži, pohanku nebo jáhly už v kuchyni známe poměrně dobře. Slyšeli jste ale někdy o čiroku? Tato starobylá obilovina si postupně nachází cestu i do českých domácností. Čím je užitečná a jak ji zařadit do jídelníčku? I o tom nám poví v rozhovoru s Hankou Šoberovou dietoložka Štěpánka Kutišová.
1: Nějaké změny v pěstování plodin a v naší orientaci na ně nás pravděpodobně nevyhnutelně čekají. Ale mezi nimi najdeme i dobré zprávy. Co třeba si říci něco o takzvaném velbloudu rostlinné říše, tedy rostlince, jejíž kořeny dosahují až 150 cm do hloubky a ona, jelikož také pochází z jihovýchodní Afriky, si je schopna tu vláhu a spodní vodu vyhledat velmi hluboko a přežívá a roste i za období velkého sucha, jako například zažíváme v současné době.
2: Jaká je to rostlina?
1: Je to bezlepková obilnina, které se říká čirok. Čirok není obilnina jenom pro naše obyčejné zasycení, ale zmiňujeme ji v naší přírodní lékárně i proto, že má svoje pozitivní zdravotní benefity. Konec konců objevily se určité studie, které testovaly její protirakovinné účinky a výsledkem bylo zjištění, že je schopná potlačovat růst rakoviny tlustého střeva, prsu či kůže. Dokonce také pomáhá kontrolovat hladinu cukru diabetikům. A právě tím, že došlo k nahrazení té běžné obecné pšeničné mouky čirokovou u diabetiku, tak došlo k redukci inzulínové odpovědi a tím pádem i k menším výkyvům hladiny glukózy v krvi.
2: Takže čirok najdeme v podobě mouky anebo i v nějaké jiné?
1: Čirok si můžeme připravovat podobně jako rýže. Prodávají se totiž celá čiroková zrnka a podobně jako rýže také vaříme nebo jako kýnou. To znamená, že nejdříve ta zrnka, koupíme-li si je, propláchneme ve studené vodě k odstranění případných nečistot, následně přivedeme k varu, snížíme teplotu a vaříme zhruba 45 až 60 minut do změknutí těchto zrn. Můžeme pochopitelně používat rýžovar, který nám usnadní celou tuto práci. No a jakmile máme ta zrna uvařená, podobně jako u rýže budeme počítat asi 2 díly vody na 1 díl toho čiroku, můžeme přidávat do salátu polévek, nebo si můžeme dělat sladké kaše, můžeme čirok přidávat i do sušenek. A nebo pochopitelně zvolíme na pečení verzi té čirokové mouky, která je ideální pro přípravu bezlepkových dobrot, ať už jde o chléb, koláče, sušenky, často můžeme míchat s jinými bezlepkovými moukami, abychom dosáhli co nejlepší konzistence, texturu a chuť na daném výrobku, který si přejeme.
2: Je čirok taky potravinou výživnou? Dá něco našemu tělu, krom toho, že zasytí?
1: Rozhodně ano, budeme počítat i se zajímavým přísunem rostlinných bílkovin, které obsahuje asi tak z 11%, ale z celých 25% obsahuje rostlinnou vlákninu. Pro naše zdraví velmi podstatnou. Součástí čiroku je celá řada minerálů, jako je hořčík, železo, fosfor, draslík, mangan, měď, ale i selen a zinek. Sázíme i na B vitamíny, B6, B1, B2, niacin, jak jistě všichni víme, podpoříme tím nervový systém, působíme proti únavě, podporujeme náš metabolismus. Čirok celkově působí proti zánětlivě, má antioxidační vlastnosti a můžeme doufat i ve snížení cholesterolu a o úpravě vlastně té hladiny cukru v krvi.

0: A naši čeští kovbojové se zatím s Jižní Koreou perou statečně. Píše se 70. minuta utkání a stav zápasu světového šampionátu je zatím 1-1. Podrobně o tom ve zprávách s Pavlínou Fendekovou za půl hodiny. Ta má ale slovo i teď.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy, její nadřízení ji ale případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Nejlépe opravenou památkou v jeho českém kraji se stala tvrz v Drslavicích na Prachaticku. Rekonstrukce objektu ze 14. století začala před více než 30 lety. Jde o jednu z nejvýznamnějších historických staveb svého druhu v regionu, informovala Hana Dědičová z kanceláře hejtmana. Nejlépe restaurovanou památkou se stal oltář v kapli v Rovné na Strakonicku. Ochranný koridor ode dneška umožní průjezd cyklistů po levobřežní cyklostezce mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Tunel dlouhý 22 metrů povede pod stavbou nového mostu přes Vltavu, který bude součástí plánované severní spojky. Průjezd pro pěší a cyklisty bude sloužit až do konce stavby spojky v roce 2028, uvedl náměstek primátorky Lubomír Bůraš z hnutí Naše Česko. U házenkáře k mostu, kterým se nepovedlo obhájit mistrovský titul, končí trenér Jiří Tancoš. Pozici hlavního kouče se rozhodl opustit na vlastní žádost, uvedl klub na sociálních sítích. Na lavičce 11násobných českých šampionek ho nahradí dosavadní asistent Matěj Šustáček. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, postupně na většině území občasný déšť, teploty do 15, na horách do 12 stupňů, slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí, biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na jihu Čech se dnes ráno jezdí zatím bez nehod. Na Strakonicku počítejte s uzavírkou silnice 170 v Česticích a silnice 3. třídy u Kozlova nedaleko Střelských Hoštic kvůli opravě mostu. Objížďky jsou značeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jako zelený autobus s televizní obrazovkou místo čelního skla, nebo jako list stromu. I takovou podobu mají některé larvy motýlů. Kde je najdeme a k jakým motýlím druhům patří ty nejzvláštnější housenky, uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Už za chvíli.

0: Housenka nebo také larva je druhé vývojové stádium motýlů. Právě v červnu na ně velmi často můžete narazit v přírodě. Některé jsou velmi nenápadné, s dokonalými mimikry, proto je snadno přehlédnete. Najdeme mezi nimi ale taky velmi pestrobarevné, nápadné až strašidelné. Nejen vzhledu housenek se v dnešní rubrice Pojďte s námi za zvířaty bude věnovat redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá a entomolog Martin Konvička.
1: Mezi ty strašidelné patří například housenka hranostajníka bukového, což je takový 4-5 cm veliký hnědý noční motýl, neúplně nápadný, ale jeho housenka, teda, která je taky hnědá, tak ta se tak jako snaží podobat pavoukový štírovi nebo kudlance, dlouhý nohy, jo, že byste vůbec neřekli, že to housenka je. A zrovna mezi tady těmi příbuznými toho hranostajníka najdeme hranostajníka vrbového. Dospělec je krásný, stříbřitě bílý, poměrně velký noční motýl opět, ale housenka, to je jeden z největších krasavců, vypadá tak trošku jako zelený autobus, který má místo čelního skla obrazovku starého televizoru a na zadní části těla má takové dvě vidličky, kterým odlákává případného predátora, aby útočil na zadní, ale ne na přední stranu těla.
2: Larvy motýlu určitě hrají všemi barvami.
1: Některé ano, takový lišaj pryšcový, ta larva je černá, červená, bílá, skutečně pestřebarevná, ale tam se musí nechat, že i dospělec je pestřebarevný a bude to souviset s tím, že ta larva žije na pryšci, který sám o sobě je nepříliš chutný pro býložravce a ta housenka si z toho pryšce vytahuje obranné látky, takže ona se nesnaží skrývat, ona naopak dává najevo, podívej se na mě, jsem tady a jsem tak barevná, že si na mě netroufneš.
2: Kde žijí?
1: Žijou někde ve vegetaci, ale to ukrývání dělají nejrůznějším způsobem. Někteří mají noční aktivitu, někteří skutečně vypadají jako ten substrát, na kterém žijí. Některé se schovávají do takových hruliček z listí, které si dokonce můžou sami vytvořit. Máme dokonce housenky, které žijí v půdě, v hlíně a ožírají tam kořeny. To jsou housenky mnoha murovitých. A máme i housenky, které žijou ve dřevě a vrtají tam dřevopleně. To jsou takový skoro kusy uzenin, které nacházíme někdy takhle v srpnu, září, to znamená ne teď, když opouštějí staré jabloně a hrušně a přecházejí přes silnice se někam zakuklit.
2: Některé larvy jsou poměrně chlupaté a některé úplně holé. Souvisí to také s tím, kde žijí?
1: Určitě. Ta chlupatost je často obranou, protože právě má odradit predátora, ptáka a podobně od konzumace. Jsou dokonce chlupaté housenky, které jsou alergenní, nejlíp přímo dráždivé pro člověka. Jo? A nejen pro člověka, ale i pro kohokoliv jiného. Například bourovci, bourovčíci, jo? Ti jsou takovýhle. No ale jinak ta chlupatost nás tak nějak jako upozorňuje, že ta housenka žije v zásadě nápadně, jo? Jenom si vybavme housenky baboček, jako je paví oko nebo kopřivová, to jsou takové ty chuchvalce černých housenek na kopřivách. A ta housenka teda žije poměrně nápadně a snaží se svého predátora odradit tím, jak vypadá a jak je v zásadě nechutná. Kdežto ty skrytě žijící někde ve vegetaci ty chlupaté nebývají.
2: Jaké zvláštní útvary mají housenky na svém těle? Chlupy jsou obyčejné, ale některé ty útvary jsou opravdu zvláštní.
1: Tak můžeme tam mít různé ostny, výrůstky, výběžky, které zase buď mají nějakým způsobem navést predátora, nebo ho naopak odradit. Velmi často taky na konci těla míváme nějaké výrůstky, které mají jednak připomínat tykadlo, jo, protože aby ten predátor útočil na zadeček a nikoliv na hlavu. A jednak mohou vylučovat nějaké odporné odpudivé látky. Známí jsou tím třeba otakárci, když podražíte housenku otakárka, tak vytáhne takové paličky, které vylučují poměrně páchnoucí tekutinu.
2: Jak dlouho trvá fáze larvy?
1: To záleží, které fázi přezimujete, jo? Protože ta přezimovací fáze trvá nejdéle a motýlí a můry umí přezimovat víceméně v každé fázi, ale je to druhově daný. Jo? Někteří to mají jako vajíčko, někteří jako housenka, někteří jako kukla. No ale pokud tam ta přezimovací fáze není a pokud se z vajíčka prostě, například je to druhá generace toho roku, jo? No tak to umí být docela rychle, ten vývoj umí proběhnout za 3-4 týdny celý.
2: Kolika motýlům se podaří, že projde všemi fázemi, tedy i tou larvou až do dospělce?
1: No, tak tady ta šalomounská odpověď by byla, že jedné na jednoho jedince, pokud je populace stabilní. Jo, protože z jednoho dospělce sice naklade stovky vajíček, ale jako pokud ta populace neroste a neklesá, tak to bude z jednoho dospělce jeden dospělec. Ale populace nám rostou a klesají neustále, takže to se takhle říct nedá.
2: Co je všechno může ohrozit?
1: V reálné přírodě úplně cokoliv, ale máme predátory a parazity vajíček, máme predátory a parazity larev, i kukel, jo, takže vlastně po každém tom životním stádiu někdo jde. A kdo po nich jde? No, ledac kdo, že jo? Ptáci, tam je to známý, že jo? Drobní savci typu rejsků, hlodavců, šelmiček. Samozřejmě specializovaní parazitičtí blanokřídlí, tak lumci, lumčíci, vosy. Prostě není jednoduché být motýlem. Obecně není jednoduché být býložravcem, protože je tady spousta masožravců, kteří chtějí býložravce sežrat.
2: Pokud bychom chtěli ty krásné nebo zvláštní larvy vidět, kam bychom měli upřít ten svůj zrak právě v těchto dnech?
1: Zajímavé je třeba sklepávat keře a stromy. To se dělá tak, že vezmete nástroj, může to být deštník nebo nějaký podobný nástroj, a do větve stromu, třeba dubu, nějakého keře, bouchnete, zatřepete s ním a koukáte se, co vám z toho spadne. Jsou taky kolegové, kteří smíkají, to je taková ta metoda, že chodíte se síčkou po nějakém travním porostu a naslepo, jo, popisujete osmičky po tom porostu a podíváte se, co tam je. Ono tam skoro vždycky něco bude. Prostě musíte hledat.
3: Český rozhlas České Budějovice.

návěc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, slepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: 3:45, páteční ráno, ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde si teď prozradíme, jaký bude ten poslední pracovní den tohoto týdne.
1: Počasí.
0: SMSky od vás, nad Zduchovicemi červánky. 9 stupňů, slabý vítr, pěkný den všem přeje Josef. Větrní 8 stupňů, mírně polooblačno, jinak zatím pohoda, zdraví Zuzka, Honza a dva pejsci. Velmi děkuju za každou vaši SMSku, co říká Český hydrometeorologický ústav. Dnešek bude převážně zatažený, ráno ještě ojediněle s mlhami, od západu se postupně na většině území kraje rozprší a večer srážek ještě přibude. 12 až 15 stupňů Celsia jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima, na horách 9 až 12, vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, srážkové úhrny až 5 mm, ojediněle dokonce i 15 a rozptylové podmínky velmi dobré.
2: Propojení špičkových hudebních výkonů s neformálními projekty. I tak lze ve stručnosti charakterizovat letošní letní program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Přehlídka klasické hudby přivítá třeba Janoska Ensemble nebo Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka. Nejen o letošním ročníku festivalu si popovídáme s jeho ředitelkou Irmou Mrázkovou v pátek 12. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vůdička.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Milovníci Francie nebo francouzské gastronomie by rozhodně neměli chybět na jedné akci, která pokračuje na jihu Čech. My vás na ní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme v tipech pro volný čas už za chvíli.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Pouhých 9 minut zbývá do 6. hodiny ranní, pátek s datem 12. června. A kamže vás pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: Je toho opravdu přehršel. V Českých Budějovicích pokračuje festival Bonjour. Dnes je na programu trh s francouzskými specialitami Le Marché. Zastavit se na něm můžete od 9 do 22 hodin na piaristickém náměstí. Čeká vás tam vůně francouzských sýrů, pečiva a dalších frankofonních specialit, které umí člověka přenést na chvíli o pár set kilometrů na západ. Milovníci historie můžou zamířit do Trocnova u Borovan. Památník Jana Žižky otevře v 10 hodin program Válka a vojenství v době Jana Žižky, kde uvidíte ukázky řemesel, zbraní i každodenního života husitské doby. A večer se Trocnov promění v divadelní scénu. Od 20.30 tam zahrají komedii Tchýně na zabití. Písku začne ve 2 odpoledne festival Dotkni se písku. Hudba, divadlo, výtvarné umění, literatura i gastronomie zaplní centrum města a nabídnou pestrý program, který bude pokračovat i o víkendu. Pokud dáváte přednost letnímu koncertu, ve Strakonicích zahrají od 18.30 v letním kině Tři sestry. A v Českých Budějovicích si můžete od 20.30 užít autokino v pivovaru Samson s filmem Bohemian Rhapsody. Český Krumlov nabídne hned 2 zážitky na otáčivém hledišti. 17 hodin rodinné představení Herkules a v 21.30 komedii Decameron. V Prachaticích začne v 17 hodin gastronomická přehlídka sýry a víno ve Staré radnici. Ve stejný čas tam můžete vyrazit i na loutkohereckou pohádku Divadlo Já to jsem v Králově Vile. Ve Volárech pak od 20 hodin zahraje na náměstí kapela Turbo Diesel. Večer zvůní muzeí nabídnou Soběslav, Bechyně i Jindřichův Hradec. V Soběslavi začne v 17 hodin noc v Blatském muzeu s rybářským tématem. V Bechyni od 16 hodin muzejní noc a v Jindřichově Hradci od 17 hodin muzejní noc bylinková. V Jindřichově Hradci navíc od 15 hodin ožije park pod gymnáziem Jindřichohradeckým Sportfestem. V 16 hodin začne komunitní okno festík v Radounce a v 19 hodin přidá kulturní dům Střelnice talkshow Ivo Šmoldase s hosty Lukášem Langmajerem a Šárkou Markovou. Na závěr 2 hudební tipy. V Třeboni začne ve 20 hodin v klubu Třeboň 105 koncert dvojice Pivoňka Lichnovský a v Chotěmicích ve stejný čas vystoupí Karel Plíhal v rámci vesnického hudebního klubu Václava Koupka.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Armáda začne po prázdninách přijímat do základního výcviku 900 zájemců, o třetinu víc než teď. Opozice ve Volarech začne sbírat podpisy pod petici za vyhlášení místního referenda o obchvatu města. Čeští fotbalisté na mistrovství světa prohráli s Koreou 1-2. Na jihu Čech bude většinou zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900.

0: let. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále víc zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil.
1: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
2: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
3: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
1: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
4: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
1: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Opoziční zastupitelé a občané ve Volarech na Prachaticku připravují petici za vyhlášení místního referenda o obchvatu města. Kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle odpůrců stavby přivede do města víc těžké dopravy. Sběr podpisů zahájí iniciátoři petice dnes na náměstí, informoval zmocněnec přípravného výboru a zastupitel za Piráty Tomáš Válek. Podle vedení města ale rozšíření silnice dopravu ve městě příliš neovlivní a původní trasa obchvatu byla nevyhovující. Rekonstrukce silnice 2/141 prošla procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko. Záměr už dříve ale kritizovaly šumavské spolky. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat před sečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů. Podíleli se na něm i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit techniku využívanou v současnosti. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
5: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energie. Sport.
0: Mexičtí fotbalisté zahájili 23. světový šampionát výhrou nad Jihoafrickou republikou 2-0. Tým jedné ze tří hostitelských zemí si na Aztéckém stadionu v hlavním městě zajistil první 3 body. Čeští fotbalisté s Koreou prohráli 1-2. Gól dal za Čechy Ladislav Krejčí. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, ráno ojediněle mlhy, od západu postupně na většině území občasný déšť, teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia, na horách do 12. Slabý západní až jihozápadní vítr dopoledne zesílí, biozátěž bude mírná.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda. Na řadě míst se ale silnice opravují. Na Jindřichohradecku jsou uzavřené silnice 23 u obce Pleša nedaleko Kardašovy Řečice a silnice 151 ve Valtínově. Objížďky jsou značeny.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Probouzíte se do 12. červnového rána, do pátečního, a nebo už jste možná začali svou pracovní činnost, a nebo jste za volantem na cestě. Tak či tak vám přejeme příjemné předvíkendové ráno. S vámi u mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice Adéla Jirkalová a jeho České ráno i dál bude nabízet písničky, které nestárnou, zazní Petr Spálený, Kim Kearns a nebo Jojo Band hned v zápětí. Klobouk, bič a strach z hadů. Přesně 5. Před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, který světu představil archeologa a dobrodruha Indiana Jonese. Jak tahle postava vznikla, proč ji málem nehrál Harrison Ford a jak změnila pohled na dobrodružné filmy, to v našem vysílání připomeneme už za chvíli.

0: 6 hodin k tomu 9 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Přesně před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatele ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich světu poprvé představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy Úmluvy a soupeřil o ni s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese. Archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
1: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátů, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil.
7: And the winner is
8: Michael Caine.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Já neustále střežím naši SMS bránu, kam dorazila další SMSka. Oblačné ráno plus 7 trhové sviny. Pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Bože. Díky. Mám tady také aktualizovanou předpověď od Českého hydrometeorologického ústavu. Dnešek bude převážně zataženým dnem, zpočátku až oblačným. Od západu se postupně na většinu území rozšíří občasný déšť. Večer pak bude déšť trvalejší na celém území kraje. 13 až 16 stupňů, to jsou dnešní nejvyšší maxima, nejvyšší teploty na horách 9 až 12 stupňů Celsia a pované slabý západní nebo jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. Na Šumavě půjde o vítr mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes 2 až 10 mm a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádi a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání.

0: 6 hodin, k tomu 19 minut. S vámi Český rozhlas České Budějovice a dnes po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to proto, že je tady páteční den. Já oba zmíněné teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude právě dnes rozebírat.
1: Pěkný den vám všem za oba dva.
2: Budeme mluvit o popraskané kůži.
1: Určitě to znáte. Praská vám třeba kůže na prstech, u nechtů, na patách nebo na rukou.
2: Máte někde nápadně hrubou kůži nebo se vám na ní dělají šupinky?
1: Cítíte někdy v takových místech i bolest? Pokožka je na dotek napjatá a praskliny bolí při pohybu?
2: A netrpí tím náhodou i vaše lokty, kolena nebo koutky úst?
1: Dejte nám vědět. Popište své problémy s popraskanou kůží. Využijte k tomu formulář na stránce www.veseleazdravie.cz nebo na Facebooku Vesele a zdravě.
2: A taky nám můžete nahrát vzkaz a svůj dotaz k dnešnímu tématu, a to na záznamník s číslem 221 553 770.
1: Ještě jednou náš telefon pro vaše dotazy. 221 553 770.
2: A já se budu snažit odpovědět na vaše dotazy i na ty položené naživo dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
1: Reprízu chystáme dnes po 20. hodině.
2: Připomínám téma. Popraskaná kůže.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Pavlína Fendeková už usedla k mikrofonu. Před námi jsou čerstvé zprávy.
3: Je 6:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Předloha má podle vlády hlavně zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice ji ale kritizuje a varuje před možným kolapsem stavebního řízení. Nový plavecký bazén v Písku bude částečně zásobovat energií fotovoltaická elektrárna za víc než 20 milionů korun. Radní schválili dodavatele, který 6 pevných solárních panelů nainstaluje na přístřežcích na parkovišti. Město díky nim ušetří až 1,5 milionu korun, uvedl starosta za ANO Michal Čapek. K festivalu muzejních nocí se dnes od 17 do 21 hodin připojí i Muzeum Jindřichohradecka. V prostorách jezuitského semináře na Balbínově náměstí, kde jsou umístěné hlavní expozice muzea, se zaměří na používání bylinek a symbolicky tak zahájí vernisáž tematické výstavy nazvané Bylinky a koření na léčení a vaření. Basketbalisté Nymburka zvítězili v 5. finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku 3. titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu mohou rozhodnout v sobotu na východě Čech. Případný 7. zápas by se hrál v pondělí v Praze na Královce. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, postupně na většině území občasný déšť, teploty do 16, na horách do 12 stupňů. Vítr bude slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž bude na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda se vyšetřuje v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar a pozor také na dálnici D3 na Táborsku. Za Soběslaví ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A my jedeme dál. O tom nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v následujících minutách přesvědčí také Petra Janů a Petr Janda. Možná si pamatujete na film Dům na Poříčí. Vypráví o jedné z největších stavebních katastrof novodobé české historie, když se v říjnu 1928 zřítil v Praze na Poříčí rozestavěný dům. Tohle všechno možná víte. Co už ale není tak všeobecně známé, že ze 46 obětí, které tam tenkrát zahynuly, bylo 17 mužů z jihočeských obcí Besednice, Nesměně, Schlumu, Chotče a ze Smrhova. A to vše si připomeneme v jihočeské vlastivědě, kterou dnes připravili archivář Tomáš Hunčovský a redaktor Zdeněk Zajíček. Už za chvíli. Je tady páteční ráno s datem 12. června 2026. Svátek slaví Antonie, tak přejeme jen to nejlepší.

0: Jak souvisí tragédie v Praze na Poříčí s jižními Čechami, to si vysvětlíme v dalším dílu Jihočeské vlastivědy. 9. října 1928 došlo v Praze k tragické události, která bývá považována za jednu z největších stavebních katastrof novodobé české historie. Toho dne se v odpoledních hodinách na rohu ulic Biskupská a na Poříčí zřítil rozestavěný obchodní dům, v jehož troskách našlo smrt 46 dělníků. Tragédie se citelně dotkla i jižních Čech, neboť více jak třetina zemřelých dělníků pocházela z okolí Kaplice. Jednalo se o 7 obětí z Besednice, 4 z Nesměně, 4 z Chlumu, jednoho člověka z Chodče a jednoho ze Smrhova. Smutná bilance byla o to horší, že po 17 jihočeských dělnicích zůstalo celkem 15 vdov a 33 sirotků. Zubožená těla dělníků byla převezena k rodinám a následně pohřbena na hřbitovech v Besednici, Soběnově a Svatém Janu nad Malší. Na besednickém hřbitově byl nad společným hrobem 11 dělníků z Besednice a Nesměně vztyčen památník, u něhož se v rámci tradičního setkání heligonkářů každoročně koná pietní akt k úctění památky obětí. Lidé sem přicházejí zavzpomínat na muže, kteří se kdysi vydali za prací do Prahy, odkud se domů živí už nevrátili. V roce 1976 vznikl na motivy této tragédie film Dům na Poříčí, který režíroval Jiří Svoboda a jenž byl inspirován knihou Karla Štorkána s názvem Milion.
1: 6. rozhlas České Budějovice.

0: Tři čtvrtě minutka zbývá a je tady 6:45. Přeji všem příjemné páteční ráno.
1: Počasí.
0: A tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice se teď už budeme věnovat počasí. Na telefonu čeká meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: A rovnou se vás zeptám, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme oblačno, na západě kraje pak zataženo a z plzeňského kraje se na západ našeho kraje také blíží občasný déšť. Teploty aktuálně nejčastěji mezi 7 a 10 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme oblačnou oblohu 10 stupňů, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 5,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Někteří už možná spřádají plány na dnešní odpoledne, kdy v podstatě začíná víkend. Bude jim k tomu přát počasí?
2: Jestli mají plány naven, tak počasí přát moc nebude. Dnes bude převažovat zatažená obloha. Zpočátku bude až oblačno a od západu se postupně na většinu území rozšíří občasný déšť. Večer bude déšť trvalejší a to na celém území kraje. Dnešní maximální teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách 9 až 12 a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Na Šumavě pak vítr mírný 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž dnes na jedničce.
0: V kolik dnes vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce dnes vyšlo v 4 hodiny a 58 minut a zapadne pak 6 minut po 9. hodině večerní. Teplotní rekordy pro dnešní den maximální hodnota v Českých Budějovicích 33,2 stupně z roku 2019 a ta minimální 3,5 stupně z roku 1932. Průměrná teplota pro dnešní den 17,5 stupně.
0: Tak rekordy dnes zřejmě padat nebudou. Co zítra, jak bude vypadat dnešní noc a sobotní den?
2: Noci bude převažovat zataženost deštěm a ten dešť bude kránu od západu ubývat. Noční minima 13 až 10 stupňů, na horách 12 až 9 a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra ráno zpočátku ještě převážně zataženo a ten občasný dešť bude od západu ustávat. Ubývat pak začne také oblačnosti, během nebude polojasno až oblačno, večer i skoro jasno. Zítřejší maximální teploty 19 až 22, takže přece jenom o něco tepleji než dnes. Na horách 16 až 19 a bude vát mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno.
0: Nicméně díky tomu sluníčku se můžeme na zítřejší den opravdu těšit. Na rozdíl ode dneška s námi byl meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Rýma, pálení očí či nevolnost, všechny tyto příznaky teď velmi často prožívají lidé s alergiemi. Jak se jich alespoň částečně zbavit nebo se vybavit na cestu na dovolenou? Už za chvíli se to dozvíte z další reportáže tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 6 hodin 52 minut s vámi Český rozhlas České Budějovice. Alergici zažívají jeden z vrcholů letošní pilové sezóny. Hodně teď záleží na počasí. Když je teplo a neprší, je vzduch plný alergenů. Největší problémy teď způsobují trávy.
1: Alergie mi většinou začíná někdy kolem května.
2: Pilová alergie provází pro Tomáše Spolné každý nástup léta už od dětství.
1: Bojuju s ním většinou tak, že si vezmu prášek, protože pokud se ho nevezmu, tak je to dost nepříjemné.
2: Dostatek léků, ale třeba taky dobu jejich expirace by si měli podle jihlavské alergoložky Šárky Vojáčkové alergici zkontrolovat taky před výjezdem na dovolenou.
3: V každém případě je potřeba si uvědomit, že pilová sezona není všude stejná. Záleží to na nadmořské výšce, povětrnostních podmínkách. To je jedna věc. Samozřejmě existuje nejenom pilová informační služba v České republice, ale skoro každá země má i nějakou svoji informační službu. Je možné se předem podívat, co v té dané destinaci kvete.
2: Novými pacienty v ordinacích nebývají jen děti, ale alergické potíže objeví třeba i seniori.
3: Myslím si, že to souvisí s životním prostředím a s celkovým zdravotním stavem té populace, ale nestává se to zřídka, kdy a je běžné, že přichází i pacienti po 60.
4: Ty honky tady tyhle tak vždycky se jako zaštítkují.
5: To je tak asi 3 roky, když jsem vlastně si zaštipoval rajčata, tak jsem se osypal. Ale byla taková jako docela nepříjemná věc, protože jsem měl docela velký puchýře a podlitý krví.
2: Josef ze Žďáru nad Sázavou je až v důchodu poprvé objednaný na alergologii.
5: Navíc se mě začalo něco tvořit i na tváři, jo? Nebo tohle nějaký pupínky, nebo takový to, nevím, co to je. Teď koušelo na mě a potom budu kousat já zase ty rajčata, no, takže.
2: I v pozdějším věku je podle alergologů možné nejen tlumit projevy, ale i léčit příčiny. Daniel Zach, Český rozhlas.

0: vámi Český rozhlas České Budějovice, za pár vteřin celá, a proto už je ve studiu připravena také Pavlína Fendeková s čerstvými zprávami.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Žďár nad Sázavou chce, aby případná rychlobruslařská hala sloužila i místním sportovcům. Znevýhodněné děti budou mít v Dačicích relaxační zahradu. Vznikne u nízkoprahového zařízení Směr. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Na jihu Čech bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm a teplotami do 16 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Žďár nad Sázavou v létě dostane výsledky studie k možné stavbě rychlobruslařské haly. Dokument nechal vypracovat kraj Vysočina. Zastupitelé města na svém včerejším zasedání jednohlasně odsouhlasili memorandum se státem o přípravě stavby haly. Žďár by poskytnul pozemky u zimního stadionu.
3: Investorem má být ministerstvo vnitra. Zastupitelé Žďáru v diskuzi rychlobruslařskou halu označovali za příležitost pro město. Budou zároveň chtít, aby sloužila nejen sportovcům na celorepublikové úrovni, ale i místním spolkům a klubům. Kandidátních měst je ale víc. Vybírat z nich bude stát. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Relaxační zahrada vzniká u ní.

0: nízkoprahového zařízení Směr v Dačicích. Využívat ji budou tamní klienti. Zařízení pomáhá znevýhodněným dětem. Zahradu budují zaměstnanci Charity spolu s dobrovolníky. Náklady na revitalizaci jsou téměř 70 tisíc korun, dodává projektová manažerka Charity Jindřichův Hradec Pavla Šindelířová.
1: My jsme napsali projekt na revitalizaci zahrady a peníze se nám podařilo sehnat jednak z veřejné sbírky, plus jsme ještě získali nadační příspěvek. A chtěli bychom do léta, aby bylo osázeno, připraveno a potom, když by se nestíhalo, tak na podzim by se celá zahrada dodělala.
0: Tábor upraví parkování ve vnitrobloku ulic Kamarítova, Kolárova, Dobrovského. Dohodli se na tom radní. Nové řešení má prostor zpřehlednit a zabránit parkování mimo parkovací plochy, které často komplikovalo údržbu města v této lokalitě. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák doplňuje.
2: Část zpevněné plochy v Dobrovského ulici bude zařazena do oficiálního parkovacího systému. Současně budou provedena taková opatření, aby nebylo možné najíždět na zeleň nebo k domům přes hřiště a na příjezdovou cestu bude osazen sklopný sloupek a značka zákazu vjezdu. Sport.
0: Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa v Americe porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v mexické Guadalajáře s Jižní Koreou 1-2.
3: Je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo v kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
0: Hovořil autor jediného českého gólu Ladislav Krejčí. V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1024 hektopaskaly. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, od západu postupně na většině území občasný déšť. Večer pak bude déšť trvalejší. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž bude na nejnižším stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar a pozor také na dálnici D3 na Táborsku. Za Soběslaví ve směru na Prahu stojí porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jihočeské ráno s datem 12. června je ve své polovině, 7 hodin k tomu 4 minuty. S vámi u mikrofonu zůstává Adéla Jirkalová. Školení, přednášky, možná, že s nimi máte svou vlastní zkušenost. O tu svou se za chvíli v rozhlasovém sloupku s námi podělí Martina Adlerová. Dobré ráno.

0: I v pátek 12. června pro vás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice máme rozhlasový sloupek. O čem bude? O nejrůznějších školeních. Slovo dostává Martina Adlerová.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Taky se musíte každou chvíli školit. Není nad vzdělání. Nechám teď stranou frekvenci povinných školení i jejich finanční náročnost a zaměřím se na jejich obsah. Zažila jsem už lecos. Přednášku, kde se prezentoval samozvaný sexuální poradce a radil, jak mluvit o sexu s dětmi. Proč bych s nimi měla mluvit o sexu v hodinách angličtiny, mi ovšem nevysvětlil. Jindy jsme byli přinuceni paní školitelkou každému účastníku školení za něco poděkovat, protože to prý prolamuje ledy a taky se tím hezky překlene první placená hodina. Vzhledem k tomu, že jsem některé přítomné viděla poprvé v životě, skončila jsem u absurdit typu: děkuji vám, pane v modré košili, že máte tak hezkou modrou košili. Na školení první pomoci, které vedl bývalý voják, jsme museli vyplnit papír, jestli máme zdravé srdce. Ti, co měli zdravé srdce a propadli u závěrečné zkoušky, dostali ránu taserem. Ale snad nejhorší školení bylo to poslední o kyberšikaně. Takhle se to sice jmenovalo, ale o samotné šikaně a o tom, jak proti ní bojovat, jsme se dozvěděli něco málo až v poslední půl hodině. Předtím nám bylo souzeno zhlédnout prezentaci o nejznámějších influencerech současnosti. Prý, abychom věděli, v jakém prostředí se naši žáci pohybují. Takže se dozvídám životně důležité informace o influencerovi číslo 1, který vede o světovou megakampaň a je tváří módní značky. Další tvůrce obsahu je prý jakýsi hip-hopový satirik. Jedna blogerka je modelka a podcastová superhvězda zároveň. Jiný vloger, kterému bude v létě už 16 let, nabízí chipsy s příchutí, zaměřené na generaci Z. A já si vždycky jenom říkám, kdo mi těch 8 hodin mýho života vrátí?
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: A já vás zvu zase k předpovědi počasí. Ve Velešině oblačno 9 stupňů, pěkný den a pohodu vám všem přeje Andulka, to jest jedna z SMSek, které nyní čtu a přečtu. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno až zataženo. Vane slabý vítr, teplota je plus 10 stupňů, zdraví a hezký den přeje Marie. Ráno je v Táboře oblačno, klidno, teplota 7 stupňů, úspěšný pátek přeje všem na jihu Čech děda Pája. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je polojasno, klidno a slunečno 9 stupňů. Hezký den přeje Marie. Děkuju za vaše SMSky. Ta dnešní předpověď bude poněkud mokrá. Převážně je zataženo, zpočátku tedy oblačno. Od západu se postupně na většinu území rozšíří občasný déšť. Večer pak bude déšť trvalejší na celém území kraje. 13 až 16 to jsou dnešní slíbená nejvyšší maxima v nížinách. Na horách naměříte 9 až 12. Vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, na Šumavě povane o rychlosti 2 až 6, předpokládané množství srážek do 10 mm a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rychlejší a účinnější, to jsou hlavní přednosti dokonalejšího dronu, který dokáže vyhledat srnčata na loukách. Na vývoji se podíleli vědci z Jihočeské univerzity. Dron zachrání život srnčatům a zemědělcům ušetří čas i peníze. Podrobnosti za chvilku.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Pokud se dnes po práci chystáte na cestu z města třeba na chalupu, tak jednu cestu z města bychom tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice měli už za chvíli a obstará nám jí kapela Mirai. Umělá inteligence dokáže zachránit život srnčat. Při vývoji dronu a nového softwaru pro tyto účely ji využil mezinárodní tým vědců a odborníků. Bezpilotní letoun je při záchraně mláďat účinnější a rychlejší než plašiče nebo procházení luk. Zemědělci na Táborsku už si dron vyzkoušeli s vědci přímo na louce před sečením.
1: Posíláme dron do zhruba 50-metrové výšky a na vysílačce aktuálně vidíme vizuální data, které aktuálně dron sbírá.
2: Na zatím neposekané louce nedaleko nového kostelce na Táborsku se právě nacházím s vedoucím softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěchem Spurným. Ukazujeme je jeden z dronů nové generace, který pomůže ochránit narozená srnčata.
1: Tento nový dron dokáže plně pokrýt oblast bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
2: Data, která nasbírá dron, potom vyhodnotí detekční systém s umělou inteligencí. Vysvětluje vývojář Roman Bumbálek ze Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
3: Zde na obrazovce můžeme vidět vyznačené objekty lokalizované v termálním obraze a na pravé straně vidíme reálný obraz sledované louky, který je přiblížený. Náš systém nejenom lokalizuje ten objekt, ale ještě určí, zda se jedná o srnče nebo se jedná o nějaké jiné zvíře, jako je zajíc, liška, kočka.
2: A to je zásadní rozdíl mezi starým a novým způsobem vyhledávání srnčat.
3: Dneska, když se nalítává, tak musíte koukat na ten displej, opravdu pozorovat ty tečky, říkat si, co to je ta tečka, sletět dolů, zjistit, je to srnče, je to kočka, vyletět nahoru a posunout se dál. Kvůli tomuhle systému už to není nutný, ten vám to určí sám.
2: Nový systém si přímo tady v této lokalitě vyzkoušel farmář Pavel Kačírek z nového kostelce na Táborsku.
4: Při procházení a použití zvukových plašičů se může stát, že některé srnče přehlédneme, popřípadě neuteče z toho pozemku nebo se nám vrátí nazpátek. Pokud máme ten obrazový materiál, který nám nahraje ten dron, tak to nehrozí, protože víme, kde přesně ta srnčata byla a na která místa si máme dávat pozor.
2: Díky těmto dokonalejším dronům ušetří zemědělci nejenom život mnoha srnčat, ale taky čas a peníze, dodává Pavel Kačírek.
4: V případě, že na pozemku nějaké srnče zůstane, tak se při seči může dostat do konzervovaného krmiva, kde může způsobit znehodnocení toho silážního balíku.
2: Vědci budou ve vývoji dronů pokračovat. Jejich cílem je analyzovat snímaný obraz v reálném čase přímo na dronu. Zemědělec díky tomu uvidí hned zaměřené srnče na mapě v mobilní aplikaci. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: So I told her we'd still be friends.
1: Then we made our true love vow.
2: Když nás dnes neohřeje počasí, alespoň nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice ohřála dvojice John Travolta a Olivia Newton-John. Pavlína Fendeková je připravena, čekají nás další čerstvé zprávy. Pěkné páteční ráno.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: V Evropské unii od dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěné psy a kočky. Zařízení je v areálu služeb města, které je budou provozovat. Náklady na vybudování dosáhnou 8,5 milionu korun. Další stovky tisíc ročně bude stát provoz kotců. Stanice proto bude sloužit pouze pro zvířata nalezená na území města, kterých je ročně několik desítek. Městská slavnost Dotkni se písku nabídne dnes a zítra zábavu pro celou rodinu. Centrum města oživí koncerty na vodě i na náměstí, pouliční divadlo, vzdušná akrobacie, jarmark nebo průvod místních spolků. Program završí zítra pyromuzikální show na pontonu na Otavě. V neděli slavnost uzavře mše v děkanském kostele a následné procesí k Mariánskému sloupu, informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, postupně na většině území občasný déšť. Teploty do 16, na horách do 12 stupňů. Vítr slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehoda je v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar a na dálnici D3, dávejte pozor, za sobě slaví ve směru na Prahu, stojí tam porouchané osobní auto.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Výstavu historických motocyklů a kol, komentovanou vycházku kolem opevnění města nebo přednášku o čaji. To vše se dá dnes stihnout v Bechyni na Táborsku v průběhu jednoho večera. O programu Muzejní noci vám řekne podrobnosti už za chvilku Jana Janáčková, kurátorka Městského muzea v Bechyni. Tak si počkejte na podrobnosti, teď Petr Muk. Dobré ráno.

0: Navštívit muzea, galerii nebo zámek můžete dnes v rámci muzejní noci v Bechyni na Táborsku. Program je plný zážitků. Začne v 16 hodin a potrvá až do 9 večer. V našem vysílání nám ho přiblíží kurátorka Městského muzea v Bechyni Jana Janáčková. Přeji dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Když muzejní noc, tak začneme v muzeu, a to nejdříve v Městském. Jaké výstavy tam můžou návštěvníci vidět?
1: Tak u nás je největším lákadlem otevření dnešní výstavy Kupředu směle. Zabývá se proměnami Bechyně v druhé polovině 20. století, ale nejenom z toho architektonického hlediska a urbanistického, ale sezbírali jsme od lidí i různé spotřebiče a předměty každodenní potřeby tady z toho retro období, takže tady máme i kuchyňku připravenou nebo obývák, tak myslím, že se všichni potěší tady tím návratem do mládí.
0: Součástí...
1: A zároveň u nás, pardon, ještě můžete navštívit vlastně stále expozice k regionu, které tady máme, a taky expozici výrobků z depozitářů keramické školy z toho nejstaršího období do roku 1950.
0: Člověk se tak trošku vrátí v čase. Součástí programu jsou také komentované prohlídky. Kam nás zavedou?
1: Už v 16 hodin se můžete projít s klubem českých turistů kolem našeho dochovaného opevnění v Bechyni. Potom od 17 hodin zase můžete navštívit galerii Sýpka na zámku, a tahle komentovaná prohlídka se bude týkat moderního umění a výstavy Relational Fields, jak v Sýpce, tak v zámeckém parku. A potom v 19 hodin můžete na komentovanou prohlídku do Alšovy Jihočeské galerie Mezinárodního muzea keramiky, kde bude komentovaná prohlídka stále expozice Porta keramika s její kurátorkou Nikolou Špůrovou.
0: No a Mezinárodní muzeum keramiky připravilo ještě přednášku. O čem bude?
1: No, je to velice zajímavá věc. Jedná se o čaj. Bude to přednáška o čaji a etice kolem něj a také s ním spojené lingvistice. Přednáší Kateřina Dětková.
0: Do Bechyně nás pozvala kurátorka Městského muzea v Bechyni Jana Janáčková. My přejeme, ať se vám dnes vše vydaří, muzejní noc, ať máte hodně návštěvníků. Mějte se moc hezky, děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Český rozhlas České budoucnosti.

0: A z Belfastu zpátky sem k nám na jih Čech. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Míříme za počasím.
1: Počasí.
0: A hovořit už tuhle chvíli budu s meteorologem Tadeášem Gregorem. Dobré jitro, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme převážně zataženo, na východě kraje pak až oblačno. Na západ kraje už nám dorazil občasný déšť. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 9 a 12 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha 12 stupňů Celsia, vane jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence se trvalý stav. Churáňov hlásí 6 stupňů a slabý jihozápadní vítr 3 metry za sekundu.
0: Dá se dnes očekávat nějaké zlepšení?
2: Zlepšení to nebude, bude převažovat zatažená obloha, zpočátku na východě kraje bude až oblačno a od západu se postupně na většinu území rozšíří občasný déšť. Večer bude déšť trvalejší a to na celém území kraje. Dnešní maximální teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12 a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Na Šumavě pak vítr mírný 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: V posledních dnech, řekněme, vydatněji zapršelo. Ovlivnilo to stav vody v jihočeských řekách?
2: Vody máme v jihočeských řekách o něco málo více, ale stále podprůměrné stavy. Na Soumarském mostě 48 cm a je zakázáno splouvání. Ve Vyšším Brodě 63 cm, což je dostatečný vodní stav. Lužnice Pilař 129 cm, také dostatečný vodní stav. Bechyně 89 cm, což je pod hranicí sjízdnosti. A Katovice 47 cm, což je vody méně, ale stále dostatek pro splouvání. Teplota vody na Lipně včera 19 stupňů, v řekách pak mezi 16 a 18 stupni Celsia.
0: Vrátíme se k počasí. Jaká bude dnešní noc a co přinese první ze dvou víkendových dnů?
2: Noci bude převažovat zatažená obloha s deštěm. Deště pak začne kránu od západu ubývat. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách pak na 12 až 9 stupňů a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra bude ráno ještě převážně zataženo a občasný déšť bude od západu ustávat. Ubývat pak začne také oblačnosti, během dne bude polojasno až oblačno, večer i skoro jasno. Zítřejší maxima 19 až 22 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže bude poměrně větrno a biozátěž bude na jedničce.
0: Jaké počasí přinese neděle?
2: Neděli bude polojasno až oblačno, během dne se jen zcela výjimečně může vyskytnout slabá přehánka. Nedělní minima 12 až 9 stupňů, maxima 16 až 19 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A máme to kompletní, aspoň pro tuto chvíli. S Tadeášem Gregorem se opět spojíme za hodinu. Prozatím děkuji, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Propojení špičkových hudebních výkonů s neformálními projekty. I tak lze ve stručnosti charakterizovat letošní letní program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Přehlídka klasické hudby přivítá třeba Jánoska ansámbl nebo Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka. Nejen o letošním ročníku festivalu si popovídáme s jeho ředitelkou Irmou Mrázkovou v pátek 12. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás naleďte. K poslechu zve Matěj Vůdička.
0: 7.48, to je aktuální čas. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Skládáte rádi pucle? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík. Dobré ráno.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Tunel u Vltavy umožní cyklistům v Českých Budějovicích průjezd pod stavbou severní spojky. Tři čeští závodníci na úvod mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili do finálových jízd. Na jihu Čech bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
4: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
5: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
4: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
6: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
4: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
3: Ochranný koridor ode dneška umožní průjezd cyklistů po levobřežní cyklostezce mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Tunel dlouhý 22 metrů povede pod stavbou nového mostu přes Vltavu, který bude součástí plánované severní spojky. Průjezd pro pěší a cyklisty bude sloužit až do konce

0: stavby spojky v roce 2028. Detaily doplňuje náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
1: Zachování průjezdu stavbou, ať už pro pěší nebo pro cyklisty, je samozřejmě pro město prvořadé. Ta stezka je využívána velmi silně. Je to samozřejmě komplikované, protože stavba mostu sebou nese spoustu technických opatření, ale podařilo se to vyřešit právě tímto tunelem.
0: Francouzským trhem dnes v Českých Budějovicích pokračuje festival Bonjour Budějovice. Na piaristickém náměstí začne v 9 hodin a potrvá až do 22. Co všechno tam lidé pořídí, přiblížil Ivo Petrů z Francouzské aliance Jižní Čechy.
2: Nebudou chybět croissanty, bagety, francouzské pečivo, francouzské sýry, francouzské uzeniny, to je jasné, ale také francouzské cukrárenské výrobky typu oblíbených makronků, eklérků. Kromě z toho jídla budou k dispozici i další typy výrobků, třeba kosmetických výrobků s levandulí, mrziska, mídla nebo dokonce hračky.
0: Program festivalu potrvá až do 26. června. Detaily najdete na webových stránkách Francouzské aliance Jižní Čechy. Sport. Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kánoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kánoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kánoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v deblkánoji s bratrem Petrem. Bude tak muset závodit i dnes. Start jejich semifinále je v 17.30, 20 minut po nich jede deblkajak s Jakubem Špicarem a Danielem Havlem. Už v 10.28 zahájí své semifinále na 1000 metrů Josef Dostál. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, od západu postupně na většině území občasný déšť, večer pak bude déšť trvalejší, teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž na nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují v Českých Budějovicích u střetu dvou osobních aut na sídlišti Vltava na křížení Husovy a Vodňanské a také na Blatensku na silnici 173 u Bezdědovic, kde se srazilo nákladní auto s osobním. Pozor také na silnici 34 před Českými Budějovicemi na úrovni obce Hůry je na vozovce Kbelík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Svou čtvrtou hodinou pokračuje dnešní jihočeské ráno tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. V kalendáři dnes Antonie, 12. června, tedy právě nositelkám tohoto jména přejeme jen to nejlepší k svátku. Adéla Jirkalová s vámi u mikrofonu a nebudu tady na to sama. Písničky, které nestárnou, jsou připraveny a obstarají je Krištof, Elvis Presley, Karel Gott anebo Kristýna a Horehronie už za okamžik. Schovat se před ruchem města na relaxační zahradu budou moci už o prázdninách děti v nízkoprahovém zařízení Směr v Dačicích. Chodí tam třeba i děti s psychickými potížemi. Jak zahrada vzniká pod rukama dobrovolníků i zaměstnanců charity, si poslechneme v reportáži už za chvíli. Dobré ráno.

0: Nízkoprahové zařízení Směr v Dačicích chystá pro děti novinku na prázdniny. Kromě vnitřní klubovny budou moci využívat také venkovní prostor. Aby se jim tam líbilo, zapojili se do práce dobrovolníci i zaměstnanci Jindřichohradecké charity.
1: Tady bude zahrada pro nízkoprahové zařízení. Přímo na Dačickém náměstí je nenápadný historický dům a na jeho dvorečku se dějí velké věci. Hlínu zrovna kátrují
2: Tereza Fillerová,
3: Magdalena Hromádková.
1: Tady sídlela městská policie.
2: Takže dvoreček nebyl využívaný?
1: Ne, co vím, tak nebyl využívaný.
2: Pořád je tady hodně kamenů, hlíny, plevel.
1: My máme plán už nějaké rostliny, myslím si, že tam byl motýlíkeř, hortenzie a takový spíš trvalkovitý záhony.
2: Taká relaxační zahrada.
1: Přesně tak, aby děti, když sem přijdou, se cítili hezky.
2: Na přeměně neutěšeného dvora v krásnou relaxační zahradu se podílí i dobrovolníci.
4: Primárně tady pracují teda zaměstnanci Charity Jindřichův-Hradec, ale pomáhají nám tady občas i úžasní dobrovolníci, kteří napnou svaly a přiloží ruku k dílu.
2: Popisuje...
4: Já se jmenuji Pavla Šindelířová.
2: Děti z nízkoprahového klubu zatím využívají vnitřní prostory, klubovnu, hernu.
5: Když je hezky, tak se nechce nikomu být vevnitř, tak si sem někdy sednem. Ale je to tady zarostlý a tak, takže uděláme záhony, lehátka nebo ty sedátka, ještě dva vyvýšený záhony, studnu, máme 8-metrovou hlubokou studnu bez vody, tak ji otevřeme, aby tam bylo vidět dovnitř, možná ji osvítíme, když už tady je.
2: O děti se v Dačickém nízkoprahovém centru stará.
5: Marek Pachr a jsem pracovník v sociálních službách.
2: A teď teda i zahradník.
5: Zahradník, údržbář, uklízečka.
2: V nízkoprahovém centru nacházejí pomoc nejrůznější děti.
5: Ano, hodně je to barevný, kolik dětí je hodně. Děcka, který něco řeší třeba, necítí se dobře třeba v kolektivu.
2: A svůj volný čas tady tráví i děti s psychiatrickou diagnózou.
5: Mají diagnózu psychiatrickou, ale nebylo by to poznat jako na nich vlastně. A třeba díky tomu jsou outsideri ve třídě, pak jsou rádi tady a můžeme jim nějak pomáhat, pozbudit je, že jsou jedineční, že to není nemoc nebo porucha, ale že to je jedinečnost. Mají třeba vysokou citlivost, vidějí věci, které běžný člověk nevidí. Mají nadání, že nám zůstává rozum stát nad tím, jo, co umí, nebo jaký mají jako psychologickou intuici. A přitom má diagnózu psychiatrickou, protože někde se sesypalo to dítě třeba.
2: Relaxační zahradu začnou děti využívat už o prázdninách. Kompletně osázená potom bude na podzim letošního roku. Z Dačic Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Další SMSka od vás dorazila, díky i za ní. V Nové Peci je zataženo a 9 stupňů. Za Humny se chystá ne drak, ale deštík. Přeji pohodový den, Dagmar. Já samozřejmě díky za vás, za všechny, že jste si udělali chvilku během dnešního rána nám napsat, jak je právě u vás. A co přidává Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude převážně zataženo, od západu se postupně na většině území rozšíří občasný déšť, večer pak bude déšť trvalejší na celém území kraje. Dnešní odpolední maxima 13 až 16, na horách naměříte 9 až 12 stupňů, povane slabý západní nebo jihozápadní vítr o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu, na Šumavě to bude vítr mírný o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek 2 až 10 mm a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: A potěším vás, spoustu gastronomie pro vás máme připravenu v typech pro volný čas už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: 8.20 s vámi páteční ráno s datem 12. června.
1: Tipy pro volný čas.
0: V Českých Budějovicích pokračuje festival Bonjour. Dnes je na programu trh s francouzskými specialitami Le Marché. Zastavit se na něm můžete od 9 hodin na Piaristickém náměstí. Čeká vás tam vůně francouzských sýrů, pečiva a dalších frankofonních specialit. Do Trocnova u Borovan zajeďte ochutnat historii. Památník Jana Žižky otevře v 10 hodin program Válka a vojenství v době Jana Žižky, kde uvidíte ukázky řemesel, zbraní i každodenního života husitské doby. A večer se Trocnov promění v divadelní scénu. Od 20:30 tam zahrají komedii Tchýně na zabití. Český Krumlov nabídne hned dva zážitky na otáčivém hledišti. V 17 hodin rodinné představení Herkules a v 21:30 komedii Decameron. V Písku ve 14 hodin odstartuje festival Dotkni se Písku. Hudba, divadlo, výtvarné umění, literatura i gastronomie zaplní centrum města a nabídnou pestrý program, který bude pokračovat i o víkendu. V Prachaticích začne v 17 hodin gastronomická přehlídka sýry a víno ve Staré radnici. Ve stejný čas tam můžete vyrazit i na loutkohereckou pohádku Divadlo Já to jsem v Králově Vile. Ve Volarech pak od 20 hodin zahraje na náměstí kapela Turbo Diesel. Večer zvoní muzeí nabídnou Soběslav, Bechyně i Jindřichův Hradec. V Soběslavi začne v 17 hodin noc v Blatském muzeu, a to s rybářským tématem. V Bechyni od 16 hodin muzejní noc a v Jindřichově Hradci od 17 hodin muzejní noc bylinková. V Jindřichově Hradci navíc od 15 hodin ožije park pod gymnáziem Jindřichohradeckým sportfestem. V 16 hodin začne komunitní oknofestík v Radounce a v 19 přidá kulturní dům Střelnice talk show Ivo Šmolda se s hosty Lukášem Langmajerem a Šárkou Markovou. A hudební pozvánka na závěr. V Třeboni začne ve 20 hodin v klubu Třeboň 105 koncert dvojice Pivoňka Lichnovský a v Chotěmicích ve stejný čas vystoupí Karel Plíhal v rámci vesnického hudebního klubu Václava Koupka. V Strakonicích zahrají od 18:30 v letním kině Tři sestry a v Českých Budějovicích si můžete od 20:30 užít autokino v pivovaru Samson s filmem Bohemian Rhapsody.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozhářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
3: Půl deváté.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu lidem nové hypotéky dohromady za více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony 800 tisíc korun. Kvůli přechodu na integrovaný dopravní systém změní většina jihočeských měst čísla linek v městské hromadné dopravě. Každé číslo se totiž v systému může objevit pouze jednou. Změna se týká 11 měst, kde hromadnou dopravu využívají, uvedl jednatel společnosti JIKOR Jiří Kavka. Integrovaný dopravní systém začne v kraji platit od července. Na jihu Čech sjednotí autobusovou a železniční dopravu, spoje na sebe budou navazovat a ceník bude podobný pro vlaky i autobusy. Písek bude ode dneška hostit krajskou soutěž profesionálních i dobrovolných hasičů v požárním sportu. V městském atletickém areálu začnou soutěže v 11 hodin, zítra a pozítří už v 8.45, informuje město na svém webu. Disciplíny jsou běh na 100 metrů s překážkami, výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže, štafeta na 4x100 metrů s překážkami a požární útok. Vstup je zdarma. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Národní tým neudržel vedení. Ve druhém poločase se po dlouhém autovém vhazování prosadil hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale stav otočili. V zahajovacím utkání světového šampionátu zvítězili domácí Mexičané nad Jihoafrickou republikou 2-0. A ještě počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, postupně na většině území občasný déšť, teploty do 16, na horách do 12 stupňů. Vítr slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: U Čakova na Českobudějovicku havarovalo osobní auto mimo komunikaci, na místo míří záchranáři. Nehody se vyšetřují také v Českých Budějovicích na sídlišti Vltava na křížení Husovy a Vodňanské a na Blatensku na silnici 173 u Bezdědovic. Na silnici 146 mezi Hlubokou nad Vltavou a silnici 603 u Chotýčan na Českobudějovicku a na Jindřichohradecku nebo na hranici s krajem Vysočina na silnici 406 u Velkého Pěčína. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hudba na náměstí, koncerty na pontonu nad Otavou, obří dinosauři i průvod místních spolků. Tak bude vypadat letošní slavnost Dotkni se písku. Povídat si o ní ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice budeme už za pár minut, tak si na to počkejte. A právě teď vám posílám Abu.

0: Písek se o víkendu promění v jedno velké jeviště. Městská slavnost Dotkni se písku přinese koncerty známých hudebníků, program pro rodiny i novou scénu na Alšově náměstí. Chybět nebude ani tradiční historický program u Kamenného mostu. Co všechno se letos v ulicích města Písek odehraje, tak to nám teď prozradí ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar, kterého vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
1: Krásný dobrý den.
0: Program začíná už dnes. Co všechno se bude dít?
1: Tak opravdu program máme bohatý, bude probíhat na zhruba 7 scénách. Samozřejmě tou hlavní scénou je Velké náměstí. Začínáme už 10 hodin. Větší část dne zaberou různá vystoupení, především píseckých spolků a různých umělců. A potom ten večer samozřejmě se ukážou i známé mediální hvězdy. Pro dnešní den je to určitě Martina Pártlová nebo Aneta Langrová, anebo písničkář Pokáč. Takže to jsou věci, na které se lidé mohou těšit, včetně dalších doprovodných programů, které probíhají i na jiných místech.
0: Můžeme prozradit něco ze zítřejšího, tedy sobotního programu?
1: Určitě. Jednak já jsem zmiňoval to Velké náměstí, kde teda mimochodem zítra vystoupí například René Dank, zajímavý nový talentovaný zpěvák, nebo třeba Emma Smetana, ten program večer zakončí Tata Boys, ale můžete se těšit i třeba na swing v podání swingového orchestru Českého rozhlasu České Budějovice. Můžete se těšit také na ponton, který se objeví na řece Otavě, to zítra teda, kde mimo jiné vystoupí Pavel Šporcl. Takže těch programů je opravdu jako docela hodně.
0: Ta jména jsou opravdu velkolepá. Ani v neděli se návštěvníci nebudou v Písku nudit. Mám pravdu?
1: Určitě, i když ta neděle samozřejmě už je z našeho pohledu trošku jako odpočinkovější, proběhnou ještě různé doprovodné programy, především v Palackého sade, kde je víkend otevřených zahrad, ale nesmím zapomenout ani na klasickou mši svatou a procesí k Mariánskému sloupu, která začne v 10 hodin dopoledne.
0: A co jste si v Písku připravili pro rodiny s dětmi?
1: Tak ten program je pro ně taky bohatý. Máme tady letos takovou novinku putování s dinosaury, ať už dnes nebo zítra. Máme tady různá vystoupení i pro ty nejmenší. Mohl bych jmenovat například vystoupení pro děti v podobě umělkyně Kájušky, které proběhne třeba zítra na Velkém náměstí. Vystoupí například Písečan, Písečánek. To jsou místní soubory. Nesmím zapomínat ani nejen pro děti, ale i pro ty mladistvé, tam speciální scéna bude na Alšově náměstí, která začíná dnes, kde budou vystupovat opravdu jako mladé kapely středoškoláků. Zítra jsou to vítězové různých talentových soutěží, takže opět zajímavý program.
0: A nemůžeme nezmínit, že novinkou letošního ročníku je také nová mobilní aplikace. Co všechno v ní návštěvníci najdou?
1: Přesně tak. Pro letošní rok si mohou návštěvníci stahovat mobilní aplikaci, samozřejmě najdou pro obě dvě ty telefonní platformy. Informace mimochodem teda najdete na stránkách dotknisepisku.cz, včetně toho, kde si tu apku mohou stáhnout. Kromě klasického programu, který v ní najdou, kde to opravdu je velice přehledné, tak tam také třeba mohou hlasovat. Mohou tam hlasovat, který interpret se jim nejvíc líbil nebo na co se nejvíc těší, a najdou tam i takovou mapu, kde vlastně najdou, kde mohou hledat stánky, různé stánky, gastrostánky nebo s jakým zbožím. Tak je to docela přehledné. Doporučuji, aby to lidé udělali, protože se budou velice dobře podle toho orientovat.
0: Mě napadlo, že nemusí jít pouze po čichu, po vůni, ale můžou mít i tu aplikaci, která jim usnadní cestu. Na městskou slavnost Dotkni se písku nás pozval ředitel Centra kultury města Písek Josef Kašpar. Děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji a budu se těšit na setkání v Písku. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A já bych navázala, modrou barvu mají rádi určitě milovníci hezkého počasí a vymetené oblohy. Obávám se ovšem, že dnes se jí nedočkáme. O tom, jak máme aktuálně na jihu Čech, už ví meteorolog Tadeáš Gregor. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Aktuálně máme zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami a teploty jsou mezi 10 a 13 stupni Celsia. V Českých Budějovicích zatažená obloha, přešla nás slabonká přeháňka, máme 12 stupňů, jižní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1023 hektopaskalů, tlaková tendence setrvalý stav. Churáňov hlásí 7 stupňů a slabý déšť.
1: Jak se to počasí vybarví dnes odpoledne?
2: Bude převažovat zatažená obloha a od západu se postupně na většinu území rozšíří občasný déšť. Večer bude déšť trvalejší a na celém území kraje. Dnešní maximální teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12 a bude vát slabý západní nebo jihozápadní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Na Šumavě vítr mírný 2 až 6 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Bude upršená i dnešní noc?
2: Bude to tak, bude převažovat zatažená obloha s deštěm a toho deště začne pak kránu od západu ubývat. Noční minima 13 až 10 stupňů, na horách 12 až 9 a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra pak přes den ráno ještě převážně zataženo, občasný dešť bude od západu ustávat. Ubývat začne i oblačnosti, během nebude polojasno až oblačno, večer pak i skoro jasno. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 16 až 19 a bude vát mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Dočkáme se sluníčka i v neděli?
2: Částečně ano, bude převládat oblačná obloha, chvílemi bude i polojasno a během dne jen zcela výjimečně se může objevit slabá přeháňka. Nedělní minima 12 až 9 stupňů, maxima 16 až 19 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A ještě se zlehka dotkneme pondělní předpovědi.
2: V pondělí bude polojasno až oblačno, večer pak až skoro jasno. Teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 16 až 20 stupňů Celsia a bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
1: Tolik předpověď počasí z úst meteorologa Tadeáše Gregora. Děkuji za váš čas, který jste nám věnoval a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Český rozhlas České Budějovice, PC.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, 9 minut nám zbývá do 9. dopolední a ve studiu už nejsem sama. Dorazil kolega moderátor Matěj Vodička, já tě vítám, ahoj.
1: Krásné ráno a dalo tobě i všem posluchačům.
0: Tak jistě nabité páteční jihočeské dopoledne před námi, co si přichystal?
1: Je to tak, vezmu to hezky po pořadě, jako vždycky. Po 9. hodině začneme reportáží o tom, jak válka na Blízkém východě působí na ceny asfaltu, což jsem doteď nevěděl. Filip Černý nás vezme na výlet do oblíbené turistické jihočeské destinace, tedy na zámek Červená Lhota. Samozřejmě nebude chybět ani jihočeská vlastivěda, která nás dnes zavede k Milevsku. No a poslechneme si třeba zajímavou reportáž o tom, jak bývalý hokejový útočník, reprezentant, někdejší hráč NHL Martin Hanzal má rád nejenom hokej, ale taky třeba motorky. Po 10. hodině se vydáme s regionálním stopařem Petrem Kubátem do Třeboně. Máme pro vás připravené taky tipy pro volný čas. Dnes je muzejní noc v Blatském muzeu v Soběslavi, i o tom budeme mluvit. No a budeme se bavit třeba i o tom, jak srnčata vyhledávají drony. Samozřejmě nebudou chybět ani Babské rady. No a poslední informace, po 11. hodině přijde ke mně do studia dopolední host Irma Mrázková, to bude dnes ředitelka festivalu Třeboňská nocturna.
0: To byla vyčerpávající pozvánka k jeho českému dopolední od Matěje Vodičky. Adéla Jirkalová se loučí, ne ovšem na dlouho. U písniček pro radost po 12. hodině opět naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěné psy a kočky. Čeští fotbalisté prohráli na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Na jihu Čech bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
2: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brody v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Jindřichův Hradec buduje záchytnou stanici pro opuštěné psy a kočky. Zařízení je v areálu služeb města, které je budou provozovat. Náklady na vybudování dosáhnou 8,5 milionu korun. Další stovky tisíc ročně bude stát provoz. Stanice proto bude sloužit pouze pro zvířata nalezená na území města, kterých je ročně několik desítek. Jak upřesnil místostarosta Radim Staněk z Hnutí Naše Česko, zařízení bude mít pro psy 3 karanténní kotce, 6 vnitřních kotců s výběhem a 7 venkovních kotců. Pro kočky bude určeno 5 míst v karanténě a 1 buňka mimo karanténu s kapacitou 10 až 15 koček. Město spolupracuje se spolkem Cibela, který se stará o nalezené kočky. 14 zemí z různých koutů světa představí dnes v Českých Budějovicích multikulturní festival Kousek země. Akci pořádá Centrum pro cizince diecézní charity České Budějovice v klášteře na Piaristickém náměstí. Začátek je ve 13 hodin. Návštěvníci se seznámí s kulturou, tradicemi i zajímavostmi zemí od Filipín až po Venezuelu, říká mluvčí diecézní charity Veronika Rybáčková.
3: Uvidíte ukázky čínského bojového umění, filipínské a indické národní tance,

0: poslechnete si španělskou hudbu, můžete si vyzkoušet country line dance, divadelní vystoupení zahraničních studentů česko-anglického gymnázia, to bude také velké zpestření a na místě bude i prezentace zahraničních programů Jihočeské univerzity. Sport.
1: Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajáře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu kapitána Ladislava Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
2: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
1: V příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. Počasí. Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, postupně na většině území občasný déšť, večer pak bude trvalejší. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Českých Budějovicích na křížení Husovy a Vodňanské na sídlišti Vltava, u Čakova na Českobudějovicku na silnici 3. třídy, také na silnici 406 u Velkého Pěčína na Dačicku a pozor i mezi Hlincovou horou a Ortvínovicemi na Českobudějovicku, tam se pohybuje tele.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Přesně v 9 hodin a 5 minut začíná Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný pátek 12. června vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Možná si dnes někteří z vás, milí posluchači, přivstali na úvodní utkání české fotbalové reprezentace na mistrovství světa v Mexiku proti Jižní Koreji. Pokud ano, tak víte, a zmiňovali jsme to i teď před chvílí ve zprávách, že náš tým prohrál 1-2, ale nic se neděje, je to úvodní základní utkání ve skupině a hlavně je pátek, máme před sebou celý víkend, tak si ho užijte podle svých nejlepších preferencí a představ. My vám následující minuty v našem vysílání zpříjemníme několika zajímavostmi a reportážemi. Bývalý hokejový útočník a reprezentant Martin Hanzal má blízko nejen k ledu a puku, ale taky třeba k motorkám. Více dozvíte zhruba po 9:30. Chybět nemůže samozřejmě jeho česká vlastivě Zdeňka Zajíčka. Dnes se v ní vypravíme k Milevsku. No a máme pro vás taky tip na výlet, konkrétně na jeden známý jihočeský zámek. Nejprve ale to aktuální téma, které jsme zmínili už v úvodu. Čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa zůstali bez bodů. Už za chvíli v našem vysílání uslyšíte reakce reprezentačních fanoušků. Tak si na to počkejte. Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné dopoledne.

0: Kutia František, písnička, která právě teď doznívá na úvod jeho českého dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, a my míříme tedy alespoň pomyslně do Mexika. Čeští fotbalisté vstoupili po 20 letech do mistrovství světa porážkou. V Guadalajaře sice v souboji s Jižní Koreou po změně stran po gólu Krejčího vedli, soupeř ale skóre otočil a zvítězil 2-1. Ještě jednu trefu Součka rozhodčí kvůli offsidu nakonec neuznal. S fanoušky českého týmu krátce po utkání mluvil přímo v Mexiku reportér Lukáš Michalík.
1: Po zápase českých fotbalistů s Jižní Koreou jsou tu u mě dva fanoušci českého týmu. Můžu se zeptat na jméno?
2: Já jsem Vojta.
3: Já jsem David Štěpán.
1: Dlouho to vypadalo nadějně, Češi vedli, nakonec porážka, velké zklamání.
2: No, jak to bylo vlastně skvělý, dvakrát jsme si zakřičeli gól jako úplně z plných plic, zážitek neuvěřitelný, já jsem poprvé v životě na mistrovství světa ve fotbale, ještě když tam hrajeme my, můžeme jim fandit, a teďka odcházím z té tribuny a zatím jsem furt ještě smutný.
1: Tam se i vás, tak jaký to byl zážitek, hořký konec?
3: Zejména hořký konec, body vysely ve vzduchu, dalo se to sebrat.
1: Ty emoce po tom gólu Součka, který nakonec neplatil, je to velká kaňka, protože vy se radujete a nakonec to všechno vyjde vniveč.
2: No hele, já si myslel, že jako minimálně neprohrajem, potom jsem byl přesvědčený, ale mě už v hlavě jeli scénáře, jak tady prostě zůstaneme sami. Nebylo nás moc na tom stadionu těch českých fandů. Budem tady sami na tom prázdném stadionu a s těma klukama, s těma hráčima. Tam budeme juchat ještě teďka nějaký vysoký jalovec a tak, ale bohužel, no.
1: Přeci jen ta korejská individuální kvalita byla znát, že zkrátka herně byly lepší.
2: Byli jsme celý zápas horší.
1: Když si vezmeme teď ten potenciální postup do play-off, povede přes ten další zápas s Jihoafričany, který Češi jednoznačně musí zvládnout?
3: Samozřejmě musí.
2: Určitě. A já vám ještě řeknu, že my nejen, že vyhrajeme v té Atlantě s tou Jihoafrickou republikou, ale my uhrajeme i bod na tom azteckém stadionu. Teď jsem se o tom přesvědčil.
4: Říká Vojta, fanoušek českých fotbalistů, kteří na úvod světového šampionátu prohráli s Jižní Koreou 1-2. Další zápas ve skupině se hrají příští týden ve čtvrtek v Atlantě s Jihoafrickou republikou. Ta vstoupila do turnaje porážkou s domácími Mexičany 0-2. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, písně.

9 hodin a 16 minut stále posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Doznívá píseň Rodný dům, respektive Můj rodný dům od Pavla Bobka a my se posouváme dál. Na zámku Červená Lhota je stále co objevovat. Už za chvíli se na tuto ikonickou jihočeskou památku vydáme v reportáži Filipa Černého, tak si na to počkejte.

0: Přesně za 10 minut bude 9:30 a my vás teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pozveme prohlídce jednoho z nejnavštěvovanějších zámků jižních Čech. Možná už tušíte, ano, je to Červená Lhota. Zámek měl několik vlastníků, těmi posledními byly knížata Schönburg-Hartenstein, která držela zámek plných 110 let. Víc nám už teď řekne kolega redaktor Filip Černý.
1: Nejenom historie rodů, ale i české filmové dějiny kráčely Červenou Lhotou, Zlatovláska, Princezna na hrášku a spousta dalších populárních filmových pohádek se natáčela tady na zámku. Mně se ale jako první film vybaví Škola, základ života a scéna z hodiny latiny. Proč, když se tu nenatáčelo, to pochopíte hned, jen co spolu s kastelánem Tomášem Horinou vejdeme do první zámecké místnosti. Takže my jsme v pracovně, já bych řekl v pracovně s medvědem, který nese psaní. Místo vlka, respektive tuleně ze známého filmu, tak tady nosí medvěd.
2: No tak jsme v pracovně pána domu, což je místnost poměrně starobylá, protože vznikla kolem roku 1650 a bylo to i pracovna tehdejšího majitele Viléma Slavaty z Chlumu jako Šumberka a zároveň to byla pracovna i toho posledního významného majitele, což byl princ Johann Schönburg-Hartenstein, který byl vatikánský ambasador a právě toho medvěda ulovil v Rusku, kde se ty ambasadorské zkoušky skládaly na ambasádě v Petrohradu a Rusové velmi rádi zvali ty Rakušany na lov medvědů, protože se trošku jim smáli, že se těch medvědů bojí. Tak princ Johann se medvěda teda nebál, na první ránu ho zastřelil a oni s takovým respektem k jeho loveckému umění mu ho takhle preparovali a poslali na Červenou Lhotu, kde od té doby drží tác, na který se dávala denní pošta.
1: Stanuli jsme v jídelně prostřenuje pro 6 osob.
2: Prostřeno tady bývalo i pro daleko víc osob a my, když tady děláme vánoční prohlídky, tak tady ten stůl rozkládáme, pak je tady opravdu prostřena větší tabule pro větší společnost, ale tahle jídelna se v ty všední dny používala minimálně a hlavně chceme totiž akcentovat při těch běžných prohlídkách její architekturu, kde tohle to byl vlastně jediný opravdu jako nějaký náročně umělecky koncepčně řešený prostor v době Slavatů. A byl to původně hlavní sál. Ta místnost byla třikrát tak velká. Tahle výzdoba pokračovala v celém rozloze tohoto bočního křídla. Později to bylo přepříčkované, ale co je horší, ve zbytku za tou příčkou už to bylo v roce 1866 všechno zbourané, protože zámek vyhořel a tehdy prostě už plánovali, že to baroko neobnoví, což byla samozřejmě veliká škoda, dnes bychom k tomu určitě přistupovali jinak, ale zbyla aspoň 1/3 jako informace o tom, jak náročně byl zdobený tenhle prostor spojený s jmény třech italských tvůrců. Francesco Caratti jako architekt, Innocenz Kometa jako štukatér a Giacomo Tencala jako autor té malířské výzdoby, která symbolizuje cnosti a postavení rodu Slavatů. Je to ta bájná alegorie o hesperitkách, jak dostávali ta zlatá jablka, ale tady v tom případě jsou to růže, protože jsou to ty erbovní růže pánů z Hradce. Ikonograficky nesmírně zajímavá věc, bohužel dochovaná jenom v té třetině, ale přesto je to vlastně umělecky nejnáročnější a nejkrásnější interiér Červené Lhoty.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Přesně minutu před 9:30 stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dnešního českou vlastivědu připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Uslyšíte v ní příběh o sedlákovi z Veselíčka u Mlevska, kterému lidé z okolí neřekli jinak než díravej. Byl to důsledek nepříjemné památky z napoleonských válek, které ale sedlák příjmením Michal přežil. Tak si na ten příběh počkejte.

0: Víte, kdo byl díravej sedlák z Byliny? Ne? Tak my vám to v jihočeské vlastivědě prozradíme. Tenhle příběh z napoleonských válek se vyprávěl ve Veselíčku u Milevska a možná na něm něco pravdy bude. Tři sedláci ze sousední vesnice Byliny museli poskytnout své potahy a vozit s nimi zásoby pro rakouskou armádu. Když ale Napoleon zvítězil, zabavili Francouzi i selské povozy a využívali je pro sebe. Dvěma sedlákům se podařilo utéct. Pouze Jan Míchal vozil dál a vytrval až do Napoleonovy slavné porážky v bitvě u Lipska. Jeden ruský kozák tam Míchalovi probodl tvář kopím. Jihočeský sedlák se pak vrátil domů, ale tady už ho rodina mezi tím oplakala a manželka se prý dokonce chystala znovu provdat. Míchala ovšem čekal v rodné Bylině ještě dlouhý život, vždyť byl doposud mladý a otcovský statek ve skutečnosti převzal až po skončení válek roku 1815. Hospodařil 40 let. Zemřel na výměnku roku 1861. Úředně se vlastně jmenoval Jan Tesař. Míchal se mu říkalo po gruntě, jak je v jižních Čechách zvykem. Ale zlobilo ho, že mu lidé kvůli jizvě na probodnuté tváři přezdívali díravej. Když ho tak jednou oslovili štamgasti v hospodě ve Veselíčku, dopálil se a řekl: zatracený císař, tak dlouho jsem mu sloužil a tohle mám za to. Kdo si pak Míchala udal pro urážku panovníka, ale on se před soudem ubránil. Tvrdil totiž, že neměl na mysli císaře rakouského, nýbrž císaře Napoleona.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Propojení špičkových hudebních výkonů s neformálními projekty. I tak lze ve stručnosti charakterizovat letošní letní program Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna. Přehlídka klasické hudby přivítá třeba Jánoska Ensemble nebo Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín pod taktovkou Roberta Kružíka. Nejen o letošním ročníku festivalu si popovídáme s jeho ředitelkou Irmou Mrázkovou v pátek 12. června po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vůdička.

7 minut po půl desáté je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. My už jsme tady dnes mluvili několikrát o fotbale a teď bude řeč třeba i o hokeji, i když ne tak úplně. Hrál v nejslavnější hokejové soutěži na světě. Teď závodí na motocyklech. Stejně jako byl precizní na ledě, řeší bývalý útočník Martin Hanzal i na motokrosové trati detaily. Víc povíme v reportáži Kamila Jáši už za malou chvíli.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A Matěj Vodička vás ještě jednou zdraví ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice zhruba 3 minuty před 10:15. Martin Hanzal prožil úspěšnou hokejovou kariéru. Jako útočník hrál v NHL, nazbíral reprezentační starty. Ovšem teď se baví na závodech malých motocyklů. Dokonce se z něj stal ředitel Fichtl Cupu na Floridě.
2: Florida je název oblasti u obce Rudolfov, pár kilometrů od Českých Budějovic. Martin Hanzal dokáže porovnat, jaké to je v bruslích na ledě a v helmě za řídítky motocyklu.
3: Troufám si říct, že bezpečnější je za mě hokej. Samozřejmě každý má zábrany jiný a když na té motorce jezdí v klidu, já si myslím, že jezdí docela v klidu, tak se to dá taky odjet bezpečně.
4: Hokejisté často říkávají, že zápasy se rozhodují v detailu. Hrajete si z detaily na motocyklu?
3: Samozřejmě, je to i tady o tom a já třeba jsem jel do Prahy předevčírem pro 102-oktanový benzín, takže každý detail rozhoduje.
2: Martin Hanzal je a na ledě býval vždy hodně soutěživý. Těžko se v hokejových zápasech směřoval s porážkou. Na motocyklu uvažuje přece jenom trochu jinak. Soutěže, třeba konkrétně Fichtl Cup na Floridě, jehož je ředitelem, bere hlavně jako zábavu.
3: Pro mě to zábava je, pro spousta dalších nadšenců si myslím, že taky.
2: Určitě pro bratrskou dvojici Adama a Dominika z Jaronic. Jejich maminka Věra Latka při závodech napětím ani nedýchá.
5: No, dívám se na to tak, že je to baví, takže jim to dopřávám, no ale bojím se, jo. Už mají větší motorku silnější, jak jsou dva, tak mezi sebou soupeří.
4: Závody sledujete nebo raději s odstupem?
5: Ne, vždycky to sleduju a všude s nima jezdím. No.
2: Víc než konečné umístění Martinu Hanzalovi udělalo radost, že v závodě překonal 100. Ne rychlost, ale počet jezdců.
3: Historický náš rekord, že pokoříme 100 závodníků. No.
2: Vysvětlil Martin Hanzal motivaci, se kterou zorganizoval závod na jihočeské Floridě. Z Rudolfova, Kamil Jáša, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice.

Jiří Korn a jeho písnička Zpívat jako déšť právě teď doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Kvůli válce na Blízkém východě zdražují opravy silnic a dálnic. Za půl roku se ceny asfaltu zvýšily o stovky korun. Podrobnosti přidáme už za okamžik. Teď nám po Jiřím Kornovi bude zpívat Michal Tučný.

0: Za 10 minut bude 10 hodin dopoledne a my se v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice posouváme s tématem opět dál. Silničářům se prodražují opravy silnic. Je to kvůli cenám pohonných hmot, zemního plynu nebo asfaltových směsí a pojiv. Někde rostou částky zhruba o 10%. Více zaplatí města i obce, a to až o stovky tisíc korun.
1: Jsme na obalovně asfaltových směsí.
2: Říká vedoucí obalovny ve Středoklukách u Prahy Milan Vala.
1: Vidíme deponie s kamenivem, ze kterých nakladač dává do násypek. Těch násypek jde do sušicího bubnu, kde tady v protisměru hořák to ohřeje zhruba kolem 200 stupňů. Kamenivo jde elevátorem nahoru do prvního zařízení, kde je třídič. Tam se to rozstřídí podle frakcí. Odtud to jde do boxů, kde se pak naváží to kamenivo po frakcích podle receptury a pustí do míchačky.
2: Tam se pak do směsí přimíchává takzvané asfaltové pojivo. Za tunu nejčastěji používaného typu tohoto materiálu zaplatila firma POR, která obalovnu vlastní loni v listopadu necelých 8,5 tisíce korun. Letos v květnu to bylo přes 17 tisíc. Kvůli zdražení asfaltu se obcím a městům zvyšují také ceny za opravy silnic. Problém mají například v Sedlčanech na Příbramsku. Podle nezávislého starosty obce Ivana Janečka se třeba cena oprav ulice Na Potůčku zvýšila o stovky tisíc korun.
3: Vzhledem k situaci, že dochází ke zdražování ropných produktů, tedy i živičních povrchů, tak bude ta částka navýšena o 400 tisíc.
2: Původně měla obec zaplatit přes 6,5 milionu korun. Dražší budou také opravy dálnic. Potvrzuje to generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
4: Ty náklady se budou upřesňovat jak v rámci změn během výstavby. Dopady do té ceny bude mít valorizace, což je smluvní mechanismus, de facto proplácení zhotovitele, nárůst inflace v průběhu provádění stavebních prací a díky tomu, jaká situace aktuálně je, třeba s ohledem na válečný konflikt na Dálném východě, tak je možné, že zde dojde určitému navýšení těch nejbližších jako měsících.
2: Přesná čísla ale zatím ředitelství silnic a dálnic nezná, dodává jeho mluvčí Jan Rídl.
5: Zhotovitelé kvalifikují uvedenou situaci převážně jako vyšší moc, současně ji často podřazují podle smlouvy i pod rizika objednatele. V této souvislosti upozorňují na nárůst cen pohonných hmot, energií a materiálů odvozených především od ropy. Jde třeba o asfalt, izolační materiály a podobně. Stavební firmy v tuto chvíli nárokují na úhradu dodatečných nákladů dokončit stavbu později, případně i později zprovoznit.
2: Zvyšování cen asfaltu je podle stavby vedoucího Pavla Aksamita problém například pro stavební firmu Metrostav, která buduje jeden z úseků dálnice D7 z Prahy do Chomutova.
6: Komplikace je to určitě, je to v řádech podle mě tak 10-15%. Dělá nám to velký problém, jako se týče dopadu do ceny díla. Týká se to dopravy všeho, co je navázané na ropu.
2: Kvůli válce na Blízkém východě se zvýšila také třeba cena pohonných hmot nebo zemního plynu. Richard Webs, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Ministr spravedlnosti se setká s končící žalobkyní Lastoveckou. Ta rezignovala kvůli ztrátě důvěry ve vedení státního zastupitelství. Opozice ve Volarech začne sbírat podpisy pod petici za vyhlášení místního referenda o obchvatu města. Festival francouzské kultury dnes do Českých Budějovic přinesl tématický trh. Na jihu Čech bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm a teplotami do 16 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Končící žalobkyně Petra Lastovecká z vrchního státního zastupitelství v Olomouci se dnes setká s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmem Tejcem. Lastovecká minulý týden rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry.
3: Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Z funkce žalobkyně odešla po 25 letech.
4: Protože jsem postupně ztratila důvěru v odborné vedení a směřování státního zastupitelství.
3: Popsala minulý týden Lastovecká. Pro rezignaci se prý definitivně rozhodla potom, co dostala výtku kvůli rozhovoru pro Radiožurnál. V něm popisovala, proč jí vrchní olomoucký žalobce Radim Dragoun vyloučil z týmu k bitcoinové kauze. Tejc ke schůzi už dřív řekl, že nálada v soustavě státního zastupitelství není dobrá a zajímá ho příčina. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Opoziční zastupitelé a občané ve Volarech na Prachaticku začínají sbírat podpisy pod petici za vyhlášení místního referenda o obchvatu města. Kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle odpůrců stavby přivede do města víc těžké dopravy, informoval zmocněnec přípravného výboru a zastupitel za Piráty Tomáš Válek. Podle vedení města ale rozšíření silnice dopravu ve městě příliš neovlivní a původní trasa obchvatu byla nevyhovující. Rekonstrukce silnice 2/141 prošla procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko. Francouzským trhem dnes v Českých Budějovicích pokračuje festival Bonjour Budějovice. Na pianistickém náměstí potrvá až do 22 hodin. Co všechno tam lidé pořídí, přiblížil Ivo Petru z Francouzské aliance Jižní Čechy.
5: Nebudou chybět croissanty, bagety, francouzské pečivo, francouzské sýry, francouzské uzeniny, to je jasné, ale také francouzské cukrárenské výrobky typu oblíbených makronků, eklérků. Kromě z toho jídla budou k dispozici i další typy výrobků, třeba kosmetických výrobků s levandulí, marsiská mídla nebo dokonce hračky.
1: Program festivalu potrvá až do 26. června. Detaily najdete na webových stránkách Francouzské aliance Jižní Čechy.
2: Počasí.
1: Na jihu Čech očekávejte převážně zataženo, zpočátku i oblačno, od západu postupně na většině území občasný déšť. Večer pak bude déšť trvalejší. Teploty

0: budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní. Biozátěž bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na Jindřichohradecku na silnici 406 u Velkého Pěčína a také mezi Mirkovicemi a Markvarticemi na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Po zprávách v 10 hodin pokračuje jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice s datem pátek 12. června roku 2026. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a krásný pátek přeje Matěj Vodička. Na koupání to o víkendu bohužel, milí posluchači, asi nevypadá. Podle předpovědi sem tam zaprší. Sice nebude úplně zima, ale nejspíš asi nepůjde o letní počasí. To ale vůbec nevadí, protože tuhle situaci můžete využít třeba k návštěvě jihočeských památek. Jeden zajímavý tip přidáme za okamžik, hned se k němu dostanu. Nejprve vyjmenuji přehledně všechny příspěvky a zajímavosti, které jsme si pro vás v následující vysílací hodině připravili. Konkrétně závěr této hodiny bude patřit tradičně babským radám. Ty dnešní vás naučí používat bylinky na podporu správného trávení. Vědci z Jihočeské univerzity se podíleli na vývoji dronu, který se používá k vyhledávání malých srnčat na loukách. I o tom bude řeč krátce po 10:30. Blatské muzeum v Soběslavi chystá dnes muzejní noc a my se přímo do tohoto muzea vypravíme zhruba v 9:30 a přidáme taky další tipy pro volný čas. No a jeden už v úvodu slíbený tip mám pro vás hned na úvod. Za chvilku se totiž vydáme na prohlídku zámecké lékárny v Třeboni s paní lékárnicí. Počkejte si na reportáž našeho regionálního stopaře. Ještě jednou krásné páteční dopoledne a hezký den. To vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Regionální stopař.
1: Několik kostýmovaných prohlídek s historickými osobnostmi nabízí Zámecká lékárna v Třeboni. Náš regionální stopař Petr Kubát si tuto národní kulturní památku hned u zámku prošel, a to přímo s paní lékárnicí.
2: Dovolte, abych se představila, jmenuji se Rozálie a byla jsem manželkou pana lékárníka, se kterým jsem bydlela v tomto domě, kde si vás teď dovolí přivítat. A asi jste si podle mého oblečení všimli, že nepocházím z vašeho 21. století, ale přicestovala jsem časem ze století 19.
3: Průvodkyně Eva Blašková v kostýmu paní lékárnice začíná provádět Zámeckou lékárnou.
2: Původně na tomto místě stávaly dva měšťanské domy spojené nádvořím a později tedy ty domy zakoupil poslední z rodu Rožumberků, jeho milost pan Petr Vok, a zakoupil to pro svoji velkou knihovnu. A Petr Vok si toto místo vybral hlavně z důvodu dobré polohy, protože to bylo hned vedle zámku, tak proto to tedy zakoupil a přestavil na knihovnu, která byla v prvním patře. A v druhé části domu byla takzvaná kunstkomora, což byla v té době také velmi módní záležitost. Byla to místnost, kde se ukládaly různé sochy, obrazy nebo dary, co hosté přinesli Vokovi. Potom později se prostory začaly využívat právě jako lékárna.
3: Návštěvníci se během prohlídky například dozví, jak fungovaly lékárny v novověku a i třeba některé zajímavosti z té doby.
2: Do ulice byla pouze výdejní a recepturní místnost, nebo někdy tam bylo pouze výdejní okénko, a tím se vydávaly léky. A potom až na přelomu 17. a 18. století, tedy doba baroka, tak už se klasicky začalo vstupovat do lékáren dovnitř. Návštěvníci se tady můžou prohlédnout nábytek z 19. století a zároveň i tady různé pomůcky, které se používaly například v lékárnách ještě ve století 20. Například tady je přístroj na výrobu čípku. Na to všechno si tady návštěvníci mohou dokonce i šáhnout a vyzkoušet.
3: Točím takovou klikou. Tady to jsou jakoby matice na ty čípky.
2: Ano, byly různé velikosti podle toho, jak velké ty čípky jste chtěli mít, tak podle toho se tam vložila ta forma.
3: V další části prohlídky se návštěvníci přesouvají přes nádvoří do bytu pana lékárníka.
2: Když se podíváte tady nahoru na strop, tak jsou tady pořád vidět pozůstatky té původní výzdoby. Tento strop byl vyzdobený takzvaným šablonovitým typem malby.
3: Eva Blašková ukazuje například taky i kopie dobových katalogů z 19. století.
2: Jedná se vlastně o opravdu dobové katalogy, které v 19. století vycházely, něco jako dnes módní časopisy, takže zde si můžete prohlédnout, jaké byly oblíbené střihy na látky nebo vzory, nebo jaké byly oblíbené účesy u dam.
3: V Zámecké lékárně pořádají ale i další prohlídky, jak mi říká ředitelka Lenka Želivská.
4: Jeden ten typ je taková ta klasická, kdy vás provází průvodce v civilu. A druhý typ prohlídky je prohlídka denní, kdy vás provází průvodce, který představuje nějakou historickou osobnost. To je naše taková specialita, bych skoro řekla. No a potom jsou prohlídky večerní, kdy je více herců a je to příběh, a obě ty večerní prohlídky, které tady nabízíme, byly napsány přímo pro náš dům, takže jsou opravdu velmi unikátní a specifické.
3: Zámecká lékárna je v současnosti otevřená každý den. Z Třeboně Petr Kubát, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.

0: Tipy pro volný čas.
1: 3 minuty po 10:45, pravidelný čas, kdy vám přinášíme tipy pro volný čas. Pojďme na to. V Českých Budějovicích pokračuje festival Bonjour. Dnes je na programu trh s francouzskými specialitami Le Marché. Zastavit se na něm můžete do 22 hodin na Piaristickém náměstí. Čeká vás tam vůně francouzských sýrů, pečiva a dalších frankofonních specialit, které umí člověka přenést na chvíli o pár set kilometrů na západ. Milovníci historie můžou zamířit do Trocnova u Borovan. Památník Jana Žižky otevře v 10 hodin program Válka a vojenství v době Jana Žižky, kde uvidíte ukázky řemesel, zbraní i každodenního života husitské doby. No a večer se Trocnov promění v divadelní scénu. Od 20 hodin a 30 minut tam zahrají komedii Tchýně na zabití. V Písku začne ve 14:00 festival Dotkni se Písku. Hudba, divadlo, výtvarné umění, literatura i gastronomie, to vše zaplní centrum města a nabídne pestrý program, který bude pokračovat i o víkendu. No a pokud dáváte přednost letnímu koncertu, ve Strakonicích zahrají od 18 hodin a 30 minut v letní kině Tři sestry. A v Českých Budějovicích si můžete od 20 hodin a 30 minut užít autokino v pivovaru Samson s filmem Bohemian Rhapsody. Pokračujeme dál. Český Krumlov nabídne hned 2 divadelní zážitky na otáčivém hledišti. V 17 hodin to bude rodinné představení Herkules a ve 21 hodin a 30 minut komedie Decameron. A v Prachaticích začne v 17 hodin gastronomická přehlídka Sýry a víno ve Staré radnici. Ve stejný čas tam můžete vyrazit taky na loutkohereckou pohádku divadla Já to jsem v Králově vile. Ve Volarech pak od 20 hodin zahraje na náměstí kapela Turbo Diesel. No a večer svůní muzeí nabídnou Soběslav, Bechyně i Jindřichův Hradec. V Soběslavi začne v 17 hodin noc v Blatském muzeu s rybářským tématem, o tom ostatně v našem vysílání budeme mluvit zhruba za 10 minut a v Bechyni od 16 hodin pak muzejní noc, no a v Jindřichově Hradci od 17 hodin muzejní noc bylinková. V Jindřichově Hradci navíc od 15 hodin ožije park pod gymnáziem Jindřichohradeckým Sportfestem. V 16 hodin začne komunitní oknofestík v Radounce a v 19 hodin přidá kulturní dům Střelnice talkshow Ivoš Molda se s hosty Lukášem Langmajerem a Šárkou Markovou. No a na závěr 2 hudební tipy. V Třeboni začne ve 20 hodin v klubu Třeboň 105 koncert dvojce Pivoňka Lichnovský. No a v Chotěmicích ve stejný čas vystoupí Karel Plíhal v rámci vesnického hudebního klubu Václava Koupka. Je toho opravdu hodně, ať už vyrazíte kamkoliv, užijte si to a mějte krásný divadelní, hudební nebo umělecký zážitek.

10 hodin na 24 minut i v tento čas je stále s vámi Jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Chcete vidět, jak se loví ryby v potoce pod rouškou večera a ochutnat netradiční rybí recepty od vyhlášeného šéfkuchaře? Tak právě dnes můžete vyrazit na 14. Blatskou muzejní noc do Soběslavy, která letos kompletně ožívá tajemným světem pod vodní hladinou. Čeká vás skvělý zážitek pro celou rodinu, kde si děti pohrají a vy si domů odnesete tipy na skvělou večeři i novou knihu o jihočeské přírodě. Za chvilinku o tom budeme mluvit v našem vysílání. Pokud jste vyznavači rybích chutí, tak zůstaňte s námi.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: A Matěj Vodička teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice nebude sám. Už za několik hodin, přesně v 5 odpoledne, se otevře vstupní brána Rožumberského domu v Soběslavi. Začne tam totiž 14. Blatská muzejní noc, která letos láká na tajemství jeho českých vod, komentované prohlídky i živý odchyt ryb v potoce. Naším hostem je teď na telefonu vedoucí Blatského muzea v Soběslavi, pan Daniel Abazit. Přeji dobré dopoledne. Vítejte po čase opět v našem vysílání. Dobrý den. Tak pane Abazide, muzejní noci mají vždycky zvláštní atmosféru. Čím je výjimečný právě ten váš letošní už 14. ročník?
2: No, my se vždycky v Blatském muzeu snažíme dát muzejní noci nějaké téma, zaměřit jí na nějakou oblast naší činnosti. A tentokrát tedy, jak jste říkal, padla volba na svět ryb, ale také obojživelníků a plazů, a proto tedy se tato noc jmenuje rybářská.
1: No tak samozřejmě nabízí se i otázka, proč padla volba právě na ty ryby, obojživelníky, ale třeba i plazy táborská.
2: No, my se snažíme v našem muzeu, které má také přírodovědné sbírky a přírodovědnou expozici, mapovat přírodu našeho regionu a tedy systematicky probírat jednotlivé její složky. A protože máme instalovanou na dvě muzejní sezóny výstavu věnovanou právě rybám, obojživelníkům a plazům na Táborsku, tak jsme k tomu připravili i tu dnešní muzejní noc. Kromě výstavy navíc chceme představit úplně novou knihu, která je věnována tomuto tématu. Je to druhý svazek naší edice Průvodce přírodou Táborska. Již jsme před několika lety vydali knihu o savcích Táborska, a takto tedy tímto druhým dílem chceme představit všechny druhy, což je asi 70 druhů ryb, obojživelníků a plazů, kteří žijí v našem regionu.
1: My zůstaneme u těch ryb konkrétně, protože lákadlem programu je večerní vycházka k Černovickému potoku. Co všechno účastníky této vycházky čeká?
2: Ano, my vyrazíme už 17 hodin od Blatského muzea právě k blízkému Černovickému potoku, který teče přímo tady ve městě v Soběslavi, kdo to tu zná. A půjdeme s jetelem místního rybářského svazu podél potoka. Díváme se nejprve okem, co mohou lidé vidět. Takže určitě například tlouště mostem přes Černovický potok uvidíme, ale potom přijdeme na stanoviště, kde bude náš kolega ichtyolog a herpetolog David Fischer, který bude přímo na místě odchytávat ryby metodou, jak se to dělá při odborných zoologických výzkumech, takže návštěvníci budou mít možnost vidět všechno, co v tom místě v potoce žije.
1: Trochu nám hapruje spojení, tak prosím posluchači, omluvte trochu tu kvalitu telefonu. Každopádně, pane řediteli, v programu pamatujete i na rodiny s dětmi. Co jste pro ně připravili?
2: Ano, připravena bude také naše muzejní edukátorka, která je zároveň zoologou, která má připravený hezký, hravý program pro děti všech generací, abych tak řekl, každého věku. Takže od her na téma ryb a obojživelníků pro malé děti až po různé aktivity spojené s poznáváním těchto živočichů. Takže určitě zvu celé rodiny.
1: No a já už
2: aby
1: jenom
2: se přišli podívat k nám do muzea.
1: Ano, já už jenom na závěr doplním, že součástí noci budou i rybí recepty od kuchaře Vojtěcha Moravy. Na Blatskou muzejní noc nás pozval vedoucí Blatského muzea v Soběslavi, pan Daniel Abazit. Moc krát díky, ať máte mnoho spokojených návštěvníků a hlavně, ať se celá muzejní noc vydaří. Děkujeme, naslyšenou.
2: Já děkuju vám a všechny zvu. Naschledanou.
0: Český rozhlas České Budějovice, písně.

6 minut po půl jedenácté, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Já nevím, jak vy, milí posluchači, ale já rozhodně mám rád smích, stejně tak jako Jana Kratochvílová, již písnička právě teď doznívá v našem vysílání. Rychlejší a účinnější, to jsou hlavní přednosti dokonalejšího dronu, který dokáže vyhledat srnčata na loukách. Na vývoji se podíleli vědci z Jihočeské univerzity. Dron zachrání život srnčatům a zemědělcům ušetří čas i peníze. Podrobnosti si poslechneme v reportáži už za okamžik.

0: Circle of Life, píseň Eltona Johna, která doznívá v 10 hodin a 40 minut ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Umělá inteligence dokáže zachránit život srnčat. Při vývoji dronu a nového softwaru pro tyto účely ji využil mezinárodní tým vědců a odborníků. Bezpilotní letoun je při záchraně mláďat účinnější a rychlejší než plašiče nebo procházení luk. Zemědělci na Táborsku už si dron vyzkoušeli z vědci přímo na louce před sečením.
1: Posíláme dron do zhruba 50-metrové výšky a na vysílačce aktuálně vidíme vizuální data, které aktuálně dron sbírá.
2: Na zatím neposekané louce nedaleko nového kostelce na Táborsku se právě nacházím s vedoucím softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěchem Spurným. Ukazujeme je jeden z dronů nové generace, který pomůže ochránit narozená srnčata.
1: Tento nový dron dokáže plně pokrýt oblast bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
2: Data, která nasbírá dron, potom vyhodnotí detekční systém s umělou inteligencí. Vysvětluje vývojář Roman Bumbálek ze Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
3: Zde na obrazovce můžeme vidět vyznačené objekty lokalizované v termálním obraze a na pravé straně vidíme reálný obraz sledované louky, který je přiblížený. Náš systém nejenom lokalizuje ten objekt, ale ještě určí, zda se jedná o srnče nebo se jedná o nějaké jiné zvíře, jako je zajíc, liška, kočka.
2: A to je zásadní rozdíl mezi starým a novým způsobem vyhledávání srnčat.
3: Dneska, když se nalítává, tak musíte koukat na ten displej, opravdu pozorovat ty tečky, říkat si, co to je ta tečka, sletět dolů, zjistit, je to srnče, je to kočka, vyletět nahoru a posunout se dál. Kvůli tomuhle systému už to není nutný, ten vám to určí sám.
2: Nový systém si přímo tady, v této lokalitě, vyzkoušel farmář Pavel Kačírek z nového kostelce na Táborsku.
4: Při procházení a použití zvukových plašičů se může stát, že některé srnče přehlédneme, po případě neuteče z toho pozemku nebo se nám vrátí nazpátek. Pokud máme ten obrazový materiál, který nám nahraje ten dron, tak toto nehrozí, protože víme, kde přesně ta srnčata byla a na která místa si máme dávat pozor.
2: Díky těmto dokonalejším dronům ušetří zemědělci nejenom život mnoha srnčat, ale taky čas a peníze, dodává Pavel Kačírek.
4: V případě, že na pozemku nějaké srnče zůstane, tak se při seči může dostat do konzervovaného krmiva, kde může způsobit znehodnocení toho silážního balíku.
2: Vědci budou ve vývoji dronů pokračovat. Jejich cílem je analyzovat snímaný obraz v reálném čase přímo na dronu. Zemědělec díky tomu uvidí hned zaměřené srnče na mapě v mobilní aplikaci. Jitka Cibulová, Vokata, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Píseň Pavola Habery doznívá právě teď ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jarka Vykoupilová a její dnešní babské rady vás naučí používat ty bylinky, které podpoří vaše správné trávení. Pokud s tím máte problémy, tak zůstaňte s námi.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Babské rady.
1: Připomeňme si bylinky, které podporují trávení. Mohou pomoci při nadýmání, pocitu těžkosti po jídle nebo lehkých žaludečních problémech. Mezi nejznámější patří máta peprná, která pomáhá uvolňovat napětí v trávicím traktu a čaj z ní patří do jídelníčku vždy po sytějším chodu. Oblíbený je také hřmánek, jenž působí sklidňujícím způsobem a známé jsou jeho pozitivní účinky při podrážděném žaludku. Řebříček je bylinka pro střeva, má i protizánětlivé bonusy. Kopr zase zmírňuje křeče a zapomenout nesmíme ani na kmín. Fenikl bývá s oblibou doporučován hlavně při nadýmání, a to nejen u miminek. Dobré účinky na trávení má i meduňka nebo zázvor. Bylinky lze v tomto případě používat nejen ve formě čajů, ale také jako součást jídel. Čerstvá máta, bazalka nebo tymián dodají pokrmům chuť a zároveň povzbudí trávící procesy v těle.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: 2 hodiny z dnešního jihočeského dopoledne jsou za námi, ale před námi je ještě 1 hodina, kterou už za chvíli zahájí zprávy pod taktovkou Pavlíny Fendekové. Stane se tak konkrétně v 11 hodin. No a poté přijde na řadu rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem. Můžu prozradit, že řeč bude převážně o hudbě klasické. Do studia totiž přijde Irma Mrázková, ředitelka festivalu Třeboňská nocturna, který se tradičně odehraje v kulisách historického jádra Třeboně, ale nejen tam. A mimochodem Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem této akce. Ať se tam chystáte či nikoliv, jste vyznavači klasické hudby nebo ne, tak jako tak vám děkuji, že posloucháte rádio vašeho kraje, tedy Český rozhlas České Budějovice. Krásné páteční dopoledne vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička.

0: Haló? Já nic nevidím.
1: Správně. Vítejte v kavárně po tmě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
0: To je tak jiné. Zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
1: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu po tmě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: V Česku se začaly vyrábět látky pro léky na obezitu. Jihočeští vědci pomohli zdokonalit dron, který pomáhá vyhledávat srnčata před sečí. Fotbalová reprezentace prohrála na úvod mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Na jihu Čech bude zataženo s občasným deštěm a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začaly vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Zatím ve zkušebním provozu. Dánská společnost Novo Nordisk investovala do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba 1 000 000 obézních osob a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá. Tábor upraví parkování ve vnitrobloku ulic Kamarítova, Kolárova a Dobrovského. Dohodli se na tom radní. Nové řešení má prostor zpřehlednit a zabránit parkování mimo parkovací plochy, které často komplikovalo údržbu města v této lokalitě. Mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák doplňuje.
4: Část zpevněné plochy v Dobrovského ulici bude zařazena do oficiálního parkovacího systému. Současně budou provedena taková opatření, aby nebylo možné najíždět na zeleň nebo k domům přes hřiště a na příjezdovou cestu bude osazen sklopný sloupek a značka zákazu vjezdu.
2: Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat před sečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů. Podíleli se na něm i vědci z Jihočeské univerzity. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
5: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
2: Koncert k Evropskému dni hudby se dnes uskuteční v kostele svatého Mikuláše v Boleticích na Českokrumlovsku. Od 19 hodin vystoupí hornoplánský smíšený pěvecký sbor Muzika Viva pod vedením sbormistra Martina Kubáta. Soubor je známý svým pestrým repertoárem sahajícím od duchovní hudby přes lidové písně až po úpravy známých skladeb. Vstupné je podle informací na webu Jihočeské centrály cestovního ruchu dobrovolné.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase skupiny mistrovství světa s Jižní Koreou 1-2. Svěřence trenéra Miroslava Koupka dostal v mexické Guadalajáře do vedení hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale zápas v 80. minutě otočili. První soutěžní start za národní tým si připsal 23-letý záložník Alexander Sojka, pro kterého bylo utkání těžké zejména ve chvílích, kdy Češi hráli dlouho bez míče.
6: Myslím si, že to bylo tím, že Korea dobře držela balon. My jsme vlastně tam běhali, ale měli jsme hrozně daleko, takže jsme se tím vyštavili a když jsme získali míč, tak jsme ho nebyli schopni nahoře udržet, ani jsme tam neměli ty takový velký počet těch hráčů, jsme se tam strčili, takže tím jsme to zase ztráceli a Korea, musím říct, že měla velice dobrý individuality a dokázala to vyřešit.
2: Další zápas čeká Čechy příští týden ve čtvrtek proti Jihoafrické republice. Ta prohrála v zahajovacím zápase s domácím Mexikem 0-2.
3: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně zataženo, postupně na většině území s občasným deštěm, který bude večer trvalejší.

0: Nejvyšší teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr je slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní, biozátěž na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Horkách u Tábora na silnici 137, také v Táboře na Kolarově ulici a na dálnici D3 havarovalo osobní auto u Řípce. Pozor, dávejte ve směru na České Budějovice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: I letos historické centrum Třeboně ožívá klasickou hudbou. O jedinečné hudební zážitky v kulisách historických budov se opět postará festival Třeboňská nocturna, který už má za sebou třeba tradiční pódium mladých. O programu, o historii přehlídky a třeba i o její budoucnosti si už za chvíli budu povídat s ředitelkou Třeboňských nocturen paní Irmou Mrázkovou. Zvu vás tedy k poslechu a ještě jednou vám přeji krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Ředitelka festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková je naším dnešním hostem. Paní ředitelko, vítejte ve vysílání. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
1: Festival, konkrétně tedy Třeboňská nocturna, má za sebou tradiční pódium mladých, což je takový speciální večer pořádaný ve společnosti nebo ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Třeboni. To je taky velmi zajímavé těleso, často s ní spolupracuje i Český rozhlas České Budějovice. Můžete ale posluchačům především povyprávět, jak se to letošní pódium mladých vyvedlo?
2: Pokud mohu tvrdit za sebe, tak si myslím, že se vyvedlo velmi. A to také z jednoho prostého důvodu, že jsme původní termín, kdy se pódium mladých konalo v květnu, přesunuli na dubnový termín. A to z důvodu konání mistrovství světa v hokeji. Takže se nám ten květnový termín nedařilo zaplnit divadlo Josefa Kajetána Tyla tak, jak bychom si přáli. V letošním roce, teda v dubnovém termínu, se nám to podařilo, za což jsem byla velmi ráda. Atmosféra byla úžasná a myslím, že všichni zúčastnění i přihlížející si tento večer velmi užili. My tento večer vlastně máme jakoby poděkování řediteli, vedení a pedagogům této základní umělecké školy. Jejichž práce si velmi vážíme a chceme jim tímto poděkovat za jejich neúnavnou činnost při vytváření nové generace nebo vývoj nové generace umělců. A mě vždy dělá velkou radost, když vidím některého z těchto mladých umělců potom na pódiu v Čechách či v zahraničí a vlastně sledujeme jejich úžasnou kariéru. Takže večer by to byl velmi úspěšný i z toho důvodu, že my jsme vlastně minulý rok navázali nově spolupráci se soutěží Concertino Praga a během tohoto večera vystoupily dvě z laureátek loňské soutěže a byla to klavíristka Nora Lubadová, která se nyní jako zástupkyně České republiky účastnila soutěže Eurovision Young Musicians a dále to byla violončelistka Nadia Strnadová.
1: Znamená to, že v Třeboni tedy příznivci klasické hudby fandí taky hokej hodně, proto jste na ně mysleli z toho důvodu.
2: Je to tak, potvrdilo se nám to.
1: Každopádně letošní pódium mladých mělo taky významný charitativní rozměr. Kam putoval výtěžek z toho zmíněného koncertu?
2: My vždy každý rok si vybíráme jednu z rodin s postiženým handicapovaným dítětem v okolí Třeboně nebo přímo v Třeboni. V letošním roce ten výtěžek šel rodině Adama Kvěcha, klučíka, který se narodil s Downovým syndromem a dokonce byl i tomu koncertu přítomen se svojí maminkou a svým bratrem. A Adam byl úplně úžasný, užíval si celý koncert a ten výtěžek, to dobrovolné vstupné, kteří nechali vlastně posluchači ve výši 28 tisíc korun, což nám udělalo obrovskou radost, jsme přímo Adamovi a jeho mamince předali na pódiu. Maminka měla vlastně za cíl koupit Adámkovi tříkolku, aby se mohl lépe pohybovat, takže doufám, že tato částka tomuto přispěla. A jenom chci upozornit, že sbírka probíhá neustále ještě dále a bude vlastně až do letního festivalu.
1: Ten charitativní rozměr je něco, co Třeboňská nocturna doprovází už delší dobu, je to tak?
2: Je to tak, je to pár let zpátky, kdy vlastně se ten charitativní rozměr stal takovou DNA třeboňských nocturen. My neustále hledáme možnosti, kde pomoci, kde vypomoci, aby opravdu jenom tak kultura nebyla poslouchatelná, ale měla další rozměr, další přínos.
1: Pojďme k té zimní abonentní sérii koncertů Třeboňských nocturen. Váš spolek ji pořádá už od roku 1997, to znamená, že v příštím roce, tedy v roce 2027, oslavíte kulhaté třicátiny, dá-li se to tak říct. Vím, že je to velmi klišé otázka, ale takové výročí je určitě příležitostí nejen k nějakým oslavám, ale taky k bilancování. Tak jak velkou proměnou a vývojem si podle vás festival za tu dobu prošel?
2: Já myslím, že řádným. Před 30 lety v roce 97 vlastně zimní cyklus založil můj táta, pan Miloš Končický, v té době hoteliér a ředitel hotelu Adriana na Václavském náměstí v Praze a restaurace u Pinkasu. A ten příběh já bych jenom ve zkratce řekla, protože si myslím, že je velmi zajímavý.
1: Určitě.
2: Přijel v roce 95, myslím, do Třeboně, do Lázní a procházel se po Masarykově náměstí, kde viděl vybydlený hotel bývalou Zlatou hvězdu a tak přesvědčil majitele hotelu Adria, aby vlastně tento hotel koupili a zrekonstruovali, tak se stalo a on se stal vlastně ředitelem Zlaté hvězdy v Třeboni. Byli to ale Pražáci, táta též samozřejmě, a ten přístup k Pražákům v té době nebyl úplně příznivý, takže přemýšlel, jak se vlastně místním lidem, místnímu obyvatelstvu přiblížit, a napadlo ho založit teda festival vážné hudby. Takže v roce 1997 proběhl první ročník zimního cyklu, to je zimní cyklus 6 koncertů, který vlastně trvá od října do března každého roku a na které zveme vlastně špičky klasické hudby české umělecké scény. Já před 3 lety jsem pozvala ke spolupráci našeho předního violončelistu pana Petra Nouzovského, který dělá dramaturga jak letního cyklu, tak i zimního letního festivalu, tak i zimního cyklu. A on je nejenom úžasný violončelista, hudebník, člověk, srdcař, ale také úžasný teda dramaturg, protože vlastně ví přesně, co se hodí do této jihočeské Třeboně, do jižních Čech, a má kontakty, ví přesně, koho pozvat. Takže si myslím, že ten zimní cyklus nabírá neustále lepší, kvalitnější úrovně, a to si myslím, že se potvrdilo i během právě loňského roku, během toho 29. ročníku, kdy se nám představili takoví umělci, jako byl Ivan Ženatý, houslista, Martin Kasík, Mirek Sikera, klavírista. Vystoupilo uskupení The Trio, původně teda v obsazení Jiří Vodička, houslista, samozřejmě přední koncertní mistr České filharmonie, violončelista Václav Petr nebo Martin Kasík, klavírista, ale bohužel Jiří Vodička náhle onemocněl před vystoupením, takže byl zastoupen houslistou Romanem Patočkou, což posluchači před koncertem nesli trošku nelibě, to jsme slyšeli reakci, když jsme oznámili vlastně tuto změnu, ke které došlo během jednoho dne. Nicméně po koncertu velmi kvitovali toto zastoupení a byli za něj velmi rádi. Ten koncert byl naprosto úžasný.
1: Ředitelka festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Jak už tady zaznělo, festival Třeboňská nocturna založil váš tatínek Miloš Končický. Napadlo vás někdy v začátcích této přehlídky, že byste vedení festivalu jednou mohla převzít právě po svém otci?
2: Popravdě řečeno, ze začátku mě to teda vůbec nenapadlo, a to z toho důvodu, že já jsem vystudovala vysokou školu ekonomickou, obor finance, takže ta má cesta šla trošku jiným, rapidně jiným směrem. Nicméně to se změnilo v době, kdy já jsem měla 2 děti velmi rychle za sebou a vracela jsem se z mateřské dovolené. A taťka v roce 2011 mi navrhl, ať mu pomůžu třeba na půl roku lehce s festivalem. Tak jsem mu pomohla a už je to 15 let, co jsem zůstala, a před 5 lety, když taťka vlastně slavil kulaté narozeniny, mi i vedení festivalu předal.
1: Vy jste taky zmiňovala, jakým způsobem si váš tatínek utvářel vztah k Třeboni. Zmínila jste to slovo Pražák, nechtěl jsem to úplně opakovat, a zároveň nechci říct, že by si utvářel vztah k Třeboni jako turista. Nicméně, jak jste si vztah k tomuto jihočeskému městu utvořila vy?
2: Postupnými kroky, nejprve to bylo skrze děti, protože tatínek nám tam vytvořil krásné zázemí v Třeboní, kam jsme vlastně mohli pravidelně jezdit, takže zpočátku to bylo očima matky malých dětí, skrze hřiště, dětské kavárny a tak dále. Ale samozřejmě postupem času, když jsem nastoupila do spolku, tak to bylo už díky vlastně práci v uvozovkách a díky setkávání s úžasnými lidmi, inspirativními. Já myslím, že Třeboň je líheň úžasných lidí. Máme krásné vztahy s vedením města. Ráda bych zmínila, že letos vlastně jsme uskutečnili náš sen s paní ředitelkou místního gymnázia, paní Koktavou. Dlouho jsme přemýšleli, jak bychom spojili síly, a nakonec se nám to podařilo v letošním roce, kdy v květnu jsme si připomínali 2. výročí úmrtí Toma Schreckera. Tom Schrecker byl jeden z Vintnových dětí a také milovník Třeboně, jižních Čech, filantrop, který ve své závěti daroval značnou část svého majetku nejenom České filharmonii, ale také právě Třeboňskému gymnáziu. A my jsme s paní ředitelkou přemýšleli, jak si toto výročí, smutné výročí připomenout, a nakonec jsme vymysleli a v 5. června slavnostně zasadili na počest Toma Schreckera cedr atlaský v parku v Komenského sadech v Třeboni. Byl to krásný celý den, připomínka této úžasné osobnosti, který byl završen koncertem, večerním koncertem v koncertních prostorách nebo kulturních prostorách 105 na náměstí, kde vystoupili studenti gymnázia a kde se také vzpomínali připomínalo a kde se vysvětlovalo, co vlastně ten přínos Tomáše Rekera, toho jeho daru gymnáziu, vlastně co to znamená a do budoucna, co to znamená. A jsme rádi, že jsme zasadili tento první strom, protože doufáme, že to nebude první a poslední, ale že bychom chtěli vytvořit celou alej, to znamená navázat i v příštích letech.
1: Zmínila jste 105, opravdu krásné prostory. V minulém roce jsme tu měli dramaturgyni třeboňské 105, Terezu Rybovou, opravdu všem posluchačům doporučuji navštívit. Ovšem vy, paní ředitelko, krom těch třeboňských nocturen stojíte rovněž v čele festivalu Věčné naděje. Tak jak jdou tyhle dvě věci skloubit dohromady?
2: Někdy je to komplikované, ale dá se. Já jsem v roce 2020 byla oslovena paní Martinou Jankovskou, spoluzakladatelkou nadačního fondu. Byla jsem požádána o spolupráci, tak v roce 2020 začátek covidu, většinu koncertů, byl to myslím pátý ročník Věčné naděje, jsme streamovali, protože se samozřejmě koncertovat nedalo. Nicméně poté jsme přichystali spoustu krásných koncertů a příští v roce 2027 plánujeme již 10. ročník. Původně Věčná naděje, nebo ten festival, byl zasazen do termínu září, říjen, listopad každého roku. Poté jsme, ale protože se jedná o pražský festival, tak jsme zjistili, že v Praze je v tomto období přehršle kultury a že najít si nové posluchače pro nový vlastně festival, který má podtitul Festival nejen terezínských autorů, to znamená uvádíme hudbu autorů, kteří žili a tvořili v různých podmínkách terezínského géta v době druhé světové války, tak je to velmi těžké v tomto období. Tak jsme přesunuli vlastně tu hlavní část na zimu, jaro, únor, březen, duben. To znamená, že vlastně teď v dubnu byl ukončen 9. ročník festivalu. Poté začíná v létě Třeboň. Na podzim máme pár koncertů zase Věčné naděje a v zimě je zimní cyklus, takže pořád se něco děje.
1: Nenudíte se, opravdu. Pojďme zpátky k těm třeboňským nokturnám. Výraz nokturno se v klasické hudbě používá pro označení noční lyrické skladby, což při představě znící klasické hudby během letního večera v Třeboni, to je opravdu snad to nejtrefnější, co takové spojení v mysli nabízí. Já osobně nevím proč, ale ten výraz nokturno ve mne vždy vzbuzoval dojem něčeho trochu strašidelného nebo třeba spjatého s hororem. Tak jak moc festival Třeboňská nokturna vychází právě z té renesanční, možná řekněme až spíš barokní tradice?
2: To je docela zajímavá asociace. U nás má slovo nocturno naštěstí mnohem blíže k poetice letního večera, než k tomu hororu.
1: Naštěstí, ano.
2: Ano. Třeboňská nocturna vznikla jako festival, který chce propojit hudbu s jedinečnou atmosférou historické Třeboně a právě večerní koncerty v kostelích, zámeckých prostorách nebo na nádvoří městského úřadu dávají tomuto názvu jeho skutečný význam. A pokud jde o tu renesanci a baroko, když jste zmínil, tak vazba je poměrně přirozená. Třeboně město s mimořádně bohatou historickou tradicí a řada festivalových koncertů se odehrává v prostorách, které tuto dobu připomínají. V dramaturgii proto renesanční a barokní hudba své místo pravidelně má. Současně ale nechceme festival zaměřit pouze na jednu epochu. Vedle staré hudby nabízíme i klasicismus, romantismus, hudbu 20. století a někdy právě jako v pátek žánrové přesahy. Tím naším hlavním cílem je ukázat klasickou hudbu v celé šíři, ale je to vždy vlastně ve spojitosti, v dialogu s tím géniem Loci Třeboně.
1: No a dají se stále právě v Třeboni najít nové originální prostory, které se hodí právě do konceptu letní série vašeho festivalu?
2: Dají, ale jsou samozřejmě omezené. Máme tam pár prostor, o kterých uvažujeme do příštích ročníků. Uvažujeme samozřejmě o trošku rozvolnění toho festivalu, aby nebyl od 5 dní v jednom kuse, možná do 2 týdení. Takže ty prostory se nám tam nabízejí, například zářným příkladem je Schwarzenbergská hrobka v parku. Ta je úžasná koncertní prostor a si myslím vhodná k využití. Pak se by se dalo jednat samozřejmě o venkovních prostorách, ale víme, že nepřízeň počasí prostě nám nenahrává.
1: Říká ředitelka festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková, která je naším dnešním dopoledním hostem. Za 7 minut bude 11:30, to znamená čas na krátkou písničku, konkrétně od Petra Nováka. Za chvíli jsme zpátky.
0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: O festivalu Třeboňská nocturna a nejen o něm si povídáme s ředitelkou této přehlídky Irmou Mrázkovou, která je naším dnešním dopoledním hostem, je stále se mnou ve studiu. Paní ředitelko, jak jsou aktuálně Třeboňská nocturna podle vás ukotvená na té domácí festivalové scéně?
2: Já si troufnu říci, že na české festivalové scéně jsou dnes nocturna etablovanou značkou. Za více než dvě desetiletí si vybudovala pověst festivalu, který sází na kvalitu před kvantitou. Jak už jsem zmínila, jedná se o pětidenní festival, prakticky šest večerů, kdy hosté, kteří k nám přijedou, mohou si myslím zažít velmi přátelskou a rodinnou atmosféru. My nechceme, nemáme vůbec ambice, samozřejmě soutěžit s předními našimi českými festivaly velkými, ani rozpočtem, ani tou slávou, ale přinášíme něco, co možná tyto velké festivaly nepřináší, a to je ta přítomnost hudby, atmosféra, jedinečná rodinná atmosféra.
1: Zároveň, jak jsme zmínili a mnozí posluchači to jistě ví, třeba ně, jak známo lázeňské město, daří se vám festival nebo na festival, lépe řečeno, přilákat právě ty lázeňské hosty?
2: No, to je bod, kde si myslím, že je ještě prostor pro zlepšení. A ne mnoho lázeňských hostů chodí na naše festivaly a velmi mě to mrzí, protože, jak mi bylo řečeno, procedury, každodenní proces v těch lázních samozřejmě tak vyčerpává a zaplňuje ten jejich volný čas natolik, že pak už není prostor na návštěvu našeho festivalu. A také je to vlastně to, že v samotných lázních se dělá kultura vlastní, takže ta kultura je tam nabízena. Nicméně vím, že toto je prostor pro zlepšení, a nicméně s lázněmi máme úžasné vztahy, lázně nás podporují, ale vím, že lázeňských hostů k nám nechodí bohužel zatím tolik, kolik bychom si přáli.
1: Tak budeme držet palce, aby se to zlepšilo. Pojďme ještě zpátky k té sérii podzimních a zimních festivalových vystoupení, protože tu, řekněme, zatím poslední, nechci ji nazývat letošní, protože by to nebyl úplně správný termín, každopádně tu zatím poslední máte za sebou. Její součástí byl třeba i koncert sopranistky Vandy Šípové a klavíristy Michala Maška v doprovodu herečky Anny Polívkové, která se postarala o umělecký přednes, to mě docela zaujalo. Tak jak hodnotíte zatím ty poslední uplynulé abonentní koncerty?
2: Jak jsem říkala, byla jsem na ně velmi pyšná a to dokazovalo i prakticky zaplněné hlediště divadla Josefa Kajetána Tyla. Vy jste zmínil lednový koncert, bylo to vlastně unikátní projekt, kde se snoubila Mozartova hudba s jeho dopisy, které psal svým blízkým. Bylo to moc hezké vystoupení, na které chceme navázat prakticky i v příštím roce. Krom toho, jak už jsem zmínila, celý cyklus ukončovalo Benevicovo kvarteto v březnu. Úžasný koncert. V únoru jsme se opět museli řešit nenadále zdravotní komplikace, neboť měla Martina Kociánová si pozvat na pódium manžela Hudečkovi, na které jsme se velmi těšili. Pan Hudeček má samozřejmě k jižním Čechám velmi blízko. Bohužel zasáhla nemoc a na poslední chvíli jsme teda museli celý program přeorganizovat a pozvali jsme již zmíněného Jiřího Vodičku, koncertního mistra České filharmonie, který teda přijel a vystoupil za doprovod, klavírního doprovodu Mirka Sekyry. Takže myslím, jak už jsem zmínila i předtím, ten program byl naprosto uchvatný a myslím si, že ta dramaturgie jde velmi správnou cestou.
1: Pojďme ze zimy zpátky zase do léta, do současnosti, co naopak nabídne zahájení té letní série přehlídky. Připomenu, že se odehraje 7. července v Třeboňské zámecké konírně.
2: Ano, jako standardně vlastně od počátku festivalu zahajujeme festival v úterý v zámecké konírně a již od počátku festivalu spolupracujeme se soutěží Pražského jara a vždy následující rok zveme vítěze či laureáta této soutěže. Proto jsem moc ráda, že naše pozvání přijala právě na tento zahajovací koncert rakouská violončelistka Alexandra Kárer, laureátka loňské soutěže Pražského jara, která právě v konírně vystoupí s kolegiem 1066 MNM, což jsou členové Jihočeské filharmonie. To bude zahajovací koncert, během kterého se představí hudba Mozartova a třeba Haydnova.
1: Tolik tedy pozvánka na ten úvodní koncert. Na jaké další koncerty se mohou v červenci diváci těšit v Třeboni na festivalu Třeboňská nocturna?
2: Kdybyste se mě zeptal, na který bych měla pozvat, tak bych nevěděla, protože bych chtěla ráda bych vás pozvala opravdu na každý ten večer. Ve středu poté bude následovat vystoupení Indyho Stivína v divadle Josefa Kajetána Tyla, které už tady bylo zmíněno. Já si Indyho Stivína nesmírně vážím, protože vystoupil právě dvakrát v rámci festivalu Věčná naděje. Je to úžasný, nadějný kontrabasista, skladatel a během tohoto večera bude vystupovat i jako dirigent svého kolegia Stivínum. A musím podotknout, že se budeme, já už se teda velmi těším, i na světovou premiéru jeho skladby, kterou nám slíbil složit. My totiž od minulého roku máme nový projekt a to dáváme prostor současným českým skladatelům, vlastně nejenom českým, kteří skládají hudbu přímo pro festival s tématem Třeboně a vody. A během letošního ročníku si budeme moci teda vyslechnout hudbu nejenom Indyho Stivína, ale také Lukáše Somra, jeho skladba zazní na závěrečném koncertu, anebo slovenského skladatele Luboše Bernáta, která zazní ve čtvrtek. A tak bych teda mohla, jestli můžu pokračovat.
1: Určitě, pokračujte. Je toho hodně.
2: Je toho hodně, opravdu. Ve čtvrtek nás teda čekají tři projekty rovnou. Začneme ve 4 odpoledne mistrovským kurzem, který povede houslista Milan Al-Ashab v prostorách základní umělecké školy Třeboň a byli pozváni tři nadějní houslisté a studenti konzervatoře České Budějovice a pod vedením právě Milana Al-Ashaba se povede tento mistrovský kurz, který je volně přístupný pro všechny, takže jste posluchači srdečně zváni. V 7:30 poté bude koncert, se uskuteční koncert v kostele svatého Jilí, na kterém vystoupí právě houslista Milan Al-Ashab s kytaristkou Miriam Rodriguez Brilovou a s varhaníkem Pavlem Svobodou. Takže kombinace houslí, kytary a varhanci myslím, že bude ojedinělá v těch nádherných prostorách kostela svatého Jilí. A tento večer má název Bach and Sons, což samozřejmě už značí, že zazní hudba Johana Sebastiana Bacha a jeho synu a následovníků, kterých, jak jsem se dozvěděla vlastně v té těch hudebníků, kteří byli velmi úspěšní a nesou příjmení Bach, je opravdu nespočet. A večer od 10 hodin poté se přesuneme do Lounge Bar Tunnel, kde vystoupí uskupení The Brownies. To je trošičku odkročení od klasické hudby. Oni hrají jazz, swing a mě naprosto dostala jejich zpěvačka, kdy jsem je vlastně slyšela toto uskupení minulý rok v prostorách francouzské ambasády. Tak si myslím, že se máte také na co těšit. V pátek budeme potom pokračovat. Doufám v případě příznivého počasí venku na nádvoří městského úřadu a přivítáme po 2 letech opět Janoška Ensemble. Vystoupili před 2 lety, bohužel akorát nám nepřálo počasí, takže jsme se museli z nádvoří městského úřadu přesunout do prostor sportovní haly Roháč, což trošičku omezilo tu úžasnou atmosféru venkovních prostor a proto jsme se rozhodli, Janošky, i vlastně na žádost posluchačů, kteří byli naprosto unešení a i na jejich vlastní žádost, protože se chtěli hrozně do Třeboně vrátit, tak jsme je pozvali znovu. Tentokrát přijedou s jiným programem a to Janoška's Go Hollywood, což říká všechno, budou to hollywoodské melodie. A já bych jenom velmi krátce, Janoška Ensemble je úžasné uskupení 3 bratrů a jejich švagra, kteří hrají na housle, klavír a kontrabas a jsou to všichni naprosto fenomenální hudebníci. Oni spojili síly, spojili se v toto uskupení a do každé té hudby, kterou hrají, oni hrají vlastně klasickou hudbu, vkládají svůj osobitý Janoška style. Takže tak určitě doporučuji pátek.
1: Pozvánka na festival Třeboňská nocturna. Můžete teď ještě na závěr našeho dnešního rozhovoru prozradit, jak bude vypadat další podzimní a zimní abonentní cyklus Třeboňských nocturen, na který se tedy můžeme těšit, jak asi je logické a vyplývá to z toho od letošního podzimu.
2: Já bych jenom ještě rychle velmi upozornila na závěrečný koncert letošního letního festivalu a to je Pocta Emě Destinové v sobotu 11. července, kdy opět doufáme na nádvoří městského úřadu vystoupí slovenská sopránistka Adriana Kučerová spolu s mladým basbaritonistou Teodorem Šimáčkem, také vítězem pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. To vše za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a pod takto obratovkou úžasného dirigenta Roberta Kružíka. Zazní krásné árie Pucciniho, Dvořáka, takže doufejme, že pod hvězdným nebem si vyslechneme tyto krásné árie. A co se týče zimního cyklu, který bude zahájen 15. října a bude se, jak už bylo zmíněno, jednat o 30. ročník, tak na tom zahajovacím koncertu zazní hudba Bedřicha Smetany. A provede ho klavírista náš jeden teďka ze současných mladých velkých talentů Matyáše Nováka. Matyáše jsem měla opět na festivalu Věčná naděje a musím říci, že se opravdu máme na co těšit. Je to velký talent. Během dalších 5 večerů vystoupí například sopranistka Alžběta Poláčková, dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu. A během lednového večera poté zazní Dvořák a jeho korespondence v podání Dvořákova klavírního kvarteta a herce Miroslava Táborského. Přijede Smetanovo trio a jako závěr březnu o ten se postará Irvin Veniš, náš klarinetista spolu s uskupením Epoch Kvartet. Takže všichni jste vítáni.
1: Výborně, já už jenom na závěr opravdu velmi krátce dodám, že Český rozhlas České Budějovice je mediálním partnerem festivalu Třeboňská nocturna a jeho ředitelka Irma Mrázková byla dnešním dopoledním hostem právě naší stanice. Paní ředitelko, díky moc za váš čas a přeji, ať se nejenom ta letní část festivalu vydaří. Naslyšenou.
2: Děkuji moc krát za pozvání a přeji krásné dny. Naschledanou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji právě za to, že nás posloucháte a věřím, že si taky rádi poslechnete dnešní rozhlasový sloupek, který vám nabídneme za okamžik. Do té doby se tedy prozatím s vámi od mikrofonu loučí Matěj Vodička.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Za pár vteřin bude 11:45, stále je s vámi Český rozhlas České Budějovice a i v pátek 12. června pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? Bude o nejrůznějších školeních. Docela zajímavé téma. Slovo má Martina Adlerová a Matěj Vodička vám přeje příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Taky se musíte každou chvíli školit. Není nad vzdělání. Nechám teď stranou frekvenci povinných školení i jejich finanční náročnost a zaměřím se na jejich obsah. Zažila jsem už lecos. Přednášku, kde se prezentoval samozvaný sexuální poradce a radil, jak mluvit o sexu s dětmi. Proč bych s nimi měla mluvit o sexu v hodinách angličtiny, mi ovšem nevysvětlil. Jindy jsme byli přinuceni paní školitelkou každému účastníku školení za něco poděkovat, protože to prý prolamuje ledy a taky se tím hezky překlene první placená hodina. Vzhledem k tomu, že jsem některé přítomné viděla poprvé v životě, skončila jsem u absurdit typu: děkuji vám, pane v modré košili, že máte tak hezkou modrou košili. Na školení první pomoci, které vedl bývalý voják, jsme museli vyplnit papír, jestli máme zdravé srdce. Ti, co měli zdravé srdce a propadli u závěrečné zkoušky, dostali ránu taserem. Ale snad nejhorší školení bylo to poslední o kyberšikaně. Takhle se to sice jmenovalo, ale o samotné šikaně a o tom, jak proti ní bojovat, jsme se dozvěděli něco málo až v poslední půl hodině. Předtím nám bylo souzeno zhlédnout prezentaci o nejznámějších influencerech současnosti. Prý, abychom věděli, v jakém prostředí se naši žáci pohybují. Takže se dozvídám životně důležité informace o influencerovi číslo 1, který vede o světovou megakampaň a je tváří módní značky. Další tvůrce obsahu je prý jakýsi hiphopový satirik. Jedna blogerka je modelka a podcastová superhvězda zároveň. Jiný vloger, kterému bude v létě už 16 let, nabízí chipsy s příchutí, zaměřené na generaci Z. A já si vždycky jenom říkám, kdo mi těch 8 hodin mýho života vrátí?
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

G2 má průměr 53 cm a váží 97 kg. Roku 2012 ho ulil Michal Votruba v Myslkovicích u Soběslavy. Zvon byl posvěcen a do věže zavěšen 23. června téhož roku. Dobré

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ministryni Mrázovou fyzicky napadla žena středního věku. Policie vyloučila politický motiv. Jeho českou vesnicí roku je Římov na Českobudějovicku. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém ligovém finále doma nad Pardubicemi a ujali se v sérii vedení 3-2. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech ke 23 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Policie vyšetřuje napadení ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO. V Bílině na Teplicku ji o víkendu slovně a fyzicky napadla 44-letá žena. Mrázová ve městě dříve působila jako starostka a má tam trvalé bydliště. Incident se obešel bez zranění. Dnes o tom informovala policie. Podrobnosti má policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Můžeme vyloučit, že by se jednalo o politicky motivovaný čin. Po sdělení obvinění z nebezpečného vyhrožování byl podán podnět k návrhu na vzetí obviněné do vazby, který státní zástupce neakceptoval. Vzhledem k osobnosti obviněné policisté kontaktovali poskytovatele zdravotnických služeb a ženu se podařilo hospitalizovat.
0: Ministryně Mrázová napadení potvrdila, víc nechce s ohledem na policejní vyšetřování komentovat. Jihočeskou vesnicí roku se stala obec Římov na Českobudějovicku. Zajistila si tak postup do celostátního finále. Výsledky soutěže dnes vyhlásil náměstek jihočeského hejtmana David Štojdl z hnutí Naše Česko. Obec je známá poutním areálem s barokní křížovou cestou. Podle památkářů jde o jeden z nejvýznamnějších poutních areálů na jihu Čech, unikátně začleněný do krajiny. Hodnotící komise Jihočeské vesnice roku ocenila na Římovu mimo jiné rekonstrukci knihovny, zapojení obyvatel do různých projektů a fakt, že se obci daří rozvíjet. Podporuje sport i vzdělávání. Do soutěže se letos přihlásilo 19 obcí, což je o 8 víc než loni. 14 zemí představí dnes v Českých Budějovicích multikulturní festival Kousek země. Akci pořádá Centrum pro cizince diecézní charity České Budějovice v klášteře na Piaristickém náměstí. Začátek je ve 13 hodin. Návštěvníci se seznámí s kulturou, tradicemi i zajímavostmi zemí od Filipín až po Venezuelu, říká mluvčí diecézní charity Veronika Rybáčková.
3: Uvidíte ukázky čínského bojového umění, filipínské a indické národní tance, poslechnete si španělskou hudbu, můžete si vyzkoušet country line dance, divadelní vystoupení zahraničních studentů česko-anglického gymnázia, to bude také velké zpestření a na místě bude i prezentace zahraničních programů Jihočeské univerzity.
0: Muzejní noc oslaví dnes lidé v Bechyni na Táborsku. Od 16 do 21 hodin mohou navštívit muzeum turistiky, keramiky a třeba i Bechyňský zámek. Novou výstavu s názvem Kupředu směle zpřístupní městské muzeum, popisuje kurátorka Jana Janáčková.
4: Zabývá se proměnami Bechyně v druhé polovině 20. století, ale nejenom z toho architektonického hlediska a urbanistického, ale sezbírali jsme od lidí i různé spotřebiče a předměty každodenní potřeby tady z toho retro období, takže tady máme i kuchyňku připravenou.

0: obývák. Sport.
1: Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy a jediná výhra je dělí od zisku třetího titulu za sebou. O celkově 21. ligovém triumfu mohou rozhodnout zítra na východě Čech. Případný sedmý zápas by se hrál v pondělí v Praze na Královce. Počasí. Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře byl před hodinou v Českých Budějovicích 1022 hektopaskalů. Na jihu Čech bude odpoledne převážně zataženo s občasným slabým deštěm. Teploty budou mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr je slabý, na Šumavě mírný, západní nebo jihozápadní. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů. Zítra očekávejte ráno ještě převážně zataženo, občasný déšť bude od západu ustávat. Ubývat bude také oblačnosti až na polojasno, večer i skoro jasno. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 19. Vítr bude mírný západní, biozátěž na nejnižším stupni.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehody se vyšetřují v Táboře v Kolárově ulici a také v Dráchově na Táborsku a na silnici číslo 20 u Češňovic na Českobudějovicku. Dejte pozor, je tam porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: A krátce popoledni v čase 12 hodin a 6 minut vás u mikrofonu zdraví Adéla Jirkalová. Zdravím milovníky dechovky, ale také například všechny Antonie a Toničky, které mají právě dnes svátek. Máme tady totiž 12. červnový den. Antonie je jméno latinského původu, ženská obdoba mužského jména Antonín, který mimochodem tedy slaví svátek zase zítra a znamená to přední nebo vynikající. Tak přejeme jen to nejlepší. A jednu konkrétní Toničku tady máme hned na úvod dnešních písniček pro radost. Je tu krásný rukou psaný dopis a zní takto. Vážená redakce, prosím o písničku Málo pro Toničku Kostubovou z Českých Budějovic, která oslaví dne 12. června své jmeniny. Milá Toničko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a božího požehnání ti přeje sestra s rodinou. Tonička Kostkubová z Českých Budějovic zajisté ocení. Hrají a zpívají Mokeráci. Písnička se jmenuje Málo. Vše nejlepší k svému.

Prosím, zahrajte naší vnučce Teresce Tomášku ke krásným narozeninám, konkrétně prozradím k 22. Přejeme jí hlavně hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů při studiích a splněných tajných přání. Ještě prosím o písničku pro naše dvojčata Natálku a Tadeáše Faustu ze Soběslavy, kteří měli 21. narozeniny 15. dubna. Všem to přejí babi a děda z Borkovic, k přání se připojují Tomášku a Faustu. Já ještě jednou tedy připomínám, oslavenkyní je z Veselý nad Lužnicí Tereska Tomášková a samozřejmě připomeneme i narození dvojčat Natálky a Tadeáše Faustu ze Soběslavy, kteří oslavili tedy 21 let už v dubnu. Posíláme mistříňanku, i ta je tedy součástí dnešních písniček pro radost.

A zvonky štěstí na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice vystřídá píseň Života od Lipkovanky hned v zápětí. A blahopřát budeme k 50. výročí svatebnímu, tedy zlatá svatba. Zdravit budeme do veselé u počátek a konkrétně oba oslavence Zdeňku a Jaroslava Aldorfovi. Sbor pro občanské záležitosti při obecním úřadu ve Veselé prosí o zahrání pěkné písničky pro manžela Zdeňku a Jaroslava Aldorfovi z Veselé, kteří dnes oslaví 50 let společného života. Zdeňce a Jardovi přejeme ke krásné zlaté svatbě vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku, aby ještě dlouho mohli společně oslavovat další společné roky. Děkujeme. My srdečně zdravíme oba manžele, gratulujeme ke krásnému výročí, ke zlaté svatbě a posíláme zmíněnou Lipkovanku.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Prosíme o zahrání písničky od černovické dechovky pro paní Janu Kratochvílovou z Černovic u Tábora, která dnes 12.6. slaví 65. narozeniny. Hlavně pevné zdraví a radost z vnoučků přeje manžel Ladislav, syn Jiří s Danou, syn Petr s Martinou a vnoučci Martínek a Péťa. K přání se připojuje sestra Jitka s Jardou, rodina Štěpánova, Průšovi z Choustníka a Metkovi z Chválkova. Přání vyřízeno a nezbývá než taktéž poblahopřát k 65. nám do Černovic u Tábora paní Janě Kratochvílové.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, děkujeme za to. A další dnešní oslavenkyní je paní Iva Mrázová z Jindřiše u Jindřichova Hradce, která tedy měla 66 let a právě dnes jí budeme blahopřát. Milá Ivanko, všechno nejlepší, hlavně zdraví, které je vzácné, štěstí, které je krásné, lásku, které není nikdy dost, hodně radosti, aby žít za to stálo, dobrou rodinnou pohodu, ať se máš dobře a i nadále zůstáváš v krojové družině v Jarošově nad Nežárkou, kde zpíváš a tančíš. Díky za vše. To vše ti přejí všichni členové krojovky. Prosím o písničku Den zavonil šeříkem. Hraje moravská veselka. Děkuji, mějte se hezky a dobře a zdraví vás Vlasta Nejedlá z Jarošova nad Nežárkou. Děkujeme. Další gratulace běží a letí paní Květě Pilzové z Nebahov k 70. Dnes slaví své kulaté jubileum paní Květa Pilzová z Nebahov. Zastupitelé obce v čele se starostou Janem Zámečníkem vám srdečně gratulují a do dalších let přejí především hodně zdraví, spokojenosti a radosti z každého dne. Posíláme vám pěknou písničku pro radost. A tou je tedy už zmíněná písnička Den zavonil šeříkem a my zdravíme obě zmíněné dámy. 66 slaví paní Iva Mrázová a 70 paní Květa Pilzová. Vše nejlepší.

Vážená hudební redakce, prosím 12. června o zahrání písničky Když jsem já šel tou putimskou bránou v podání Krajanky pro mé spolužáky, se kterými jsem ukončil 12. června roku 1958 maturitní zkouškou na Vyšší průmyslové škole strojnické čtyřleté studium. Je to již 68 let a my si 13. června 2026 toto výročí připomeneme již po 28. O všech našich setkáních vede Jirka Bečvář třídní kroniku. Zde jsou zaznamenány významné vzpomínky na 15 dvoudenních výletů po Šumavě, které zajišťoval šumavský spolužák Pepa Voldřich. Naše překrásná píseň, která začínala všechna naše významná setkání jako večírky a plesy, bude patřit našim kamarádům Vláďovi Jedličkovi a Fandovi Říhovi, kteří se ze zdravotních důvodů tohoto setkání nemohou již zúčastnit. Věřím, že Putinská brána jim připomene naše krásná studentská léta a tak i ostatní spolužáci. Ani vy nezapomeňte na zítřejší setkání. S pozdravem, Pepa. My tedy zdravíme všechny maturanty z roku 1958 z Vyšší průmyslové školy strojnické. Už brzy vám zazní Krajanka a přidáme ještě jednu gratulaci, tentokrát narozeninovou. Dne 12. června slaví významné životní jubileum pan Miloš Pozděna u Údraže. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let přeje obecní úřad v Albrechticích nad Vltavou. My tedy zdravíme do Údraže pana Miloše Pozděnu a přejeme k 70. nám vše nejlepší.

Daná Jurčíková z Bukovska u Malont je další oslavenkyní, má 70. Do dalších let přejí pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zastupitelé obce Malonty se starostou Vladimírem Malým. A ještě jedna gratulace, připojená tentokrát do Dolního Dvořiště, Janu Valhovi též k 70. narozeninám. Všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí a osobní pohody do dalších let přeje starosta obce Dolní Dvořiště Ivan Kůta a občanská komise obce. Zdravíme tedy Jana Valhu a také paní Danu Jurčíkovou a k narozeninám na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice letí iglovanka.

Další oslavenkyní v našich písničkách pro radost je paní Anna Jíšová z Mladé Vožice. Dobrý den, chtěli bychom dát zahrát naší mamince, babičce a prababičce k 70. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, pevné zdraví a spokojenosti. V dubnu oslavila paní Anna s manželem Pavlem 50 let společné cesty životem. Touto cestou jim přejeme ještě dalších společných let. To jim přeje za celou rodinu Romča s Milanem, pusu posílá pravnuk Dominik. Vážená redakce, prosíme o zahrání hezké písničky pro pana Jana Veselého ke 72. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti přejí manželka, synové Jan a Martin s manželkami, vnoučata Míša, Martin, Emička a Dituška. Tohle je tedy gratulace ke 72. pana Jana Veselého a též jsme přidali i blahopřání k 70. paní Aně Jíšové. Vše nejlepší, tady je Kutilka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
3: A před námi jsou babouci a k nim přání třikrát k 75. 12.6. oslaví 75. narozeniny paní Anna Matějková ze Šalmanovic. Hodně zdraví a osobní pohody přejí zastupitelé obce Jilovice spolu se starostkou Lucí Beránkovou. Taková je gratulace paní Aně Matějkové. Přidáme další. Marcela Božovská slaví ze Ševětína. Všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví přeje Ivana s rodinou. Tak paní Marcelko Božovská, i pro vás za chvíli budeme hrát. A paní Anna Šlencová má též 75 a slaví jistě v Nových Hradech. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. I Anu Šlencovou zdravíme.

Máme 12 hodin 47 minut, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jindřich Papež a jeho manželka Marie jsou dalšími oslavenci. Blahopřát budeme v následujícím přání. Náš milý bráško, opět se otevřely vrátka a tentokrát k tobě vstoupila 80. Oslav svoje narozeniny tak, jak se patří i se svou manželkou Marií, která má narozeniny 14. června. Přejeme vám oběma všechno nejlepší, ale nejvíce zdraví i do dalších let. Ze srdce přejí sestry Marta a Jarmila s rodinami. To je tedy pozdrav do Hašlovice, respektive do obce Hašlovice, panu Jindřichu Papežovi i jeho manželce Marii. A ještě jedno blahopřání, tentokrát do Dražic, panu Ladislavu Heřmánkovi. Vaše vzácné výročí je pro nás milou příležitostí, abychom vám do dalších let upřímně popřáli pevné zdraví, spokojenost a osobní pohodu. Od mládí vás provází muzika. Harmonika ve vašich rukou dokázala rozespívat nejen vás a vaše bratry, ale i všechny kolem. Jste zručný kutil, který dokáže opravit téměř vše. Přejeme vám, aby vás i nadále provázela síla a láska vašich blízkých. Ať máte kolem sebe lidi, kteří vás podrží, rozesmějí a dodají energii. Vše nejlepší přeje Ladislavu Heřmánkovi do obce Dražice, obecní úřad místní. Tak my se přidáváme.

0: Lhenice u Prachatic jsou dalším místem, kam budeme posílat gratulaci v písničkách pro radost, tentokrát k 81. František Bláha dnes slaví. Přeji našemu oslavenci hodně zdraví a hlavně klid. Rodina, všechny vnoučata, máme tě všichni rádi. To je stručná a výstižná gratulace panu Františku Bláhovi do obce Lhenice u Prachatic. Přáli jste si pijáckou staropražskou od Šlapeta. Tady je.
1: Lidičky, já mám rád pivo a za pivo ženskou.

A máme tady úplně poslední dnešní přání v rámci písniček pro radost s datem 12. června. Posílat ho budeme do Nové Bystřice, to přání, a sice paní Evě Kostkové k 88. narozeninám. Prosím redakci o zahrání písničky od Jošky Černého pro paní Evu Kostkovou, která dnes slaví své narozeniny. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let přeje dcera Eva s manželem, synové Jaroslav a Jiří s partnerkami, vnoučata Tomáš, Klára, Libor, Jaroslava, Jiří, Roman a Sofie. Dále i všech 12 pravnoučat, která prababičce posílají velkou pusu. Maminko, hezky oslav své životní výročí v kruhu rodiny a poslechni si písničku od svého oblíbeného zpěváka. Děkuji redakci, podepsána Eva Nováková. Tak my se samozřejmě k upřímné gratulaci připojujeme a samozřejmě blahopřání posíláme vám všem, kteří jste byli v dnešních písničkách pro radost zmíněni. Tou úplně poslední, které tedy letí Jožka Černý, je paní Eva Kostková. Zdravíme ji do Nové Bystřice. Adéla Jirkalová se, milí posluchači, loučí. Ne na dlouho, uslyšíme se opět zítra a pozdravím všechna ranní ptáčata v Jihočeském ránu hned krátce po 5. hodině. Mějte se krásně a naslyšenou.

0: Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: Takže ona je to pravda.

0: ním dětem hradit léky na hubnutí. V Písku dneska začala městská slavnost Dotkni se Písku. Noční teploty klesnou na jihu Čech k 10 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Cyklisti a pěší můžou ode dneška využívat bezpečnostní tunel mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Koridor dlouhý 22 metrů vede pod stavbou nového mostu přes Vltavu, který bude součástí plánovaného severního obchvatu jihočeské metropole. Tunel bude sloužit do konce stavby v roce 2028. Detaily přidává náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
1: Zachování průjezdu stavbou, ať už pro pěší nebo pro cyklisty, je samozřejmě pro město prvořadé. Ta stezka je využívána velmi silně. Je to samozřejmě komplikované, protože stavba mostu sebou nese spoustu technických opatření, ale podařilo se to vyřešit právě tímto tunelem.
0: Pojišťovny by mohly obézním dětem ve věku od 12 do 18 let hradit léky na hubnutí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za Hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v Česku označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obezních dětí. Písek ožil městskou slavností Dotkni se Písku. Program se bude odehrávat do neděle na 7 scénách po celém městě. Dnešní den patří hlavně místním spolkům. Večer vystoupí i známí umělci. Doplňuje ředitel Městského centra kultury Josef Kašpar.
2: Tou hlavní scénou je Velké náměstí. Větší část dne zaberou různá vystoupení, především píseckých spolků a různých umělců. A potom ten večer samozřejmě se ukážou i známé mediální hvězdy. Pro dnešní den je to určitě Martina Pártlová nebo Aneta Langrová, anebo písničkář Pokáč.
3: Počasí.
0: Na jihu Čech převládá zatažená obloha, občas slabě prší, maximální teploty se pohybují kolem 14 stupňů, na horách kolem 10. Noc bude občas deštivá, k ránu budou srážky od západu ubývat a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ze začátku bude nebe většinou zatažené, ještě s občasným deštěm. Během dne pak čekáme polojasno až oblačno a večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jeho českých silnicích je aktuálně bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2. Vesele a zdravě.
4: Začínáme s dalším zdravotním magazínem, dalším vydáním. Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová. Dobrý den,
4: téma,
5: Patriku.
4: Paní doktorko.
5: Dneska nám bude praskat kůže.
4: Slyšitelně.
5: No, to nevíme. To uslyšíme v reportáži.
4: Jestli je slyšet.
5: Jestli je to slyšet.
4: Když už jsme ten rozhlas. Tak určitě kožní lékař bude řešit tyhle ty věci. A na kožním oddělení se vřítí muž s kyticí. Tak co? Už to byla. Říká dychtivě. Kdo, nechápavě, se ptá sestřička. Taková nádherná ženská blondýna, mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala, sejdeme se na kožním.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: No to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: Ne, no tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete se na to podívat?
2: Ale no musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskány kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a v srdce?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocné nehty, ale ty nehty nemocné nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě, sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
0: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
6: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutku rtu.
0: Aha. Takže ne mazat si to nějakým lojem?
6: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
0: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
6: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
0: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
5: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: To jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, to se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chyby A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, stářím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mi to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různé parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství lepra a lze ji léčit jako lupenku nebo svrap, jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku po braní furonu na odvodnění. Jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Dělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano, ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy jako vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na
0: u nás.
2: Na celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí mycobacterium lepre, je to podobné jako mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná. A další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: Kontakt. kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval ano. nebo ano. vzal přesně si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníku. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. Aby žilky začaly praskat a kůže taky. A dál mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenka, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to
1: přesně.
0: Asi
2: to není v ploche, to není vřet, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: objednat se na cévní. Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyloučili, pak se může řešit dál, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Na telefonu je někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
1: Ano.
3: Prosím.
1: No, voláte nám.
3: Kateřinu se zamlouvám.
1: Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a tím mě nepomáhají. No.
1: Prostě a jaké léky? Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co.
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chová tady u lékaře doktorka Kateřina Cajdamlová a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčochy taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nehtu, hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Bolí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď. Ano.
2: Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin, může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat.
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi tu kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No.
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit ano. se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivní.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi jí trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si si nepomáhá.
2: No, ale pokud je laktoovopiskovegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Ale to my nevíme, jestli to dělá. Jo, to jo, se zeptejte.
0: Ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až nám to bude lepší.
4: No,
0: my taky děkujeme. Děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo, halo.
5: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
5: Posluchač Fritkuje, jako. Mám potíže taky s patama a s tímto. No a udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast, oškrabu to smírkem, přiložím
2: smírkem.
5: To na... No, smírkem. Položím to na patu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to...
2: No vidíte to, já teda toho
5: to
2: smirku
5: jako
2: bych se bála.
5: Původu.
2: Jo, já bych, no plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň,
5: no,
2: to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smirkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
5: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle. No
0: tak
2: jo,
0: to je řešení.
2: No,
0: tak se
2: u vás. Chovat. Děkujeme.
0: Děkujeme moc. Ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Adamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý papírové používám výbrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle mě poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano,
0: to
1: spíš.
0: Více.
1: Ono se říká hydratace, třeba. Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Mám třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody tu kůži. Při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině. To jen připomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali. A s těma patama fakt je mi to líto. Nevíme.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští vědci se podíleli na vývoji dokonalejšího dronu na vyhledávání srnčat před sečí. Letiště v Hamburku je po zásahu policie znovu v provozu.

0: Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k tomu dodal.
1: V současné době musí operátor dronu sledovat, analyzovat ten obraz. Náš systém toto umožní plně automaticky. Pracuje s algoritmy počítačového vidění. Nejenom lokalizuje ten objekt, ale ještě určí, zda se jedná o srnče nebo jiné zvíře.
0: Letiště v německém Hamburku začalo obnovovat provoz poté, co jeden z cestujících vyvolal poplach. Muž údajně nedopatřením aktivoval nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do běžně nepřístupné oblasti. Policie ho zadržela a prostor zkontrolovala. Kvůli incidentu na jednom z terminálů museli lidi opustit letadla, která se připravovala k odletu. Policisti taky vyklidili letištní zónu za bezpečnostními kontrolami. Muzejní noc v Jindřichově Hradci dneska představí bylinky, koření a jejich využití v každodenním životě. Muzeum Jindřichohradecka ji pořádá od 17 do 21 hodin v prostorách jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Program symbolicky zahájí vernisáž nové výstavy Bylinky a koření na léčení a vaření, říká produkční muzejní noci Pavla Slavíková.
2: K této výstavě je celá muzejní noc navázaná a jmenuje se tedy Bylinková. Máme připraveno spoustu úkolů. Jsou to úkoly, které se týkají bylinek, poznávání bylinek. Sport.
0: Čeští fotbalisti začali mistrovství světa porážkou. V mexické Guadalajaře podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu Krejčího. Soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů. Chybělo mu ale víc v útočné činnosti.
3: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
0: V příštím utkání nastoupí Češi proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. Počasí. Na jihu Čech převládá zatažená obloha, občas slabě prší, maximální teploty se pohybují kolem 14 stupňů, na horách kolem 10. Noc bude občas deštivá, k ránu ale budou srážky od západu ubývat. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ze začátku bude nebe většinou ještě zatažené s občasným deštěm, během dne pak čekáme polojasno až oblačno a večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 20 a 23 stupni, na horách od 15 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz na silnici 24 u Veselí nad Lužnicí. Srazila se tam 3 osobní auta. Projíždějte místem opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hodin a téměř 5 minut. Počasí je dnes celkem ospalé, pozitivním faktem ovšem je, že víkend už klepe na dveře. Pohodové páteční odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. Nesnězené obědy ze školní jídelny nemusí nutně končit v koši. Například v Jihlavě si je můžu zájemci vyzvednout ve výdenním boxu. O podobné službě uvažují i další zařízení na Vysočině. Podrobnosti se dozvíte v reportáži. Prakticky od okamžiku, kdy česká reprezentace postoupila na mistrovství světa ve fotbale, se řešila nadmořská výška. V kilometru a půl nad mořem totiž národní tým hrál úvodní zápas na šampionátu. Jestli horské prostředí dělalo problémy, se dozvíte už za chvíli. A chybět nebudou ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na skupinu Herman Hermits Band Jiřího Korna a právě teď na Olgu Lounovou. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Česká reprezentace prohrála úvodní zápas na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Národní tým prohrál s Jižní Koreou 1-2. Češi přitom v nadmořské výšce kilometr a půl vedli. V 59. minutě dal gól kapitán Ladislav Krejčí.
1: Byl to secvičený signál, takhle to Češi chtěli sehrát. Vladimír Coufal dalekonosným autem hodil míč do vápna soupeře, kde se nejvýš vyšplhal Ladislav Krejčí. Hlavou rozvlnil jihokorejskou síť a utíkal se radovat před české fanoušky.
2: Jsem za něho rád, je to něco, co jsem chtěl, ale co jsem chtěl víc je zisk bodu.
1: Teď k té nadmořské výšce. Opravdu vás stála tolik sil, vy jste říkal, že v závěru už vám docházeli.
2: Ze začátku první poločas bych si troufnu říct, že to nějak neovlivnilo, co bylo velice zajímavé a nedokázali jsme to načíst ze včerejšího tréninku. Byly určitý dlouhý balóny, jak od nás k ním, tak od nich k nám. Vlastně jednoduchý balón, který jste zvykli v Česku nebo kdekoliv jinde, čipnout jenom za obranu a nedojede ani za lineu, tak tyhle balóny byly extrémně dlouhý, takže jsme si museli navíkat trošku na tu sílu toho provedení. To stejně, když to letělo na nás, tak to pár metrů před vama to plavalo, takže to byla jediná věc, kterou jsme pocítili ze začátku a potom už ke konci už jsme cítili, že ten dech trochu dochází.
1: Ladislav Krejčí odehrál v Guadalajáře celý zápas, byl i u dvou inkasovaných gólů. To ofenzivní záložník Pavel Schulz, ten proti Jihokorejcům po hodině a 4 minutách střídal.
3: Nebyl jsem nějak víc zadechaný, než normálně bych řekl. Asi kdyby nám to ani nikdo neřekl, tak to asi ani nevíme a možná to bude potom horší v tom Mexiku, když už je to na 2 kilometry, jak uvidíme.
1: A vy uslyšíte v našem vysílání. Česká reprezentace se z Mexika přesune do Spojených států amerických, kde trénuje. Další zápas na mistrovství světa národní tým odehraje proti Jihoafrické republice v Atlantě. Z Guadalajary Mikuláš Jáša, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a pokud patříte mezi příznivce klasické hudby, máme pro vás zajímavou pozvánku. I letos historické centrum Třeboně ožívá klasickou hudbou. O jedinečné hudební zážitky v kulisách historických budov se opět postará festival Třeboňská nocturna. Nejen o programu, historii, přehlídky a její budoucnosti si dnes dopoledne moderátor Matěj Vodička povídal s ředitelkou Třeboňských nocturen Irmou Mrázkovou. Právě teď vám nabídneme část rozhovoru.
1: Jak jsou aktuálně Třeboňská nocturna podle vás ukotvená na té domácí festivalové scéně?
2: Já si troufnu říci, že na české festivalové scéně jsou dnes nocturna etablovanou značkou. Za více než 2 desetiletí si vybudovala pověst festivalu, který sází na kvalitu před kvantitou. Jak už jsem zmínila, jedná se o 5denní festival, prakticky 6 večerů, kdy hosté, kteří k nám přijedou, mohou si, myslím, zažít velmi přátelskou a rodinnou atmosféru. My nechceme, nemáme vůbec ambice samozřejmě soutěžit s předními našimi českými festivaly velkými, ani rozpočtem, ani tou slávou, ale přinášíme něco, co možná tyto velké festivaly nepřináší, a to je ta přítomnost hudby, atmosféra, jedinečná rodinná atmosféra.
1: Zároveň, jak jsme zmínili a mnozí posluchači to jistě ví, třeba nějak známo lázeňské město, daří se vám festival nebo na festival, lépe řečeno, přilákat právě ty lázeňské hosty?
2: No, to je bod, kde si myslím, že je ještě prostor pro zlepšení. A ne mnoho lázeňských hostů chodí na naše festivaly a velmi mě to mrzí, protože, jak mi bylo řečeno, procedury, každodenní proces v těch lázních samozřejmě tak vyčerpává a zaplňuje ten jejich volný čas natolik, že pak už není prostor na návštěvu našeho festivalu. A také je to vlastně to, že v samotných lázních se dělá kultura vlastní, takže ta kultura je tam nabízena. Nicméně vím, že toto je prostor pro zlepšení a nicméně s lázněmi máme úžasné vztahy, lázně nás podporují, ale vím, že lázeňských hostů k nám nechodí bohužel zatím tolik, kolik bychom si přáli.
1: Tak budeme držet palce, aby se to zlepšilo. Co naopak nabídne zahájení té letní série přehlídky? Připomenu, že se odehraje 7. července v Třeboňské zámecké kunírně.
2: Ano, jako standardně vlastně od počátku festivalu zahajujeme festival v úterý v zámecké konírně a již od počátku festivalu spolupracujeme se soutěží Pražského jara a vždy následující rok zveme vítěze či laureáta této soutěže. Proto jsem moc ráda, že naše pozvání přijala právě na tento zahajovací koncert rakouská violončelistka Alexandra Kárer, laureátka loňské soutěže Pražského jara, která právě v konírně vystoupí s kolegiem 1066 MNM, což jsou členové Jihočeské filharmonie. To bude zahajovací koncert, během kterého se představí hudba Mozartová a třeba Haydnova.
0: A já už pouze připomenu, že zahajovací koncert festivalu se odehraje v úterý 7. července. Letní část přehlídky klasické hudby, jejíž mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice, potrvá v Třeboni do 11. července. Celý rozhovor s Irmou Mrázkovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: A Barry Manilow na vlnách jeho českého odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Možná už dnes v našem vysílání jste zaslechli reportáž z prohlídky zámecké lékárny v Třeboni, ale to se dozvíme samozřejmě za chvilku. Protože teď si povíme o tom, že šetrnej nakládat ze zbytky obědů se snaží první školní jídelně na Vysočině. V Jihlavě jedna z nich dokonce nabízí nevyzvednuté porce ve výdejním automatu. Zájem o jídlo v krabičkách je enormní.
1: Já si vyberu asi ty nudle, čínský nudle s vepřovým masem a zeleninou. Je to jednoduchý, člověk se tam dá, zadá si tam číslo, potom přiloží kartu.
2: Jak sem často chodíte?
1: Dvakrát týdně. To taky vytáhnu a mám to.
2: Marek Paulas ukládá zatavenou krabičku s obědem do baťohu. Automat před školní jídelnou v Žižkově ulici v Jihlavě je jen pár metrů od jeho bytu. Chodí k němu i pan Zdeněk.
3: Bydlím teda nedaleko, ale většinou, když jdu okolo, tak už je to vybraný, takže jsem to vzal po druhé a beru to pro mámu.
2: Denně v boxech přitom končí v průměru 50 původně objednaných a nakonec nesnězených porcí. Ředitelka střední stavební školy, která jídelnu provozuje, Markéta Metelková, si službu už po měsíční zkušenosti pochvaluje.
4: Tak zpětná vazba je taková, že vždycky ráno už tam nic není. Je to o tom, že ty lidi o to zájem mají.
2: Školní jídelna podle ředitelky automat pořídila kvůli úsporám a šetrnějšímu nakládání s potravinami.
4: Jednak je to ušetření starostí, ale taky je to i ušetření, řekněme, finančních prostředků, protože za likvidaci my musíme platit, za ekologickou likvidaci. A je to taky o dobrém pocitu, že jídlo, které někdo uvaří, takže se nemusí vyhazovat.
2: O podobném řešení uvažovala i střední umělecko-průmyslová škola v Heleníně. Nakonec ale od nápadu ustoupila, vysvětluje ředitelka Sylvie Čermáková.
5: My jsme provedli takovou poctivou analýzu, vzhledem k tomu, že u nás opravdu by se jednalo o velmi malé přebytky, v podstatě v jednotkách porcí, tak v tuhle chvíli pro nás tenhle ten problém není jako natolik akutní, abychom k němu nějak systematicky přistoupili.
2: Naopak o výdejním automatu přemýšlí v Pelhřimově. Podle mluvčí radnice Andreji Unterfrancové zvažuje vedení města jako zřizovatel tamních jídelen praktické aspekty a dopady takového opatření. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Znáte zámeckou lékárnu v Třeboni? Tato národní kulturní památka nabízí též spoustu dalších prohlídek a akcí. Zjistil to náš regionální stopař Petr Kubát během rozhovoru s ředitelkou Lenkou Želivskou.
1: My bychom chtěli pozvat všechny návštěvníky na vlastně takové tři typy prohlídek, by se dalo říct, protože jeden ten typ je taková ta klasická, kdy vás provází průvodce v civilu. A druhý typ prohlídky je prohlídka denní, kdy vás provází průvodce, který představuje nějakou historickou osobnost, to je naše taková specialita, bych skoro řekla. No a potom jsou prohlídky večerní, kdy je více herců a je to příběh a obě ty večerní prohlídky, které tady nabízíme, byly napsány přímo pro náš dům, takže jsou opravdu velmi unikátní a specifické.
2: Návštěvníky tady provázejí postavy, které se vážou přímo k Třeboni, tak jaké to jsou?
1: My jsme se snažili samozřejmě čerpat v historii našeho domu a vůbec v historii města a vybírali jsme postavy, které se přímo vážou na náš dům, takže hlavní postavou je samozřejmě Petr Vok. Trošku zapomenutá postava je Václav Březan. To byl archivář, knihovník a kronikář pana Petra Voka, který bydlel tady přímo v tom našem domě. A pak je tady Bílá paní, to je spisovatelka Petra Braunová, ta dokonce napsala knihu o našem domě Nejsem cvok a ta provází prohlídky spíše pro děti od 5 let a děti tam najdou poklad a ona na konci zmizí, je to takový opravdu interaktivní a plný různých záhad. No a poslední prohlídkou je paní Lékárníková, která představuje postavu, která tady žila v 19. století, manželku našeho pana lékárníka.
2: Kdo chce, tak si může projít tuto národní kulturní památku i sám, po své ose, bez průvodce.
1: Je to trasa, kterou si každý projde sám, třeba v 20 až 30 minutách. Dostane text, který si čte a jsou to vybrané místnosti v celém domě.
2: Zámecká lékárna připravila taky jednu velkou hravou výstavu pro rodiny s dětmi.
1: K nám se vrací na půdu Leonardo, říkám vrací, protože my už jsme tuhle tu výstavu měli. Na začátku, když jsme fakt úplně otvírali, jsme vlastně s touhle výstavou, takže jsme se rozhodli se k ní vrátit, protože je opravdu naprosto výjimečná a nejenom, že v sobě spojuje tu hravost pro děti, ale také odkazuje na renesanci. V tomto stylu byl náš dům postaven a také na renesančního génia Leonarda da Vinci, který zase žil, neříkám, že úplně současně s Petrem Vokem, ale je to ta doba té renesance. Doba takových těch možná vynálezů, umění, krásných věcí a Petr Vok kromě obrazů tady měl ještě kunstkomoru a spoustu věcí typu právě dalekohled a různé vynálezy, dešťoměry a tak dále, takže se to krásně právě i vztahuje k našemu domu.
2: Na co dalšího by Lenka Želivská do zámecké lékárny letos pozvala?
1: Připravujeme prohlídku právě na téma knihy Nejsem cvok, kterou povede autorka knihy Petra Braunová a vybrali jsme pár míst tady okolo náměstí v Třeboni. Ty místa se objevují také v té knize, takže my budeme tam číst trošku ukázky z té knihy, bude k tomu připravený nějaký kvíz. Doplnila bych, že ještě tady máme výstavu Zlatem protkáno láskou tvořeno, což je výstava 3 designových firem. A ta se vlastně střídá s těmi hranými prohlídky, takže kdykoliv přijdete, tak vás tady čeká nějaký program.
2: Doplňuje ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská. Z Třeboně Petr Kubát, Český rozhlas.

0: Jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím od Tibora Novotného z Jarošova. Recept ze Zlaté příčky roku 2021 šéfkuchař Jaroslav Sapík. Patrik Rozehnal zjistil, že recept byl lepší třeba o nádivku se smetanou, slaninou a kořením. A zelí bude místo červeného dělat bílé? Ne, bude to úplně naopak.
1: Ideální. A dobrý víno se do toho dávám. To tam nedávali, to se jenom vypili, ne?
2: Co si pamatuju, tak my jsme upečení pili hlavně pivo. Taky jsme byli nedaleko Jarošovského pivovaru. Ale tenhle recept, který vás čeká, se dělával na dvoře Lichtenštejnu, v Lednici. Asi vás překvapí, i taková šlechta šetřila a neplýtvala.
1: A hlídali, tam se nic nikdy nevyhodilo. Dělalo se jenom, co ty lidi snědli.
2: Důležité je ale dobře připravit kachnu. Musíte ji dobře prosolit a tu sůl důkladně vetřít do masa.
1: Když máme takhle ty prsa, tak takhle prste, palce to hezky promasírovat.
3: Se opřeme, třeme jako z vrchu, jako bychom masírovali někomu záda, tak kachince takhle.
1: Někoho můžeš masovat ze předu, protože když už potřebovat.
3: To je do jiného magazínu.
1: Prsa jako prsa.
2: Na co nezapomenout u kachny, i na kmín. Typické české koření.
1: Moje babička stole kmínu. Za mlada, v období války, nouze alkoholu, ta vyráběla luxusní kmínku.
2: Čeká vás opravdu luxusní recept. Taková kombinace paštiky, pečené kachny a zelí, které si prostě zamilujete. Naprosto jiné.
1: A musím říct, s Patrikem se mi dobře vaří, ale on je tvrdý kritik, takže někdy se u toho potímají.
0: Tuto výtečnou nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím zvládnete levou zadní, jak se říká. Poradí vám mistr svého oboru Jaroslav Sapík. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete třeba už nyní na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní nadívaná kachna se zelím bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí, mě

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Adam Vojtěch. Dobrovolníci i zaměstnanci nízkoprahového zařízení Směr v Dačicích budují relaxační zahradu. V Bechyni bude dneska muzejní noc, městské muzeum připravilo novou výstavu. Noční minima budou na jihu Čech kolem 12 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zdravotní pojišťovny by mohly obézním dětem hradit léky na hubnutí, informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
5: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou,

0: je sociální pracovník Marek Pacher.
1: Přišlo nám škoda, když je tady taková zahrada, tak ji neskulturnit a nepoužít to potom na posezení venku. Děcka zatím sedávali venku taky v křesílkách, když bylo hezký počasí, ale je to tady zarostlý, a takže uděláme záhony, lehátka nebo sedátka.
0: Lidi v Bechyni dneska oslaví muzejní noc. Od 16 do 21 hodin můžou navštívit Muzeum turistiky, keramiky nebo Bechyňský zámek. Městské muzeum pak zpřístupní novou výstavu s názvem Kupředu směle. Expozici nám popsala kurátorka Jana Janáčková.
2: Zabývá se proměnami Bechyně v druhé polovině 20. století, ale nejenom z toho architektonického hlediska a urbanistického, ale sezbírali jsme od lidí i různé spotřebiče a předměty každodenní potřeby tady z toho retro období, takže tady máme i kuchyňku připravenou nebo obývák.
3: Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je převážně zatažená, občas slabě prší, teploty se pohybují kolem 14 stupňů a na horách kolem 10. No co bude, občas deštivá, k ránu ale budou srážky od západu ubývat, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude sice větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ze začátku bude nebe většinou zatažené s občasným deštěm, během dne pak čekáme polojasno až oblačno a večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž bude nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor u Radhostic na Prachaticku na trase Vlachovo-Březíčkyně. Je tam odstavené nepojízdné nákladní auto. Počítejte tam s menším zdržením. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné páteční odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. Skládáte rádi pucle? Pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Titul Vesnice roku Jihočeského kraje dnes získala obec Římov na Českobudějovicku. Porota ocenila bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Podrobnosti přidáme ve vysílání už za malou chvíli a necháme samozřejmě zaznít písničky, které nestárnou. Ať už si užíváte páteční odpoledne v klidu domova, na obligátní procházce, prací na zahrádce, soustředěným pohledem na pruty na rybách nebo na cestách, příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Soutěž Vesnice roku Jihočeského kraje 2026 uzná svého vítěze. Stala se jim obec Římov na Českobudějovicku, u které porota ocenila bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Díky vítězství v kraji tak Římov postupuje do celostátního kola soutěže. A ve studiu už vítám redaktorku zpravodajství Elišku Kotlínovou, která nám o letošním vyhlášení poví víc. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Eliško, za co přesně byla obci Římov udělena Zlatá stuha jako nejvyšší ocenění v soutěži?
1: Komise Římov odměnila Zlatou stuhou za komplexní přístup k rozvoji obce, aktivní zapojení obyvatel do veřejného života a za bohatou spolkovou činnost. Předsedkyně hodnotící komise Dominika Šťastná konkrétně zmínila například aktivní činnost nově zrekonstruované knihovny, která se výrazně podílí na životu v obci. Důležitým faktorem byl prý ale taky důraz obce na zachování křesťanských tradic spojených s poutním místem a pašijovou cestou. Starosta Římova Miroslav Slinták z ODS zmínil, že hodnotící komisi při návštěvě obce vzali právě tam.
2: Prošli jsme si asi kilometrový úsek pašivé cesty od Hamru, Getsemanská zahrada se tomu říká, jsou to tři zastavení krásné, je to sice do kopce, ale všichni dostali zpěvničky, museli jsme staré písně v takovém zpívat se do poru pana faráře, se vždycky zastavilo, zpívalo se a já si myslím, že to se jim strašně líbilo.
1: Římov se do soutěže Vesnice roku nepřihlásil poprvé. Letošní vítězná účast byla už jejich čtvrtou. Podle předsedkyně hodnotící komise Dominiky Šťastné se při vyhodnocování výsledků členové komise na vítězném Římově shodli. Jak už jsem zmínila, ocenili hlavně komplexní rozvoj obce a její posun za uplynulé čtyři ročníky soutěže, do kterých se Římov přihlásil.
3: A je tam vidět obrovský posun. Oni ukázali vždycky nějakou část a letos to završili a opravdu velkým podílem je to, že dlouhodobě tu obec zvelebují, budují a je tam zapojeno obrovské množství lidí do komunitního života. Je to komplexní obec a taková by měla vyhrávat.
0: Eliško, ty už jsi zmínila, že absolutní vítěz si odnáší Zlatou stuhu. Jaká další ocenění dnes jihočeské obce získaly?
1: Vedle Zlaté stuhy dnes komise udělila i další důležitá ocenění. Konkrétně Bílou stuhu za práci s mládeží a podporu rodiny získaly Chrášťovice na Strakonicku. Modrou stuhu za společenský život a inovace převzala taky obec na Strakonicku, konkrétně to byly Nišovice. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu pak získala Besednice na Českokrumlovsku. Poslední zelenou stuhu, která se uděluje za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí, získala obec Rovná na Strakonicku.
0: Kolik jihočeských obcí se do letošního ročníku soutěže přihlásilo?
1: V Jihočeském kraji se v tomto roce přihlásilo o 8 obcí víc než loni. Celkem jich tedy bylo 19. A na závěr ještě doplním, že slavnostní předávání všech ocenění se uskuteční ve vítězném Římově 10. července. Výhra na krajské úrovni a zisk Zlaté stuhy zajistilo Římovu postup do celostátního kola, kde se postaví proti vítězům z ostatních krajů.
0: Tolik živě ze studia Eliška Kotlínová. Díky a pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.

0: hezkém odpolední na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Skládáte rádi pucle, pak si určitě nenechte ujít dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Právě těmto oblíbeným skládačkám se už za chvíli bude věnovat Martin Písařík.
1: Václav Votruba narodil se v Domažlicích, odkud se ale přestěhoval do Českých Budějovic, aby se mohl stát hostem v pořadu Jihočeši. Rozhovor s fotografem, hudebníkem, spisovatelem, stvořitelem šumavského děsu si můžete naladit v sobotu po 17. hodině. K poslechu zve Filip Černý.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Mexiko se stalo první zemí, kde se fotbalové mistrovství světa hraje po třetí v historii. Byli u toho i Češi, kteří s Jižní Koreou prohráli 1-2 v Guadalajaře. Slavnostní zahájení turnaje, první zápas a vítězství domácího týmu proti Jihoafrické republice vidělo 80 tisíc diváků na Aztéckém stadionu v Mexico City. Mexičané ukázali světu, že se svou vášní pro fotbal budou tahouny tohoto šampionátu, který pořádají dohromady se Spojenými státy a Kanadou. Ovšem tahle vášeň má letos svou cenovku pro většinu lidí v zemi nedosažitelnou.
1: Mexičani kolem stadionu rozjeli jednu velkou party, trochu to připomíná karneval v Riu. Průvod lidí v kostýmech, mexické vlajky, sombrera, trubky, trombony, bubny. Je naprosto zřejmé, která ze tří pořadatelských zemí má největší vášeň pro fotbal. Ovšem většina té vášně zůstane tady za branami stadionu.
2: Ismael Moreno, para servirte, mexicano de corazón.
1: Ismael Moreno by šel tuze rád na zápas svého národního týmu, obléká své dvouměsíční štěně dokonce do mexického dresu.
2: Porque es mexicano.
1: ¿Cuántas semanas?
2: Dos meses.
1: Dos meses.
2: Dos meses.
1: Tomu pejskovi se to opravdu moc nelíbí. Ale Ismael říká, že na ligové zápasy chodí v přepočtu asi za 350 korun.
2: El más baratito, 300 pesos.
1: Teď by musel doslova vysolit 10 tisíce a na to jeho rodina opravdu nemá.
2: Están muy caros los boletos para el estadio. Es el mundial de México, pero no para los mexicanos.
3: Lístky na stadion jsou velmi drahé. Je to sice turnaj v Mexiku, ale není pro Mexičany. Je to šampionát pro ty, kdo mají peníze, ale ne pro nás, co žijeme od výplaty k výplatě. Zkuste se zeptat kohokoliv v téhle ulici a každý vám řekne to též. My jsme tříčlenná rodina a vstupenky by nás stály desítky tisíc pesos. Z toho žijeme asi tak rok.
2: Pesos de tres, con eso como un año.
1: Pokračuju dál. Aztécký stadion, tuhle katedrálu fotbalu, jak mu přezdívají Mexičané, už mám přímo před sebou jako na dlani. A k těm šťastnějším, kdo projdou i na tribunu, patří manželé Mario a Gilma Regaládovi.
4: Nosotros venimos de Las Vegas.
1: Ti ovšem už desítky let nežijí tady ve své vlasti v Mexiku, ale v americkém Las Vegas. A za jeden lístek přidali 2800 dolarů, představte si to.
4: 2800 dolarů por un boleto.
1: Skoro 60 tisíc korun, ani to nechci počítat.
4: Me vale la pena.
1: Mario říká, že prostě fotbal je vášeň a člověk si musí umět něco odepřít.
4: No importa el dinero, la emoción, la pasión, yo los pago, no me importa.
5: Queremos entrar los tres.
1: Jorge a Estrella stojí u stadionu s kartonem a s nápisem koupíme tři vstupenky.
5: Tenemos esa fe, esperanza.
1: Ne, že bych nějaké měl, ale ptám se, kolik jsou ochotní za ně zaplatit a říkají, že klidně 50 tisíc pesos, tedy asi 60 tisíc korun.
5: Entonces queremos pagar.
1: Při zápase Mexičanů s Jihoafrickou republikou jsou na tribunách vidět prázdné sedačky, přesto hlasatel oznamuje vyprodáno. Den před utkáním šlo online koupit ještě poslední vstupenky, a to v přepočtu asi od 70 tisíc až po víc než 2 miliony korun. Mexičani milují fotbal hodně, ale že by až tolik.
6: Aun cuando somos latinoamericanos, el fútbol se vive de cierta manera muy diferente.
7: I když jsme všichni Latinoameričané, fotbal tady v Mexiku vnímáme hodně odlišně třeba od Argentinců. Tady je to velmi rodinné a přátelské. Ano, chcete, aby váš tým vyhrál, ale se soupeřovými fanoušky se nikdo nepere a nehádá. Děláte si z nich třeba legraci, to je velmi mexické. Ale pak klidně jdete společně na jídlo, to je tu běžné. Jsme hrdí, že tu už po třetí máme mistrovství světa. Ale na druhou stranu je to zklamání. Ty přemrštěné ceny nám to nadšení kazí. Ty nejsou pro chudé, ale ani pro střední třídu. No tak se podíváme v televizi a oslavíme to s turisty v restauracích a barech.
1: Říká historik mexického fotbalu Carlos Calderón z místní univerzity a přesně to se po vítězství Mexičanů nad Jihoafričany v okolí Aztéckého stadionu také děje. Z Mexico City, Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Sport na víkend.
1: Dobrý den vám. Od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Je tady fotbalové mistrovství světa, ale i v kraji se bude hrát fotbal. Také o nejpopulárnější hře planety bude řeč v následujících 2 minutách.
0: Sport na víkend.
1: Vyrazit můžete na poslední kolo 5. ligy, tedy fotbalového krajského přeboru. Po pátečních zápasech Strunkovice, Dražice a Olešník Osek přijde na řadu fotbalová super sobota. Už v 10.30 budou proti sobě hrát Sokol se Zimovou Ústí a Týn nad Vltavou. Ve 13.30 Roudné s Kaplicí, ve 14 hodin Dolní Dvořiště s Třeboní a Jindřichův Hradec s Meteorem Tábor. V 15 hodin budou hrát proti Vín se Semicemi a tuto sezónu uzavře od 17 hodin v sobotu souboj lídra ze Strakonic s Mirovicemi. Z nižších soutěží jsme tentokrát vybrali Deštnou z Jindřichohradeckého okresu. 9. lize ve skupině B nastoupí fotbalisté právě z tohoto klubu v Kunčaku. Zápas začne už v 10 hodin a 15 minut. Bude tak dost času na dokopnou. Podle Davida Aujezdeckého bývá dokopná i s partnerkami.
2: Přítelkyně vždycky něco napečou, uvaří a pak tam se dnesky po zápase po posledním sejdem a zapijem tu poslední sezónu.
0: Sport na víkend.
1: Také tentokrát můžete podpořit svět těch, kteří v životě neměli tolik štěstí. Už 15. ročník benefičního turnaje v beachvolejbalu smíšených trojic se bude hrát v sobotu. Začátek je v 9 hodin ráno, ale do areálu beachparku v Českých Budějovicích se můžete vydat úplně kdykoliv. Výtěžek z turnaje bude věnován Centru Bazalka.
0: Sport na víkend.
1: V neděli se uskuteční na stadionu v Českobudějovických 4 dvorech 2. kolo krajského přeboru atletických družstev juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek, starších žáků a žákyň. A když už jsme u královny sportu, tak připomeneme i nedělní kontrolní závody přípravek a mladšího žactva v Milevsku. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Kdyby vám během víkendu cokoliv ze světa sportu uteklo, nezapomeňte, že pro vás na této stanici budou v pondělí krátce po 14:30 odpoledne připraveny sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: a píseň Thrive, která patří jednoznačně do Zlatého fondu hudby 80. let. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, počasí nám dnes moc radosti do života nepřidává, doufejme ale, že přes víkend to bude výrazně lepší.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm. Deště pak začne kránu od západu ubývat. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 12 až 9 a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra ráno bude ještě převážně zataženo, ale občasný déšť bude od západu ustávat. Ubývat začne také oblačnosti, během dne bude polojasno až oblačno, večer pak až skoro jasno. Zítřejší maximální teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách 16 až 19 a bude vát mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: Jaká bude další červnová neděle?
2: Neděli bude oblačno až polojasno, během dne se jen zcela výjimečně může vyskytnout slabá přeháňka. Nedělní minima 12 až 8 stupňů, maxima 16 až 20 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
0: A co nám přinese start příštího týdne?
2: V pondělí bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 16 až 20 stupňů Celsia. Bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
0: A úterní počasí už bude mít trochu letní vůni?
2: No, bude přece jenom o něco tepleji ještě než v pondělí. Bude převažovat polojasná obloha, během nebude přechodně až oblačno. Teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policie stíhá strojvedoucího, který opilý řídil vlak na Přerovsku. V Písku začala městská slavnost Dotkni se Písku. Muzeum Jindřichohradecka dneska zve návštěvníky na tradiční muzejní noc. Věnovaná bude bylinkám. Obloha na jihu Čech se bude zítra projasňovat. Teploty vystoupí ke 23 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
2: Všímavý svědek na obvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
1: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili. Písek ožil městskou slavností Dotkni se Písku. Program se bude odehrávat do neděle na 7 scénách po celém městě. Dnešní den patří hlavně místním spolkům, večer vystoupí i známí umělci. Doplňuje ředitel Městského centra kultury Josef.

0: a vaření, říká produkční muzejní noci Pavla Slavíková.
1: K této výstavě je celá muzejní noc navázaná a jmenuje se tedy Bylinková. Máme připraveno spoustu úkolů. Jsou to úkoly, které se týkají bylinek, poznávání bylinek.
2: Počasí.
0: Noc bude na jihu Čech občas deštivá, k ránu budou srážky od západu ubývat, teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ze začátku bude nebe většinou zatažené s občasným deštěm, během dne ale čekáme polojasno až oblačno a večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu dvou osobních aut řeší policie na silnici číslo 4 u Strakonic a taky na silnici číslo 3 u Kaplice na Českokrumlovsku. Dvě osobní auta se srazila taky v Českém Krumlově v Budějovické ulici a na silnici na trase Borovany Trhové Sviny. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Krásný pátek všem.
2: A dnes u nás v rádiu jeden z vás získá i rádio v naprosto digitálním stavu. Kdo pak bude ten vyvolený z davu, necháme se překvapit. Hodně štěstí a pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Plakalo baby. Doufám, že už žádné baby nepláče, naopak, že se budou všichni smát s dnešní humoriádou, kde je hostem Marie Formáčková, která měla zajímavou cestu sem k nám do studia.
1: No zajímavou, já jsem se jenom omlouvala, protože jsem přišla úplně mokrá.
0: A já říkám, to nevadí v rádiu, to
1: kapala
0: není
1: země
0: vidět.
1: Voda a pořád ze mě ještě kape, mám úplně mokrou hlavu. A všichni se mě ptali, jestli jsem si zapomněla deštník, nezapomněla, ale zrovna, když jsem vystupovala z tramvaje, tak mi zavolala Ivanka Devátá a my jsme celou dobu spolu se bavili, takže celou cestu jsem telefonovala a nemohla jsem si roztáhnout deštník. To je celý, to je ten důvod.
0: A jinak takže za to, říkala, že zmokl host, může Ivanka Devátá.
1: Ano, a říkala jsem Ivance, že jdu do humoriády, tak ona říkala, že všichni zdraví, že jsem taky chodila ráda.
0: No tak bezva, tak děkujeme za pozdravení. Zdravíme taky z rádia, jestli nás poslouchá.
1: Ano, poslouchá Ivanka.
0: Tak to si poslechne prvního, koho vyberete.
1: Poslechne si paní Homolovou, Danu Homolovou, krásnou herečku. Já si myslím, že Ivanka jí má ve velké oblibě, jí mám taky ve velké oblibě. Já jsem s ní pravda dělala rozhovor jenom jednou v životě, a to když hrála ve filmu, myslím, že se to jmenovala Play Girls.
0: To bylo o tom podle... to tady bude.
1: Podle románu, co to bude?
0: No, přesně.
1: Tak to bylo podle románu Vladimíra Párala a já vím, když jsem tehdy byla ve Vlastě, tak my jsme měli nějakou spolupráci s tím filmem a já s ní tehdy, nejenom s ní, ale s několika lidmi, co hráli v tom filmu, tak jsem s nima dělala rozhovor. Tak to Play Girls, to byl dobrý film.
0: To byl odvážný film.
1: Jo.
0: Několik herců tam bylo...
1: Ano.
0: V různých polohách tak a v různém neoblečení.
1: A i takový slušný, jako třeba Míša Kuklová.
0: No a nebo Kateřina Kornová.
1: Ano, ano.
0: A nebo Jiří Pomej ještě taky
1: No tak ten
0: času.
1: Tam byl no. V celé své kráse.
0: No však to režíroval pan Olmer a ano. Ten to měl rád. A má, doufejme.
1: A my to všichni máme rádi.
0: A paní Homolová vypráví o tom natáčení Play Girls.
2: Když jsem před 10 lety točila Play Girls, a dělala jsem to s Vítkem Olmerem a dělala jsem tam takovou milionářku, která už neví, co by roupama, tak chodí do bordelu a dělá dominu, že jo, domina je ta, co mlátí ty chlapy. A oni mě oblíkli do takových šílených kozaček, který měli takový podpatky, že jsem se chodila takhle, pak se zjistilo, já jsem říkala, Vítku, já v tom vůbec nemůžu chodit, teď mě přivedli na tu kostýmní skoku. A pak se zjistilo, že jsou to boty jenom jako do postele, jako okrasa pro tu babu, že se v tom vůbec jako nechodí, jo. Takže mě pak dali nějakou jinou, vohákli mě do kůže, to jsem ještě byla jako až štílejší. A teď jsem měla dělat scénu, já bohužel nevím, jak se jmenuje ten herec, ale v té hře byl, se jmenoval pan Muk. A scéna vypadala tak, že prostě ho byl jako přikurtovaný na takovým mříži a já jsem ho měla mlátit těma důdkama. A takže to jsem dostala fakt 9 ocasů kočku. Fakt to byly, jak bylo to z kůže, ty to slaninou natřeli. A teď se opravdu muselo vymyslet, jako to se zkoušelo dlouho, jak švihnout, aby opravdu jsem švihla, ale zároveň jsem ho nezabila, že jo, když jako to... No, a takže on byl normálně oblečený, takhle tam byl přikurtový, teď jsme to jako naskoušeli. A oni řekli, tak ostrá, pane Muk, slíkla. Teď ho chudáka slíkli do naha. Přilepili ho na tu mříž, tam ho přikurtovali. A teď se zhaslo, teď tam byly ty svíčky a ten takový ty čmoudíky. A teď já jsem tam stála sošně, říkala jsem, ty hajzle, ty svině. Ty kolem, a teď jsem takhle...
3: To ti šlo, viď?
2: To mi, no ti říkám, to mi šlo, mlátit, aby to mi šlo. No a teď Vítek říkal, dobrý, tak to máme zkoušku, půjdeme na cigáru, něco tady uděláme se světlem a ten pán, jak tam byl takhle přikurtovaný, říkal, prosím vás, mohli byste mě odvázat? A říkal, ale to nestojí za to, my dáme cigáru a hned tady, jako 20 minut tam chudák vysel, takhle přikurtovaný, my kolem chodili, pokuřovali a najednou on říkal, paní Homolová, prosím vás, nemohla byste mě podrbat na zádech. A teď, jak tam byl nahý, mě to bylo takový blbý, tak jsem tak jako nenápadně ho podrbala na zádech. A teď se zase jedeme ostrá, a teď to zase začalo. Ty hajzle, ty kurevníku, ty svině, ty davidku. A on sténal, svíčky, erotika, dusna. Teď jsme to jeli poprvé, po druhý, po třetí. A pak už Vítek řekl, tak a jedeme to po čtvrtý. A do toho vtrhla asistentka režie a říkala, tak to teda ne. To bude poslední klapka, protože pan Muk musí do Hradce, tam ve 3 hodiny hraje pro děti Perníkovou chaloupku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: tvrdé jsou role herců, některé tedy a některých, tak jo. Paní Dana Homolová nám vyprávěla, přidá nějakou historku Marie Formáčková, co jako, se dozvěděla
1: o filmu? Jestli jsem někdy absolvovala takovýto výcvik?
0: Ne,
1: neabsolvovala, ale nikdy není všem dnům konec, třeba to mám ještě před sebou. Já nevím, dneska už to snad ani neexistuje.
0: Co?
1: Dneska už se tohle to změnilo. Já mám pocit, že se to přesunulo všechno na ty sociální sítě. A že buď teda někdo jako si to sleduje na těch sociálních sítích, anebo navštěvuje někoho, koho si vybral na těch sociálních sítích. Já už si myslím, že těchto těch zařízení, že je málo. Ale mám jednu vlastně jakou historku. Já když jsem učila ve vězení, tak jsem měla jednoho žáka, který mi jednou vyprávěl, v němčině jsme se bavili o rodině a já jsem říkala, jestli má děti a on říká, že má 5 synů a já říkám, jak se jmenujou a on mi říká Patrik, und Patrik, und Patrik. Já říkám, počkejte, vy máte 5 Patriku a on mi říkal, ano, mám 5 Patriku a já jsem říkala, to ale přece není možný a on říkal, no proč by to nebylo možný, jako 5 matek a každá má Patrika, protože to je moje oblíbený jméno a já jsem říkala, vy máte jako 5 jako žen, s kterýma máte Patrika. A on říkal, no to jsou moje zaměstnankyně. Já mám na přechodu do Německa, já nebudu říkat kde, aby se tam nerozjeli lidi, tak tam mám veřejný dům a to jsou moje pracovnice. Takže mám tenhle ten zážitek, že jsem učila jednoho takovýhleho.
0: No, tak to je
1: a říkal mi, a paní učitelko, můžete si tam i přivydělat. O prázdninách tam jezdí hodně učitelek.
0: Neptám se raději dál, ale zdravíme Patrika, našeho kolegu.
1: Nejela jsem tam.
0: Dobře. Dana Homolová bude pokračovat, ale už to bohužel, nebo bohudík pro někoho, nebude o filmu Playgirls, bude to o Miroslavu Homolovi v cizině. Z pořadu Nikdo není dokonalý, tam zůstáváme u Jiřího Krampola. Takže Dana Homolová, její zážitky, anebo Oldřich Kaiser jako Kateřina Tuhá. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď inspirace na dovolenou s Helenou Vondráčkovou, Copacabana.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Marie Formáčková a Pavel Kučera, to je dnešní posádka Humoriády. Vy na našem telefonu právě teď hlasujete, vybíráte si, jestli chcete historky paní Homolové anebo Oldřicha Kaisera, tak si vyberte třeba vy. Dobrý den, kam přidáme váš hlas?
3: Petr Plzeň Sever, já bych chtěl toho Kaisera a jinak bych chtěl říct paní Formáčková, Maruška je velice příjemná dáma.
4: Ježiši, když jsem byla taková trošku lascivní, že jo? Ale děkuju.
2: Marie, děkuje a my také. Díky za hlas, naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Přeji Stanislava, vaše posluchačka stála, vám Pavle.
2: Děkuji.
5: A srdečně zdravím paní Formáčkou a můžu pánova slova potvrdit. Jste skvělá žena, vážím si vás a přeji vám hodně zdraví, pohody, jak osobní, tak pracovní.
4: Já vám také děkuju.
2: Tak.
5: A vybírám Pavle Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Hezký víkend přeji.
2: No napodobně, užijte si to ve zdraví, v pohodě. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, do rozhlasu zdraví Magdalena z Hradce Králové. A opět jsem ráda, že po dlouhé době slyším šarmantní, kouzelnou, sympatickou, nejkrásnější paní Formáčkovou. Díky za to.
2: No, to neunese tolik.
4: V rádiu můžu slov. Být za nejkrásnější, no, v televizi by to nešlo.
6: Ne, opravdu vy mě uděláte náladu.
4: Děkuji.
6: Vy máte takový inteligentní humor. Moc děkuji.
4: Já vám taky děkuju.
2: Děkujeme a vybrala jste si Ačko nebo Bčko? Ačko, děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Dobrý den, Zdeněk. Mm-hmm. Vybral bych si paní Danu, její zážitky.
2: Ano, máme zapsáno a přejeme hezkou sobotu i neděli.
7: Vám taky.
2: Naslyšenou.
7: Vám taky.
2: Tak přátelé, budeme pokračovat s paní Homolovou. Miroslav Homola v cizině je téma, které zaznělo v pořadu Nikdo není dokonalý.
8: Když jsme jezdívali na západ, spousta lidí to zná, tak jsme měli 100 marek na 3 neděle pro 6 lidí na ubytování, jídlo, že jo. Strkali jsme si to na celnici, kam to šlo, aby jsme něco přivezli. A naše máma byla spořivá, byla ale jako fajn spořivá, že pak jsme si tam mohli třeba dopřát. Takže my jsme jeli do té ciziny a to se jelo dlouho, jeden třeba dva dny a máma nám nekoupila, teď táta si říkal, Emičko, celý rok jsem tak tvrdě pracoval, koup mi nocleh. A říká, nikam, máme, Varburka jsme měli, tam se vejdeme, my dvě s Danulkou, tobě opatříme takovýto spartakiádní lehátko, dostaneš nějaký lentušek a to bude dobrý, noci jsou teplý. Takže ten chudák jsme zastavili, máma rozložila na dálnici na odpočívadle spartakiádní lehátko, vyndala normální polštář bílej, načichrala to normální cejchu. Teď táta si tam leh, chudák, z dálky troubili auta, protože jak svítil, jo, tak nevěděli, jestli tam běží nějaký zvíře, jo. Takže jsem zepřel a říkal, já svítím, uděláme nějakou dopravní nehodu, máma to vyřešila, příští rok mu udělala zelený mimikry, jo. Normálně mu udělala batiku a takhle táta jednou spí a najednou slyší. Mamo! Mamo! Tak vylítnu, vyhlídnu, koukám, kde táta tam nic, tam bylo milion ptáků, pak jsem si říkala, že to byly krůty, který tam, to bylo někde v Rumunsku, hnal člověk, nějaký pasáček ve 4 hodiny ráno na pastvu, jo. A táta mi to vyprávěl a říkal, to bylo něco hrozně, já spím a najednou slyším, cítím. A protože ve 4 hodiny padala rosa, tak se celý přikryl, aby nenastyl, aby neměl mokrou hlavu. Nevěděl, co to je. Tak říkal, já to bylo zběšný, čiču se prostě po mně. Tak jsem si udělal v tom najdušku takovou skulinku, abych viděl, co se to děje. A tam jsem objevil dvě oči. Ty odskočili, já zařval. On to byl pes, který ty krůty s tím pánem hnal. A šel jsem taky podívat, co to tam leží za příšernost nějakou. Takže když to přes se po 20 tak přehnalo, tak jako vyhlídnul, zjistil, co to je, říkal jsem, no to snad není možný. Zase se přikryl a oni ty kruty šli za 2 hodiny zpátky domů.
0: Humoriáda.

0: Tak nevím, jestli se dovolá Tereza či někdo jiný. V tuto chvíli na telefon 731 800 900. Jdeme soutěžit, hrajeme o knihu z edice Humoriáda a samozřejmě o postup do našeho finále dnešního pátečního týdenního. Tak, dobré odpoledne, tam se bude hrát o Digi Radio, abyste věděli.
1: Odpoledne, tady Jana, zdravím paní Marii Formáčkovou.
0: Dobrý den.
1: A sice jistý, jako já připomenu, si chci vzpomene, jak chodila k nám nevědomým do Slunců dělat přednášky.
2: Ano, pamatuju, zdravím vás, to je milé.
1: Já vás taky zdravím, Mariško.
0: Tak a víte, že jste se dovolala na soutěž, paní Jano?
1: No, to víte, že jo.
0: Tak bezva, tak
1: mi to povede, no.
0: Pokud Janu, teda, to už jste mě dámy zmátli, pokud Marii znáte dobře, tak určitě hravě odpovíte na naši soutěžní otázku, která zní, Marie Formáčková je držitelkou ocenění za A, zlatý fanouš, za B, zlatý Amos.
1: Ježišmarja, já bych řekla fanouš.
0: Ne, zlatý fanouš, to je paní Hanušové ocenění, ano, které jí předal pan Lábus Kouzelníkovi.
2: Možná přijde kouzelník.
0: Marie má zlatého Amose pravého. No, tak nedá se nic dělat, Jani. I přesto se mějte hezky. No, ale budete mít štěstí v lecčem si jiném třeba.
2: Příště to vyjde.
0: A rádi jsme vás slyšeli.
1: Já vás taky a moc vás zdravím.
0: Děkujeme. Tak přátelé, k tomu zlatému Amosu Marie by mohla něco připodotknout?
2: To je takový zlatý Amos jako trošku pravzvláštní, protože já jsem ho dostala za to, když jsem učila ve vězení. A já si pamatuju, mě tam tehdy přihlásili moji žáci vězni a ti pořadatelé z toho byli jako trošku zaskočení, protože tam vlastně ty učitelé chodí obhajovat žáci. A oni říkali, jak tam přijdou ty vězni, že jo, to je přivedou v těch medvědech, v těch řetězech, jako jak tam s tím učitelem jako budou fungovat. Takže to řešili, ale do toho přišla amnestie Václava Klause, takže já jsem se svými čtyřmi amnestovanými žáky dorazila tehdy na zámek Berchtold, kde se to konalo. A to bylo teda opravdu pozoruhodný, protože ty mý žáci se zapsali do té prezenční knihy, tak napsali jméno a potom amnestovaný zločinec a ty všichni děti, co tam byli v těch krojích s těma učitelama.
0: Já chci být taky zločinec.
2: Tak si nás prohlíželi. No ale bylo to potom jako docela milý, protože pro mě to bylo i docela překvapující, protože ti chlapci na mě složili báseň. Kdybych věděla, že na to dneska přijde řeč, tak bych si ji vzala, ona je dlouhá ta báseň, já si tam pamatuju jenom takový, jako Marie je klasa, znají celá basa. Potom našem zločinu, teď nás učí němčinu. A vím, že to končilo, jsme rádi, že jsme za plotem s tímhle naším klenotem, jo, takže tohle tam přednesli, jako pásmo to udělali. No, já si myslím, jako, že fakt ten můj Amos je takový jako raritní. Tehdy opravdu jako všichni jako si nás tam tak jako prohlíželi, že opravdu to bylo něco nebývalýho, ale druhý den byl ples v Národním domě na Smíchově a tam ti mý chlapci, který byli v oblecích, urostlí, oni cvičili v tom vězení, potetovaní, vypadali pěkně.
0: Tě na rukou nosili.
2: No mě ne, ale ty prostě nevyšli z kola, protože tam bylo plno těch nominovaných učitelek. A co ty malí děti v těch krojích? S těma oni si nezatancovali. A s mými chlapci tančili celý večer, takže to potom nakonec bylo i velmi milé.
0: Takže další učitelky pak chodili děkovat Marii za to, že si užili
2: a chlapcům to slušelo, měli obleky, vypadali perfektně.
0: Dobře, tak děkujeme za tuto historku o zlaté Amosovi. A gratulujeme dodatečně všem.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Já ještě připomenu, že ve finále dnešní humoriády budou tři z vás hodně natěšení a napnutí, protože bude se losovat jeden, který získá digitální rádio. Bude to Honza z Rychnova nad Kněžnou, nebo Bohumila z Prahy 9, nebo Pavlína z Nového Bydžova, naši výherci z tohoto týdne. Tak držíme palce a teď už držím palce Marii, aby se trefila do stylu a vkusu našeho dnešního posluchačstva.
2: No, já teda mám dneska krásnou tady věc, protože tady je Pepa Dvořák s Lucí Bílou. A Pepa Dvořák, to je opravdu umělec mého srdce.
0: Ten tu byl tento týden.
2: My jsme spolu napsali 5 knížek, teď děláme 6. Já ji teda dělám už dlouho, ono mi to docela trvá. Jezdíme spolu na vystoupení, máme takový vystoupení Šmátrání v paměti, tak se jmenovala naše první knížka, kde Pepa fakt šmátrá. Je to s ním úplně úžasný, protože on pořád vypráví nové historky a já pořád jenom žasnu, co se všechno vejde do jednoho života. Prostě Pepa je unikátní člověk a já jsem hrozně ráda, že jsem ho potkala. A kdyby už nic lepšího mě v životě nepotkalo, tak teda nemůže mě už nic lepšího potkat, než to, že znám Pepu Dvořáka. Tak.
0: Tak to je vyznání jako hrom. Přidáme k Pepovi ještě Lucii Bílou a Karla Šípa a jsme v Silvestru za oponou a téma policejní volavka.
4: Pane majore, na stráž mistr Snaživec. Hlásím příchod do služby.
5: Dejte si pohov, Snaživec.
4: Zaplať pán Bůh.
5: No ne až takhle. Pohov jsem řekl.
4: Jo, jo, jo.
5: Snaživec.
4: Ano.
5: Jak víte, dneska tady proběhne zátah na sexuálního devianta. Policejní akce s krycím názvem Podprsenka. Zajistil jste všechno potřebné?
4: Všecko je zajištěný. Pane majore, možná to bude pochvala. Všecko jsem zajistil. Past je nastražená. Tentokrát nám, pane majore, neunikne.
5: Volavku máte?
4: Co?
5: Volavku máte?
4: Jo. Jo, volavku! Mám, pane majore. Pane majore, budete spokojený. Teda, to je třída, to je ESO. Vy možná znáte. Slečna Kurucová.
5: Kurucová? Aranka Kurucová? Ta vyhlášená kapsářka, která na Karlově mostě obrala tu japonskou výpravu a pak se vyfotila tím kradeným foťákem?
4: To je ona. To je ESO. Pane majore, to je třída. Já jsem jí slíbil beztrestnost, ona teď kradaj se z ní kouří. A ona nám zase slíbila spolupráci.
5: Jo, jo, jo, jo.
4: A už by tady měla být?
5: Kde je, kde je?
6: To jsem! Aranka Kurucová!
7: To je ona!
6: Ajde, střejte! Pán major, co je to ta volavka?
5: Kurucová,
6: no?
5: Ty na sebe musíš nalákat úchyláka.
6: Dobře, a co s tím potom budu dělat?
5: No ty ho musíš chytit.
6: Chytit? Za co? Za co mám chytit, panko, ale vy jste kujon. Chytím, když se řekne chytím.
5: Kurucová, klid.
6: My ti to
5: tady se Snaživcem ukážeme.
6: A ukážete? Za co mám chytit, ukážete? Tak já si zatkám.
5: Ne.
4: Já vám říkám, pane majore, to bude skvělá.
6: Osepíš.
4: Ano.
6: Os nezažil.
5: Kurucová. Kurucová.
6: Ano, pardon. Už se soustředí.
5: Počkej s tím. Kurucová, ty musíš na sebe nalákat úchyláka. Je ti to jasný?
6: No jasně.
5: Dělala jsi vůbec někdy volavku?
6: No jasně, našemu férovi na vencel placu dvakrát. Dvakrát, to byla dobrá cepa. To jste neviděl, to jste ještě neviděl.
4: Kurucová, ale jo. To byla jiná situace.
6: To byla nádherná všichni.
4: To jsi byla ještě kriminální živel.
6: No to už nejsem.
4: No to už nejseš.
6: Tak
4: jsi začala spolupracovat. Pak jsi se dala na správnou cestu. Vzpomínáš, jak jsme spolu vyčistili Václavské náměstí od romských kriminálních živů.
6: To jsme udělali.
4: No? Pane majore, to je ta slavná akce Arrivederci Roma. Ona to má trošku zpřeházený, pane majore, ale volavka to bude.
5: Dobře.
6: Tak,
5: pojďme do akce.
6: To jsou prachy, tohle. Můžu si to vzít? Nemůžu.
5: Potom, Kurucová.
4: Nerozdávej se nám v malej.
5: Pojďte. Pojďte, čas běží. Úchyl tady může být každou chvíli. Kurucová.
6: Ty peníze ležej, prosím.
5: Kurucová, ale...
6: Já se nemůžem soustředit, než tam vidět ty peníze.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik policejní volavka číslo 1, Josef Dvořák, Lucie Bílá, Karel Šíp. Budeme pokračovat, když dáte, dámy a páni, u rádia Ačko. Když dáte Bčko, zavítáme do slavných Piti Vajzlic, kde se bude řešit fotbal a to je téma těchto dní, že Marie?
2: Ano, to je aktuální téma, protože máme samozřejmě mistrovství světa ve fotbale a vlastně je to i téma, jak jsem teď se zmiňovala před chvilkou o Josefu Dvořákovi, tak se před pár dny vrátil ze Španělska, kde byl s Amforou, což je fotbalový klub, slavný. A on tam vyhrál tenisový turnaj v tom Španělsku.
0: Tak gratulujeme, on se nám nepochlubil ve své skromnosti
2: veliké.
0: To
2: je zvláštní, protože to je opravdu neuvěřitelný. No. On začal hrát tenis v 59 letech a tak se vypracoval, že dneska fakt poráží i skvělé hráče, co to hrajou od dětství. Ale zajímavý je v tom Španělsku, já nevím, jestli to všichni vědí, ale to Španělsko fotbalově je s námi hodně provázaný, jako s naší republikou, protože tam byl založen fotbalový časopis, který se jmenuje Panenka. Opravdu Panenka, jak to vyslovuju, a je to podle našeho Antonína Panenky, protože ten tak okouzel Španělsko, že vlastně po něm nazvali fotbalový časopis. Jo? Takže to je podle mě něco neobvyklého a unikátního a divím se, že to každý neví.
0: Já přemýšlím, jak to Španělé čtou. Panenka.
2: No panenka,
0: panenka.
2: No. Panenka. Oni mají jinde akorát ten přízvuk, no. Panenka.
0: No, tak panenku máme ve Španělsku. U nás známý to výběr, jak jsem říkal. Volavka nebo fotbal, to je téma, které si můžete vybrat. Humor mezera A, humor mezera B. SMS posílejte na 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, vybíráte si Josefa Dvořáka a spol. Pokud spol si zaslouží Lucie Bílák a další, no, velké spol, tak s velkým so, anebo Pidi Vajzlice, sestavu ze zvláštní vesnice, která by řešila fotbal. Co vy na to? Dobrý den.
2: Zdravím Karvine, dobrý den, paní Formáčková.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, a i vám, Pavle.
1: Dobrý den.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Hezký víkend i vám, dobrý den.
4: Já vás zdravím, Jirka Svitavy, dobrý den.
1: Dobrý.
4: Já bych si prosil, prosím pěkně, padla pana Dvořáka, a jenom chci říct, prosím pěkně, Maru, jestli jste byla pokladem ve věznici, tak jste pokladem i teďka pro nás, pro všechny, a já bych strašně s váma chtěl jít na kafe, protože prostě vy dáte takovou pohodu člověku, že i to čekání na dálnici je daleko příjemnější.
3: No tak mějte se krásně. Tak přijďte na kafe, ráda s váma půjdu.
1: To tam bude ale fronta.
4: My vás pozvu k nám, samozřejmě.
1: Takže k Jirkovi musíte, Maria. No, tak jo, mějte se, ať vám to utíká. Dobré odpoledne. Haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Tady Irena Havířov.
1: Ano.
5: Zdravím paní Formáčkovou a vás taky.
1: Dobrý.
5: A prosím si Ačko.
1: Děkujeme pěkně, paní Ireno. Zdravíme vás. Mějte se hezky.
5: Den.
1: I vy, pěkný. Naslyšenou. Dobrý den, kdo je s námi?
6: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás i paní Marii. Hlasuji pro Ačko a přeji všem hezký víkend.
1: A my vám děkujeme a přejeme také hezkou sobotu, neděli. Naslyšenou. Další prosím. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Milan Ústí. Chtěl bych šípa.
1: Děkujeme za hlas. Naslyšenou. Tak a jdeme sečíst všechny hlasy. No tak nemáme co v podstatě co sečítat. První řádek je plný hlasovací, takže Ačko vyhrálo. Policejní volavka volá.
8: Kurucová, sleduj. Ty musíš na sebe nalákat toho uchyláka, rozumíš? No, o to tady jde. No tak nám to předveď.
9: No co?
8: No co, předveď nám potom, jak v té akci se budeš chovat. Já potřebuji vědět, co by si v takové situaci počala.
9: Počala, já už jsem dávno. Pánko, dávno jsem počala.
8: Kurucová.
9: No, co pak?
8: Pan major se neptá, jestli jsi pana.
9: Pana? To jsem nikdy nebyla. Nikdy nebyla. Možná byla, nepamětám. Možná byla. A už je to dávno.
8: Kurucová, sleduj.
9: Sled, ty taky sleduj.
8: Situace. Snaživec, pomožte mi trošku, no, Snaživec.
9: Tak mu trošku pomoct.
10: Víc jedu na plnej plyn, pane Marek.
8: Kurucová, sleduj.
9: No, já sleduji.
8: Situace. Jsi v parku sama.
9: Ne, jsou tam je lidi.
8: No dobré. To je pro devianta ideální situace.
9: No jasný.
8: Jo, deviant se blíží.
9: A já jak poznat toho debutanta.
8: Devianta říkám, no, deviant, no jak se pozná, se prostě jak? Pozná na dálku, jak on jde, jak on se tváří, jak on kouká, no. A když on, pozor, no. Kurucová, a když on vidí objekt svého neukojeného sexuálního chtíče,
9: no, jako mě,
8: tak koná.
9: A když dokoná, tak co bude potom? No, když dokoná, já to musím dělat.
8: Ale on nedokoná, to ne, to k tomu nesmí vůbec právě dojít. No. Ty mu nesmíš dát šanci.
9: A co kdybych mu dala, to by mohlo pomoct naší akci. Já bych, Marku, co? A ty bys nechtěl. No. Jde Silvester, ne?
8: Snaživec, co jste mi to sem přived? Vy se na ní podívejte.
9: Já nezlá koma.
8: Se podívejte.
10: Ona je dobrá,
8: ale ona to nikdy nepochopí, co my tady po ní chceme.
9: Jak nepochopí? Hero! Jak nepochopí kam? Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: Co máš proti cigánom?
8: Kurucová.
9: doma! Honě!
8: Snaživec.
10: Ano, viděl jste, já jsem jí sklidnil, pane.
8: Jo, dobrý, dobrý. Kurucová.
9: To ještě pěti kábly.
8: Počkej. Lavička. Jinak to udělám, jinak.
9: Jak?
8: Snaživec.
10: Ano.
8: Předvedeme si tu akci celou názorně. Snaživec, udělejte jí teďka cvičně toho úchyla.
9: Udělej.
10: To ne, pane majore. Ježišmarja, to po mně nechtějte. Já ani nevím, jak se to dělá. Tohle...
9: To ti bude.
10: Pane majore, opravdu, já jsem žádnýho úchyla nikdy neviděl. Víte, já jsem od dopravky, pane majore.
8: Snaživec. To je názorná akce, pro boha. No tak ty hlavní rysy snad znáte, ne? No tak se stačí, když se budete tvářit, jakože vás právě popad ten sexuální chtíč, no. Tak pro boha, snad vás to taky někdy v životě popadlo, ne?
10: No popadlo, to už je dávno, pane majore. Z toho se nedá čerpat, já mám vedchou paměť. To asi ale vy byste mohl dělat toho úchyla, pane majore. Ne, vy na to máte figuru, pane.
9: Ano,
10: ne,
9: vám to půjde.
8: Já celou akci řídím, tak žádný zdržování, tady může být úchyl každou chvíli. Tak, pozor, názorná akce, snaživec připravit, jo? Jako ten úchyl, trošičku, jo? Tak, ano. Pozor, připravit, tak. Lavička, Kurucová, snaživec,
9: zase akce. Zase se mi to tady zaseklo.
8: Akce.
11: Kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky, ptáci, kytičky.
8: Dobrý den.
9: Nazdar. Nazdar, deviant!
8: Ale pozor! Jaký deviant? Tím by si se přeci prozradila mu, nemůžeš říkat deviant. A taky, jak ty poznáš, že tohle to je zrovna deviant?
9: Ježiš, kouknu a vidím ty kráviny, co tady říkám.
8: No, dobře.
9: Ne,
8: to bylo, snaživec, to bylo špatně, jinak, jo? Pojďme ještě jednou a víte co, snaživec,
10: ano.
8: On takový deviant, on taky je někdy zákeřný, jo? Víte co, napadněte jí rovnou takhle ze zadu, jo?
9: Ze zadu to beru,
8: ale nechme toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik akce s Josefem Dvořákem, Karlem Šípem a Lucí Bílou. Přátelé, vracíme vám do hry Oldřicha Kajzera anebo osádku z vesnice Pidivajzlice. Tak si vyberte. A v těch Pidivajzlicích to není špatné, je tam Jiří Lír, Josef Hlinomas a další hvězdy. Řešili by fotbal na Silvestra 1960, se to odehrálo. Oldřich Kajzer má reportáž jako Kateřina Tuhá. Takže si vyberte v tuto chvíli SMS-kou Humor mezera A, to je pro pana Kajzera, Humor mezera B, Pidivajzlice 90 01 04 je číslo pro SMS, telefon 731 800 900. Kam by zamířila v archivu Marie? Mám jenom otázku. Pan Kajzer nebo Pidivajzlice?
3: No já nevím, to jsou obě ty možnosti skvělý, jako Kajzer perfektní a když si říkal ten Hlinomas a Lír, to jsou úžasný jména.
1: No.
3: A Hlinomas třeba, já jsem psala o něm knížku, takže já znám jeho podivu.
1: Takže má lehkou protekci teď u Marie ježiš, samozřejmě.
3: Jako pro mě to bylo úplně zjevení, když jsem se dozvěděla třeba o jeho soukromém životě. To málo kdo ví, jaký on měl úžasný soukromý život.
1: A budeme to rozebírat? Budeme zase lehtivější?
3: Můžu říct stručně. Mě to třeba hrozně překvapilo, protože on působil tak jako nepřitažlivě, že jo? Ale bez skutečnosti. Měl jako dvě partnerky životní. Jedna byla manekýna, krasavice, a druhá byla další krasavice. Jedna chodila v úterý a ve čtvrtek, jedna chodila v pondělí a v pátek.
1: Víkendy a chodil ve středu, to si odpočíval.
3: To maloval.
1: Jo, tak.
3: A víkendy chtěl mít volné, takže on to měl takhle, rozvržené a vycházeli všichni v pohodě. A pak, když se ta jedna chtěla vdát, tak jí sehnal manžela a ty se mu pak starali o barák, ona se starala o domácnost, on se staral o zahradu a vždycky, když pondělí a ve čtvrtek přišla manekýnka, tak museli oni jít do kina. No prostě ten jeho osobní život byl fantastický.
1: Tak krása, tak pan Hlinomas v Pidivajzlicích, to je Bčko, Ačko zůstává Oldřich Kajzer a zpívá Lucie Vondráčková.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, v tuto chvíli máme dvě radostné informace. Jedna je, kdo vyhraje digitální rádio. Máme tři výherce z tohoto týdne. Jana z Rychnova, Bohumilu z Prahy 9 a Pavlínu z Byťova. A v tuto chvíli se Marie zaloví v míse, kde jsou tři míčky.
2: Zavře oči,
1: jsou tam čísla 1, 2, 3. A koho nám vylovila? Ukaž mi to. Trojku, takže Pavlína z Nového Byťova vyhrává. Gratulujeme. Digitální rádio míří právě za ní. Tak, šance bude zase v dalším týdnu. No a v tuto chvíli mám pro vás já informaci o tom, kdo to vyhrál u našich posluchačů s dalším výstupem. Bude to téma fotbal. Pidi Vajzlice jsou tu.
3: Tak dál. No. Ať popojedem, soudruzi. Tak koho tam ještě máme?
4: Dusila,
3: to je ten, co má jít před trestní komisi, že jo?
4: Dusila.
3: Já nevím, jednu neděli tady nejsem a už jsou maléry. No jak se díváš na to ty, malo to jako trenér?
5: No, soudružky a soudruzí. Já Malota jako trenér, tedy se na to dívám čistě lidsky.
4: Lidsky?
5: Skoro lidsky.
4: Lidsky.
5: Jako člověk. A myslím si, fotbal to přece jenom nejsou žádný prostý, že jo, to není nějaká sestava. Ujede ti noha a kde seš?
4: Já vím, já to nepíšu.
5: Musíme to brát v úvahu.
3: No, tak počkej, Josef, počkej. Nech to okličkování, víš. Výmluvy si necháš do družstva, až budete mluvit o řípě, víš. Ale tady se bude hrát na rovinu. No, mám pravdu nebo nemám
5: pravdu? Máš pravdu.
4: No. Jestli dovolíte, soudružky a soudruzi, já tu mám zápis rozhodčího Hacourka.
5: To tak vidím,
4: tak, co? Tak by to přečet.
3: Hacourka. Počkej, to je ten, co nám prohrál na podzim ten mistrák.
4: S Lochtínem, ano.
5: No čti,
4: já to čti, tu rovnou, jo.
5: No, čti, co tam máš, no.
4: Zápas o utkání? Co to je o utkání? Pardon.
5: Zápas neboli utkání, jestli tam není.
4: To právě tady je, to je zápis.
5: Zápis.
4: Pač, zápis o utkání? No. Jiskry zadní Těhlovice? No. Se Slavojem uměteli?
3: Slavojem!
4: Pardon. Soudru předsedo, podle nových pravidel českého pravopisu je dovolen tvar oj i voj.
3: Tak nezdržuj, Pavlásku, nejsi ve třídě, ale v komisi, víš?
4: Ale oj i voj!
3: Ale tak bych prosil Slavojem!
4: Ale oj i voj!
5: Vždyť je to jedno.
4: Vždyť je to jedno. Oj, Ivoj. Prosím, já tedy čtu, jak je libo.
5: Čti.
4: V 75. minutě. Co to čtu?
5: Ten minuta není, to je ta.
4: To minuta.
5: No.
4: V 75. minuta.
5: Co?
4: Napadl závodníka Slavoje Pěnkavu.
3: Slavoje jsem říkal.
4: Ano, já rozuměl. Říkal jste správně Slavoje.
3: No jste, tak.
4: To jste říkal správně, ovšem může být oj i voj.
5: Ať je to jedno. No.
4: Tedy napadl závodníka Slavoje... Slavoje... Pěnkavu. Závodník Jiskry. Dusil, přičemž ho škrtil.
5: Tak moment, tomu nějak nerozumím. Dusil ho nebo škrtil?
4: Škrtil ho, dusil.
3: Co to motáš, dusil nebo škrtil, ne?
5: Počkej, jak ho škrtil, tak ho asi dusil. Čti!
4: Tak nevím, kde jsem byl.
3: Čtida.
4: Tak no. od začátku, já nevím, kde
5: od
4: jsem
5: začátku.
4: Byl. Tak v 75. minutě...
5: Teď ti do toho nebudeme skákat. No.
4: Abych nezdržoval, jo?
5: A čti.
4: V 70.
5: V 75. minutěm.
4: Minutěm, ano.
5: No.
4: Napadl závozníka. Nejednou závozníka. Závodníka tady. Správně.
5: Jo, oni jim říkají závodníci taky někde.
4: Jo.
3: Někdy.
4: Fotbalistům někde říkají závodníci.
5: To může být.
4: Oni hodně, no jo.
5: No.
3: Šti.
4: Ne. Co?
3: Šti.
5: Šti.
4: Po začátku?
5: Ne. Šti tam, kde jsi byl.
1: Tak už víme, jak se komentuje fotbal, jak se to všechno dělá a my můžeme do finále. Marie Formáčková i Pavel Kučeravá mávají, přejeme hezký víkend.
2: Krásný víkend všem.
1: Hezké léto a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ukrajina očekává další masivní ruský raketový útok. Prasečí farma staví novou výpust do potoka v Olešné na Pelhřimovsku. Na jaře musela kvůli znečišťování vody zasáhnout inspekce životního prostředí. Dobrovolníci i zaměstnanci nízkoprahového zařízení Směr v Dačicích budují relaxační zahradu. V noci se na jihu Čech ochladí na 10 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale taky střely Orešník, schopné nést i jaderné hlavice.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Orešník. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly dvě významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toliaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Farma SPV Plevnice chce svůj areál znovu napojit na potok v Olešné na Pelhřimovsku. Vypouštění vody do něj kvůli znečišťování na jaře zakázala Česká inspekce životního prostředí. Teď výkrmná prasat patřící holdingu Agrofert buduje novou výpust, která by měla zajistit, že odtékat bude jen čistá dešťová voda. Česká inspekce životního prostředí to chce po jejím dokončení prověřit, říká její krajský ředitel Jan Panský.
6: Společnost Plevnice aktuálně odpadní vody vypouští. Od vodoprávního úřadu má povoleno do budoucna vypouštět srážkové vody a víceméně aktuálně provádí technická opatření tak, aby do vodního toku Olešna odcházely pouze čisté srážkové vody.

0: dneska.
1: Počasí.
2: Noc bude na jihu Čech občas deštivá, k ránu ale budou srážky od západu ubývat. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ze začátku bude nebe ještě většinou zatažené s občasným deštěm, během dne ale čekáme polojasno až oblačno a večer až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou zítra mezi 20 a 23 stupni, na horách naměří od 15 do 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na nehodu pozor v Českých Budějovicích, ulici Na Sadech u křižovatky s 28. říjnem se srazila dvě osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. Podíváme se na chytrý dron, který díky umělé inteligenci pomáhá zachraňovat srnčata před sečením luk. Vydáme se také do zámecké lékárny v Třeboni, kde návštěvníky provázejí historické osobnosti v dobových kostýmech. A zamíříme i do Dačic, kde v nízkoprahovém zařízení Směr vzniká nová relaxační zahrada pro děti, na které se podílejí dobrovolníci i pracovníci Charity. A jaká bude hudba? Chybět nebude legendární skupina ABBA, Petr Nať, a právě teď přichází píseň Nedělní ráno zaspívat Pavel Bobek. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
1: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: 17 hodin a 9 minut, ladíte Den v kraji Českého rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra s pátečním zpravodajským přehledem.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
3: Pohodové páteční odpoledne. Cyklisti a pěší můžou ode dneška využívat bezpečnostní tunel mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Koridor dlouhý 22 metrů vede pod stavbou nového mostu přes Vltavu, který bude součástí plánovaného severního obchvatu Jihočeské metropole. Detaily přidává náměstek primátorky Lubomír Bureš z Hnutí Naše Česko.
4: Zachování průjezdu stavbou, ať už pro pěší nebo pro cyklisty, je samozřejmě pro město prvořadé. Ta stezka je využívána velmi silně. Je to samozřejmě komplikované, protože stavba mostu sebou nese spoustu technických opatření, ale podařilo se to vyřešit právě tímto tunelem.
3: Je ještě jedno dopravní téma. Tábor upraví parkování ve vnitrobloku ulic Kamarítova, Kolárova, Dobrovského. Nové řešení má prostor zpřehlednit a hlavně zabránit parkování mimo parkovací plochy. Auta stojící těsně u domů totiž komplikují jejich údržbu, třeba při opravách nebo čištění okapů. Jak řekl mluvčí radnice Luboš Dvořák, část zpevněné plochy u trafostanice v Dobrovského ulici bude během léta zařazena do oficiálního parkovacího systému. Současně město vybuduje zábrany, aby nebylo možné najíždět na trávník nebo k domům přes hřiště, a na příjezdovou cestu dá sklopný sloupek a značku zákaz vjezdu. Jihočeský kraj zná svoji vesnici roku 2026, stal se Jiřímov na Českobudějovicku. Obec teď bude jižní Čechy reprezentovat v celostátním finále. Jiřímov zaujal porotu třeba rekonstrukcí knihovny, ocenila podporu sportu i vzdělávání a zapojení obyvatel do různých projektů. Jiřímov je známým sakrálním místem, jeho součástí je poutní areál s barokní křížovou cestou. Podle památkářů jde o jeden z nejvýznamnějších poutních areálů na jihu Čech, unikátně začlen do krajiny. Vědci Jihočeské univerzity se společně s mezinárodním týmem vývojářů podíleli na vývoji dokonalejšího dronu pro záchranu srnčat před sečí. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit techniku využívanou v současnosti. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
5: Skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota.
3: Jak dron nové generace na vyhledávání srnčat funguje a kde na jihu Čech už ho vyzkoušeli, to se dozvíte už za pár minut v našem vysílání.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Umělá inteligence dokáže zachránit život srnčat. Při vývoji dronu a nového softwaru pro tyto účely využil mezinárodní tým vědců a odborníků. Bezpilotní letoun je při záchraně mláďat účinnější a rychlejší než plašiče nebo procházení luk. Zemědělci na Táborsku si už dron vyzkoušeli, svědci, a to přímo na louce před sečením.
1: Posíláme dron do zhruba 50 metrové výšky a na vysílačce aktuálně vidíme vizuální data, které aktuálně dron sbírá.
2: Na zatím neposekané louce nedaleko nového kostelce na Táborsku se právě nacházím s vedoucím softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěchem Spurným. Ukazujeme je jeden z dronů nové generace, který pomůže ochránit narozená srnčata.
1: Tento nový dron dokáže plně pokrýt oblast bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
2: Data, která nasbírá dron, potom vyhodnotí detekční systém s umělou inteligencí. Vysvětluje vývojář Roman Bumbálek ze Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
3: Zde na obrazovce můžeme vidět vyznačené objekty lokalizované v termálním obraze a na pravé straně vidíme reálný obraz sledované louky, který je přiblížený. Náš systém nejenom lokalizuje ten objekt, ale ještě určí, zda se jedná o srnče nebo se jedná o nějaké jiné zvíře, jako je zajíc, liška, kočka.
2: A to je zásadní rozdíl mezi starým a novým způsobem vyhledávání srnčat.
3: Dneska, když se nalítává, tak musíte koukat na ten displej, opravdu pozorovat ty tečky, říkat si, co to je ta tečka, sletět dolů, zjistit, je to srnče, je to kočka, vyletět nahoru a posunout se dál. Kvůli tomuhle systému už to není nutný, ten vám to určí sám.
2: Nový systém si přímo tady v této lokalitě vyzkoušel farmář Pavel Kačírek z nového kostelce na Táborsku.
4: Při procházení a použití zvukových plašičů se může stát, že některé srnče přehlédneme, po případě neuteče z toho pozemku nebo se nám vrátí nazpátek. Pokud máme ten obrazový materiál, který nám nahraje ten dron, tak toto nehrozí, protože víme, kde přesně ta srnčata byla a na která místa si máme dávat pozor.
2: Díky těmto dokonalejším dronům ušetří zemědělci nejenom život mnoha srnčat, ale taky čas a peníze, dodává Pavel Kačírek.
4: V případě, že na pozemku nějaké srnče zůstane, tak se při seči může dostat do konzervovaného krmiva, kde může způsobit znehodnocení z toho silážního balíku.
2: Vědci budou ve vývoji dronů pokračovat. Jejich cílem je analyzovat snímaný obraz v reálném čase přímo na dronu. Zemědělec díky tomu uvidí hned zaměřené srnče na mapě v mobilní aplikaci. Jitka Cibulová, Vokata, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: 17 hodin a 23 minut, Den v kraji a Český rozhlas České Budějovice. Několik kostýmovaných prohlídek s historickými osobnostmi nabízí zámecká lékárna v Třeboni. Náš regionální stopař Petr Kubát si tuto národní kulturní památku hned u zámku prošel s paní lékárnicí.
1: Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Rozálie a byla jsem manželkou pana lékárníka, se kterým jsem bydlela v tomto domě, kde si vás teď dovolí přivítat. A asi jste si podle mého oblečení všimli, že nepocházím z vašeho 21. století, ale přicestovala jsem časem ze století 19.
2: Průvodkyně Eva Blašková v kostýmu paní lékárnice začíná provádět zámeckou lékárnou.
1: Původně na tomto místě stávaly dva měšťanské domy spojené nádvořím a později tedy ty domy zakoupil poslední z rodu Rožumberků, jeho milost, pan Petr Vok. A zakoupil to pro svoji velkou knihovnu. A Petr Vok si toto místo vybral hlavně z důvodu dobré polohy, protože to bylo hned vedle zámku, tak proto to tedy zakoupil a přestavil na knihovnu, která byla v prvním patře. A v druhé části domu byla takzvaná Kunstkomora, což byla v té době také velmi módní záležitost. Byla to místnost, kde se ukládaly různé sochy, obrazy nebo dary, co hosté přinesli Vokovi. Potom později se prostor začala využívat právě jako lékárna.
2: Návštěvníci se během prohlídky například dozví, jak fungovaly lékárny v novověku a i třeba některé zajímavosti z té doby.
1: Do ulice byla pouze výdejní a recepturní místnost, nebo někdy tam bylo pouze výdejní okénko a tím se vydávaly léky. A potom až na přelomu 17. a 18. století, tedy doba baroka, tak už se klasicky začalo vstupovat do lékáren dovnitř. Návštěvníci se tady můžou prohlédnout nábytek z 19. století a zároveň i tady různé pomůcky, které se používaly například v lékárnách ještě ve stoletím 20. Například tady je přístroj na výrobu čípku. Na to všechno si tady návštěvníci mohou dokonce i šáhnout a vyzkoušet.
2: Točím takovou klikou. Tady to jsou jakoby matice na ty čípky.
1: Ano, byly různé velikosti, podle toho, jak velké ty čípky jste chtěli mít, tak podle toho se tam vložila ta forma.
2: V další části prohlídky se návštěvníci přesouvají přes nádvoří do bytu pana lékárníka.
1: Když se podíváte tady nahoru na strop, tak jsou tady pořád vidět pozůstatky té původní výzdoby. Tento strop byl vyzdobený takzvaným šablonovitým typem malby.
2: Eva Blašková ukazuje například taky i kopie dobových katalogů z 19. století.
1: Jedná se vlastně o opravdu dobové katalogy, které v 19. století vycházely, něco jako dnes módní časopisy, takže zde si můžete prohlédnout, jaké byly oblíbené střihy na látky, nebo vzory, nebo jaké byly oblíbené účesy u dam.
2: V zámecké lékárně pořádají ale i další prohlídky, jak mi říká ředitelka Lenka Želivská.
3: Jeden ten typ je taková ta klasická, kdy vás provází průvodce v civilu. A druhý typ prohlídky je prohlídka denní, kdy vás provází průvodce, který představuje nějakou historickou osobnost, to je naše taková specialita, bych skoro řekla. No a potom jsou prohlídky večerní, kdy je více herců a je to příběh a obě ty večerní prohlídky, které tady nabízíme, byly napsány přímo pro náš dům, takže jsou opravdu velmi unikátní a specifické.
2: Zámecká lékárna je v současnosti otevřená každý den. Z Třeboně Petr Kubát, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Nízkoprahové zařízení Směr v Dačicích chystá pro děti novinku na prázdniny. Kromě vnitřní budovy budou moc využívat také venkovní prostor. Aby se jim tam líbilo, zapojili se do práce dobrovolníci i zaměstnanci Jindřichohradecké charity.
1: Tady bude zahrada pro nízkoprahové zařízení. Přímo na Dačickém náměstí je nenápadný historický dům a na jeho dvorečku se dějí velké věci. Hlínu zrovna kátrují
2: Tereza Fillerová,
3: Magdalena Hromádková.
1: Tady sídlela městská policie.
2: Takže dvoreček nebyl využívaný?
1: Ne, co vím, tak nebyl využívaný.
2: Pořád je tady hodně kamenů, hlíny, plevel.
1: My máme plán už nějaké rostliny, myslím si, že tam byl motýlíkeř, hortenzie a takový spíš trvalkovitý záhony.
2: Taká relaxační zahrada.
1: Přesně tak, aby děti, když sem přijdou, se cítili hezky.
2: Na přeměně neutěšeného dvora v krásnou relaxační zahradu se podílí i dobrovolníci.
4: Primárně tady pracují teda zaměstnanci Charity Jindřichův-Hradec, ale pomáhají nám tady občas i úžasní dobrovolníci, kteří napnou svaly a přiloží ruku k dílu.
2: Popisuje.
4: Já se jmenuji Pavla Šindelířová.
2: Děti z nízkoprahového klubu zatím využívají vnitřní prostory, klubovnu, hernu.
5: Když je hezky, tak se nechce nikomu být vevnitř, tak si sem někdy sednem. Ale je to tady zarostlý a tak, takže uděláme záhony, lehátka nebo ty sedátka, ještě dva vyvýšený záhony, studnu, máme 8-metrovou hlubokou studnu bez vody, tak ji otevřeme, aby tam bylo vidět dovnitř, možná ji osvítíme, když už tady je.
2: O děti se v Dačickém nízkoprahovém centru stará
5: Marek Pachr a jsem pracovník v sociálních službách.
2: A teď teda i zahradník.
5: Zahradník, údržbář, uklízečka.
2: V nízkoprahovém centru nacházejí pomoc nejrůznější děti.
5: Ano, hodně je to barevný, kolik dětí je hodně. Děcka, který něco řeší třeba, necítí se dobře třeba v kolektivu.
2: A svůj volný čas tady tráví i děti s psychiatrickou diagnózou.
5: Mají diagnózu psychiatrickou, ale nebylo by to poznat jako na nich vlastně. A třeba díky tomu jsou outsideri ve třídě, pak jsou rádi tady a můžeme jim nějak pomáhat, pozbudit je, že jsou jedineční, že to není nemoc nebo porucha, ale že to je jedinečnost. Mají třeba vysokou citlivost, vidějí věci, které běžný člověk nevidí. Mají nadání, že nám zůstává rozum stát nad tím, jo, co umí, nebo jaký mají jako psychologickou intuici. A přitom má diagnózu psychiatrickou, protože někde se sesypalo to dítě třeba.
2: Relaxační zahradu začnou děti využívat už o prázdninách. Kompletně osázená potom bude na podzim letošního roku. Z Dačic Eva Marvanová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Patrick Kent a píseň It's a Real Good Feeling, která nám právě teď na vlnách Dne v kraji zpříjemnila odpoledne. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. A jaké počasí nás na jihu čeká během noci, o víkendu i po něm, dozvíme se právě teď.
1: Počasí. A jaké počasí nás čeká, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci bude převažovat zatažená obloha s občasným deštěm. Deště pak začne kránu od západu ubývat. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 12 až 9 a bude vát mírný západní vítr 2 až 5 metrů za sekundu. No a zítra ráno bude ještě převážně zataženo, ale občasný déšť bude od západu ustávat. Ubývat začne také oblačnosti, během dne bude polojasno až oblačno, večer pak až skoro jasno. Zítřejší maximální teploty mezi 20 a 23 stupni, na horách 16 až 19 a bude vát mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
1: Jaká bude další červnová neděle?
2: Neděli bude oblačno až polojasno, během dne se jen zcela výjimečně může vyskytnout slabá přeháňka. Nedělní minima 12 až 8 stupňů, maxima 16 až 20 a bude vát mírný západní nebo severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A co nám přinese start příštího týdne?
2: V pondělí bude polojasno až oblačno, večer až skoro jasno. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 16 až 20 stupňů Celsia. Bude vát mírný západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne.
1: A úterní počasí už bude mít trochu letní vůni?
2: No, bude přece jenom o něco tepleji ještě než v pondělí. Bude převažovat polojasná obloha, během dne bude přechodně až oblačno. Teploty ráno klesnou na 10 až 6 stupňů a vystoupají odpoledne na 19 až 23 stupňů Celsia. Bude vát slabý vítr ze západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. I letos historické centrum Třeboně užívá klasickou hudbou. O jedinečné hudební zážitky v kulisách historických budov se opět postará festival Třeboňská nocturna. Nejen o programu Historii pro přehlídky a její budoucnosti si dnes dopoledne Matěj Vodička povídal s ředitelskou Třeboňských nocturen Irmou Mrázkovou. Právě teď si můžete poslechnout část rozhovoru.
1: Jak jsou aktuálně Třeboňská nocturna podle vás ukotvená na té domácí festivalové scéně?
2: Já si troufnu říci, že na české festivalové scéně jsou dnes nocturna etablovanou značkou. Za více než dvě desetiletí si vybudovala pověst festivalu, který sází na kvalitu před kvantitou. Jak už jsem zmínila, jedná se o pětidenní festival, prakticky šest večerů, kdy hosté, kteří k nám přijedou, mohou si myslím zažít velmi přátelskou a rodinnou atmosféru. My nechceme, nemáme vůbec ambice samozřejmě soutěžit s předními našimi českými festivaly velkými, ani rozpočtem, ani tou slávou, ale přinášíme něco, co možná tyto velké festivaly nepřináší, a to je ta přítomnost hudby, atmosféra, jedinečná rodinná atmosféra.
1: Zároveň, jak jsme zmínili a mnozí posluchači to jistě ví, Třeboně, jak známo lázeňské město, daří se vám festival nebo na festival, lépe řečeno, přilákat právě ty lázeňské hosty?
2: No, to je bod, kde si myslím, že je ještě prostor pro zlepšení. Ne mnoho lázeňských hostů chodí na naše festivaly a velmi mě to mrzí, protože, jak mi bylo řečeno, procedury, každodenní proces v těch lázních samozřejmě tak vyčerpává a zaplňuje ten jejich volný čas natolik, že pak už není prostor na návštěvu našeho festivalu. A také je to vlastně to, že v samotných lázních se dělá kultura vlastní, takže ta kultura je tam nabízena. Nicméně vím, že toto je prostor pro zlepšení, a nicméně s lázněmi máme úžasné vztahy, lázně nás podporují, ale vím, že lázeňských hostů k nám nechodí bohužel zatím tolik, kolik bychom si přáli.
1: Tak budeme držet palce, aby se to zlepšilo. Co naopak nabídne zahájení té letní série přehlídky? Připomenu, že se odehraje 7. července v Třeboňské zámecké kunírně.
2: Ano, jako standardně vlastně od počátku festivalu zahajujeme festival v úterý v zámecké konírně, a již od počátku festivalu spolupracujeme se soutěží Pražského jara a vždy následující rok zveme vítěze či laureáta této soutěže. Proto jsem moc ráda, že naše pozvání přijala právě na tento zahajovací koncert rakouská violončelistka Alexandra Kárer, laureátka loňské soutěže Pražského jara, která právě v konírně vystoupí s kolegiem 1066 MNM, což jsou členové Jihočeské filharmonie. To bude zahajovací koncert, během kterého se představí hudba Mozartova a třeba Haydnova.
0: A já už pouze připomenu, že zahajovací koncert festivalu se odehraje v úterý 7. července. Letní část přehlídky klasické hudby, jejíž mediálním partnerem je Český rozhlas České Budějovice, potrvá v Třeboni do 11. července. Celý rozhovor s Irmou Mrázkovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Den v kraji.
1: 17:55, tolik dnešní Den v kraji a na jeho závěr mám pro vás ještě pozvánku k poslechu našeho vysílání. Přineseme třeba příběh známého česko-krumlovského medvědáře Jana Míši Černého, který získal cenu města Český Krumlov. A podíváme se také na začátek vodácké sezony. Jeho české řeky trápí nízký stav vody, přesto kempy hlásí slušnou návštěvnost a lidé si rezervují pobyty na další týdny léta. Tak si nás nalaďte zítra ráno. Těšíme se. Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Adam Vojtěch. Areál na šumavském Špičáku se v letní sezóně zaměří na děti. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v německém Augsburgu. Zítřejší teploty na jihu Čech budou kolem 21 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zdravotní pojišťovny by mohly obézním dětem hradit léky na hubnutí, informoval o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
5: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
4: Za posledních 35 let je počet mladistvých s obezitou čtyřnásobně vyšší. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun a pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. V Česku ubývá obyvatel. Za první čtvrtletí letošního roku jejich počet klesl o necelých 20 tisíc. Česko má tak zhruba 10 milionů 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu od ledna do března víc lidí zemřelo, než se narodilo. V Jihočeském kraji žilo ke konci března 652 105 lidí, skoro o 800 míň než na konci loňského roku. Celková porodnost byla v prvním čtvrtletí na jihu Čech nižší než průměr Česka a region se zařadil na 8. místo mezi kraji. Nejvyšší porodnost byla na Českobudějovicku, nejnižší naopak na Českokrumlovsku a na Jindřichohradecku. Šumavský Špičák zahajuje jubilejní 20. sezónu. Od zítřka bude denně v provozu lanovka. Areál letos investoval do letního provozu, včetně údržby trask v bike parku a oprav přes 2 miliony korun, říká jeho mluvčí Karel Samec.
6: Na šumovském Špičáku se během letošního léta budeme určitě více věnovat dětem. Nabrali jsme dostatek instruktorů a otevřeli sportovní kroužek pro děti zaměřený na cyklistiku. V červenci pořádáme příměstský tábor, opět zaměřený na kola. Loni jsme tady taky dokončili jednoduchou single trackovou trať o délce 3,5 kilometru a ta vyhovuje právě dětem, takže všechno to s tím souvisí.
4: Rozhledna na vrcholu Špičáku a turistické cesty na rozvodí a k Černému a Čertovu jezeru se otevřou v pondělí. I tam zmodernizovali naučné stezky pro děti. Sport. Kajakář Jakub Krejčí, rodák z Českých Budějovic,

0: 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra.
2: Počasí.
1: Noc bude na jihu Čech občas deštivá, k ránu pak budou srážky ubývat a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat oblačnosti. Ráno bude nebe ještě většinou zatažené s občasným deštěm, který bude od západu ustávat a pak bude ubývat i oblaků. Během dne čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se slabou přeháňkou a večer bude až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách mezi 15 a 19. stupni. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Nehodu máme v Soběslavi. V Bechyňské ulici se srazila dvě osobní auta a nehodu dvou osobních aut řeší policie taky na silnici 121 u Blatné na Strakonicku. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. Na telefonním čísle 221 55 44 11 můžete vše zrealizovat. Zůstaňte s Českým rozhlasem České Budějovice, jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: 18 hodin a 17 minut ladíte páteční melodie podvečera a já už mám na telefonu naši věrnou posluchačku Ivanku. Pěkný podvečer.
1: Pěkný podvečer, pane Radku, já vás pěkně zdravím a posílám tu písničku hlavně sobě, přátelství od Petra Deska, co jsem si vybrala, pro Věrušku do Blatný, pro Renatku do Kájova a pro Jarušku do Radomyšle. Všem třem hodně zdraví, zdraví, štěstí, lásky, pohody, spokojenosti. To je přeje kamarádka Ivana ze Sousedovic. Vám pěkně děkuju, mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
0: Díky, díky a všem ostatním popřejeme asi pěkný víkend, ne?
1: Ano, ano.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a právě ty mají dalšího respondenta. Příjemný podvečer. Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Tak, jsme v éteru, můžete mluvit. Píseň je připravená.
1: Prosím, abych zahrál písničku Medicine Man od Michala Tučného. Tady Věra z Písku.
0: A Věrko, pro koho to bude?
1: Pro mě a pro mého syna.
0: Dobře, toť vše.
1: Děkuji, děkuji.
0: Mějte se hezky, pěkný víkend.
1: Děkuji, děkuji. Medicine Man.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Haló, já nic nevidím.
3: Správně, vítejte v kavárně pod mě. Tady vaše oči odpočívají, ale ostatní smysly ožívají.
2: To je tak jiné, zvuky, chuť, všechno je nějak silnější.
3: Přijďte i vy za zážitkem, který vám otevře oči, i když je budete mít zavřené. Kavárnu pod mě najdete od 13. do 21. června na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích. Více na světluška.net. Mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Milí přátelé, hezký večer, moje jméno je Jiří Kasal a rád oznamuju, že na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice nastal čas pro dobrý swing, potažmo jazz. A pro antré má první vybraná písnička v skutku vhodný název. Jde o českou swingovou klasiku Má láska je jazz autorů jeho Čecha Kamila Běhounka a Karla Kozla textaře. Tentokrát v podání pražského swingového orchestru pod vedením Jana Matouška se zpívajícím Petrem Krautilem z konce minulého tisíciletí.

Má láské jazz prvotřídní český swingový šlágr autorů Kamila Běhounka a Karla Kozla vrostl do širokého povědomí zásluhu Inky Zemánkové a orchestru R.A. Dvorského a také filmové komedie Eva tropí hlouposti s Natašou Golovou a Oldřichem Novým v hlavních rolích z konce 30. let v nich zazněl. V tomto případě jsme vám zahrali tento foxtrot v podání zpěváka, ale také saxofonisty a herce Petra Krautila, někdejšího člena originálního pražského synkopického orchestru Pavla Klikara a spoluzakladatele pražského swingového orchestru, který ho pod vedením Jana Matouška doprovodil. Nahrávku jsme vybrali z veskrze nostalgického alba Písničky z filmů pro pamětníky z roku 1999. A když jsme u něj, tak si z něj dáme ještě dvě písničky připomínající zlatou éru českého swingu. Nejprve to bude Petra Erniová, kterou můžete znát třeba ve spojení s pianistou rodilým Jihočechem Jakubem Šafrem. I při tomto songu se vám může maně vybavit největší hvězda českého swingu Inka Zemánková a opět je pod ním podepsána stejná autorská dvojice jako v předešlém případě, tedy textař Karel Kozel a autor hudby legendární český swingový akordeonista před 110 roky v Jihočeské Blatné narozený Kamil Běhounek. Zde je Cvrček muzikant s pražským swingovým orchestrem.

Teď ještě ne, až za chvilku se ztratí pár po páru. Velmi interesantní autoři se skrývají pod další českou prvorepublikovou písničkou. Autor hudby Jaroslav Ježek a básník Vítězslav Nezval. Skladba Teď ještě ne zazněla ve filmu Gustava Machatého ze soboty na neděli z roku 1931. A před chviličkou jste si ji mohli poslechnout v podání zpěváka a jinak výborného kytaristy Marka Rajhona a pražského swingového orchestru z roku 1999. Můj otec byl pekař a tak jsme měli co jíst. S humorem jemu vlastním přiblížil v jednom interview své rodinné zázemí věhlasný americký swingař, saxofonista a klarinetista kapelník Les Brown. Navíc měl štěstí v tom, že jeho tatínek miloval hudbu a byl nadšený amatérský muzikant, který převedl k hudebním nástrojům nejen své syny, ale také všechny lidi z těsného sousedství. Lesovi vybral kornet, jenže toho mnohem více přitahovala sopránka, kterou otec ze všech nástrojů ovládal nejlépe. Zakousnul jsem se do ní jako blechy do psa, tak si připomněl své první muzikantské krůčky Les Brown se svým soprán saxofonem. Již v 9 hrál na saxofon v první kapele a kdybychom přeskočili více než 20 let, dostali bychom se do začátku 40. let, kdy Les Brown patřil ke smetánce americké swingové scény a měl orchestr, který při pozvánce na vystoupení v rozhlasovém pořadu Spotlight Band jednorázově pojmenovali Band of Renown, tedy proslulý band. Tehdy doprovázel hvězdu Doris Day, s níž nahrál superšlágr Sentimental Journey, kterého je Les Brown spoluautorem. Dnes však pro vás objevíme dvě nahrávky orchestru Lesa Browna z pozdější doby, z druhé poloviny 50. let. Skladba Dancer's Choice, tedy tanečníková volba, to bude standard Sleepy Time Girl, ospalá dívka.

My Blue Heaven, moje modré nebe, skladba s hudbou Waltera Donaldsona, která původně ve 20. letech byla velikánským hitem zpěváka Gina Austina, vás mohla potěšit v lehce swingovém aranžma a podání orchestru Les Brown and his band of renown. It's only a paper moon, je to jen papírový měsíc, to je název oblíbeného a mnoho roky prověřeného standardu s autorskou účastí skladatele Harolda Arlena a textařů Jepa Harburga a Billyho Rose. Zatímco broadwayské představení, v němž písnička původně zazněla v roce 1932, úspěšné nebylo, napřes rok už s ní měl obrovský úspěch orchestr Paula Whitemana s trumpetistou Bunnym Bergenem a ženským vokálem Peggy Healy, ale z dnešního pohledu je asi nejznámější verze Ella Fitzgerald. Text vyjadřuje pocity iluze, přestírání a také to, jakou má sílu sdílená představivost a jak láska může změnit i zdánlivě bezcenné rekvizity jako papírový měsíc, moře z kartonu nebo balónek. V době, kdy tato píseň vznikla, nebyly fotoaparáty v rukou každého a bylo možné se vyfotit na pouti nebo karnevalu třeba na papírové měsíci jako iluzi oblohy.

It's only paper moon, je to jen papírový měsíc po druhé a v mnohem mladší interpretaci někdejší rock'n'rollové hvězdy a později příjemně relaxovaně swingujícího zpěváka Jamesa Darrena s orchestrem Petera Metze z roku 1999. Do třetice si tento standard můžete poslechnout v instrumentální provedení swingujícího virtuózního belgického cikánského kytaristy Django Reinharta, francouzského houslisty Stefana Grappelliho a Quintet The Old Club de France. Jiříka Sal vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře, ať vaše radost a štěstí nejsou z papíru, ale opravdové. Buďte námi swingu, potažmo jazzu, nadále věrní.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Jihočeskou vesnicí roku se stal Římov na Českobudějovicku. Vědci z Jihočeské univerzity se podíleli na vývoji dokonalejšího dronu na vyhledávání srnčat předsečí. Policie stíhá stroj vedoucího, který opilý řídil vlak na Přerovsku. Zítra bude na jihu Čech obývat srážek i mraků, teploty vystoupí ke 23 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Římov na Českobudějovicku se stal jihočeskou vesnicí roku 2026. Porota obci udělila titul za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Návštěvu hodnotící komise popsal starosta Miroslav Slinták z ODS.
3: Prošli jsme si asi kilometrový úsek pašivé cesty od Hamru, Getsemanská zahrada se tomu říká, jsou to tři zastavení krásné, je to sice do kopce, ale všichni dostali zpěvničky, museli jsme staré písně v takovém zpívat se do koru pana faráře, se vždycky zastavilo, zpívalo se a já si myslím, že to se jim strašně líbilo.
2: Mezinárodní tým vývojářů a jihočeských vědců vyvinul dron na vyhledávání srnčat předsečí. Díky spolehlivému a rychlému označení ochrání mláďata a zároveň ušetří zemědělcům čas. Vývojář Roman Bumbálek ze Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích k tomu dodal.
4: V současné době musí operátor dronu sledovat, analyzovat ten obraz. Náš systém toto umožní plně automaticky. Pracuje s algoritmy počítačového vidění. Nejenom lokalizuje ten objekt, ale ještě určí, zda se jedná o srnče nebo jiné zvíře.
2: Policie obvinila strojvedoucího, který začátkem května řídil vlak z Přerova do Lipníku nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zranění.
5: Všímavý svědek neobvyklé jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlak vedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už propustili.
1: Počasí.
2: Noc bude na jihu Čech občas deštivá, k ránu budou srážky ubývat a teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude větrný, ale bude ubývat i oblačnosti. Ráno bude nebe ještě většinou zatažené s občasným deštěm, který bude od západu ustávat a ubývat bude i oblaků. Během dne čekáme polojasno až oblačno, jen výjimečně se slabou přeháňkou, a večer bude až skoro jasno. Nejvyšší teploty budou mezi 20 a 23 stupni, na horách mezi 15 a 19 stupňů. Vítr bude foukat mírný od západu a biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Můžu říct, všichni tomu rozumí i všichni tomu rozumějí.
2: Ano.
1: Už se prostě připouští říct, všichni tomu rozumí, i když dřív to nebylo spisovné.
2: Nebylo, ale už pár desetiletí to spisovné je.
1: A proč teda místo všichni vědí, nemůžu říkat všichni ví?
2: No, musím říct, že se to

0: říká a docela se to i píše a už se to ani moc neopravuje, takže oni to asi skoro všichni nevědí, že to neví.
1: Na druhou stranu, když to všichni děláme, tak to za chvíli jazykovědci uznají za správné jako tu hranolku.
0: Přesně, přesně. Já myslím, že je to na dobré cestě. Ten důvod, proč to stále ještě neplatí, proč se to nesvezlo vlastně s tou změnou kodifikace, kdy se mohlo začít říkat, oni rozumí i rozumějí a vlastně se jeden tvar z toho jednotného čísla, on rozumí, dostal i do toho množného a dost se to zjednodušilo. Jenomže to sloveso vědět je nepravidelné. Nemáme jen anglická nebo španělská nepravidelná slovesa, máme i několik českých nepravidelných sloves. No a zkrátka těch nepravidelných sloves se zatím ta změna netýkala.
1: Takže nějaké další příklady, kde nemůžeme říct všichni ví?
0: Týká se to například slovesa jíst, které je taky nepravidelné.
1: Takže nemůžeme říct všichni jí, ale musíme říct všichni jedí.
0: Ano, když budeme říkat jí a ví všichni, tak uspíšíme tu kodifikaci, ale bude se to považovat za nesprávné.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Vášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že oblíbená skládačka Puzzle, u nás známá jako Pucle, původně nevznikla jako hra, ale její původ je ryze praktický a vzdělávací? V 18. století žil v Londýně zapálený kreslíř map John Spilsbury, kterého trápila slabá zeměpisná vzdělanost lidí. Přišel na geniální nápad. Nakreslil mapu, nalepil ji na dřevěné prkénko a poté ji rozřezal na jednotlivé státy. Práce to byla vpravdě mravenčí. Už samotné kreslení byla dřina, nesměla ukápnout kaňka a inkoust dlouho zasychal. O vyřezávání složitých tvarů ani nemluvě, ale povedlo se. Tahle mravenčí práce pomohla žákům pochopit, kde která země leží. Původní pucle však nebyly pro každého. Vyráběly se z drahého cedrového či mahagonového dřeva, což z nich dělalo luxusní hračku pouze pro děti z nejbohatších rodin. Skutečný rozmach přišel až koncem 19. století s vynálezem stroje na vyřezávání dílků a nahrazením dřeva levnou lepenkou. Tvary se sjednotily do podoby, jakou známe dnes, a skládání definitivně opustilo školní lavice. Stala se z něj relaxační zábava pro dospělé, která prověřuje trpělivost i postřeh milionů lidí po celém světě.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Suchá až rozpraskaná kůže na rukou může trápit třeba zedníky, ale i zahradníky. Redaktorce Báře Kvapilové to potvrdil dokonce i dermatolog Spiridon Galbkutertos. Pro náš pořad Vesele a zdravě přidal i jednu historku.
1: Suchá a praskající kůže nás může pěkně potrápit.
2: Já chodím jak pitomý.
3: Že to nemusí být od toho.
2: Je. Dneska jsem celou noc nespal.
3: No tak máte chodit domů, že jo?
2: Já byl doma, ale bolestí jsem nespal.
3: Vážně? Můžete na to podívat?
2: Ale no, musíte.
3: Dovolte.
2: Prosím.
1: Kůže nám může praskat z celé řady důvodů. Podle pana profesora Galbkutertose zatím může být i obyčejná dehydratace, kdy stačí kůži dobře promazat.
4: To, co můžeme udělat, je vrátit opravdu jakoby zpátky tu hydratace, takže velmi intenzivně kůži promazávat, nějaký krém, který bude obsahovat třeba vitamin E, ureu a hlavně aby byla hodně mastná.
1: Někdy může být problém i závažnější.
4: Může jakoby to znamenat, že pacient trpí nějakou kožní chorobu typu atopické dermatitidy, psoriázy, což je jako lupenka, a nebo to někdy jakoby může znamenat jiný problém typu kontaktní alergie.
3: Safra. Ono nám to potvůrka zhnislo. Tak to se bude muset řezat.
2: Řezat?
3: No jo, řezat.
2: Řezat?
3: Jo.
2: Vyloučeno.
1: Můžeme třeba i slyšet, jak nám ta kůže praská?
4: Tak zatím já jsem teda neslyšel u svých pacientů praskající jakoby kůži, slyším spíš ty pacienty, jak si stěžují hodně na popraskání kůže, protože je to velmi jakoby nepříjemný.
2: Prosím, nešlo by to nějak rozehnat?
3: To těžko, to byste musel počkat, až budou nějaký demonstrace a eventuálně to strčit mezi strážníky.
2: Ne, prosím, to já tak nemyslím. Já myslím nějakým mazáním, víte, to narajbovat.
3: Jak tohle to můžete říct? Takovýhle starý babský věci. Chcete, aby vám to zhnislo pořádně a sepse?
1: Máte nějakou historku z ordinace?
4: Ano, často pacienti přijdou nám ukázat, jak mají strašně nemocný nehty, ale ty nehty nemocný nejsou, oni jenom zapomněli ty nehty pořádně umýt po práci na zahradě.
5: Vesele a zdravě.
0: I to se stane, ano.
6: Já bych měla dvě drobné poznámky. Poznámka číslo jedna, pan doktor říkal dehydratace, ale dehydrataci kůže může vlastně zažít nejenom při nedostatku vody v těle, ale i při nedostatku tuků v těle. O tom pan doktor hovořil. A další může zažít praskání kůže, která nemá dostatek dalších věcí, a to tuků ve výživě,

0: sacharidů ve výživě, to znamená lidé, kteří jedí ty vysokoproteinové diety, tak jim potom může praskat kůže, a nedostatek zinku a vitaminu skupiny B, E, A a C.
1: Takže poznáme to podle toho, jak máme suchou kůži, anebo si máme říct, máme suchou kůži, není to náhodou tím, že mám nedostatek vitamínu?
0: Pacient je jako vždycky strašně důležitý a také je důležité, kde ta kůže praská, protože třeba nedostatek vitamínu se nejčastěji projevuje praskáním koutků rtu.
1: Aha. Takže nemazat si to nějakým lojem?
0: Jenom mazat nestačí. Klidně si to můžete mazat, ale k tomu ještě doplnit ty věci, které chybí.
1: Můžeme sami, nebo se máme poradit s doktorem?
0: Tak já bych zkusila nejdřív sama, zkusila bych nějaký zinek a nějaký vitamin A, E, C. No a když to po týdnu není lepší, tak půjdu k doktorovi.
1: Proč nám vlastně praská kůže, co říct třeba lékaři, a kdy se to projeví třeba nejenom tím, že máme právě nedostatek tekutin nebo tuků v těle, ale třeba i nemoci, tak to nám prozradí doktorka Kateřina Cajtamová za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Dnešní téma v pořadu Veselé a zdravě, které řešíme i s doktorkou Kateřinou Cejdamovou, je popraskaná kůže. Na tohle téma nám básnili i naši posluchači.
1: Ano.
2: Zdraví Petr. Jak bodnutí trnem růže bolí rozpraskaná kůže. Mazání moc nepomáhá. Teď je dobrá rada drahá.
1: Má pravdu ten člověk, je to tak. Budem to povídat.
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych neměl kůži popraskanou a mohl jemně hladit moji milou, po umytí si je natírám mastí, abych ji nepoškrábal, ale způsobil jen slastí.
1: Oho, to jsou intimní svěřovačky. Děkujeme, pane Miroslave.
0: Proč nám ta kůže vlastně tedy praská? Shrňme si to a uveďme všechny ty možné důvody, paní doktorko.
1: Ano, tak zkusíme. Tak extrémní vnější vlivy prostředí. Nejčastěji chlad, vítr, kdy se odpařuje voda, časté mytí, různé chemikálie, anebo taky sluneční záření. Pak to může být zdravotní dispozice, to říkal pan doktor, ekzémy, plísně, psoriáza, cukrovka. Pak to může být výživa a životní styl, to říkala Cajdhamlová, nedostatek vitamínů. A pak to může být nějaká nesprávná, neúplně dobrá péče. A tady je to specifické podle části těla. Takže pokud máme třeba nedostatečný pitný režim nebo diety s nedostatkem tuků, tak máme problém, že se kůže neobnovuje. Specifické příčiny podle části na rukou, je to manuální práce s papírem ku podivu nebo se saponáty bez toho, že máme rukavice. Na patách to bývá dlouhé stání, nadváha, nevhodná obuv, tlak na paty, toho se dozvíme, to trápí řadu našich posluchačů. V okolí nehtů to může být, že si škubem kůžičku nebo špatná manikýra nebo citlivost na laky na nehty. A na rtech, to je nedostatek nejčastěji B vitaminu, ale taky to může být viróza nebo chybí A vitamin.
0: Kdy to může být i projev nějaké další nemoci, než jenom to, že nemáme vitamíny, no, špatně hydratujeme, ale třeba i vliv nějakých léků nebo něco vážnějšího?
1: Tak měli bychom hlavně číst složení těch svých léků, protože tam to bývá uvedeno, ale obecně kůže reaguje velmi často a velmi rychle. A lékaře ale jdeme vyhledat jenom, když to hnisá, je moc bolestivý, nehojí se to nebo je to zarudlé. A asi je nejlepší jít ke kožnímu lékaři, protože ten může říct i tu příčinu.
0: Na co se máme připravit, že se doktor bude ptát kožař?
1: Tak, bude se ptát, kde to praská, čili na které části těla, jestli to pálí, svědí, zarudne a jaká byla předchozí typická činnost. Takže byli jsme dlouho venku, nebo jsme měli nějakou manuální práci ve vlhku, nebo jsme měli poranění. A taky se nás bude ptát na naší hmotnost, zejména když nám praská kůže na patách.
0: Máme se mazat, nebo máme nějakou koupele dopřávat takové kůži?
1: Každá rada drahá, jak správně říkal pan Petr, asi bacha nebo pozor na to, abychom tu kůži moc nemáchali, protože tady vzniká paradoxní efekt. Pokud tu kůži totiž hodně vlhneme, myjeme, různě ji ořezáváme a tak, tak ona někdy nemá čas pořádně regenerovat a může to být horší než lepší. Takže babičky radívaly, když je suchá kůže, ať už na patách nebo na rukou, tak to pořádně promazávat a nosit na tom na noc ponožky nebo rukavice, aby vlastně se to tam jako
0: zapařilo,
1: pořádně hluboko dostalo a aby se nám to neotřelo o ty lůžkoviny.
0: Jsou nějaké skupiny lidí, pacientů náchylnější k těmto problémům?
1: Tak, malé děti, protože tam jednak dehydratace, jednak nemusí být úplně čistota, úplně správná, takže jsou různé plísně. Potom jsou to lidé venku a manuálně pracující, jak už jsme říkali, a kteří namáhají hodně třeba ruce, tak tam může být problém. A pak je to bohužel vliv vyššího věku a tam to může být buď nedostatečný pitný režim, vydržím, ale taky to, že přece jenom ve vyšším věku ta kůže stárne, pomalej se obnovuje a může praskat.
0: Není tak elastická.
1: No, právě.
0: Tak těmto skupinám i dalším, vám všem, co máte problémy s popraskanou kůží, s prasklinkami, které se někde prostě na těle a na té kůži objevují, budeme radit. Nejprve těm, kteří nám poslali svůj dotaz buď přes záznamník a ten telefonní, anebo v textové podobě přes stránky veseleazdravie.cz. Pak se dostane i na vaše živé dotazy.
4: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: říkáme v rozhlase, s námi nejste nikdy sami, ani na ty zdravotní problémy, proto je tu poradna Veselé a zdraví s doktorkou Kateřinou Cajdamovou, dnes na téma popraskaná kůže. Už dopředu jste se mohli ptát a ptali jste se.
1: Dobrý den, paní doktorko. Prosím vás pěkně, je mi 80 let, ale už mě to trápí aspoň 10 a víc let. Hrozně mě praskají na patách, paty, prostě ta kůže, až do krve. Každé ponožky rozbiju, tak na jeden den bych potřebovala jedny ponožky. Vypařuju to, nepomáhá to, mažu to i sádlem, nepomáhá, co to může být. Mám to i u palců, ruk, to mám úplně popraskané až do krve a strašně to bolí. Nemůžu nic dělat. Čím si pomáhat, abych to tak neměla hrozné až do krve.
2: Tak, podobně se ptá paní Miloslava, která vlastně dostala informaci, že by to mohlo být i vinou chemoterapie. A pan Josef, ten vlastně to má na nohou a paní Marcela to má taky na nohou. U těchto dvou by mě zajímalo jejich hmotnost, protože někdy u vyšší hmotnosti to může být vlastně příčinou. U té dámy, která se dovolala, je to pravděpodobně vliv věku, ale u všech bych doporučila navštívit kožního lékaře a pátrat potom, jestli se nejedná o plísňové onemocnění. Jinak, co se zkusí, tak může být tea tree oil, moc ty nohy nemáchat ve vodě, protože někdy je to paradoxní efekt a spíš to vlastně zhorší. Tady různě lékárny doporučují různý parafín a různé vlastně intenzivní léčby, ale my vždycky potřebujeme vědět nejdřív příčinu a vyloučit tedy hlavně to plísňové onemocnění. Pokud je to i na rukou, tak bych se trošku bála, že by to mohla být plíseň.
0: Další dotaz, telefonický.
3: Dobrý den, všechny vás zdraví Mia. Prosím, trvá ještě malomocenství, lepra. A lze ji léčit jako lupenku nebo svrap? Jaká je prevence? A ještě mám osobní otázku. Po braní furonu na odvodnění jsem se doslova začala stvrkávat, tak jsem to přestala brát. Udělala jsem dobře nebo špatně. Děkuju.
2: Tak to scvrkávání, nevím, jestli tím myslí, že jako vytvářela dojem dehydratace, asi, nebo jestli ano. Ztrácela vodu a tím ztrácela na váze, furon odvodňuje. Takže to je toto. No a já jsem byla sama překvapená, protože jsem si myslívala, že lepra už je eradikovaná,
0: tedy
2: jako
0: vymícená,
2: ale není tomu tak. Představte si, že v roce 2020 bylo diagnostikováno 127 500 případů lepry.
0: Tedy na celém světě, ne
2: na u nás. Celém světě a z toho dokonce 8,5 tisíce dětí. Lepru působí Mycobacterium lepre, je to podobné jako Mycobacterium tuberkulózy. Očkování proti tuberkulóze zvyšuje odolnost proti lepře, ale mohu vás uklidnit, lepra je plně léčitelná a další překvapivá vlastně informace, když se hledala jsem inkubační dobu lepry, tak představte si, Patriku, že podle některých autorů to je několik týdnů a podle jiných je to 1 až 20 let. Takže, no ano, taky jsem koukala, zírala.
0: Jak se můžu nakazit?
2: No, nakazit se mohou tam, kde je endemický výskyt, to znamená, kde jsou vlastně ložiska. A ta ložiska jsou v různých, když se podíváte na Národní zdravotní informační portál, tak se tam dozvíte, že je to přenos ze zvířat nebo z životního prostředí a rezervoárem nákazy jsou člověk, pásovec 9 pásí a možná i další zvířata.
0: To stačí být s těmi lidmi v kontaktu?
2: No, pravděpodobně. A čekat teda až 20 let, protože...
0: Teď se budou lidi bát do zoo.
2: No právě, ale tak jako zase úplný kontakt.
0: Tam je to hlídaný.
2: kontakt nebude. S pásovcem nebude. No.
0: Dobře, takže jenom
2: je plně léčitelná.
0: Ale apelujeme možná v tomto čase před ano. létem, když člověk jede do ciziny, ano. aby si zjistil, jaká tam jsou zdravotní rizika ano. a už se třeba připravil, očkoval nebo ano. vzal si léky, tak. které jsou potřeba.
2: Ano. A hlavně pokud má nějaké podezření na lepru nebo cokoliv podobného, tak zajít k lékaři a říct, kde jsem byl a co se mi stalo.
0: Popraskaná kůže. Dnešní téma ano. v tom pořadu Vesele a zdravě. Otevíráme pro vás telefonní linku, abyste se na tyhle problémy teď mohli osobně ptát doktorky Kateřiny Cajdhamlové. Využijte toho.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Telefon sem do studia 731 800 900 odpovídá na vaše otázky, na něm doktorka Kateřina Cajdamová a řešíme dnes popraskonou kůži. Na telefonu tak máme první živý telefonát, tedy do éteru. Přejeme vám hezký den, kdo pak to je?
1: A má puštěný rádio.
0: Poprosíme stěšit si aparát, ať si dobře rozumíme a posluchači i nám samozřejmě.
1: Tak.
2: Tak už jsem postarší a mám problém poměrně delší. Když mě bylo tak 60, tak mě začaly praskat malé žilky u kotníků. Doktorka mě řekla, že je to vada krásy. Pak mě řekl koža, že je to u starších lidí, když už to bylo za 20 roků a už to bylo do půl lítek. A žilky začaly praskat a kůže taky. A dá mě plno masí, které vůbec nepomohly. Dneska už to mám do půl lítek a ještě děl. Je to nejenom popraskaná žilka, ale taky kůže. Velké fleky se mě dělají na kůži červené.
1: Poslyšte, to zní jako bercové vředy. Byl jste na cévně?
2: Nic takového nemám. Bercové vředy to nejsou. A masím kůži, aby nebyla suchá, protože mám poměrně suchá. Suchou kůži na lítkách a taky mě ta kožařská masť vůbec nepomohla, přestože mě to dal velikou krabici a nemohl jsem, nesklo to vůbec, takže jsem musel chodit pod kolenkách, které jsem pořád pral. No a to je, a je to čím dál horší, už mám nohy úplně červené.
1: Můžu se jenom zeptat, ty žíly byly vyšetřeny, že říkáte, že to nejsou bercové vředy?
2: No, byl jsem u kožaře.
1: Ne, kožař to nevyšetřuje, to vyšetřuje cévní.
0: Takže možná objednat se třeba přes vašeho praktického lékaře na cévní oddělení, ano. Aby i tam to ještě jednou třeba po čase ověřili. Že to asi
2: to není v ploche, to není vřez, to není otevřené.
1: No ne, ale když máte poruchu, prokrvení a nějaké změny na žilách dolních končetin, tak to může vypadat takhle, jak popisujete, že praskají cévky a posléze ta kůže se jako horší.
0: Takže doporučení
1: Já bych doporučila objednat se na cévní.
0: Aby jsme vyučili, pak se může řešit, no, když tak. Doporučujeme.
1: Že to kožní nepomáhá, říkáte, takže to musí být jiná příčina.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová na telefonuje někdo další, kdo se ptá na popraskanou kůži. Kdo pak to je?
1: Dobrý den.
0: Slyšíme se?
1: Neslyšíme.
0: Připomínám, musíte být... Ano,
1: halo.
0: Je tam někdo. Povídejte.
3: Prosím.
1: No, voláte nám. Ano, poslouchám.
3: Prosím vás, mě svědí kůže po celém těle. Já nemám žádné vyrážky, jestli je, čím to je.
1: To já takhle na dálku nevím. A kdy to začalo a co to zlepšuje, co to zhoršuje, to svědění? To může být alergie, to může být spousta věcí, může to být nějaká neurologická záležitost. Kdy to začalo?
3: Doktorka mě předepsala léky a ti mě nepomáhají. No. Prostě
1: a jaké léky? Se... Jaké léky vám?
3: Takové tabletky asi teď ho nemůžu.
1: Aha.
3: Mám jich.
1: A jak dlouho je to, co vám to předepsala a co to berete a nepomáhá to?
3: Myslím, 14 dnů je to.
1: Tak to ještě není zas tak úplně dlouho, ale já bych tam zašla a řekla, že to nepomáhá a zeptala se, co dál a hlavně, co to je, ať vám řekne, když tak paní doktorka.
0: Ptát se doktorů, co dostáváte,
1: ano,
0: proč to dostáváte, na co?
1: Víte co, takhle na dálku, když to ani nevidíme, ani nevíme, co za lék jste bral, to je strašně těžký, to je nemožný, nemůžu.
0: Radí, jak se chovat tady u lékaře, doktorka Kateřina Cajdamlová, a vy se můžete dál ptát na své problémy s popraskanou kůží, využít k tomu telefonní linku přímé volání do studia 731 800 900. Ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Vesele a zdravě, magazín o zdravém životním stylu, dnes o problémech s kůží, s tou popraskanou. Praskat vám může kdekoliv, třeba i na loktech, na rukou, na nohách, u pat, kdekoliv, kde se objeví nějaké problémy. A my se to snažíme vyřešit. S doktorkou Kateřinou Cejdamovou, s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo tu je tedy ve spojení s námi? Dobrý den.
1: Haló?
2: Ano, jste to vy. Dobrý den.
1: Tak já bych se chtěla zeptat. Já jsem posluchačka z Rokycanska a paty mám krásný, to si mažu asi už 30 let, každý večer nějakou mastí na paty.
2: Ano.
1: Ale nosím gumový punčoky taky už asi 30 let, tak možná je to tím, že to tak nepraská. Mm-hmm. Ale mám problémy prsty na rukou, palce, prostředníčky takhle ze strany nechtu. Hrozně bolestivý a většinou na palcích se mi to děje, když si ostřihám nebo opiluju nechty, tak mi to praská.
2: Ano.
1: Hojí se to dlouho, strašně to bolí.
2: Jejde.
1: A nevím teda, co už bych si na to dala.
2: No, tam se doporučují mastě s pantenolem nebo s ureou, protože ty vlastně pomáhají regeneraci té pokožky. A asi bych vám doporučila zkusit ty vitamíny a zinek. Jako zkusit vitamin A, E, C a zinek. Jo? Aby se zvýšila odolnost té kůže. Jinak pozor, ono možná, když byste chodila k profesionálům, tak oni vám to jednak nebudou moc traumatizovat, nebo většinou to nepoškoděj tu kůžičku kolem a pak vám to mažou takovými intenzivními olejíčky. Takže bych možná na manikýru chodila.
0: Radí doktorka Kateřina Cejdamová, poradí i dalšímu. Doufám, aspoň, že najdeme řešení, kdo volá
2: snad.
0: Teď.
2: Ano. Ano.
3: Haló, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady Ivana z Chomutova. Chtěla bych se vás zeptat, je mi 58 let a trápí mě praskání pat.
2: Ano. Praskání pat, to je tak ano. Častá, protivná nepříjemnost. My už jsme to tady řešili, to je nejčastější věc. Jednak to může být tvrdé boty, ne úplně dobře padnoucí, může to být trošku nadváha, může to být časté chození, to tady pan Josef nám píše 12 kilometrů za 8 hodin. Může to být přílišný máčení ve vodě, může to být pocení těch končetin a někdy takhle to může být, i když je tam plíseň. Tu bych asi zašla na kožní, aby se vyloučila, protože ta by byla nejlíp léčitelná.
0: A pak tedy mazat?
2: Je velký problém a musí se to furt mazat a dobré je zkusit to namazat na noc a dát na to ponožky.
3: Dělám. No. Ještě se zeptám, nemůže to být pedikérou? Chodím na pedikéru a oni mi to kůži hodně dávají dolů?
2: No, to odstraňování stvrdlé kůže by se mělo dělat jemně, ale jako čím víc se to dělá, tím víc se někdy ta kůže prostě...
0: Co to zkusit tedy? Tuhle techniku na manikýře vynechat
2: no,
0: a spíš víc mazat?
2: Řekla bych jim, hleďte se tentokrát ne a sama bych si to zkusila doma trošku něžněji udělat, aby to nebylo tak do hloubky a mazat, no.
0: Takže...
3: Mazat.
2: No,
0: Dejte pak vědět,
2: a když
0: třeba
2: tak vitamin E, omega mastný kyseliny, beta karoten, to všechno pomáhá vlastně zdraví pokožky, včetně toho zinku.
0: Dál se můžete ptát, dál využívat náš telefon 731 800 900. Kdo je tam? Vítejte u nás.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchač z Chebu. Měl bych dotaz ne pro sebe, ale moje známá má atopický ekzem.
2: Ano.
4: Je tohleto věc léčitelný?
2: Problém s atopickým ekzémem je, že někdy to léčit jde moc těžko. Je to vlastně vrozená dispozice.
4: On
2: ale...
4: to má její syn.
2: No právě. Je to vrozená dispozice. Tam je potřeba vlastně chodit na alergologii a snažit se o nějaký zvyšování odolnosti té kůže. Většinou lidé vyřazují různé věci, ale tak zkusit i expozici, protože někdy se podaří otužit. No, je to protivné.
4: Ona ještě vegetariánka, tak asi trochu jinak.
2: No, tak
4: možná,
2: nedostatek,
4: že jí to taky nepřispívá.
2: Nedostatek bílkovin a tuků může být další příčinou vlastně toho, že ta kůže praská.
4: Právě si nepomáhá.
2: No, ale pokud je lakto-ovo pisco vegetariánka, to znamená jí k tomu vejce, mléčné výrobky a ryby, tak by to mělo stačit. Aha. Ale to my nevíme, jestli to dělá, to se zeptejte. Ne, to,
0: ale rady jste slyšel, tak zkuste poradit, až na to je lepší. My taky děkujeme, ať se daří. Další, kdo se ptá, dobrý den.
2: Halo.
5: Dobrý den. Je to poradna?
0: Ano.
2: Dobrý den.
0: Snažíme se o to.
2: Snažíme se, ano, je to dneska těžké.
5: Posluchač frytkuje, jako. Mám potíže taky s patama.
2: No jo, paty.
5: A s tímto, udělal jsem si na to svůj vlastní recept.
2: Jsem s ním.
5: Používám jelení lůj nebo ovčí lůj.
2: Ano.
5: Koupím si velkoplošnou náplast.
2: Ano.
5: Oškrabu to smírkem.
2: Smírkem.
5: Položím to na patu.
2: Ano.
5: No a za dva dny je po bolesti a je to
2: vidíte to. Já teda toho smírku
5: jako
2: bych se bála. Jo, já bych, plísňového, vidíte, že jo, no. Ta plíseň, to je něco, co se musí vždycky vyloučit, jo, ale teda smírkem, to jste odvážný muž, to já bych se bála, prosím, zkoušejme raději pemzou nebo něčím míň agresivním, ale děkujem za radu, že teda jelení lůj nebo ovčí lůj, kde se sežene ovčí lůj?
5: Jelení nebo ovčí lůj a...
2: Kde se sežene ovčí lůj?
5: Prosím?
2: Kde se sežené ovčí lůj?
5: Chovám ovce.
2: Jo, takhle,
0: Děkujeme. Děkujeme moc, ptát se můžete samozřejmě dál na praskanou kůži a telefonní linka je stále ještě v provozu. 731 800 900.
6: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiří Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Co tě

0: doktorkou Kateřinou Cajdamovou. Tak jim dejme zase prostor a ptejte se. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám něco řeknu. Já na tý patinorové používám vibrační brusku.
1: Joškovi oči.
0: Tak to asi ne.
1: Teda, to jsou odvážní posluchači.
0: Další, kdo se ptá nebo má radu, dobrý den, vítejte u nás.
1: Haló?
3: Je to, prosím vás, jak tam je teď ta paní doktorka?
1: Jo, je tam ta paní doktorka, povídejte, poslouchám vás.
3: Dobře, paní doktorko, jenom jsem vám chtěla říct, vy říkáte na kožní oddělení. Já jsem byla na onkologické operaci.
1: Ano.
3: A onkolog zjistil, co to mám na tváři, a já říkám, že nevím, že odborná kožní lékařka mě rok sněží bradavici.
1: Ano.
3: A oni zavolali kožní lékařku, ta přinesla to kukátka a zjistila, že to je nádor.
1: Ano, na obličeji to je takzvaný bazaliom, to je spinocelulární karcinom. Výhoda tohoto nádoru je, že nemetastázuje a člověka nezahubí, jo? Ale samozřejmě je to protivný ho tam mít. Takže vám ho odstranili a dobrý?
3: No, poslali mě na... ano, odstranili mi to,
1: ano.
3: Na onkologii,
1: ano.
3: A zjistili, že to bylo na plastické chirurgii, teda takhle je poslali, protože zjistili, že to byl zhoubný nádor.
1: Ano, znovu říkám, ten bazocelulární karcinom je označován za zhoubný nádor, ale šíří se jenom místně, nemetastazuje a nezahubí člověka.
0: Takže odstranit lze,
1: odstranit
0: a snad
1: lze,
0: je vše už v pořádku.
1: A mělo by to už být dobré. Já tady k tomu bych jenom dodala, že jeden z písemných dotazů se ptal, že paní měla za sebou chemoterapii a lékařka jí řekla, že vlastně chemoterapie měla asi vliv na to, že po každém umytí rukou má vlastně loupání kůže. Je to jenom na jedné straně a já bych tady se přikláněla k tomu, co říká paní doktorka Kožní, že chemoterapie může mít vliv, bohužel.
0: Když na závěr bychom měli shrnout ty rady, když už ta popraskaná kůže na těle je, ano. Tak co tedy pomáhá?
1: Být šetrník po košce, v zimě a ve větru nosit rukavice nebo si nějakým způsobem chránit. Použít uklidňující protizánětlivé krémy, zkusit vitamíny, jak už jsme říkali, skupiny A, B, E, C, přidat zinek, zůstat dostatečně hydratovaní, mazat tu pokožku, ať už teda krémy s ureou nebo nějakými hodně mastnými. Tady se navrhoval jelení, že dobře funguje, a vlastně zkusit zjistit příčinu, protože velmi často to může být nějaké jiné onemocnění, ať už plíseň, ekzém, alergie, nebo i vedlejší efekt vlastně cukrovky a poruchy nervového systému. Takže.
0: A ještě jednou tedy apelujeme, nemáčet, spíš mazat.
1: Spíš mazat,
0: pomáhá,
1: ano, spíš. Ono se říká hydratace,
0: třeba.
1: Ono se říká hydratace, ale ono to není vlastně, že tam dávám vodu, ale že tam dávám ten tuk. A pozor na nějaké extrémní diety, protože ty mohou tu kůži rovněž vysušit.
0: Řešili jsme věci, když už to přijde. Je obecně nějaká prevence, abychom tomu předcházeli, protože třeba i to může být možná i geneticky dáno, že to
1: může.
0: Máme třeba po někom.
1: No, pokud někdo z rodiny měl nějaký problém s kůží, tak velmi často to bývá něco, co míváme taky. Tam je, co se prevence týče, tak jak říkám, zůstat hydratovaní, moc to nemáčet do vody, tu kůži, při kontaktu s chemikáliemi, nosit rukavice, a pokud vlastně jsou to ty paty, tak si zkontrolovat obuv, jestli tam není něco, co by tu patu vlastně poraňovalo, zkontrolovat, jestli se nejedná o plíseň, a zkusit to mazat a na noc v ponožkách spát, někdy to pomůže. Asi bych nepoužívala ani brusku, ani smergl, teda zkusila bych pemzu a dávat si pozor vlastně na to, aby se nějakým způsobem to nezhoršovalo. No, je to každá rada drahá. No.
0: Můžete být i našimi fanoušky na Facebooku, to jenom připomínám, kde taky jsou všechny tyto rady postupně dávány, stejně jako na stránky veseleazdravie.cz, kde se objevuje záznam z toho pořadu i přepsané formě ty důležité rady k danému tématu. A samozřejmě si nás můžete poslechnout i v repríze každý pátek po 20. hodině, to nepřipomínám. A děkuju paní doktorce.
1: Já taky děkuju všem, kdo se dovolali, a s těma patama fakt je mi to líto. Nevím.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Zdravotní pojišťovny v Česku by dětem mohly hradit léky na hubnutí, řekl to ministr zdravotnictví Vojtěch. Na opavskou radnici dorazila žádost o vyhlášení místního referenda a počasí zítra z počátku dne velká oblačnost a hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima většinou kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Obézním dětem v České republice by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu právě na výrobu látek pro tato léčiva ve středních Čechách to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce tohoto roku.
4: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
3: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zvýšil 4x. V roce 2024 jich bylo zhruba 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Více než 400 obyvatel Opavy žádá o vyhlášení místního referenda kvůli podobě centra města. Vyplývá to z textu petice, kterou převzal opavský magistrát. Žádost se týká oblasti Horního náměstí, kde se v současné době bourá bývalý obchodní dům Slezanka.
5: Lidé podepsaní pod peticí požadují otevřenou debatu a místní referendum, aby, jak uvádí v žádosti, nemohlo být o nové podobě centrálního náměstí rozhodnuto od stolu, bez dohledu veřejnosti. Opavská radnice žádost prověřuje, projednat by ji mohli zastupitelé města 22. června. Martin Knitl, Český rozhlas.
3: Tajvanská firma Tamiko Žatec chce v zóně Triangle u Žatce postavit závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro polovodiče. Radní Ústeckého kraje schválili rezervační smlouvu. Záměr ještě projednají 22. června zastupitelé. Projekt může přinést až kolem 100 nových pracovních míst, říká hejtman kraje Richard Brabec z hnutí ANO.
6: První tajvanská společnost z toho ekosystému polovodičů tady v Trianglu, tedy na rozloze necelých 2,7 hektarů, by měla investovat necelou miliardu korun v těch letech 26-27 a my bychom rádi samozřejmě získali další společnosti toto ekosystému. Sport.
3: Tenista Jiří Lehečka porazil Američana Tiafoe 2-0 na sety a na travnatém turnaji v německém Stuttgartu si zahraje semifinále. A čeští volejbalisté na úvod turnaje Evropské ligy v Jihlavě porazili Bosnu a Hercegovinu hladce 3-0 na sety. Po třech zápasech tak mají v této soutěži maximální počet 9 bodů.
2: Počasí.
3: V noci čekáme převážně zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, kránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek, nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. A zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, a hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat, oblačnosti by mělo ubývat až na polojasno. Maxima zítra mezi 19 a 23 stupni, na jihu Moravy až kolem 25. Vítr převážně mírný od západu, na jihozápadě Čech může zesilovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 43 mezi Králíky a Červenou vodou je za Dolní Orlicí kolize, srazila se tam dvě osobní vozidla a provoz na místě řídí policie. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná country dostavník Mirka Černého, příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Větrový cukrový vám ze svého nového alba nabídla skupina PF Band, která vyjíždí už dobrých 8 let na koncerty z plzeňských Šťáhlav. Kolekce se sympatickým názvem Dobrý lidi u sebe mám je v pořadí třetím projektem tohoto spolku. Novinku vám nabídne i čerstvý zámořský objev, rodák z texaského Mansfieldu Drake Milligan, kterého proslavil v roce 2017 televizní seriál o gramofonové společnosti Sun Records, v němž stělesnil postavu Elvise Presleyho.

Vašek Kovanda klávesy, Boža Kraus baskytara, bubeník Šimon Švéda a solový kytarista Petr Fremr, tedy šťáhlavský PF band s hostujícím Michalem Reitmajerem a Petrův cíl v dálce z letošního v pořadí třetího alba PF bandu Dobrý lidi u sebe mám.

Schovej si to, až bude svítit sluníčko. Save it for a sunny days. Další ze 14 snímků alba Dallas Forward, kterým na gramofonové scéně debutoval 22. září rodák z texaského Mansfieldu a nejčerstvější objev nešvilské produkce Drake Milligan. Představil se tady nejen jako vyznavač typické country, ale rovněž jako autor. Z jeho dílny je i přiznání, zdá se, jako by to bylo něco, co jsem měl už udělat.

nakonec nic na tom není. Zbalit pár cajků a jít, u přátel nalézt pochopení. Seš tulák a co víc můžeš chtít, tak navzdory prokřehlej.

Dokonale sehraná čtyřka zpívajících muzikantů v sestavě Milda Dvořák, Vlasták Libra, Zdeněk Číra Jirčík a Pavel Jim Macháček, tedy falešná karta z Nového Města na Moravě a Dálky. Jedna z 11 písniček jejího nejnovějšího, tak trochu bilančního alba Zatracení blázni.

Mirek Hofman se solovou foukačkou Tomáše Linky a pikovaným benžem Marko Čermáka v country klasice Oranžový Express. V nahrávce, kterou známe sice déle než půl století z prvního alba Greenhornu, jehož reedice se objevila mezi letošními novinkami. Takže i nejmladší diskomilové se mohou zase ocitnout s Michalem Tučným blízko Little Big Hornu.

nedělní hostiny, kdy nechybí nikdo a jsme pospolu, to jsou šťastné hodiny.

Zatímco jsme se s Petrem Fremrem a skupinou PF Band dál toulali po kraji, dorazil k nám 22-násobný majitel trofejí Grammy, letos 65-letý Vince Gill, aby si s Drakem Milliganem báječně zaswingoval.

0: Nováček gramofonových plání Texas Sun Drake Milligan v dokonalé western swingové schodě s oklahomskou country hvězdou Vince Gillem a z jeho prvního alba Dallas Fort Worth pohodovka Going Down Swinging.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Na téma Jsme jenom herci našich rolí meditoval Petr Fremr se svým PF bandem. Díky vám všem, kteří jste i dnes jeli se mnou country dostavníkem, a hezký zbytek večera. V něm se s vámi za malou chvíli rozloučí i Drake Milligan polibkem na dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami. Kriminalisté zahájili trestní stíhání strojvedoucího, který pod vlivem alkoholu řídil vlak na Přerovsku. Zemřel fotbalový trenér Petr Uličný, bylo mu 76 let. A počasí zítra zpočátku velká oblačnost, hlavně na severovýchodě republiky s přeháňkami. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. České ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv přitom v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně vůbec nereagovat a také neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
2: Ministerstvo v této věci upozorňuje, že informace o přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS zpráv. Policie obvinila strojvedoucího, který na začátku letošního května řídil vlak z Přerova do Lipníka nad Bečvou s téměř 3 promile alkoholu. Hrozí mu až 3 roky vězení. Během cesty opakovaně zapomínal otevírat dveře na zastávkách a s vlakem také nabíral zpoždění. Incident se podle policejní mluvčí Miluše Zajícové obešel bez zraněných.
4: Všímavý svědek neobvykle jízdy přivolal policejní hlídku, která u strojvedoucího provedla dechové zkoušky s pozitivními výsledky, a to konkrétně 2,83 a 2,81 promile alkoholu v dechu. V době jízdy bylo ve vlaku dle vlakvedoucí zhruba 40 cestujících.
2: Strojvedoucí byl zaměstnancem Českých drah, ty ho už ale propustili. Městská policie v Plzni přezbrojuje strážníky. Cílem je, aby všichni měli stejný typ střelné zbraně. Upřesní velitel městské policie Plzeň Petr Nováček.
5: Nová zbraň přinese hlavně spolehlivost funkčnosti, jednoduché a rychlé ovládání a zejména jednotnost. To znamená, že všichni strážníci budou mít stejný typ zbraně a v případě řešení krizové situace si jeden od druhého může vzít nejenom zásobník z náboji, ale případně i celou zbraň. Postupné výměně dojde během letních měsíců. Sport.
2: Ve věku 76 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Uličný vedl ve své dlouholeté kariéře Zlín, brněnskou Zbrojovku nebo Žižkov. S olomouckou Sigmou získal v roce 2012 český pohár. Předtím jako útočník hrál například za pražskou Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Počasí. V noci čekáme převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni, povane převážně slabý, místy mírný západní až jihozápadní vítr. Zítra přes den zpočátku bude převažovat velká oblačnost, k tomu občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severovýchodní polovině republiky. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat až na polojasno. Maxima zítra většinou mezi 19 a 23 stupni, na jižní Moravě až 25. Vítr převážně mírný od západu, v jeho západní polovině Čech přechodně čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Kutnou horu se zdržíte, pokračují tam opravy vozovky. Na kilometru 58 se jede levým pruhem. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Tohle jsem si vzpomněl na jednu větu. V životě si každej, koho potkáš, na tobě nechá nějakou tu čárku. Říkávala Helena Růžičková. A věřte mi, čím jsem starší, tím víc mi dochází, jaká to byla pravda. Ostatně na Helenu Růžičkovou a její životní rady, moudra a postřehy se opravdu nedá jen tak snadno zapomenout.

0: Den jako obrázek. Hana Zagorová a v roli domovnice samozřejmě nezaměnitelná Helena Růžičková. A víte vy co? Bez dlouhých okolků teď nabízíme vzpomínku na to, jak si Helena právě tuhle melodii, ale okamžitě vybavila v jednom starším rozhovoru s kolegou Vladimírem Bernáškem.
1: Všichni Helenu známe jako veselou, usměvavou, vždycky plnou pohody a tady v roli domovnice si Helena působila trochu jinak.
2: Ne, to jsou právě ty lidi, kteří ten krásný nebo dobrý den ti dokážou vzkazit a já jsem hrozně ráda, že jsem měla možnost namluvit, protože naspívat to za stolik lidí srandy mít nemusí. Prostě namluvit tuhle tu ženskou a chtěla bych upozornit všechny lidi, aby si nenechali kazit právě takovýma domovnicema, nebo to nemusí být domovnice, to může být třeba dáma, která je ohromně oblečená a přesto hodí na tebe tu špatnou energii tím, že všechno ti řekne špatný, odejde, ona se vlastně od toho oprostí a ty jdeš se svojí špatnou náladou a ještě ti někdo přidá, takže nenechat si od nikoho nic kazit. Takže člověk nikdy neví, jak dlouho se tady bude vyskytovat a každý den by měl žít tak, jako kdyby byl jeho poslední.
1: No, mě ještě zaujala jiná věc, že většinou každá žena chce, aby působila co nejkrásněji, co nejdokonaleji, aby vzbuzovala obdiv. A ty se dobrovolně vydáváš do rolí...
2: Pane, vy jste vdova, tam jsem byla sadistická vražetkyně.
1: To bylo...
2: V Dívce na koštěti.
1: Jak to bylo s tou vražetkyní?
2: Ukáž krček, brouku a fik. Ne, víš, já jsem měla to štěstí, že jsem se držela od mládí toho zrcadla, o kterém říká Gogol, že nenadávej na zrcadlo, když máš křivou hubu. Čili já jsem přesně věděla, jaký role mě budou patřit a v podstatě 15 letech, když jsme dělali ve škole fidlovačku s panem profesorem češtiny, jsem hrála Mastílkovou a ze strašnou chutí. Čili já jsem v životě nebyla zklamaná a nikdy jako jsem se necpala do rolí princezen, protože jsem věděla, že jako když v té pohádce, tak spíš tu čarodejnici a ono vždycky takový to, co má jako kousek zla, se výborně hraje, že ten Otelo je nádherná role, že ale ten Jago teda, to je pochoutka si ho zahrát.
1: Vlastně první tvůj film
2: byl, to bylo v dětských letech, to bylo v Babičce. Ano, ale s paní Terezí Brzkovou to režíroval pan režisér Čáp. No ale pak byla další Babička, v té jsem hrála
1: Mlinářku.
2: No a teď už vlastně, to bylo s paní Kurandovou, že, která hrála Babičku. No a teď už jenom čekám na tu Babičku, až si zahraju, jestli to někdo natočí.
1: No, teď si můžeme poslechnout, možná, že se budeš divit, ale já jsem našel na starém pásku nahrávku, která je stará, no nebudeme to počítat.
2: No jestli je to, co myslím a s čím jsem objezdila celou republiku, tak to musí být starý nejméně 31, ne-li víc let.
1: No takže není to tak dávno.
2: Není to tak dávno.
1: Takže si to poslechneme.
2: Velmi ráda.
3: Abych vystoupila na obranu tlustých. A přímo vám řeknu, že tak činím ze zištných důvodů.

0: jinak mi začnou fandit všichni, kteří mají nějaký ten mizernej metráček nadváhu. A jednak si dám dvojitou večeři. Ale abych začala od Adama, tedy přesněji řečeno od Évy. Budete se divit, ale já jsem se taky takováhle nenarodila. Mě v mládí přezdívali Twiggy. Twiggy ale na štorc. Ještě před 10 lety jsem skákala 1,60 m do výšky. No a dnes? Dnes by mě tam těžko tahali jeřábem. Pak se našel romantik, který zařval. Na rukou tě budu nosit. Ten si dal. 5 let ho dávali dohromady. A ten gauč nedali dohromady vůbec. Nedávno jsem točila jeden film, kde je scéna, kdy skočím na koně. Kdy skočím na koně a pádím k obzoru. Vážení, ten kůň by musel skočit na mě, abychom se vůbec hnuli z místa. No, nemáme to lehký, my těžký. Kde jakej hubeňour nám nadává do tlusťochů? A přitom se dá říct, obézní. Nebo korpulentní. Nebo se to taky dá i zašumlovat. Kor tak pulentní. Protože jsou mezi námi i nevinní, jak říká klasik Menšík. Podívejte, já když si stoupnu na váhu, jo, tam jsou takový cedulky, tak tam jsem se dočetla, že na svou váhu bych měla být 7 metrů vysoká. Ale o tom jsem nechtěla mluvit. Tedy já si stoupnu na váhu jen tak. Vážím. To je příklad. Vážím 70 kilo. Odvážím buřta. Ten má 10 deka. Sním ho, zvážím se a mám 80 kilo. Ano, jistě, taky jsem se pokoušela držet dietu. Nejprve bodovou. Co jsem viděla, to jsem zbodla. No a potom vajíčkovou dietu. Za 3 neděle jsem s kudlou zubek honila po návsi slepice. Lidi, jak já nenáviděla slepice. Co já snědla slepičí polívky. No a pak jsem přešla na prášky. Po každém jídle jeden. To máte 12 prášků denně a furt nic. Tak jsem to vzdala a založila klub kosmonautů amatérů. Já vím, je to divná představa. Vidět mě místo s vařečkou u plotny někde v kosmu. Ale uznejte, že by byl ze mě krásný talíř. Z obou stran vypouklej. Nebo se stává, že jdou události proti srsti. Třeba v lásce. Vy se pak kajete, tedy jdete do sebe. Prosím vás, kam může takovej hubeňour jít, no? To, když já jdu do sebe, tak se vrátím za 14 dní. Ano, a tomu prosím říkám pokání. Páni, co vám může taková průsvitná slečna nabídnout? Mizernej půlmetráček a to ještě ne každý kilo je povedený. No, ale podívejte se na mě. 1 kilo hezčí než druhý a celek 120 krásných kil. Ano, pánové, my obézní jsme obohatili český jazyk o ten krásný výraz. Páne,
1: To je ale kusanec, co?
0: Ano, a to jsou zhruba důvody, proč jsem se rozhodla vystoupit na obranu tlustých. Prostřednictvím rozhlasových vln. Protože na mě jsou i dlouhý vlny krátký. O středních ani nemluvím. V televizi by to tak nevyznělo, kde by taky na mě chudáci sehnali obrazovku. Ještě jsem chtěla říct, že my tlouštíci jsme tolerantní. My nenutíme hubeňoury tloustnout, jako oni nás nutí hubnout. Možná, že je to tím, že si hubení myslí, že jich je víc. Proto si troufají. Ale zkuste nás vážit. A uvidíme, kdo z koho. Protože my na váze jsme absolutní velmoc. A nejen to. Od zítřka nás uslyšíte každý den v rozhlase. V hlášení. Stav tuku na českých bocích dnes v 7 hodin ráno.
2: To je zajímavé, když to slyšíš, ten hlas, takže si vybavuješ, i kde se to natáčelo. To jsme dokonce nenatáčeli v rozhlase, ale v restauraci Bohemia. Je to pravda nebo ne?
3: Je to pravda, to už neexistuje.
2: No a tak tam se to natáčelo a úplně jsem si vybavila, že jsme tam měli čtvrcový pódium a že okolo seděli lidi a ovšem u stolu, že neseděli jako v divadle. Je to tak?
3: Je to pravda.
2: Tak vidíš to, jak se tím hlasem, jak se vlastně těm lidem vybaví, jak to všechno je.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Helena Růžičková a Jan Libíček. V soukromí to byli dobří přátelé. A na plátně, myslím si, oba tak trochu oběti své postavy. Není proto divu, že i Jan Libíček měl svého času stejný nebo podobný monolog, jaký jsme slyšeli právě od Heleny Růžičkové.
6: Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím vás? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já, když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba chci dělat, jsem říkal hrát, zpívat, tančit. Tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje. A doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby. Oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo může. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla to, když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby. Měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zrovna šel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možný. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno mě. To... Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín. Ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín. Dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady. Zkrátka, proč jsem tady, přátelé? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím, znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v české krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastali deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stál přesně 117 kilo, ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A v tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otilé, čekatelé obezity, příznivce. Nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí. Jeste vepřovou knedlíky, buch ty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Takhle rozverně jako v kabaretu si společně zaspívali v jednom televizním silvestru Helena Růžičková, Laďka Kozderková a paní Stella Zázvorková. Humor, smích a dobrá nálada. To všechno dnes ve vzpomínkách spojujeme se jménem Heleny Růžičkové, ale její herecký talent měl přece, však to všichni dobře víte, i tragikomické, velké tragikomické tóny, jak dokázala třeba co by Anna Urbanová v seriálu Vlak dětství a naděje, anebo v jedné z rozhlasových povídek Miloně Čepelky.
1: Ty, můj svatej Antoníčku, když tě pěkně poprosím, tak přece musíš ze svý bejšky schlídnout na moji ubohou Jiřinku a zařídit jí taky tak výbornou kamarádku, jakou jsem měla já v Magdaléně. Nezištnou, krásnou, soucitnou a chytrou, hodnou, i když teda hříšnou. Jen díky jí přece Jiřinku mám a díky panu Kalačovi, co mě zaměstnával v jídelně kotleta s pórkem, třeba, že jsem, zvláště vedle Magdy, vypadala jen jako v dolech, co si ho pekař nestihnul dopíct.
2: No, no, no, pane Souček, už nejste klouček. Dejte si pokoj a vy, pane Novotný, já mám zrovna ty svý dny a to nejdu pro facku daleko. Fazole jsou samolitr. Už se nesou, pane Šlitr. Kolikátý máte pivo? To bude dnes v břiše živo. Přeju dobré napapání, ale pozor, milí páni, já jsem tu jen na koukání.
1: A že na Magdu koukali všichni. Většina, počítám, ani nevěděla, co baští, jen když se přitom mohli popásat na ní a na její zástěrce, co byla sněhově bílá, ale tak mrňavá a ve tvaru trojuhelníku, že připomínala dámské kalhotky a probouzela v nich spalující choutky. Zatímco já jsem k vedlejší šestici stolu roznesla od 11 do 1 trojnásobek obědu, nikdo se tam nezdržel, než jen tak dlouho, aby zhltnul, co si objednal. Hosti Magdiny půlky dokázali dřepět v Kalačově restauraci hodinu i víc a naschvál se v talíři němrali, jako když hledají vši, jen aby mohli na ní civět a představovat si. Jenomže, oč se tím ošidila kuchyně, o to víc vydělal výčep a tak byl pan Kalač spokojen jak s Magdou, tak se mnou. Až pak jednou zčista jasna.
3: Ty lidičko, dám si prej.
1: Jelítkovej nebo zítrnice?
3: Jelítkovej prejt, ale musí bejt, ať je v něm dost krup. Nerad bych tu zhub.
1: To vás naučila Magda, pane Felsman, že rýmujete jako ona.
3: A že jsem tak smělý, tak dvě porce zelí.
1: Magda nás přes uličku mezi stoly sledovala. I jak tato dělala, že stihla chránit svoji bezuhonost, objednávat, kroutice, žertovat, nosit a ještě vidět všechno okolo, to na mou duši nevím. A teď se ke mně přitočila, v očích jí přitom blejskaly potutelný ohničky a šeptala mi.
2: Dělej, Tildo, hoplahej, hned nos na stůl neváhej. Já tě měla za nedobytnou a vida, vida, Jelimánek Felsmánek tě jede po faldech. Tak jen se neupejpej a schutí do toho. Už se dlouho šušká, že s tou svou semetrikou nevydrží kojí železo, dokud jí je skrylí tají.
1: Ty můj Tondo kolenatej. Pardon, Antoničku, to nebylo na tebe, takhle to říkávala moje babička, když se něčemu divila. Já ani kloudně nechápala, o čem to Magda mele, ale v životě mi nikdo neřekl tak něžně jako Felsman. Drdičko. A tak jsem letěla horem pádem, až byl div, že se mi podařilo v kuchyni zastavit. Pan Kalač trůnil u vchodu, v pokladně jako brouk potemník. Inkasoval, rozlížel se a přitom vůbec netušil, že se mu v podniku hroutí všechny platné obyčeje. A když jsem objednávku panu Felsmanovi přinesla, zhroutili se docela. Protože ten, jen co ochutnal, vstal, chytil mě okolo pasu, vlepil mi pusu na pusu, jen to mlasklo a zahlaulil.
3: Ty lidičko, teď pivíčko, ať má pěknou hustou pěnu, já jsem dneska vyhnal ženu a to se musí oslavit.
1: Pane Feldsmann.
3: A říkej mi, Karle.
1: Ať vám nevystydne prejt, brambory jsou tak vlahý, když tak si schovejte pod zelíte horky dost. To už i pan Kalač zmerčil, že se něco děje a hýbal ukazováčkem, aby šla k němu. Udala jsem komisní obličej a ze strachu, aby mě snad kvůli té puse nevyhodil, natáhla se Moldánek. Pane šéf, já za to nemůžu, ale pan Feldsmann mě před chvílí, já nevím, zkrátka mě urazil. Políbil mě a předem všema jako nějakou, to ani Magdíce ještě nikdo neudělal. A co já s tím? Já jsem přece slušná ženská, i když nemám, kdo by se mě zastal. Odpuste mi to, prosím vás. Dám si příště pozor, už se to nikdy nestane. To vám slibuji, jako že se Tilda jmenuju. A kdo by si na mě dovolil, toho příště hnedka praštím. Jenomže, patrone, můj milovaný pan Kaleč se na mě podíval tu zalaskavě a řekl: Tildo, až dosud jste dobře pracovala. Můj podnik kotleta s porkem vám je nade všecko. Já to přece vím a tak já vám dám od pondělka týdně 50 navíc, protože vy teď budete vedle Magdy moje další lákadlo a to se musí ocenit. Já jsem v první řadě obchodník a komu čest, tomu čest. Šla jsem od něj celá tumpachová. Ke stolu, kde se měl Feldsmann futrovat prejtem, jsem hodila jen tak očkem a on už tam nebyl. Možná se mu udělalo zle z toho líbance, co mi dal, a já jsem se z toho pomyšlení rozklepala ještě víc. Ale to už moje drahá Magdička celou tu událost pojala do svýho repertoáru. Dobře jsem jí slyšela, jak tadyhle hlaholí a tamhle zas jen tajemně pošuškává.
2: Říkám vám to bez rámusu. Chytělí a dadí pusu. Tildě, jo? To je, pane, tichá voda. A má recht, vždyť je jí škoda. Může ho udělat šťastným. Někomu se líbí šlank, někdo má rád sádlo. Akorát vy, pane Housko, jste jen na to žrádlo.
1: Snad to byl sen, pořád jsem to nemohla pochopit. Ještě nikdy se mě mužský nedotknul ani jen prstem, leda náhodou, že jsem třeba pajdla, když jsem sbírala talíře a tak si někomu otřela o rukáv, ale cítit red na rtu, to jsem nezažila. Na jednu stranu se mi na to chtělo pořád myslet, ale na druhou jsem si to zase zakazovala, abych se z toho, nedej bože, nezbláznila. Jenže hospoda byla auf, všichni ti mužti se tam na mě dívali docela jinak, než ještě před chvílí. A potom Magda. Magdička má zlatá, za mnou přišla večer domů.
2: Nech toho nádobí, Tildo. Máme na práci důležitější věci.
1: Krindy, pindy, Magdičko, co pak se zase stalo?
2: Teprve se stane, děvče. Budeš se vdávat.
1: Jemináčku. A kdo pak by si mě vzal takovou starou rašpli nefore mnou?
2: Ono to nebude tak zlý, jaká pak rašple. Svlíkni se.
1: Cože?
2: A stará taky nejsi.
1: Au, to lichta.
2: Když si šaty v pase trochu stáhneš páskem, radši širším než uším, vyniknou boky a pánev. Zírni do zrcadla. Prosím tě, máš v tomhle kutlochu vůbec nějaký zrcadlo?
1: Tamhle nad laborem.
2: A sukni zkrátíme. Ne moc, o kolena není co stát. Ale lejtka nejsou marný.
1: Co ti to vlezlo do hlavy?
2: Účes musíš taky změnit. Vlasy trochu do čela. A vzadu je stáhneme s tuškou. To udělá dívenku i z bábrliny.
1: Ty jsi někde potratila rozum.
2: Že jsem už párkrát potratila, to je fakt, ale rozum to nikdy nebylo.
1: Magdičko, že ty jsi z to...
2: Co?
1: Že ty jsi zdala griotku.
2: Prosím tě, griotku. Ukaž skříň. Co je v ní? Tuhle šedivinu vyhoď. Ale tyhle červený, to je fajn. Ty si vem hned zítra, na ty ho utáhnem. Proboha, pojď sem. No tak ne, ty celá hicuješ. Zítra zůstaneš v posteli. Ale pozejtří pěkně v parádě a do boje.
1: Proti komu, Magdičko? Koho budem utahovat?
2: Feldsmana. Koho jinýho? Jednu ženu vyhnal?
1: a druhou vyžene taky.
2: Vyhraješ. A víš proč? Protože tahle druhá se nedá. Já tě přece znám, ty jsi nezmár.
1: Mě žádnej mužskej nechce.
2: Bude chtít. Všech 10 oblízne, jak si bude medit.
1: Co tě to jenom napadlo?
2: Ty jsi tak dobrá duše, že ti zkrátka musí udělat dítě. Aby dobrý duše ze světa nezmizely. Aby nevyhynuli. A nekecej mi do toho. Já, když si něco zamanu, tak to bude, kdyby čert na koze jezdil.
1: Byť můj svatej Antonín.

0: že se za milence přimlouváš. A já bych tolik chtěla, aby moje Jiřinka splnila svoje poslání, jako se to povedlo mně. A aby byla maminkou. Co jiného ženská na světě má? Zvlášť, když je neforemná a všichni mužky chtějí jen tělíčka jemně vysoustruhovaný. Představ si, holečko můj svatej, on si mě tenkrát Felcman k sobě vážně vzal. Dneska teda už vím, že to byl podvod a taky proč se uchlastal, ale tenkrát jsem mu věřila, když přišel s kyticí a zvlášť, že to udělal výdelně před všema hostama a taky před panem Kalačem. To až po letech, až na smrtelný posteli mi pověděl, jak to bylo doopravdy. On se totiž objevil v kotletě s Pórkem o dva dny dřív, jenomže to já jsem marodila, jak mě ta jeho náhlá pusa na mou pusu tak vykolejila. No a tím pádem hovořil jen s Magdičkou.
1: To mě mrzí, že tady není.
2: A co já? Jsem pro vás vosk. Oh. Chtěl jste jí dát zase vosk? Dejte ho mně a máte po starosti.
1: S největší chutí, slečno Magdo. Kdy? Večer nebo teď hned?
2: Pomalu, pomalu. Nebo snad k čertu. Nerozumíte žertu?
1: Právě že žert, to je ono. Hrozně mě mrzí, co jsem jí onehdá provedl. Chtěl jsem se jí chudince omluvit. Omluva nic nestojí a já jsem měl trochu upito a...
2: Upito? Upitomce prašivýho. Vy jste ale kopitom.
1: No.
2: A Tilda u vás není žádná chudinka, aby bylo jasný. To budete čučet, jaká je to kočka, když se dá do pucu.
3: Co si myslíte vy, vejre, že zmagoříte holce hlavu, především jí oci smáte a pak se jí omluvíte? Když se díky vaší falešný puse konečně probudila jako ženská, začala na sebe dbát, tak jí svou omluvou hodíte zase zpátky mezi starý krámy a uděláte si z ní rohošku jen přes mou mrtvolu.
1: Ano.
2: Povím vám, co uděláte. Koupíte největší kytici, jakou budete schopnej uníst a přijdete sem zítra, to už tady bude s prosbou. Pamatujte si, Felcmane, s prosbou, aby se k vám nastěhovala, protože na vás v tom vašem třícimrovým kvartíru padá hrozná samota a jen ona vás může zachránit. Je vám to jasný?
1: Jo.
0: Můj ty svatý přímluvce, jemu to jasný bylo, jen já hlupačka jsem neprohlídla pranic. Koho by to vůbec napadlo, že je mužský schopnej upetrachtit tak špinavý obchod? Ale když ony ty boží cesty, já vím, jsou dočista nevyspytatelný. A mojí touze, mojí nejvlastnější touze bylo učiněno zadost. Tak jsem snad ani neměla právo se nad tím pohoršovat. Zvlášť, když mi pak na moutě... že snad jen hodinku předtím, než vypustil duši, Jiřince bylo 15 a teď je 23, udělal opravdovský vyznání.
1: Tildo, prosím tě, zapal už tu svíčku. Podívej, já ti to musím říct. Abych na to cestou do pekel už nemusel myslet. Já ti nebyl manželem, jakého by si zasloužila. Ty jsi dobračka k pohledání a já byl prevít. Já jsem se tě vzal jen proto, že mě k tomu Magda přinutila. Ona mi slíbila, když tě u sebe nechám, že za ní, jako odměnou, rozumíš, že za ní budu smět jednou za rok přijít. Ale byl jsem s ní na mou duši všudy 7x, i když naší Jiřince je už 15, protože ona už se mi potom přestala líbit a dal jsem se na pití, že jsem se za to všecko tak styděl. Můžeš mi odpustit?
0: Můj ty bože, Karle, tak ty jsi celou tu dobu miloval Magdičku. A měl jsi z ní jen takový drobky.
1: No jo.
0: To bylo asi strašný, viď? To ví, že se nezlobím. Vždyť mě si dá naší Jiřinku. A to je pro mě od tebe dost velký pokání. A vždycky ti za to budu vděčná.
1: Jo.
0: Jenom prosím tě, ta pusa tehda, víš, jak to s ní všecko začalo? Proč jsi teda políbil mě, když jsi chtěl Magdu?
1: Protože jsem byl pod párou. Den na to jsem se ti přišel omluvit, ale Magda mi to zakázala a udělali jsme tu dohodu. Já vím, že to byl hřích, však proto tady teď ležím jako Lazar. A každou chvíli už budeš mít ode mě pokoj. Jenom jsem ti to musel povědět, aby se ulevil. Věř mi teď, ty lidičko, že toho lituju, protože ty jsi byla ta nejlepší ženská, jakou jsem kdy na světě.

0: Tak mi snad po mojí zpovědi porozumíš, proč tě prosím o přímluvu za Jiřinku. Ona je jako já neforemná, nehezká, ale má zlatý srdce. A jestli to nemůžeš nebo nedokážeš zařídit sám, tak co kdybys to zkusil taky zas přes nějakou novou mladou Magdičku, která má chlapů tolik, že si s nima neví rady. Když už na světě hříchy jsou, tak ať jsou aspoň k užitku i jiným, viď? Můj sebatej Antoníčku. Že jí hocha vyprosím, vždyť já to vím, že ruku tolik štědrou máš, že se za milence přimlouváš. Ty, můj sebatej Antoníčku, ty každýmu štěstí dáš.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Větu na tragický život jsem já pes, jsem od Heleny Růžičkové, věřte mi, slyšel v životě mnohokrát. A nejenom v tom dnes už zmíněném televizním seriálu. Opakovala ji, kdykoliv jsme se potkali, a mně nebylo zrovna dvakrát. A vždycky dodávala, a neutápěj se v tom, a koukej něco dělat. A stiskla mě v silném objetí a já si rázem připadal jako Oleg Tabakov na jevišti činoherního klubu, kde on tehdy hostoval v Gogolově revizorovi v roli Chlestakova a Helena tam hrála a výborně hejtmanku. Moc rád vám na ty chvíle vzpomínám.
1: Oleg Tabakov, to byla pro mě jedna z největších škol, protože to bylo opravdu život pravda na jevišti. Jak jsem říkala, on přišel do divadla jako Oleg Tabakov, ale na jeviště ze šatny šel teda jako Chlestakov. Byl tak pravdivý, že když mu bylo špatně, všem nám bylo špatně. I obecenstvo div nezvracelo. On si mohl jít dovolit jít na záchod, ale byl by problém potom s toaletama. Protože všem se začalo chtít jít na záchod. To byl můj život v umění, v pravém slova smyslu, protože ten život on nám ukázal, jak se to hraje. A teď si představ, ten revizor dostal ještě jako další takovou, jako ještě jedno patro víc, teda vejš po té stránce, že ten Oleg mluvil rusky. My mluvili česky, teď samozřejmě on po každý to hrál jinak. Jirka měl jediný teda syn štěstí, že všechny představení, protože dvakrát hostoval, viděl a sám to může dosvědčit, že každý představení bylo jiný, čili my všichni teda nejenom, že tu ruštinu teda jsme sledovali, ale herec je taky jako ty pauzy zná, víš, a teď víš, že ten bude do chvíli mluvit, tak si říkáš, tak ještě vyperu, nevyperu. My byli všichni ve střehu, čili no, bylo to nádherný, skutečně nádherný, protože přijel někdo, kdo mluvil rusky, že, a byl v podstatě nahej a všechny nás tam úplně zblbnul, že.
2: A ještě byl nádherný. Ten Oleg Tabakov tam má krásnou fotku, kdy úplně jako už ten Chlestakov, který jasně dobil všechny pozice, se tam zroutil Helence takhle a to jsem chtěl právě, no.
1: On se nezhroutil, on naopak ještě z těch prsou si dokázal udělat polštářek a jediný on dokázal, že to skutečně byl polštářek, když to dělal Kodet, tak to byl dobytek.
2: Který z herců našich, když točila film, televizi, nebo když jste byli na jevišti, byl někým, kdo tě, aniž by to třeba on tušil, oslovil a poznamenal, dejme tomu, na dobu těch 15-20 let?
1: No tak skutečně to byl Oleg Tabakov. Vedle toho teda, víš, tím, že já jsem začínala jako malý dítě, tak já jsem znala Láďu Peška, jako, když mu bylo 33 let a točil na Barrandově a já teda jako holčička. No a potom bylo fantastický, kdy teda Jarda Gilar, který režíroval Les toho Ostrovského, takže přizval teda už národního umělce Láďu Peška, který tam hrál tedy Osmibratova, že, čili to bylo fantastický. Se s tím mistrem, protože já Láďu Peška měla ohromně ráda, on mě taky, ale to jenom říkám náhodou, protože každý si na tobě udělá čárku, to je zrovna tak jako, kdo se s kým schází. Proto je strašně důležitý vybírat si přátelé, a protože načerpáš z těch lidí, ty jim dáš a neseš si to dál do života a vlastně nestrácíš čas, jenom nejstrašnější jsou takový ty lidi, kteří řeknou, Ježíš Tomáš, ty jsi taková pusinka zlatá, já ti mám tenhle průšvih, teď na tebe hodí ten průšvih. Že a teď, proč se myslíš, jak to uděláš, co mu pomoct? On si to teda jako sám jako schodil na tebe a se vede se a jde pryč, že? Očistěné, fantasticky. Tak těchto lidí se jako pokud možno stranit, protože to jsou upíři, čímž nechci říct, lidem nepomoct, jo? Ale takovýhle výžírky pryč.
2: Pryč s tím. Dobrá. Helenko, ty jsi vlastně neřekla, ale co chceš k pití třeba na stůl, aby se cítila dobře, my ti to
1: já
2: zařídíme.
1: Já se cítím tak fantasticky, já nepotřebuji ani alkohol. Ani sex. Mně stačí jenom dobří kamarádi a partneři okolo.
2: A to jsou úplně, jako počkej, ten sex, jako jenom teď, ne?
1: No tak celkově... to víš, teď ne, z toho důvodu, to musí si představit těch lidí, co by nám do toho kecalo.
2: No ne, já nemyslím na sebe hned, jako.
1: No
2: já
1: tak jsi po ruce, že jo, kde mám co hledat?
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Humor sám o sobě neplyne z toho, že někdo má nadváhu, ale že ten člověk, ať má nadváhu nebo ať má podváhu, se musí dívat na ten svět s úsměvem. A když se na svět usmívá, svět se usmívá na něj.
1: To já bych doporučila dokonce všem lidem, teda teď mluvím za Růžičkovou, že a mám to oskoušený, že co člověk vysílá, to se mu zpátky vrací. A když se vysílá dobro, tak se mu vrací zpátky taky dobro. A
5: Hlavně se nelitovat, protože jak se člověk začne litovat, to jsou všechny cesty do pekla. Já to vím, když jsem dělala ty diety, to bylo jak na potvoru, že třeba 3 dny proběhly výborně a 4. den jsem se dostala někde, kde byly chlebičky a dorty a všechno, prostě něco se oslavovalo, víš. A ne, jako třeba hodinu člověk odolává a pak si sedne a začne. Co já vlastně z toho života mám? Dej já vlastně to. A jak se začneš takhle litovat? Šup chlebíček a už je dieta v háji. Takže žádný litování, usmívat se, pokud možno, držet se toho biblického, že mít oči k vidění a uši k slyšení. A když se umíš radovat, třeba i když prší, protože sice pro tebe je to nepříjemný, že prší, ale zase kytičky dostanou vodu, stromy dostanou vodu. Prostě být tolerantní k přírodě a příroda bude pak tolerantní k člověku. Já jsem dokonce uvažovala, Vladimíre, o tom, že za tu dobu jsem v podstatě hrála i negativní role, protože ona, ta sadistická vražetkyně,
4: není moc
5: kladná. No a když si to vezmeš, tak ani ona nevyšla, ta Štubová, tak ona vyšla spíš jako blbá, no ale ono jako bejt zlej nebo blbej, ono není velkýho rozdílu, že?
4: Ještě bych se nakonec chtěl zeptat, kde bereš tu energii?
5: No, když ti to říkám, že když člověk někoho nabíjí, tak se nabíjí sám. To ví, že bez Pána Boha by nám ani vlas z hlavy nespad, takže je to takový celkový propojení a všem lidem bych přála, aby si uvědomili, že žádný rubáš nemá kapsy, že si nikam nic neodnesou. A co odnesou tady z toho světa, tak to bude jenom, co udělali dobrýho a špatného, tak aby si to nějak uvědomili a ten život žili a ne prostě žili v rychlíku a ten svět a život, včetně těch jejich dětí, jel okolo nich.
4: Ale pověz nám tu veselou historku z natáčení, každý to chce slyšet. Jak to bylo s babičkou v Slunce, seno, jahody?
5: No tak tam nám natáčela paní Erna Červená, která byla vybraná na konkurs. Bylo jí 84 let a měla šíleně ráda tu scénu, kdy chlasče pivo v posteli a jezdí po návsi. Můžu vám říct, že... neměla bych to prozrazovat, ale ona říkala, kdy já naposled měla v posteli chlapa, protože aby tu postel řídil, tak tam byl mužský, že jo? Takže se ta scéna opakovala jako několikrát, ale i ta byla skutečně skvělá a smysl pro humor fakt je, že když se takováhle scéna točí a točilo se to v těch Hošticích, tak nahoře je služba, která teda jako dává pozor, že a dole je služba, jenže nahoře tu službu dával, jenže ten dole, co byl, tak ten byl u hospody, bylo horko, odběh si a jela linka autobusová. Milionář, byl na to strašně hrdý, jako milion kilometrů bez nehody, jo, milion kilometrů bez nehody a jede a najednou vidí, jak babička chlastá, řve z prostý písničky, takhle a postel a on tak zblbnul, že naboural. Zboural plot, můžu ti říct. To byla taková smutná jako historka z natáčení, ale všichni jsme se s chutí smáli. A když jsme potom točili už Slunce, seno a pár facek, tak tam už přišla paní
4: Kaplanová
5: Valérie. No a vždycky potom natáčení umordovaný jsme odjeli do Písku a tam v těch městských lázních byli strašně fajn na tom koupališti a nechali nám tam prostor. První tam byla Valérie, jo? První byla Valérie. Ona věděla proč. Protože já chodím do bazénu jako po hlavě, šipkou i teď. No a já, když jsem skočila do toho, tak šla vlna, ta vlna ji vynesla ven, jo? Takže proto ona tam byla první.
4: Nemusela v tom věku lézt po schodech.
5: Přesně.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, přeju vám dobrý večer. Je tu poslední hodina pátku 12. června 2026 a začíná Noční linka Českého rozhlasu. Od mikrofonu vás z brněnského studia zdraví Borek Kapitančik. A jako vždycky nabízím téma, okolo kterého by se měli motat, točit a ještě jinými způsoby pohybovat vaše příběhy. Stopaři a stopařky. V době levných letenek a sdílených automobilů jakoby tenhle fenomén, zejména letního stopování, pomalu mizel. A nebo ne? Stále ještě potkáváte u silnic stopaře a stopařky? A nebo ještě pořád sami provozujete právě tuhle skoro romantiku? A třeba i na seznámení s někým, kdo z vás na chvilku udělal spolujezdce, vzpomínáte? Pořád ještě jsou mezi námi stopaři a stopařky? A vydali jste se třeba na nějaké velkoprázdninové, tedy letní putování stopem? Na příběhy a zážitky spojené se stopařkami, stopaři a stopováním se vás budu ptát až do zítřejší jedné hodiny. Volat můžete do studia na číslo 731 800 900 a psát na web rozhlas.cz/linka samozřejmě také. Dovolím si začít právě jedním vzkazem, který je podepsán jménem Bedřich. Dobrý večer. Já jsem dříve stopoval. Dneska už ne, protože je to velmi nebezpečné. To radši pojedu autobusem. Časově se to nevyplatí stopovat. Bedřichu, děkuji za vaše psaní a vás ostatních se ptám, jak jste na tom? Berete stopaře? Berete stopařky? Sami stopujete? Vydáváte se i na dlouhé cesty pomocí auto či motostopu? Můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: mi to co mi zastavil, tak byl tak nějak nebezpečí. No a oni potom nakonec řekli, no my přejedeme na svatební cestu, jedeme s vámi.
1: Takže oni si svatební cestu zařídili jako jo, cestu stopem.
0: Stopem a mě zrovna zastavili, no.
1: No, tak nabízí se otázka, jestli si nechtěli odbít svatební noc třeba u vás v tom nákladňáku.
0: Ale to nejsme, byla Škodovka, no, jsem jela, zastavili mi tam někde za Prahu, tam jaké dole Vysočany a tam někde mi zastavili, to ještě dálnice ještě asi na Brno nefungovala, nebo abych na Brno šel tady na Olomouc, ne, tak jsem jel někde ukročí Heidrichiády a to se někde montal. Zkrátka mi zastopli a řekli, já říkám, a kam to bude? No my budeme na sladní cestu, ale kde se mi vyložil, to víte, že už je 55 let, nebo kolik, kde už byl tu zesláve, že to už tak vypadalo. A vzpomněl jsem si na to, máte dobrý ty příběhy, mám vás rád všechny, tak jsem chtěl přidat do košíčko nějaký příběh, aby, jako no, bylo to milý, no, jedu na sladní cestu, no.
1: Moc krát děkuju, Zdeňku, takže svatební cesta s vaším nákladňákem.
0: Nákladňákem to mě sveslo, zkrátka nevím, kam jeli. Hmm. Byli to mladí lidi, kolem, já nevím, kolem 20 let. Ničím nebylo asi kolem 22, 20 možná.
1: Nepamatujete si náhodou jejich jména?
0: Ježíš, to mi vůbec neřekli. Hmm. To vůbec jsem se nějak nevyzvídal. Říkali, no prý jste hodně a to říkám, kam to bude, no my projedeme na svatým cestu, jako, že už to někam se podívat, někam na vejlet, no nevím, kam jeli, to byl hála. No ale bylo to příjemný takhle, no, že a teď o tom mluvíte, takže jsme se trefili do nosy takhle, tak jste říkal, zavolám vám tam, za chvíli půjdu spinkat, takže přeju všem hezkou dobrou noc, máte pěkný program, všechny vás pozdravu, Zlatička, a dávejte na své pozor a pa, všichni zdravím.
1: Zdeňku, děkuji a zdravím do Tachova. Naslyšenou.
0: Taky, naslyšenou, děkuji.
1: Bylo to před 55 lety, říkal Zdeněk. A jak je to dnes? Potkáváte ještě stopaře a stopařky? Nebo sami stopujete? Vydáváte se auto či motostopem na daleké cesty? Vaše zážitky z nich, vaše zážitky se stopaři a stopařkami dnes v Noční lince Českého rozhlasu. Tady je telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Směrem jižní Čechy putuje teď můj pozdrav z noční linky. Právě tam někde se prozatím neslyšen ukrývá František, ale nebojte, už ho uslyšíte na téma stopaři, stopařky, stopování. Františku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vám přeju všem tam a všem tady v noční lince. Často vás poslouchám a chtěl bych se pochlubit, když jsem byl na vojně. Na Slovensku v Stredi a jel jsem ze svý svatby zpátky autobusem Český Budějovice Bratislava. No a teďko přijel jsem v noci do Bratislavy, jak se říká, tak voják v první ročníku a vyvorané, jak se říká, jak byš vyvoraná. No. A teďko skandál a Nitru. No. A teď jsem vylez nádraží z autobusového. No a nic už nejde. Tak jsem šel umalu směr Nitra. No. A odsud už nejelo nic. Tak jsem šlapal, to víte, ve středňáku, ve služku, klukům, jo, a najednou jdu a zastavil mi stěhovák, veliký, to bývalo ty z autobusu dělaný, zastavili, a kam jdeš, kluku, zastavili a vyskočil nahoru, a zastavili kousek od kasáren za Sredí, tam bylo naše jako středisko techniky veškerý, tam se byl převolený a šup a za chvilku jsem byl v kasárnách.
0: No ale to jste měl velké štěstí, protože z Bratislavy do Sredí, já si to mezi tím našel, to je nějakých 60 kilometrů.
1: No. Takže teda to mám v paměti, jako teď jak říkal ten pán, že dědek, že taky jako jeho někomu pomoh, tak to mám za nejtý paměti moc.
0: No a naschvál, no. Františku, vy sám jste po té, co jste se vrátil z vojny, byl řidičem, jste stále ještě řidičem?
1: Jsem pořád řidičem, já jsem 56. ročník. Nedávno by bylo 70, takže mám 3 auta.
0: No já se ptám hlavně proto, jestli jste třeba tenhle dobrý skutek nějakému dalšímu stopaři či stopařce oplatil za dobu své řidičské kariéry.
1: Ano, takový kratší záležitosti, ano, samozřejmě. To jako, já jsem řidičem nebudu jako profesionál, ale tak nějak jako v práci a zemědělství a soukromně a teď no se jezdíme v té včelařiva, tak nějak jezdíme po takových těch výletech. Takže to by pomohli hodně. No.
0: Jezdíte ještě dnes vozem?
1: No jezdím, mám dodávky a osobáky a taky.
0: A máte ten pocit, který mám já, že těch stopařů a stopařek je okolo silnic nějak míň? Možná se pletu.
1: Ano, přesně, protože dneska ty mladí sotva jsou řidičák a už je to o něčem jiným, jo, už. Takrát by nemohli dovolit mít auto svoje.
0: Františku, děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný páteční večer. Naslyšenou.
1: Taky tak. Dobrou noc.
0: Dobrý večer vám všem. Písemnou formou na webu rozhlas.cz lomítko linka přeje posluchačka Blanka a píše: když mě bylo 17, což bylo v 70. letech, tak jsem jezdila stopem do školy a pak i do práce. Ale jen když jsem zaspala. Po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem pak už nikdy nestopovala. Mějte se hezky, zdraví Blanka z Přeloučska. Jak jste na tom se stopováním či s nabíráním stopařů a stopařek vy? Volejte, je to téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: O stopařích, o stopařkách a o stopování si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Dalším volajícím je Martin a rovnou můžu říct, on už mi to vlastně mimo vysílání řekl, že to byl on, kdo stopoval. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer, Borku, dobrý večer, vážení posluchači.
0: Za všecky zdravím já taky.
1: Já vás chci pozdravit. Kousek od Brna zešla Panic, já se vracím právě z koncertu, my jsme hráli jako KTM band, my jsme tramfolková skupina a protože řídím, tak poslouchám rádio a tematicky, když mluvíš, Borku, o těch stopařích, tak bych měl jeden příběh.
0: Poslouchám.
1: Ne teda z České republiky. My jsme byli s přítelkyní, s Soňou jsme byli před měsícem na Slovensku, asi posluchači znají Senica, Jablonica, Trnava, tak tuhle trasu jeli jsme do Smolenice. A ze Smolenice se dá udělat krásný výlet kolem zámku Hradu přes Bradla. A my jsme plánovali, že se vrátíme zpátky. Jenomže ty Bradla jsou vápencový a když jsme šli, bylo to trošku náročný, tak jsme se domluvili, že sejdeme na tu Jablonicu a zkusíme autobus vrátit směrem přes ten hřeben do té Smolenice. Jenomže já jsem si našel odjezd autobusu na českém serveru idos.cz. Ono to našlo i slovenský odjezd, jenomže on nebyl aktuální. Měli jsme se podívat na cestovní poriadok .sk. No a tak jsme akorát viděli zadek autobusu, tak nám nezbývalo než jít stopovat. A tak jsme tam stáli půl hodiny, kolem nás jezdili auta s bratislavskou značkou a nikdo nás nechtěl vzít. Tak přítelkyně propadala panice. Naštěstí jsem tam uviděl nějaké mladé běžce a oni zaběhli za roh. Tak jsem zaběhl taky a viděl jsem, že tam mají auto. Tak jsem je poprosil, jestli by nás nevzali těch 8 kilometrů. A oni nemluvili česky.
0: Slovensky.
1: Byli to Poláci.
0: Jo tak, ještě lepší.
1: Ne, byli to Poláci a vzali nás těch 8 kilometrů, tak jsme jim moc poděkovali.
0: Tak třeba to v Polsku mají zase trošku jinak než u nás. Mně se totiž zdá, že jakoby stopařů a stopařek, ale i těch, kteří nabírají případné stopaře a stopařky, ubývalo.
1: Máš pravdu. Tak. Když jdou takový dva z výletů upocení, tak já jsem to trošku chápal.
0: Jo, chápu. Člověk si vytepuje celé auto a potom tam vezme stopaře, jo? Takhle to myslíte.
1: No, zhruba tak, no.
0: Martine, děkuji moc krát. Konec dobrý, všechno dobré. Vzali vás Poláci a dostali jste se do cíle určení. Hurá! Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky zdravím tebe i posluchače. Dobrou noc, dostanou.
0: Dobrou noc. Ozval se i František, jak je již tradicí v noční lince a má docela dlouhý příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Napsal jej na web rozhlas.cz/Linka. Cituju. Já jsem motorista od roku 1959. Původně, když jsem měl řidičák jen na motorku, tak to jsem moc stopařů nebral. Až když jsem si koupil auto, to bylo v roce 68, tak to jsem brával stopaře, většinou vojáky. Dneska už nevidím vojáky stopovat. Celkem už moc stopařů není. Jako voják jsem taky stopoval. Mám ovšem zážitek ze stopování. Jako voják. Za Olomoucí směrem na Hanušovice u obce Skrblen je taková restaurace a tam jsme jako tři vojáci stopli nákladní auto. Mlíkaře. Ti nás mohli vzít jen na korbu, kde byly konve s mlékem. Ty konve byly uzavřené gumovou uzávěrou. Když jsem ale na tu uzávěru špicí polobotky šlápl, tak ta uzávěra vletěla do konvy, do toho mléka. A já jsem si tam pěkně namočil polobotku. Potom jsem tu gumovou uzávěrku musel vytáhnout a znovu tu konvu zavřít. To všechno jsem dělal za jízdy a ten šofér nic nevěděl. No tak někdo z vás možná ochutnal. Ale pokračujeme. Taky jsem, pokračuje František, jednou vezl dědu, kterému jsem zastavil sám, protože šel ze Židlochovic do Syrovic a tlačil káru s nějakým nákladem. No tak jsem kárku naložil na 1203 a při vystupování jsem zjistil, že se mi počural na sedadlo. František ze Židlochovic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Z dob, kdy stopování ještě bylo o něco obvyklejší než dnes, se nám ozvala dvojice Hana Zagorová a Vlastimil Harapes. A ku podivu, už jedenkrát byl zmíněn film Smrt stopařek a i v dalším vzkazu naší posluchačky Dany, který si dovolím přečíst ještě předtím, než dám slovo naší posluchačce Aleně čekající na telefonu, se znovu objevuje tenhle film. Cituju, stopaře ani stopařky neberu. Stopem jsem jezdila léta, dříve byl bezpečný, ale jen do doby, kdy vysílali v televizi Smrt stopařek. Tím pro mě tahle zábava skončila. Ale jinak jsem jela stopem i s policií, s vojáky, se sanitkou, s kamionem, ale to je fakt dávno. Ale ráda vzpomínám, bylo to mládí. Teď ale dostává slovo paní Alena a já zdravím do Ostravy Poruby. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, tady je Alena z Ostravy Poruby. Tak já chci něco říct o stopování, ale přes více jak 50 lety, kdy mi bylo asi tak něco přes 20 roků, mě bylo a s přítelem, jsme jeli, měli jsme ruksaky na zádech, spacáky a stan a chtěli jsme si udělat výlet do tehdejší NDR. Hmm. Jízdenku jsme měli koupenou do Berlína a zpátky, ano, ale potom, že z Berlína budeme pokračovat stopem. Tak do toho Berlína jsme jeli vlakem, tam jsme přespali na koleji při Humboldtově univerzitě a na druhý den, že pojedeme stopem na ostrov, do Rostoku, na Rujánu. Už nepamatuji si, na kolikrát jsme to zvládli, si na dvakrát nebo na třikrát stopem, ale přijeli jsme na tu Rujánu k moři, tam jsme si rozložili stan, tam jsme přespali, v té zimě jsme se té vodě vykoupali studené a na druhý den, jak jsme přespali, jsme zase zpátky stopem jeli do Berlína, potom zpátky domů do Československa. A potom další cesta, já myslím, za 2-3 roky, to jsme zase jeli přes cestovní kancelář mládeže do Jugoslávie vlakem, no a do Rovině a tam jsme říkali, no tak tady budeme se jenom ležet na pláži a tak dále, to nemá cenu, jakože. Tak jsme si říkali, že jeli jsme si stopem, tak jsme jeli stopem z té Rovině, to je skoro u italských hranic, do Rijeky, to je velký tam ten jugoslávský přístav. Tam jsme potom chytli nějaký stop, naštěstí to byl československý autobus, nějaký zájezdový. Tak tím jsme se dostali až na Plitvická jezera, kde byl točený ten Vinetu. No a potom zase zpátky, nevím, na kolikrát jsme se zase vrátili do té Rovině, tam, kde jsme byli ubytovaní, kde jsme...
0: Takže v rámci možností v té době, o které mluvíte, aj teď nám trochu asi zklamala technika. A zrovna jsem se na tohle téma chtěl začít rozvykládávat.
2: Ten, no, komu voláte, je mimo...
0: Tak paní Alenu, už asi neuslyšíme. Nicméně v té době, o které mluvila, to zřejmě zkusila na všechny možné strany, tedy tam, kam to šlo, jak do NDR, Rujána, slyšeli jste, tak do Jugoslávie. Doba je ovšem trošku jiná. Ano, máme moderní vymoženosti, jako mobilní banking, máme kabelovou televizi, místo desek, máme streamy a MP3, ale jakoby to stopování už neuvadalo, ale dokonce uvadlo. Máte zkušenosti se stopováním? Pořád ještě dnes berete občas stopaře či stopařky, anebo dejme tomu v nedávné minulosti? A máte příběhy na tohle téma? V tom případě buď zavolejte na číslo 731 800 900, anebo napište. Na webu rozhlas.cz/linka je stále volno. No volno. Píšete tam. Michal už napsal, ano, stále stopaři zcela nevymřeli. Jída po lávce nebo jeda autem, výjimečně je spatřím u nájezdu na dálnici D1 na Chodově. Mně se stopaření líbí, ač jsem je nikdy neprovozoval ani neskoušel a vlastně se i docela bojím. Co kdyby mi zastavila dlouhonohá blondýna v nablýskaném sportáku? Neodolatelné stělesnění přirozené ženskosti s nádechem tajemně svůdné rafinovanosti. A co teprve, kdyby trvala na tom, abychom zajeli někam do ústraní? Já bych se zase zamiloval a byl by malér. Napsal Michal.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer přeju, vážení přátelé, pěkný páteční večer. A protože už se nám blíží léto, velké prázdniny, ty letní, a to je doba dovolených, tak se zkouším podívat směrem do minulosti, jestli jste třeba právě na dovolenou nejezdívali stopem. Proto mluvíme o stopařích, stopařkách a o stopování a zážitcích s nimi a s ním. František je dalším, který vstupuje do vysílání. Pěkný večer, Františku.
1: Dobrý večer, zdravím vás. Tak teď jedu znovu na dom ze Znojma, jo, na Třebíčko. Takže mám zážitek takový pěkný, tam jsem ve Znojmě jednou jel u zastávky, mávala taková holka, která prostě se dostala do nějakého pruseru, tak se mi zastavil. No a ona byla z náměště nad Oslavou a nějakým způsobem ujela prostě do Znojma, tam mi nějaké rande zřejmě nevyšlo. Mm-hmm. Tak co teď? Tak mě prosila, jestli bych ji zavezl domů, no tak měl jsem nakoupeno jídlo, tak jsem ji vezl do té náměště, zavolala tátovi dom. Mm-hmm. Tak já ji vezl, teď měla hlad, tak si nějaké jídlo vzala, no a pak usnula, ale já do té náměště dojel. Tam jsem zazvonil, ten táta vylezl, tak si ho zase vzal dom. No tak takhle se dostala znovu do náměště. No a potom jsem měl další, který jsem mladýho kluka, zase to bylo ve Znojmě, ten utekl zase z domova, jo, z domova dětskýho, tak taky neměl, teď měl strach, co bude. Tak zase jsem mu dal sebou jídlo, povídá, že tam mají málo, no tak jsem ho dovezl až do toho domova, no a pak jsem jel dom. No a za třetí další taková historka, trošku veselější, ve Znojmě stopovala paní, a že potřebuje do Budějovic moravských, no tak jsme jeli a ona si bych ji, nebo kam jedu, já jsem měl na třeba, že si bych jí dal prostě nějaký peníze, že nemá. No povídám, a kam jede z Budějovic, že prej do Prahy. No tak dobře, tak jsem mi dal 50 korun a po té cestě dál říkala, že umřel tatínek a že prostě musí čekat, že nemají na pohřeb. Tak jsem zase ještě jí dal 150 korun a v Budějovicích jsem tu paní vyložil, no a kam pokračovala dál, nevím.
0: No třeba teď poslouchá a vzpomněla si na tenhle zážitek, ale Františku, já vás musím pochválit a poděkovat vám, vy máte srdce na dlani. Když už stopaře nenakrmíte, tak mu přispějete.
1: No tak, jako bylo mě i líto ty paní, protože nevím, jako v jaký byla situaci, no tak prostě jsem mi takhle pomohl a zase kam jela nebo kde skončila, nevím. No a potom zase další jsem, když jsem jel do Znojma, tak jsem pán mával hulkou, takovej starej v těch, jo, v Pavlicích, no potřeboval, autobus mu ujel, tak on potřeboval se dostat na nějakou kontrolu, no tak jsem ho zavezl do Znojma až před to středisko, no tak byl šťastný. Takže takových zážitků, ale jako ne, že bych nebral, ale dívám se, nebo lidi, kteří potřebují do práce, no tak každý se dostane do nějakých úzkých, no a tak to je, no.
0: No jak říkám, máte srdce na dlani a patří vám velký dík, i když dnes to vypadá, že už těch stopařů a stopařek, no tak zejména v době, kdy si můžete takzvaně zavolat sdílené auto, jo, to jsou vlastně takové jiné taxislužby, je čím dál tím míň. Tak jsem rád, že máte aspoň tyhle vzpomínky a že jste se s nimi a s námi o ně rozdělil, pardon. Františku, děkuju a zdravím vás, přeju hezký červen.
1: Tak fajn, děkuju moc a mějte se dobře a hodně zdraví a všeho dobrýho. Nashledanou.
0: Naslyšenou. Všem posluchačům přeje krásný večer Daniela z Prahy, která na web rozhlas.cz/Lomítko/Linka píše další příběh na téma stopaři, stopařky, stopování. Téma je mi velice blízké, byť diskuze s mými vnoučaty nedopadla právě podle očekávání. Koukala na mě, jako bych právě spadla z větve. Přitom moje mládí a studia byla cestováním stopem naplněna. Snad to bylo dáno i tím, že busů bylo málo a bývaly přeplněné. Stát 100 kilometrů v uličce, ať už ve vlaku nebo autobusu, se nám mladým nelíbilo. Navíc byla jízda stopem organizovaná a na počátku 60. let dostávali šoféři jakési kuponky, za které mohli vyhrát například tranzistorák. Stopovala jsem v době, kdy v Hloubětíně stavili sídliště vězni. Pokud jsem se na silnici zdržela o pár minut déle, volali na mě, zda nemám cigára. Občas jsem pro ně měla i krabičku lip. Nikdy jsem na výpadovce nezůstala stát. Byla úplně jiná doba. Bez bázně. Východočeské metropole jsem jela do Východočeské metropole na přijímací zkoušky na Karlovu univerzitu v černém šustáku a 8. měsíci těhotenství. Dalších 5 let, i když už nebyl stop organizovaný, jsem se mezi Prahou a Hradcem Králové pohybovala stopem pravidelně. Dokonce několikrát se mi stalo, že jela 603 se 2 náměstky a řidičem. Ti většinou zastavili a v Poděbradech mě pozvali ještě na večeři. Nic negativního ze své zkušenosti nemám. Ale pak se publikovaly případy, kdy děvče nahlásilo číslo auta a požadovalo po řidiči alimenty. Další bylo varování ze smrti stopařek. A navíc školu jsem dokončila a už jdu na stop, jen pokud dojedu autobusem do vedlejší vsi a potřebuji 2 kilometry ke své chalupě. Tam už jezdí jen domorodci. Domnívám se, že stop bude vzpomínkou na minulost. Stejně jako sezení sousedů na návsi pod Lipou. Podepsána Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Další příběh na téma stopaři, stopařky a stopování je na cestě. Je to paní Iva, která čeká na telefonní lince 731 800 900 a zřejmě k tomuhle tématu dnešní noční linky má co říct. Ivo, zdravím vás, pěkný večer.
1: Já taky zdravím, dobrý večer. Pane kapitánčík, mám 3 příběhy a taky je to ze 70. let, z doby, kdy mi bylo kolem 24 let. Mm-hmm. A první příběh, jela jsem od Prahy na Moravu a zastal mi pán, vypadal velice solidně, tak jsme si povídali a já jsem při té debatě prokecla, kde působím. Mm-hmm. A pak mi začaly chodit dopisy. Ovázané růžovou mašličkou a velice by si přál vidět mi nahou.
0: Takhle byl přímo osobní v těch dopisech?
1: Jo. Já trdlo ty dopisy vyhazovala, pak jsem si říkala, bláhová, proč si to nenechala, mohli se kamarádi zasmát. A byl to pán z Brna, Leninova ulice, doktor Král.
0: No tak teď jste porušila GDPR, ale to už je, bohužel, musím říct, vaše záležitost v tomto případě.
1: Ale já si myslím, že on už dávno nežije. A já to říkám proto, že vy jste taky z Brna, tak ať se smějete taky i vy. Tak mám druhou příhodu, to jsem pozvala asi o 10 roku mladší sestřenici z Mladé Boleslavy a dostali jsme pozvání do Vrátné doliny na Slovensko a povedlo se nám chytit autíčko s řidičem prostě Slováka. Mm-hmm. A ten nám vyprávěl a řekl, Moraváky ty mám rád, ale Čehouny, že nemusí. A ta sestřenice radši mlčela, aby náhodou nezjistil, že ona je z Čech. A dojížděli jsme už Slovenskem a před námi se objevil vysoký, dlouhý
0: jalovec,
1: pán, který strikoval silnici zleva doprava, zprava doleva, náš pan řidič říká, a tu ná vidíte pravého Slováka. Jo, pravého originál Slováka.
0: Originál tak. Slováka, ano. No, Borjevkovička.
1: A pak mám ještě třetí příhodu. To se mi stalo, potřebovala jsem z Olomouce směr Brno a už bylo k večeru autobus nejel, tak jsem šla stopovat a zastavil mi pán. A v tom autě byla divná atmosféra. Tam něco klepalo a takový zvláštní dusno. A tak jsem si říkala, dohájí, mám si držet dveře a případně vyskočit za jízdy, kdyby bylo zle. Hmm. A pak mě napadlo, že se s pánem rozmluvím. A zjistila jsem, že pán jede ten den od rozvodu, v Olomouci nechává manželku a syna a že jede k rodičům na Vysočinu. Hmm. A pak mi velice děkoval, že jsem ho z toho nejhoršího dostala.
0: Smím vědět, jestli jste jej z toho dostala mluvením, tím, že jste si s ním povídal? Ano.
1: No povídali jsme si a jemu se ulevilo. Mm-hmm.
0: Vy jste byla vlastně takový anděl. Jemu se slaný.
1: Prostě bylo to tak, no. Hmm.
0: Paní Ivo, máte prapotomky, máte vnuky, vnučky?
1: Mám vnoučka.
0: Jednoho vnoučka. Kdyby vám řekl, že chce taky vyzkoušet stopování, co byste mu řekla?
1: No, myslím, že dnes bych to... To je věc jeho rodičů, ale já bych mu to moc nedoporučovala.
0: A zdůvodnila byste mu to nějak? Třeba vás teď poslouchá a říká si, je, babička stopovala, tak to já bych taky zkusil.
1: Ten v tuto dobu spí.
0: No tak dobře, ale... no... Chtěl jsem z vás dostat jenom tu odpověď.
1: Určitě mě se stane, že třeba až budeme spolu mluvit, takže tyhle ty příhody ze stopování mu ráda popovídám.
0: Paní Ivo, děkuji za váš telefonát, za vaši důvěru, za vaši upřímnost a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Pane Borku, mějte se dobře.
0: Děkuji.
1: A všichni dobrou noc.
0: Dobrou noc všem. I když noční linka je teprve, no ani ne ve své polovině, až do zítřejší jedné hodiny potrvá a až do zítřejší jedné hodiny můžete telefonovat i psát na téma stopaři, stopařky, stopování. Všechny vás zdraví Helena, která napsala: přemýšlím, jestli bylo stopování českou raritou nebo existovalo i v jiných evropských státech. Už hodně dlouho žiju v Ontáriu a tady jsem nikdy žádného stopaře neviděla. Jako mladé holky jsme stopováním s kamarádkou projeli hodně míst, stopovala jsem ale i sama. Teprve dnes si uvědomuju, jak hodně jsem riskovala. Popravdě řečeno, i kdybych nějakého stopaře někdy někde viděla, bála bych se zastavit. A v žádném případě bych nestopovala sama. Tady, rozumějte, v Ontáriu, je auto nutností, protože veřejná doprava velmi často chybí a proto tu asi nikdo nestopuje.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy může stopování způsobit problémy. Já rozhodně nemluvím o tak, řekněme, vypjatých situacích, jaké tady už byly zmíněny. A nebo třeba tak, jak to bylo ve smrti stopařek. Ale možná jste měli se stopem i humorné zážitky. Nemusela to být jen, dejme tomu, žárlivost manželky nebo žárlivost manžela, když řídila manželka a on či ona vzala stopař či stopařku. Možná nám něco podobného poví paní Dana, ale rozhodně by to mělo být o stopařích, stopařkách a stopování, což je téma noční linky. Přeju vám v ní dobrý večer, paní Dano.
1: Dobrý večer, tady Dana, jsem z Jižní Moravy od Hodonína z Podluží. Poslouchám noční linku, protože žehlím kroje. V nedělu půjdeme všichni v krojích na Božské srdce, na slavnost, takže teď se věnuju škrobení, žehlení, takže
0: ale to je práce, která vám zabere polovinu noci.
1: To mě zabere, to si pište. Ale teďka k vašemu tématu.
0: Ano.
1: Tak byla jsem 17 leta, 77. rok, byla jsem 17 letá slečná, byla jsem se okoupat v Lužicích u Hodonína, v kalužích, a jela jsem, prostě už jsem byla okoupaná, měla jsem na mokrých plavkách minisukinku oblečená a čekala jsem na autobus, ale byla to neděle. A teďka jsem nevěděla, mám stopnout, tak jsem jenom tak mávla autu, zastavilo mě, byli v něm dva šikovní, hezčí chlapci tenkrát, no a dopadlo to tak, že mě dovezli dom, já jsem zjistila, že to byli z vedlejší jediny, no a dopadlo to tak, že řidič se mnou chodili jsme potom spolu 3 roky, byla z toho svatba, měli jsme mám už dnes dvě děti, postavili jsme domek a dopadlo to tak, že teda manžel mě zemřel po 12 letech manželství, ale prostě našli jsme se u toho stopu. No, to bylo naše seznámení.
0: Víte, já to sice dopředu neříkal, ale říkal jsem si, jestli pak se dnes nedostane na nějaký příběh, který byl spojen se stopováním a který skončil třeba i svatbou, když už neznámostí, nebo
1: ano, skončil svatbou.
0: Svatbou
1: takže
0: dvěma dětmi.
1: Můj stop skončil svatbou s dvěma dětmi. No a pak ještě mám další stopaře jsem teda brala, dneska už jich neuvidíte nikde, ale stopaře jsem brala, dokonce jsem měla kdysi stopaře, který si ode mě ještě aj, já bych potřeboval z Hodonína, a já, že, ale já odbočuju na Dolní Bánovice, no dobře, Břeclavi, to mám ještě, to je ještě daleko, no tak jsem ho do té Břeclavy zavézla, on, že ale já už nemám ani na vlak, no tak jsem mu dala 200 korun, zavezla jsem ho do Břeclavy na vlak, viděla jsem, že teda na ten vlak opravdu nasedl, a tak jsme se rozloučili a to bylo všechno. Pak jsem ještě já sama stopovala, když jsem byla jako dost vysokém, jako byla jsem těhotná, měsíc, a stavěli jsme domek, byl 82. rok, pozor, nebylo nic. Tak jsem jela do Borkován nad Klobouky u Brna, že pro dřevo na vazbu na střechu. No tak jsem měla teda bříško, jel balónek, no a tak jsem domluvila střechu a teďka jak se dostat zpátky. Tak naproti té pile do takého břehu byl zase tý hrach, a bylo tam hrachu, tak jsem si čupla do hrachu, najedla jsem se hrachu, zběhla jsem z meze, mávla jsem na auto, zastavili mě taci dva Slováci mladí, že kam jedu, říkám, jedu do Starého Podvorova, ale tam my nemáme cestu, ale víte, co, my vás dovezem, tak mě dovezli až dom, takže jako to byl takový můj, taká moja zkušenost.
0: Já vím, stopařů, že bych to možná neměl říkat, ale taky se vám zdá, že dnes už takováhle srdečnost by asi nebyla?
1: No, víte co, já nevím. Tenkrát snad nebylo tolik podvodníků a tolik lumpů, nebo já nevím. Prostě dneska už je to o strach, nevím. No, prostě ani není vidět těch stopařů, není vidět. Mladí lidé dneska je mu 18 a už má auto, no tak co by stopoval, že? No, a nám to bylo vzácné.
0: Paní Dano, ale moc krát vám děkuji za tenhle váš příběh, jo? Který vlastně skončil, začal stopem a skončil svatbou. Krásné.
1: Ano.
0: Moc krát děkuji a přeju vám krásný nový den.
1: Dobrou noc přeju.
0: A ať vám jde to žehlení a škrobení krojů. Naslyšenou.
1: No, bude to ještě na dlouho. Naslyšenou. Noční linka.
0: Už minutu platí datum 13. června, tedy aspoň v našich zeměpisných šířkách. Pokud nás posloucháte v jiném časovém pásmu, tam za to samozřejmě ručit nemůžu. Ale tady, v České republice, potažmo v Brně, odkud pro vás vysíláme noční linku na téma stopaři, stopařky, stopování, už máme 13. A svátek mají všichni Antonínové, takže pánové, zdraví, štěstí a lásku. A vraťme se k příběhům na téma stopování, stopaři, stopařky. Telefonujete na číslo 731 800 900 a píšete na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je Borek Kapitánček a ještě dalších 55 minut máte na to, abyste ten svůj příběh o stopování, stopařích a stopařkách dostali do vysílání. Jsem připraven citovat z našeho webu, jsem připraven na telefonáty. Můžeme začít. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přeju krásný nový den, 13. v měsíci červnu. Posloucháte Noční linku na téma Stopaři, stopařky, stopování. A pana Vlastimila, který čeká na telefonu 731 800 900, zdravím do Pardubic. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, poslouchám vaši linku, někdy veselý, teď bych chtěl něco veselějšího, aby ti lidi měli trošku taky lepší pocit.
0: Rád si poslechnu vaše příběhy na téma stopaři, stopařky, stopování.
1: Takže příběhu je mnoho, a tak jenom jeden nebo dva. Tak jeden ten, kdysi dávno, ještě v 90. se vozili autobusy z Vysokého Mýta až na ruskou hranici a přes Moravu až tamhle, já nevím, Slovensko, až na východní hranici, kde se předávali ty autobusy těm Rusům, kteří by potom jeli dál, že jo. No a jelikož vždycky oni vyrobili v tom Mýtě, jdeme to mají 20 nebo 15 autobusů, a teď se potřebovali sehnat 20 lidí, kteří pojedou s tím autobusem jenom tam, že jo. Zpátky nás brali vlakem, že jo, jízdenka. No tak jednou mě jako naverbovali taky, tak jsem se, já jsem měl dvojku, že jsem jezdil kdysi, a tak jsem sedl do toho autobusu a dostal jsem takzvanou karosu čabajka, tomu se říká, on byl takový dlouhý městský autobus, který se lámal, jo, ta harmonika. No a o to by nešlo, tak jsem vyjel, no a jakož ta cesta byla strašně dlouhá, to bylo kilometr o kilometru, tak mě napadlo, my to měli zakázaný, že jsme nesměli brát stopaře, jo.

0: jedna republika. No a on vytáhl slivovicu, ale nějakou takovou dost ostrou. A začal tam ty cestující, nebyl to plný, to bylo 8-7 lidí. Jo.
1: Takový malý zájezd začal, jenom. No
0: mini, no tak jsem začal ten, je mě teda ne, já jsem viděl, ale on jim to začal nalývat, ne, jako jo, prostě jo. Mm-hmm. No a to oni pili jak zadarmo, že což jako šlo, že jo. No. A teď ta legrace byla ta, že začali zpívat strašně veselo. No a že jsme přijeli tamhle někde za Žilinu, už nevím, kde to bylo. A nechtěli vystupovat, se jim tam líbilo, jak jsem nějako to vyexpedoval, jo. A pokračoval jsem dál. No a ten děda říkal, pán vodič, tu máte jednu flašku, měl mám mi zbyla, vypít, až dojedete, tak to vypítě. Mm-hmm. No a tak to pokračovalo v celé Slovensko, tam se mohlo vystřídat takových 20 nebo 30 lidí, vydal. No strašná sranda, teď ty zkázky, člověk byl sám, tak se nudil, poslouchal, co kdo povídal. My jsme přijeli na to místo, předali jsme ty autobusy, oni nás svezli jedním autobusem do Košic a tam jsme měli zajištěný vlak. Oni nám tam vyplatili asi 300 nebo 400, už to si nepamatuju, za ten převoz toho svozu. Mm-hmm. No a já jsem vytáhl tu slivovici, jo, a teď jsem měl vlakem do České, rychlíkem jsem měl do České Třeba a my jsme měli ještě s těmi ostatníma vidičema, jsme měli ovinané kupé. A v tom kupě jsme seděli. Každý si koupil flašku. Já jsem nemusel kupovat, protože jsem dostal od toho dědy. Jenže ta slivovice byla nějaká strašně začarovaná. My jsme prostě to vypili a bylo nám potom jako nešpatně, ale bylo to prostě veselý, že jsem zaspal a jel jsem až do Pardubic. Přijel jsem, no. Ne, to byla taková legrace, no.
1: To je krásný příběh, Vlastimile.
0: No ale dneska už je to promlčené, protože tenkrát to zakázali, jsme to byli nový autobusy, že jo, nesměli jsme nikoho svíst, že jo, to je jasný. A ještě bylo riziko to, že za tou kolonou těch 10 autobusů, co jel technický vůz, kdyby se nějaký pokazil, že to budou spravovat a ti nás nesměli vidět, že tam sedí u lidí, že jo. Mm-hmm. Tak nějak jsme se tomu vyhli, no, tak jsme s tom měli strašnou srandu. To je jeden takový veselice. Pak ještě si můžu jeden
1: malý
0: krátký. Mm-hmm. To bylo někde v 90. jsem jel s Lijackou z Opavy do Olomouce a tenkrát to bylo takový začarovaný, byla strašná zima, bylo 25 stupňů pod nulou, nebo ještě možná víc. A ty osobáky zamrzali a to. A já jsem měl kliku, že jsem měl fakt nějakou dobrou naftu, natočil jsem to a jel jsem do té Olomouce, jo, z Opavy. Mm-hmm. No tak to nějako jelo, jo, a v autě byla zima teda relativně, na to moc to nevytopilo v té zimě a jedu a v jedné vesnici před tím Berounem moravským vyběhla by nějaká paní a skočila mi jako před auto, zastavila mě. Tak se zastavil, že co se děje. A říká, já jsem paní učitelka, tady mám asi 7-8 dětí a nějaký autobus je měl naložit a zavést do Štemberka, ke škole, do školy. Mm. A oni ty děti byli strašně zmrzlí, jo, protože ten autobus někde zamrzne prostě z nějakých důvodů nemohl dojet, jo. On tam přijel jeden autobus, se tam vysadil a pak přesedali na další. Řekl, tak já vás svezu, ale tady vlazíme strašně moc, nebo 8 nebo 9 dětí a ona. No tak ne, nic se nedá dělat. Nenechal mi tam zmrznout, tak se mi to balí a skanome za libo lůžko, nakladák, tak se mi tam všecky nadspal do toho. A to už je taky promlčený, jo. Tak se mi všecky nadspal, jo. Mm-hmm. A teď jsme jeli jako za, oni seděli na sobě, jo, ještě prašný a všechno tam. To bylo. Mm-hmm. No a teď jenže, jak oni byli zmrzlí, tak oni vlezli ke mně.
1: Tam bylo teplíčko.
0: Bylo teplo, ale oni z těch těl zmrzlejch, jo, oni byli fakt, už byli fialové ty děti, to byste, nevím, no prostě, do minus 25 nebo skoro 30, jo, oni když byli navlečeni, tam stali 20-30 minut a za tu chvilku byli hotoví. Tak z těch těl vylítla ta pára, ten dech a to a mě se okamžitě všechny ty okna zamržily a zamrzly. Já jsem říkal, ježím, a to bylo 5 minut a bylo celé auto bylo zevnitř zamrzlíkal. Tak se zastavil samozřejmě, že jo, vytáhl škrabku a teď všechny ty děti museli ty okna škrabat, jo. Aby jsme viděli, že oni oškrabali kousek a on to zase zamrzl, jo. Než se oni trošku ovváli ty těla, jo, a to oblečení a to, tak se asi 20 minut stáli. Tam se potom

0: dojel jsem, vysadil u školy a ti mi mávali, a že mi ho napíšel, já jsem jim na adresu, ale už se neozval nikdo. Ale byla taková legrace, no prostě se svedli. No.
1: Vlastimile, i vy máte všetko velmi dobré zakázané srdce a moc krát vám za to děkuju. Jednak všetko za vaše příběhy a za samotný ten skutek, zejména to, že jste, no v podstatě zachránil ty zmrzlé děti.
0: A tak oni, jako by snad je někdo svezl, ale ani osobáky moc nejezdili, jo. To bylo... Ráno jedu do školy nějak před 8, že 7 hodin ráno. To jako, asi mě nezmrzí, třeba je někdo do toho, ale telefony tenkrát nebyly ještě, že jo, to byla zastávka a to. Takže člověk se nechce vytahovat, to chraň Bůh. Tam to se jak vzpomene, že jo, no.
1: Moc krát vám děkuju, Vlastimile.
0: S tím autobusem to vám byla sranda ještě, že tam ten děda mi říkal, že by aj ovce, keby jsem išel ještě někdy, že by aj ovce, já říkám, no ovce nemůžu, to by se tam v tom, ale jako...
1: Ještě by tam nějakou zapomněl se, možná v tom autobuse.
0: Oni by se tam vešli, ale to slivovice, co tam nechal, to bylo hrůza.
1: Tak máte vzpomínku do smrti. Mějte se pěkně, díky.
0: Já chci všem těm posluchačům popřát pěknou noc a pěkné ráno, ať se na to dívají všecko pěkně, jo, jako na svět, jo, není to všechno tak špatné, jak se to všechno jeví někdy a to je zbytečně takhle. Tak
1: souhlasím.
0: Se všichni mějte pěkně, dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Stopovali jste někdy? Berete stopaře? A jsou ještě stopaři a stopařky? O tomhle si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. A máme na to ještě asi 40 minut, abyste ten váš příběh řekli všem, kteří jsou správně naladěni. Na noční linku Českého rozhlasu. O paní Zdeně, která čeká na telefonu, by se vlastně dalo říct, že je profesionální stopařkou. No tak třikrát tento týden stopovala. Že je to tak, paní Zdeno?
1: Ano. Ano, je
0: dobrý
1: to tak.
0: Večer.
1: Dobrý večer, já jsem stopovala, když mě bylo asi 16 nebo 17, to jsem teda s kamarádkou a jezdili jsme na různý čaje v neděli odpoledne. Nemohla jsem doma říct teda nic, protože by mě už rodiče nepustili nikam, protože to nebylo taky moc bezpečný. A v dnešní době, protože my to u nás znáte, jak to je, naše obec je hodně furt do kopce a já se potřebuji dostat na různé místa, na různé srazy, tak si stopnu. A já jsem již teda tady z vedlejší obce, byla jsem u holičky a začalo pršet čerstvý účest, tak jsem nemohla, že, mlchnout. Tak jsem si zastavila, no ale byli to teda celá známí, nemůžu říct, že by nebyli, no, ale nevím, koho stopuju.
0: No, tak je to vždycky trošku sázka do loterie, když vám zastaví někdo cizí.
1: Ano, a teďka u nás máme různé takové, jsem měla setkání a říkám, teda obec je furt do chopce, tak do restaurace jsem měla v týdnu, tak jsem si stopla. A byl to takový neznámý, který mě řekl, že má pronajato u nás zahradu a je odchudcí, no a tak jsem tak. A potom jsem dneska stopovala, měli jsme dětský den, zase na hřišti u Sokolovny. A tak se nazad taky takový počasí a to, tak jsem si stopala. To jsem teda byli velice známí, teda oni tam nám pomáhají a všem tam jsou to myslivci a tady z okolních vesnic a vezou tam různé věci ukazovat dětskám, takže to byl známý teda, toho jsem poznala. Ale já nevím, koho stopuju.
0: A už se vám někdy stalo, že by vás neznámý řidič třeba obtěžoval po té, co vás nabral, co by stopařku?
1: Nemůžu říct, že ne, už ne, protože většinou jsou to tady blízko, takže to není zase takový, jak to bylo dřív, že to nemůžu říct, že ne. Ale jezdím ještě taky, že je to taxi tím Boltem, jezdím a taky nevíte, to mě i ta řidička říká, že vozí jenom ženy, protože ti muži třeba obtěžovali.
0: Jako řidičku.
1: Jenom ve dne, ano. Ono tady ten Bolt je to výborný, ten taxík, ale taky to neví, kdo to může být, že?
0: No, je to vždycky sázka do loterie, když řídí někdo, koho neznáte.
1: Tak aby se někdo nemyslel, že se stopovala dřív, já stopuju dneska.
0: No, jak říkám, profesionální stopařka, to je paní Zdena. Děkuji vám a přeju vám krásný červen. Krásnou sobotu, je už 13. Naslyšenou.
1: Ano, děkuji, naslyšenou.
0: Dobrý večer linkařům přeje Jana, která na web rozhlas.cz/linka a berte to jako výzvu, můžete pořád ještě psát svoje příběhy na téma stopaři, stopařky a stopování. Tedy Jana píše, stopování u nás v rodině máme. U nás v rodině se traduje stopařská cesta Neteře z Karviné za svým chlapcem na vojně v západních Čechách. To bylo ještě před revolucí. Místo si nepamatuji, ale bylo to přes celou republiku. Oni se nakonec vzali. On má letos 57, ona bude mít 56, ale jestli by ta dívčina stopovala dnes, to pochybuji. U nás stopaře neuvidíš. Já jsem s kamarádkou stopovala jednou a máma mi tak vynadala. A hlavně po zhlédnutí filmu Smrt stopařek jsem už ztratila o stopování zájem. Takže já stopování nefandím, to jen v nevyhnutelném případě, ale neodsuzuji to. Podepsána Jana.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Barvení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Dobrý večer, milé posluchačky a vážení posluchači. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jsou to stopaři a stopařky a stopování samotné, které je v našem zorném úhlu pro tyto dvě hodiny. Je to paní Dana, která nám k tomu má co říct. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer přeju vám a všem. Vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě.
0: Děkuji, všem stopařům a stopařkám taky. Jo?
1: Ano, také především, ale já zalovím trošku v paměti, já jsem opravdu lovila v paměti.
0: Jak je to dávno, co jste stopovala? No já taky vlastně, no, naposledy na vojně. No,
1: tak jako naposledy to bylo 20 před 25 lety a to teda řeknu asi na začátek, to je takový úsměvný docela. No a to právě se mi stalo to, že mi ujel autobus, funknul mi prostě před nosem a já jsem se nutně potřebovala dostat do Písku, což je 25 kilometrů, že jo, tady odtud. Dneska už 20, dá se říct. Aha. Já jsem se tam nutně potřebovala dostat na schůzku s jednou paní. A představte si, že jsem teda vyšla, musela jsem šlapat pěkně pěšmo, no auto nemám teda, já jezdím na kole maximálně, no a vyšla jsem na tu výpadovku, na tu hlavní, prostě z Plzně na Budějce. A já jsem prostě, první, co jsem si říkala, mám stopovat, nemám stopovat, přes týhle době já bych se prostě bála, jo, taky jsem viděla film, že, a taky už bych to neriskovala, ale já jsem tam fakt nutně potřeba dostat. A představte si, že první auto, který mi zastavilo, tak bylo pohřební auto, bez rakve teda.
0: No to jsem se chtěl zrovna zeptat, no.
1: Ono mě dovezlo skutečně až na místo. No, ta moje kamarádka, ještě se mi zeptal v Písku, jo, já jedu do Písku cestou, jako, pohodě, já tam mám dost času, tak kam budete chtít zavést? A tak jsem si říkala, no tak jako využiju toho, že jo, proč ne? A byl velice slušný ten pán, jako jo, jsem si říkala, tak kdyby to měla být moje poslední cesta, to bych nerada, ale prostě, tak on mě tam skutečně dovez, no ta paní, co tam na mě čekala, když teda jsem vystoupila z toho pohřebáku, tak ta byla úplně hotová, ta byla prvně v šoku a potom se hrozně smála a chytali jsme se prostě, celý asi 2 hodiny jsme se jenom smáli tomu.
0: Jela jste na sedadle spolujezdkyně anebo vzadu?
1: Samozřejmě, jako dopředu mě vzal.
0: Dopředu. No tak pro jistotu, no, jestli jste to měla ležmo nebo sedmo.
1: Ne, ležmo jsem to neměla. Ne. No a druhý příběh, ten je takový veselější, ale no jako skončil dobře, ale to, já už jako v téhle době, to je 40 let tak zpátky zhruba, jo, možná 42. A já jsem prostě tehda jsem jela vlakem do Budějic a tam jsem si to vyřídila, co jsem potřebovala a vracela jsem se. A já jsem se ve Strakonicích, kde teda rychlíky nestaví jako v každý stanici, že jo, samozřejmě. A já jsem se začetla do zajímavé knížky od Oša. A já jsem prostě tu filozofii tak hltala, že jsem zapomněla, že prostě mám vystupovat v těch Strakonicích a ono mě to vezlo dál a ono pak to staví jenom v Horažďovicích a tam by jsem se vůbec nijak nedostala.
0: No v Horažďovicích tam mají krásnou čekárnu, jednou jsem tam spal na dřevěné lavici, no právě na vojně, právě.
1: A to tam, no. To mi povídejte, to jsem si jako dovedla představit, že teda musím dojet až do Nepomuka, což je vlastně Nepomuk, ale tam je to zase strašně daleko, to nádraží je prostě daleko hrozně od, tam se kříží sice vlaky, ale je to daleko prostě na silnici. No ale měla jsem velké štěstí v neštěstí, protože já jsem teda okamžitě tam z automatu jsem volala na pevnou linku domů, takže jsem měla pevnou linku, bože říkám tak 40 let, na jméno, tak jsem volala jako synovi, protože oni mě měli čekat tady v Blatný, tamto ze Strakonice má přípojku, ten rychlík a měli mě čekat nějak 17:30. No a já jsem prostě nepřijela. A naštěstí to bylo v létě. A teď si představte to moje pnutí, kdy já jsem teda musela požádat toho výpravčího, tenže že někdo se vrací ze směny, že mě vyveze na tu výpadovku, na tu hlavní silnici, zase tu plzeňskou, to je pro mě osudná prostě, plzeňská, budějovická. No ale on mě tam vyvezl a říkal, ale já vám víc nepomůžu. A představte si, já jsem zastopovala, já jsem prostě jedno auto jelo, to bylo úplně plný, druhý auto, tam byly dva pánové vpředu, to jsem si říkala, jo, a teď se hnala šílená bouřka. Takový to vyloženě, takový to krupobytí, černý mraky všude kolem, jo. Teď já prostě na té hlavní. Já jsem si říkala, co já budu dělat, jo, pro mě nikdo nepřijede. No tak jsem prostě mávla a oni zastavili a já umím naštěstí ještě z dávných dob velice dobře rusky. A byl to Ukrajinec, nějakým takovým poločechem. Ale oni mě, představte si, dovezli mě nejenže na místo, ale ještě mě pozvali na večeři.
0: No, tak.
1: Platné přímo.
0: A to je
1: děti byly bezpečí, že já prostě se vrátím. Jo, já jsem říkala, já prostě to risknu nějakým způsobem, asi budu muset na stopa. Prostě nevěděla jsem vůbec, koho bych se dovolala. Jako říkám, mobily nebyly v té době při 40 let ještě. Tak. Takže jako nic jiného mi nezbývalo. A já jsem se pak celou cestu modlila. Já jsem seděla sice zádu za nima, ale konverzovala jsem celou tu dobu, protože říká, kdyby byli podezřelí, tak vyskočím snad za jízdy. No a dopadlo to dobře. A oni mě pozvali ještě v Blatné na večeři. No a pak jsem přišla domů, tak jsem to vyprávěla dětem. A oni mi říkali, mami, v životě už nikdy. A já jsem slíbila, a taky od té doby už jsem nikdy, kromě toho do písku, teda s tím pohřebákem.
0: Jo. No tak, ale to taky stálo za to, to musím říct. Ale paní Dano, já vám musím poděkovat i za to, že jste mi vlastně připomněla ty Horažďovice. Já přiznávám se, že už nevím, trošku se mě to motá. Já vím, že jsem tam, ano, přespal, že mi nějak ujel vlak a potom, že jsem...
1: Tam je to nádraží taky odlehlý.
0: A potom jsem se nějak dostal do Sušice, ale už taky nevím jak, to je myslí dalším vlakem, ale potom vím, že z Rejštejna už nejel, že mi nejel autobus, jo, směrem nahoru. No já jsem byl na Zhůří dokonce, já jsem byl na Hůčské hoře tam, ale z Rejštejna jsem potom nahoru...
1: Ale už... jste dobře, že Šumavy, když jsem tam jel.
0: No,
1: tak do někdy...
0: Tak jsem si v Rejštejně stopnul nějakou 12-3, byl jsem v uniformě, tak vojáčka se jim zželelo a vzali mě až do svojiše, protože potom nějak se vraceli zpátky, tak už jsem to došel. No tak moc krát děkuju za tyhle vzpomínky.
1: Co, já vám jenom chci říct krátce už a rozloučím se, abych nebyla fakt to nenatahovala. Já vám chci říct, že mý rodiče mi zakazovali vyloženě stopovat. Ale já jsem měla ještě jednu i příhodu, ale to mě bylo nějakých 17, když jsme utekli z Chmelu, ale to jsme jeli hromadným stopem, jo. Tak to bylo dobře, akorát na to, že jsme dostali dvojku schování. Ale mý rodiče mi to zakazovali. Já jsem to nikdy vždycky respektovala a nikdy bych prostě neriskovala. Ale tohle byla prostě moje jediná záchrana. A říkám, zaseknutýma rukama jsem to přežila a ještě večeře, takže úžasný. Mějte se krásně všichni a všechny posluchače zdravím a přeju krásný víkend.
0: Mějte se krásně. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu dnes na téma stopaři, stopařky, stopování. Paní Nikol, taky se vám zdá, že stopařů nějak ubývá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já právě volám z té strany, že si myslím, že právě stopování je úplně super a já jsem velmi aktivní stopařka, teda spíš hlavně na cestování, protože je to skvělý způsob, jak poznávat lidi, země a úplně bych to všem doporučila, protože díky stopování a cestování, teda za pomocí stopování, mám mnoho skvělých zážitků a rozhodně si myslím, že by se lidi neměli bát. Samozřejmě lepší je to ve dvojici, ale rozhodně doporučuju, protože když člověk přijede buď vlastním autem někam a jenom vyleze z auta a vyfotí si nějakou památku, tak zdaleka nepozná třeba tu zemi, nebo i ty příběhy těch dalších lidí jsou hrozně zajímavé.
0: Kde jste byla nejdál stopem?
1: Na Islandu jsem byla, ale ne jakože dnes Česká, ale procestovala jsem Island stopem, nějakých 800 kilometrů jsme tam stopem najezdili s přítelem, takže teda je pravda, že je tam výhoda, že člověk není sám, ale přestože nemám úplně dobrou angličtinu nebo nepovažuji se za člověka, který by se domluvil snáze, tak rukama, nohama se člověk dozví od těch lidí, ať už od místních, nebo od, oni jsou taky třeba cestovatelé a půjčí si auto, tak se dozví i o nich něco zajímavého. Takže já těch zážitků mám opravdu hromadu, takže to by bylo na mnoho vysílání dopředu, kdybych měla povídat.
0: Dobře, já vám zkusím položit pár otázek. Stopovala jste vždycky jenom s přítelem, nebo někdy i sama?
1: Ne, začalo to jako strašně dávno, tak jak jsem poslouchala jiné příběhy v těch jako 14, 16, kdy mi ujel autobus, že jo, ale to jsem se teda jako vždycky bála, protože všude člověk slyší ty výhružné prsty, ne, a byla jsem jako obezřetná, třeba většinou to buď někdo věděl, že teda pojedu stopem nebo tak, takže nebylo, jakože, jako sama už jsem stopovávala i tenkrát, jako dřív.
0: A řekla byste, že je třeba nějaký rozdíl mezi tím, jak se chovají a třeba i tváří řidiči na Islandu, když už jsme jej zmínili, a u nás?
1: Myslím si, že to je o tom, na koho člověk zrovna narazí, ale většinou právě, že když někdo zastaví, tak už náturou si myslím, že ten člověk jako zvlášť, když vidí jako něco jiného, je přesně, když člověk stopuje, že se potřebuje dostat do práce, ujel mu jako autobus nebo tak, ale oni, když vidí ty lidi s těma krosnama, prostě promoklé, že stopují prostě půl hodiny někde v dešti, tak oni jsou vlastně hrozně milí a vždycky nás jako dovezli, kam jsme třeba i potřebovali. Myslím si, že většinou ti lidi jsou jako hrozně fajn, ať už je to jako Česko, ale je pravda, že mám víc zkušenost teda se zahraničím, protože tady úplně jako, že není důvod tak procestovávat tady tuto zemi, což je sice škoda, ale...
0: No, před námi je léto, letní prázdniny, a to bývá doba, kdy se třeba možná i stopaři a stopařky vydávají na nějaké další cesty. Možná byste to mohla potvrdit, ale já bych se chtěl zeptat, když už jste byla, a nemusíme mluvit jenom o Islandu, když jste byla na mnoha cestách právě tímhle způsobem, stalo se, že vám třeba řidič nebo řidička doporučili nějaký cíl, že jste prostě vyjeli takzvaně na blind a až teprve od řidiče, který vás nabral, co by stopařku, jste se dozvěděli třeba tamhle je krásná katedrála, nebo tam je dobrá hospoda a podobně?
1: No právě, že samozřejmě, že ano, ti lidi prostě jsou nadšení z toho, že mohou někomu ukázat tu zemi, a nás doslova v úvozovkách unesl takový starší pár přímo místní z Islandu a začali nás prostě, oni s náma najezdili asi dalších jako 60 kilometrů, protože nám prostě chtěli ukázat ta lávová pole a uzavřená městečka Grindavík, kde prostě je popraskaná ta země kvůli té sopečné erupci, takže oni, a potom nás pozvali i domů, že jo, že mám potom druhý den jako přijít k ním na kafe, a hodili nás potom druhý den i na letiště, takže jako ti lidi jsou prostě skvělí a řeknou vám, kde co můžete vidět, když natrefíte právě na ty místní, a někdy vás opravdu unesou a povozí.
0: Paní Nikol, já vám moc krát děkuju za váš telefonát a přeju vám ještě mnoho bezpečných a krásných kilometrů stopem.
1: Děkuju i ostatním, také přeju to samé. Mějte se hezky, naschledanou.
0: Naslyšenou. O stopování si můžeme povídat i po písničce, kterou vám zaspívá Valdemar Matuško, ale už to nebude trvat moc dlouho, ta možnost zavolat na tohle telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O stopování, stopařích a stopařkách nám teď v noční lince Českého rozhlasu poví paní Iva. Tak nejdřív dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré ráno, brzké.
0: Dobré ráno, samozřejmě, taky je možno. Ale na které straně barikády vlastně jste? Byla jste stopařkou nebo jste byla tou, která nabírá stopaře?
1: No, já jsem vždycky chtěla být stopařkou, ale mně nebylo nic dovoleno. Ale to je minulost. Mm-hmm. Měla jsem takové složité dětství, takže já jsem nic nesměla. A na té druhé straně bych asi byla ráda, protože, jak říkala paní přede mnou, ráda se setkávám s novými lidmi, ale nemám vůbec nic, jenom dobré srdce, takže nemám ani auto.
0: Takže musíte stopovat stejně. Nic jiného nezbývá.
1: Ano, já se snažím stopovat většinou poslední léta, jenom když je mi třeba hodně zle. A fakt třeba někam nedojdu s mou neuropatií. Bohužel, když bych řekla, třeba přejede kolem mě, mám asi smůlu oproti té paní, přejede kolem mě 40 aut a nikdo mi nezastaví. Třeba vypadám špatně, já nevím. Opravdu mi nikdo nezastaví.
0: No, záleží třeba taky na stylu, kterým stopujete. Jak to vlastně děláte?
1: Já nestojím uprostřed vozovky, to opravdu ne.
0: No to bych ani nedělal.
1: Já jsem spíš taková decentní stopařka, že tam prostě jako jednou nohou stoupím a jednou rukou jako stopuju. Mm. A nic. Mm. No, ale tak to už je všechno pryč, ale jenom jsem chtěla říct si takhle ten pozdní čas vysílací, za chvilku končíte, že mě někdy napadá, že by bylo potřeba zastavit svět a všichni lidi vystoupit a říct si, sakra lidi, co to děláme.
0: Jo, tak to mě napadá tak 10krát
1: jako
0: za den.
1: To mě asi 100krát, jako. Tak, asi takhle, no. Tak teď píšu svou knihu další, píšu o českém školství a to by taky potřebovalo zastavit a nastoupit do jiného rychlíku.
0: Tak v tomhle ohledu jsem rád, že už je to dávno za mnou.
1: Ano, jo. Rozumím.
0: Takže, už je tak dávno, takže, že už se ani nepamatuju, jak je to dávno.
1: Takže ta paní přede mnou, jak říká, jak je to paráda, jak se všude dostane. Jo, je to určitě fajn. A možná, až budu mít peníze, tak budu taky cestovat a budu stopovat a budou mi zastavovat.
0: No ale já bych řekl, že stopování, neříkám, že je synonymem, ale tak trošku souvisí s tím, že člověk nemá tolik peněz. No ale zase dneska už jsou všechny ty levné letenky, že víme.
1: Jo,
0: no.
1: Určitě. Ale když nemáte vůbec nic, tak je to celkem bez diskuzí.
0: Jo, tak to jo. To musíte potom psát tak knížky o českém školství.
1: Píšu, ano. Takže přeju všem, aby ten svět, svůj svět osobní zastavili, protože mám pocit, že lidi kolem mě jenom pořád někam spěchají. Hmm. A rozumím. Pak, když se zastaví třeba nemocí nebo čímkoliv, tak už je pozdě.
0: Děkuji moc krát, paní
1: Ivo. Takže buďme optimističtí, mějme se hezké a hezké léto.
0: Děkuju. Dobrou noc.
1: Mějte se. Dobrou noc.
0: No a protože časově to vychází tak, ano, jedna hodina už je skoro na dohled, tedy vychází to tak, že je opravdu ten nejvyšší čas a taky ta nejposlednější možnost zavolat na 731 800 900, tak říkám, volejte teď. A vlastně to ani nemusím říkat, protože naše telefonní linka je v obležení od samotného počátku. Takže ten poslední nebo ta poslední má teď šanci. Přeju dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, prosím, stlumte, vypněte úplně rozhlasový přijímač. Zpětná vazba je potvora. Kdo je, prosím, u telefonu?
2: U telefonu je posluchačka Věra.
0: Zdravím vás, paní Věro, my už jsme spolu, myslím, párkrát mluvili, podle hlasu tak soudím.
2: Jest, ano, pravdou, že jsme spolu mluvili. Ano, já musím polknout. Já jsem to nečekala.
0: Jo, vy u toho ještě papáte. Dobře, tak já ještě chvilku něco řeknu, přečtu jeden příběh, anebo ne, rovnou to nechám na vás. Příběh o stopařích, stopařkách máte?
2: Mám. Tak už jsem polkla, dobrý, takže vás zdravím. Zdravím všechny posluchače. A chci povědět příběh, který vlastně také je někdy z těch 90. let, respektive tak nějak, kdy jsem, nevím, jestli vlastně jsem ještě jako pouze chodila se svým mužem, nebo už jsme byli svoji, to už tak přesně nevím, jestli jsme vyjížděli jsme prostě stopem z Prahy a na Vsetín, na vlastně na Moravu jsme potřebovali dojet. Mm-hmm. A tak jsme tedy opravdu si vzali Já teda taky ještě to byl takový ty červený krosny, co měli dole ten kov.
0: Ano. Jo.
2: A takový
0: žebra.
2: Já měla.
0: No, takový.
2: No, takový to. A já jí měla takovou širokou, já jsem vlastně malá, takže opravdu za mnou, já když jsem měla krosnu, tak byly vidět moje nohy a ani ne moc hlava. A tak nějak to vždycky pro mě bylo docela těžký. A jo, zvládala jsem to teda, ještě asi jsem zvládala podstatně víc, je pravdou. No a tak jsme vyjeli, to už si nepamatuju, zvládali jsme to, prostě nás nějak brali, prostě někde jsme...
0: Kdo mával, stupovali. Vy nebo manžel, nebo váš tehdejší partner?
2: Mával. Já jsem byla ta, která jak si mávala. Mm-hmm. No, je pravdou, že se nám asi úplně, mám takový pocit, celá ta cesta celá zdárně nepovedla, že jsme pak někde na Moravě opravdu poslední malej úsek jeli vlakem nějak. Ale jedno vím určitě, protože vlastně bylo to víceméně výprava na celý den. Ono jako, no přece jenom někde člověk stvrdne a 2 hodiny mává, nebo a prostě neodsýpá to tak, jak si představuje. To většinou tak nebejvá. Většinou se prostě dějou věci trošku jinak, než má člověk představu. No a protože bylo vedro a celý den byl člověk někde jako buď venku, nebo i ve vyhřátých autě nebo autech, tak jsme vlastně přijeli na, pamatuju si na ten Setín, a mě už strašně bolala hlava, ale fakt jako neskutečně taková ta migréna, kdy už opravdu člověk jako moc toho ani nevnímá kolem sebe, protože hold bolest vždycky bere pozornost víc nebo míň a většinou velká víc. Tak jsme přijeli do Setína a my tam prostě tehda bydlel strýc a my jsme vlastně došli prostě od toho nádraží prostě k jeho paráku a zjistili jsme, nevím, ono to asi všechno bylo tak nějak nablin, tak jsme zjistili, že tam není. Což jsme prostě jaksi, a on už byl večer, bylo každopádně prostě už bylo jako...
0: Je to dramatické a já se omlouvám, že na vás teď budu tlačit, ale už nás trošku tlačí čas.
2: A to rychlejší, dobře. A to, jak mě bylo blbě, tak vím, že pamatuju si, že jsem tam seděla na schodech a nevěděli jsme, co jak moc dál, jakože prostě fakt už jsem neměla sílu se v podstatě, ještě jsme potřebovali pojet ještě do Janové, té vesnice, a na to už prostě nebyla ani síla, ani vlak, ani čas, nic prostě. Tak jsem, tak vlastně, no, vlastně asi už s mužem, tak mě vzal, že ještě dojdeme prostě do nemocnice. Že jsme se prostě vrátili, ona v podstatě ta nemocnice je tam za nádražím, takže jsme se jakoby zase vrátili k těm kolejím a to až došli jsme prostě opravdu do nemocnice. A tam nevím, asi prostě na pohotovost nebo někam jsme se prostě, že mi teda není dobře, že bych potřebovala vůbec nějaký prášek a vůbec nějak jako zachránit, aby teda fungovala, abych vůbec vnímala a tak. No a když na mě teda nějaká ta doktorka viděla, jakým stavu jsem, tak se nás zeptala, jestli máme kde spát. A my jsme řekli, že nemáme, protože to jsme skutečně neměli. A tak prostě tehdy to ještě asi nebylo to tak zpřísněné, tak nám řekla, jestli se chceme vyspat na záchytce.
0: Je, yeah. No tak řekli, to je krása. Ale promiňte, už nám zbývá jenom půl minutka, prosím.
2: Jo. Jednoduše jsem vlastně střízlivá a můj muž taky střízlivý, jsme spali na záchytce. Prostě hol na tom lehátku, na kterým skoro nic nebylo, myslím, že nám pak něco malinko přinesli. No ale každopádně se tam aspoň dalo spát, to byla výhoda, že jo, záchod tam máte taky nějaký.
0: Kyblík tam určitě.
2: Provizorního tam něco máte. A my jsme byli samozřejmě rádi, že jsme vůbec někdy kde měli spát, takže jsme vlastně tu noc, tak zvaně já říkám, že jsem střízlivá, prostě spala na záchytce. No.
0: Paní Věro, moc krát děkuji, ale budeme muset ukončit náš telefonát, protože 1 hodina nepočká. Já vám moc krát děkuji a beru to jako krásný příběh, sice s trošku zvláštním koncem, že stop skončil na záchytce, byť střízlivě. A děkuji vám a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
2: Já také děkuji vám, přeji všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást a je z hůry, tak já ho přeji a přeji krásný dny.
0: Děkuju a naslyšenou. Ta další noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a tématem bude, o čem si nejraději povídáte a s kým. Loučím se s vámi, přeju dobrou noc, hezký víkend a naslyšenou se budu těšit 26.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu další příběh, další vyprávění, další život plný radostí i starostí, práce i volných chvil, úspěchů i času čekání. Další a přesto jiný. I dnes zajímavý a takový, co vás přinutí i přemýšlet a vzpomínat. Pořadem vás jako vždy a rád provede Patrik Rozehnal.
2: Spustíte, vypravujte svůj příběh.
1: Budeme si vyprávět o dámě, která se narodila na Slovensku, v Novém Mestě nad Váhom. A to 27. července roku 1939. Ale prožila tam jen necelé 3 měsíce. Pak ji propašovali k nám na Moravu. No jo, byla to taková uprchlice.
2: S vámi je švanda.
1: Myslíte? Víte co? Vyprávějme si ten příběh.
2: Podívejte, tady je lavička, posaďme se. Tady nikdo nechodí, nikdo nás neuslyší.
1: Tak o tom bych pochyboval. Právě teď nás někde poslouchají tisíce lidí.
2: A spustíte svůj příběh. Vy mě totiž nepřesvědčíte, vy máte svůj příběh, ale necháváte si ho pro sebe.
1: Nenechám. Je to příběh o Gabriele Vránové. A budeme vám ho vyprávět spolu s jejím synem Ondřejem Kepkou. Tak víte, jak se vzpomíná? A sní?
2: Dovolte, jak bych nevěděla, sama jsem snílek.
1: Tak to s námi zkuste i vy.
2: A víte co, teď vám povím já svůj příběh, celý nic nezamlčím a vy mi potom dáte za to radu, jste velice chytrý člověk. Slibujete, že mi tu radu dáte?
1: Tuhle odvahu asi v sobě nenajdu. Ale rozhodně si z vašeho příběhu vezmeme poučení a inspiraci.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Dnes to tedy bude příběh Gabriely Vránové, který si budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Gabriela Vránová pocházela ze smíšené rodiny a narodila se na Slovensku, kde její tatínek tehdy působil jako pedagog. Učil češtinu a francouzštinu. Na Slovensko přišel vyučovat československý jazyk, tak se o tom tehdy uvažovalo, že bude ve slovenském a českém znění. A jako učitel se tam zamiloval i do své o pár let mladší žákyně. Jak to pokračovalo dál, už mi prozradil Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové.
2: No a vzali se a dostali se do toho Nového Mesta nad Váhom, protože babička, jak říkám, nebyla z toho kraje, tak se tam dostali a narodila se jim tam tedy původně takhle, ještě se narodil nejstarší strýc Jaroslav, máma, ale mladší bratr Stanislav už se narodil na Moravě, protože přišel slovenský stát, celá tahle ta idea padla, že jo, byly problémy, Slováci se vlastně osamostatnili a dědeček buď by musel podepsat kolaboraci se slovenským státem, anebo, což bylo jasné, se rozhodl, že musel prostě zpátky na Moravu a utíkal, kdybych to chtěl hodně zdramatizovat, tak přes Javorinu opravdu, ale z náručí s malou Gabrielou, ale ono to tak úplně nebylo. On utíkal, ale bez té malé Gabriely, protože se musel vrátit už bez povolení. Se přes kopečky vracel vlastně do toho svého působiště, no a dostali se nakonec do Brna, kde máma vystudovala teda střední školu a tak dále. Čili ona žila jenom 3 měsíce vlastně na tom Slovensku. Ona je červencová a v září došlo ke vzniku toho slovenského státu a museli pryč.
3: Je to tak snadné najít cestu k nám. Okolo potoka, po kterém pírko plave, přes zítku přelézt, nadejít si humny,

0: snadné najít cestu k nám.
1: Její první film Kde řeky mají slunce režiséra Kršky, taková menší, ale výrazná role ještě jako brunety, protože máma byla původně černovláska. Ten film se málo vysílá, já jsem ho viděl jenom díky tomu, že jsem o mámě připravil dokument, tak jsem si ho nakoukal. Hrála tam takovou zavržení hodnou nebo zavrženou prostě roli jako takové odpadlice, ale to je všechno, co o tom vím. Ale druhý film byl asi jeden z jejich nejvýznamnějších a dodnes tedy velmi populárních, a to je film, protože se opakuje, Hledá se táta.
2: S Vladimírem Menšíkem.
1: S Vladimírem Menšíkem. Pro něhož, a to se ví málo, to byla první velká role. On sice předtím už hodně točil, daleko dřív než máma, protože byl také věkově starší a točil už od hodně mladého svého věku, ale takové, řekl bych, menší nebo střední role, když tohle to byla první hauptka. A to je nějak svedlo dohromady, že se stali velmi i vyhledávanými partnery, několikrát spolu hráli, byť každý úplně jiný, a vyvrcholilo to velkým tedy životním přátelstvím a nakonec to ještě podpořila blízkost našich chalup, což vzniklo náhodou. Takže Vladimír byl velkým rodinným přítelem a setkání u něj na chalupě nebo jeho u nás patřili k tomu nezapomenutelnému.
3: Nabídky na film přišly pro Gabrielu Vránovou i později. V roce 1966 natočila v kriminálním žánru Poklad byzantského kupce a ve stejném roce i Smrt za oponou. Další herecké úkoly před filmovou kamerou byly už jen menšího rozsahu. Připomeňme si třeba i film Marie Poledňákové, kde si zahrála učitelku, jak vytrhnout velrybě stoličku.
4: Vašku, proč má ta velryba zavázanou hlavu?

0: maminka. Tak, děti, než začneme psát, vzpomeneme si na maminku. Jaká je, co dělá, jak vypadá. Benda Martinec, dejte sešity na stůl, vezmete si cvičný papír a sloh budete přepisovat po vyučování.
1: Prosím, soudružko, učitelku, já dneska nemůžu. Já musím vařit večeři.
0: Vašku, Nešašku, už ať si v lavici. Tak, povídejte, děti, jaká je vaše maminka.
2: Hezká.
0: Lucko.
3: Okatá.
4: Kudratá.
0: Jirko.
5: Pravdomluvná.
0: Vašku.
1: Já už to prosím sepisuju písemně.
0: Vaškovi pořádkovou službu, to je jako udělat kozla zahradníkem. Ale tento týden se překonával. Nejenže ve třídě byl vzorný pořádek, ale pomáhal také školníkovi. A kolega tělocvikář, ten si ho nemohl vynachválit.
6: Já si myslela, že něco proved, když jste mě volala do divadla.
0: Včera jsme psali sloh. Prosím vás, neříkejte Vaškovi, že jsem vám to dala číst.
6: To je moula. Maminka se bude vdávat. Takový nesmysl.
0: Víte, co mám na dětech nejraději? Že vidí svět takový, jaký by měl být. A jejich svět, to je především harmonický domov.
6: A co byste dělala na mém místě vy, paní učitelko?
0: Já bych se nad tím alespoň zamyslela, maminko.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme ve vyprávění příběhu tak, jak jsme si to slíbili na začátku. O herečce Gabriele Vránové.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Gabriela Vránová, jak už jsme prozradili, vyrůstala v Brně. A také tam vystudovala herectví. Za svým prvním divadelním angažmá putovala do Ostravy, kde ale strávila jen dvě sezóny na jevišti Státního divadla, a to v letech 1960 až 62. Přes poměrně krátké období, které tam prožila, tak na Ostravu vzpomínala ráda. Mimochodem, na tom hereckém začátku, Ondřej, měla maminka někoho, kdo ji takzvaně vzal pod křídla. Některá z kolegyň, která se prostě o ní starala a snažila se jí předat své zkušenosti? Nebo našel se někdo potom v Praze, když přišla hrát do divadla na Vinohradech?
2: Ona měla v Ostravě vynikající českou herečku a hlavně také první ženskou nositelku ceny Thálie Zorku Rosypalovou, která dostala cenu Thálie za celoživotní mistrovství. To byla velká legendární herečka s podobným osudem jako v Praze Vlasta Chramostová. I s tím osudem, že nesměla. Zorka mohla aspoň v divadlo, než to paní Chramostová nemohla ani to. Takže to byla taková její druhá máma.
1: Starala se o ni opravdu vzorně. Za tu dobu hrála Gabriela Vránová třeba v Domě Doni Bernardy nebo v Dalskabátech aneb Hříšné vsi. A i když působila mimo Prahu, její půvab i herecké schopnosti neušly pozornosti filmařů a režisérů. A taky později dostali i do Prahy. Další její herecký a divadelní život byl už spjatý s divadlem na Vinohradech v Praze. Tam hrála bezmála 50 let.
2: A v té Praze vím, že vznikl velmi hezký vztah s Karolínou Slunečkovou, to byly velké kamarádky, oni dvě. Potom vím, že z té tehdy starší generace, asi posluchači už nebudou znát jméno Josefa Chvaliny nebo paní Lídy Vostrčilové, dvě jména, která patřila k takovým, že hodně od nich nabírala zkušenosti. Oni zažili právě všechny ty problémy těch 50. let v tom divadle. Podotýkám, že máma tam přišla v roce 62. To znamená, že už nezažila ta problematická 50. leta, naštěstí teda musím říct. No a posléze z dalších vím, že vznikl velmi hezký vztah s Vlastíkem Brodským, s Jardou Satoranským a teď na někoho zapomenu a nerad, s Pepičkem Bláhou, ale myslím, že ta Karolínka z těch dám byla asi nejbližší.
1: V té době už také začala točit pro Československý rozhlas v Praze. Za celou dobu nenatočila žádnou scénku, žádnou řachandu nebo velký silvestrovský humor. Tu příležitost dostávali spíš jiné kolegyně z Vinohradského divadla. Přesto ale se dochoval záznam, dnes už v soukromé sbírce Ondřeje Kepky, který dokazuje, že natáčela třeba i úspěšnou parodii. Třeba tu s názvem Ať žije happy end, kde si zahrála i s Jaroslavem Kepkou, tedy se strýcem Ondřeje Kepky.
3: Aničko, nemohl jsem se dočkat, až vás opět uvidím.
4: Mladý pane, nemluvte tak.
3: Přece si přišla, Aničko.
4: Musela jsem, mladý pane. Moc jsem se bála, že byste přijel k nám.
3: Jsme přece staří známí. Pokud vím, kdysi dávno dokonce naši otcové byli společníky.
4: Vím, ale to už je opravdu dávno.
3: Váš papa byl přece spolumajitelem firmy. Aničko, proč teď žije tady v lese, v chaloupce, úplně sám? Proč?
4: Nevím. Nesmím vám to říct, neptejte se, mladý pane.
3: Aničko, jsme přece přátelé, možná, že i víc než přátelé, Aničko.
4: Ne, nejsme přátelé, já... Mladý pane, nezlobte se, musím domů.
3: Aničko, můžeš mi říct, proč jsi od nás tak narychlo odešla?
4: Odešla, mladý pane. Nejdřív odešel před 20 lety můj otec, to přece víte.
3: Vím, ale nevím proč.
4: Raději to nechtějte vědět. Moje maminka u vás zůstala jako komorná.
3: O tom nic nevím.
4: A taky odešla. Narychlo. Jako já.
3: Ublížil jí někdo?
4: Mladý pane.
3: Váš ruměnec vás prozradil. Aničko, začínám něco tušit.
4: Ne, jenom to ne, mladý pane, raději nic netušte. Kdybyste jen tušil.
3: Aničko, tuším, že tě miluji.
4: Vy nesmíte nic tušit. Ne, ne, ne, ne, musím už jít, mladý pane.
3: Aničko, mám zde čistě náhodou housle. Dovol, abych ti vyspíval celou svoji lásku. A taky vyhrál na těch housličkách. Aničko, neodcházej. Celý život chci žít s tvým Rumněncem.
4: Bohužel, není to možné.
3: Proč, má drahá?
4: Jí mám nenekalé tušení, že můj Rumněnec brzy odejde.
3: Aničko, drahá, řekni mi konečně, proč odešel tvůj otec? Proč odešla tvá matka? I ty. A proč odejde tvůj Rumněnec?
4: René, nikdy. Musím jít. Kdyby přišel otec, zastřelí nás.
3: On má pušku.
4: Jako hajný s definitivou má dvě. Jednu na zvěřinu pernatou a druhou na kňoury. Tak to byla ta druhá. Je zle. To je on.
3: Nestrefil se.
4: Tak to není on.
1: A teď si v tom udělejme trochu pořádek. Jaroslav Kepka, známý herec, strýc Ondřeje Kepky. Jeho bratr Jiří Kepka, to byl manžel Gabriely Vránové. Jak se tihle dva ale vlastně seznámili, Ondřej?
2: Máma byla z Moravy, že jo, z Brna, tam měla rodinu v Praze, přes tu Ostravu teda se dostala do Prahy, bydlela v takovém zoufalém bytečku v dílnách divadla, čili vlastně jakoby v dílně, jakoby v garáži takové, než tedy dostala, nebo než si našla nějaký první malinký byteček a nějak musela zůstat přes Silvestra, Nový rok v Praze, zase kvůli divadlu, jo, nemohla odjet prostě do toho Brna k rodičům, byla sama a strýc jí pozval na, tedy, že může toho Silvestra strávit s nimi, jako s rodinou prostě Kepku. Nevím, jestli v tom byl nějaký záměr ze strany strýce, nebo jestli to bylo opravdu pozvání, jako aby nebyla sama někde. To už se asi nedozvíme, protože strýc mi to určitě nevyzradí. Ale ať už tak nebo tak, každopádně na té silvestrovské oslavě logicky nechyběl jeho bratr Jiří jako rodina a tam nějak prostě přeletěla ta jiskra. Podotýkám, že strýc byl tehdy taky svobodný, tedy táta taky, takže mezi tátou a mámou prolétla nějaká jiskra. Zase vím, že to nebyla taková ta láska filmová, jako že by byla svatba za 14 dní, to ne, že to trvalo nějakou dobu. No a takhle vlastně se učitel matematiky a hudební výchovy působící v Chebu najednou dostal k člence divadla na Vinohradech. Je to trošku zase jak z Hollywoodu příběh. Považoval to za svoje takové životní štěstí, prostě tady ten okamžik a vznikl vztah dvou dosti odlišných lidí, kteří ovšem našli něco, co je celý život obrovsky pevně spojovalo. A já vlastně jsem, myslím, v tom koktejlu genů dostal kus té tátovy racionality a přitom on hrál na trubku jako mladý kluk, takže tam byl vztah ke kumštu a od mámy tu emotivnost. A to se ve mně nějakým způsobem někdy velmi bouřlivě motá a někdy, když je teda štěstí, tak se to krásně sčítá. Takže jsem schopen takového toho stání na zemi a přitom se dokážu jakoby povznést do těch emotivních výšek. Jo.
0: Hvězdné návraty.

když-li dětský míč poskočí, když si s ním kluk hrál, než-li zvedneš své obočí.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Teď si připomínejme Gabrielu Vránovou při její televizní práci. Vzpomínejte s námi a nechte si vyprávět příběh.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Nutno teď vzpomenout i na důležité seriálové role. Lirický dívčí půvab zúračila v postavě Lízy Bornové v historickém a mimořádně úspěšném seriálu Sňatky z rozumu, režírovaném Františkem Filipem v roce 1968 i v dalším podobně pojatém projektu FL Věk.
2: Když se na to dneska podíváte, jsou to nesmírně výpravná díla, jako ve smyslu toho, že v FL Věkovi ty velké reality, průjezdy celými městy a podobně. Byly to seriály, kde také poprvé a bohužel naposled se využila její podoba s Janou Brejchovou. Tehdy si oni hráli sestry a tehdy si byly neuvěřitelně podobné. Potom už nikdy k tomu nedošlo, což je velká škoda. To je taková škoda, ale herecký život je plný různých nevyužitých příležitostí. Stejně tak, jako se u mámy příliš nevyužil její talent pěvecký. Malé

0: Když to takhle slyšíte, je to velká škoda. Ale zpátky k televizním seriálům. Z postav současných žen je dodnes populární její ušlápnutá Anička Čiháková v legendárních Chalupářích z roku 1975. Ondřej Kepka, syn Gabriely Vránové, určitě prozradí, jestli i tušila dopředu ten velký úspěch Chalupářů.
1: V žádném případě. A nejenom ona. To bylo považováno, myslím, že se to točilo v létě, nebo tak samozřejmě kolem léta, že jo, a to bylo považováno trošku jako až skoro, když se to natáčelo, no tak jako jestli do toho vůbec jít nebo ne, a jako že to je takové trošku pokleslé a jej dám ránky, no dobře, no tak to teda natočíme, když to ten František Filip režíruje, kterého měli všichni rádi, vůbec se nepředpokládal ten fenomenální úspěch, až trošku, když to přeženu hodně, tak herci měli pocit, že jdou do něčeho, co není jako důstojné vůbec, jako jejich postavení, nebo jak to říct.
2: Kde jsi byla?
3: U Holiče.
2: A proč jsi na autobusem?
3: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
4: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát o 17:30.
3: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
5: Pokaž to. Je, ty jsou ale pracovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
2: To byste se nestýlili nosit.
3: V efektu se o ně ženský prali.
2: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
3: Jo, co si uvaříš, Čiháku?
2: Ančo!
5: Tam mu ale dává kapky, co? A má co chtěl, když si o to poledoval.
0: Mimochodem seriáloví Čihákovi, tedy Vladimír Menšík a Gabriela Vránová, které jste slyšeli v ukázce, bydleli v seriálu v Třešňové, ale ve skutečnosti ve Višňové s číslem popisným 13, naproti družstevnímu vejminku. To byla ale ve skutečnosti fara. Chalupáři byli nejsledovanějším televizním seriálem tehdejšího Československa. Jejich sledovanost dnes zázračná. 93% diváků.
1: Prostě ti Chalupáři najednou jako z problematického kusu se stali takovým fenoménem.
0: A vypravili se taky do Prahy na zájezd. Tady pan císař i Huml obdivovali krásné dámy a také zboží v obchodech, o kterém mnohdy ani nevěděli, co to je. Ale taky se teď s Gabrielou Vránovou otáčí za Pražandou v krátké sukni.
3: To je, pane císař, co, že se nestydí?
6: Že se nestydí, nestyda, nestydatá. Ale ta pravá má docela hezký nohy, no tak proč by je měla schovávat?
3: Teda, pane císař, vy jste stejný jako všichni mužský.
6: No a vy to s tou skromností trochu přeháníte. Musíte se trochu činit, když máte takovou konkurenci.
3: No promiňte, ale takhle bych nešla ani na trávu králíku.
6: Ale já neříkám, abyste si ustřílela šaty až pod páždí. No podívejte se na sebe, jak vypadá, tady se jak popelka. Co? No ženská má vypadat k světu. Musíte si ty šaty přijeftnout.
7: No je, ale, to je ale fracek. Nevycválanej. Chy, se jako šterce. Když se něco slušně zeptám, tak má slušně odpovědi. Ty holky dneska nemají vůbec žádný vychování. To není divu, tak je nikdo nevychovává.
6: No ona ti neřekla, co to je.
7: Ale řekla.
6: No tak proč to tajíš?
7: Jsou to dánský kalhotky, když jsi tak zvědavej.
3: No,
7: na tom smíchu. Na tom je k smíchu akorát to, že do týhle tý malý trubičky se vejdou troje.
6: Ježišmánička, ty...
1: Počkej, Anička má zájem o ty umělý dřívy.
7: No. To ještě naštěstí nemáme. Pojďte.
3: Tak tuhle, jestli byla tak hodná, tak přidržte si to tak a dotáhnu dozadu. No a za vámi je zrcadlo.
6: No to je krása.
1: Evžene, no řekni, no.
6: No to je rozdíl, no, to je úplně jiná ženská.
7: Já bych ji vůbec nepoznal, věříš?
3: Vážně, ale no. Já bych si přece jenom chtěla zkusit tu černou, víte, on Tonda má rád černý.
6: Prosím vás, Tonda, ten vám padne k nohám.
3: Prosím, děkuju.
7: No ne, tyhle vypadá ještě mladší.
6: No to je Kongo.
3: Co jste tomu teda voušku dal? No, teď by mě tom Tonda vůbec nepoznal. A co by tomu řekli ženský? No co říkáte, slečno, já nevím. Podívejte se. Já bych vám to jako zákaznici vůbec neměla říkat, ale to víte, je to Silon. Vlasy jsou vlasy. Já bych takové, jako bych chtěla mít.
7: No jo, to by musela chodit jinak, ale takhle.
6: S dovolením. Můžeme si to vzít?
3: Prosím.
6: No tohle, no to by šlo.
7: Víte, to je podobný ty.
3: Tak vemte dcerušku ke Kadeřinkovi a uvidíte.
7: Dcerušku?
6: To není dceruška. To je milenka.
8: No, co koukáte? Znáte moje noce? Děkujeme.
3: Promiňte, na shledanou.
0: Možná, jestli přemýšlím, teď mě to tak vnuklo, tu myšlenku, jestli nepomohlo i to, že to byl jeden z prvních barevných seriálů. Do té doby to byly černobílé věci
1: to
0: a
1: nejen
0: televize prostě barevný, výpravný taky celkem. A veselý na tu dobu poměrně.
1: No,
0: to taky byla změna v podstatě, takže víc těch aspektů dohromady, že zahrálo.
1: To je možná pravda.
0: A pak tak... parta hodně teda opravdu těch velkých
1: no,
0: jmén.
1: Špičkové a špičková jména. To byla výhoda vždycky Františka Filipa. Oni říkali, že jako to má jednoduchý, že si obsadí Vinohradský divadlo. On hodně čerpal z Vinohradského divadla. No, už Dušan Klein nás učil na katedře režie, že umění režie především vybrat si lidi. Takže František Filip ano, vybral si dobré lidi, protože to je základ té profesie. No a on není pravda, že on se říká, no on tak tam stál a tak oni si to sami, no to je samozřejmě blbost. To když pak začnete trošku se té režii věnovat, tak pochopíte, že oni si sami nic neudělají, jo? Že samozřejmě parta takto skvělých herců může chvilku toho režiséra mu pomoct nebo dokonce ho zastoupit, když je třeba nějaká krize, protože cítí věci a tak, ale nemůžou sami natočit seriál, jo, takhle úspěšný. Takže rozhodně tam je velká jaksi ruka jeho. Pak si myslím, že ten seriál taky se stal slavným tím Valdemarem Matuškou, který vlastně byl smazán z té titulní písně zase. Jo, to jsou všechno takové ty věci, které člověk nemůže tušit a které přidají plyn tomu zviditelnění.
0: Neskazilo vám to třeba prázdniny?
1: Kazilo to, takhle. Mámina práce kazila zcela zásadně prázdniny, protože vždycky, zejména kvůli divadlu, jsme se museli od někať vracet dřív, nebo tady byla výhoda, že já měl ty dva měsíce jako kluk, že jo, každej, a táta jako učitel taky měl ty dva měsíce. Takže my jsme se během roku viděli hrozně málo, protože máma byla pryč, táta teda učil, že jo, já měl taky svý už povinnosti, myslím teda i jako herecký, že jo, a taky jsem byl trošku netypické dítě v tomhle, takže my jsme neměli ani moc sobot, nedělí, toho bylo poskrovnu, jo, a už vůbec nějaké běžné odpoledne, nebo takové to, co budeme dělat zítra, vždycky slyším takové ty pořady, co zítra, aby jsme se nenudili, jo, co zítra, vždycky říkám, ty brděl teda, no, takže to, ale za to jsme si to vynahradili potom v létě, že jsme chtěli být jako rodina spolu, samozřejmě nevyšli celé dva měsíce, ale větší část, a máma to vždycky kazila tím, že tu jsme, a pamatuju si jednou, teda to bylo opravdu, že jsme museli kvůli tomu jet z Norska, a to bylo už začátkem 90. let, už jsme mohli teda do této ciziny západní, jet kvůli tomu nějakým šíleným trajektem, zrychlit cestu, protože se ozvalo Vinohradské divadlo, že něco potřeba, záskok a tamhle. A tato generace, myslím teda maminina generace, považovala tu práci za něco, co je prostě nepřekročitelné. To divadlo, když prostě něco řeklo, to bylo opravdu, jak říkal režisér Raimond, herce omlouvá jenom smrt. Máma sama hrála ve 40 horečkách představení. Ono to zní trošku tak, jako někdo mě mohl říct, no proč to dělají, nebo jako k čemu to. V jednom portále stál lékař s injekcí, v druhém portále sestra zdravotní s čajem nějakým urologickým a čekali, kdyby náhodou něco, a máma opravdu ve 40 na jevišti, aby náhodou nebyla změna nebo něco. Tadle generace to měla v sobě. Neříkám, že dnešní ne, ale dneska už přece jenom je třeba běžné, že se prostě něco stane a řekne se, že to nejde. Tehdy prostě muselo to jít.
9: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pár slov k životu Gabriely Vránové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Díky svému specificky zabarvenému hlasu ji posluchači znali z rozhlasových her, pohádek a nezapomenutelná byla i v dabingu. Dokonce obdržela cenu Františka Filipovského. Jejím hlasem mluvili v Česku ve svých filmech třeba Marilyn Monroe, Elizabeth Taylorová nebo Catherine Deneuve. Jako třeba v téhle ukázce z filmu Afričan.
2: Jak se daří našemu papouškovi?
3: Dušince? Dušinka jednou, když paní Martinetová uklízela, ulétl. A taky při luxování rozmáčkla leguána.
2: To mě moc mrzí, co mi tu vykládáš.
3: Když už mluvíme o smutných věcech, tak naše opička umřela v únoru na překrvení plic.
2: Co?
3: A šakal jsem darovala cirkusu.
2: To snad ne, ty ses úplně zbláznila, Charlotte. Byla to moje zvířata.
3: Tvoje zvířata, už 3 roky se o ně nezajímáš, stejně jako
2: ale
3: mě. Poslechni, Viktore, s tím je už konec. Dřív si cestoval ty a teď cestuju já. A když budu mít chuť přivést si domů starou slonu, klidně udělám.
0: Od samých počátků pracovala se svým hlasem i pro rozhlas nebo suprafon. Recitovala verše, četla příběhy na pokračování, získala také cenu Prý Bohemia za herecký rozhlasový výkon i Křišťálovou růži za umělecký přednes. A pro rozhlas natočila celou řadu skvělých rozhlasových her, jak mi potvrdil i její syn Ondřej Kepka. Sám si vzpomíná na jeden titul, který znamenal i legraci.
4: 3 růže z papíru se to jmenovalo. A to mě fascinovalo jako dítě, protože oni tam s panem Jaromírem Spalem byli jenom 2 jako partneři, nebo 2 role a někdo jiný. Velkou část toho příběhu jedou na loďce, na pramici, a tehdejší mistr, dneska se tomu říká, myslím, zvukový designer tady v rádiu, a tehdy se tomu říkal ruchař tedy, tak vyráběl tu pramici a tu jízdu na té pramici. Máma říkala, že...
5: Zvukově, prosím
4: zvukově,
5: vás.
4: Ano, zvukově, zvukově. A máma říkala, že jako měli co dělat, protože to bylo synchronně s jejich dialogem, tak měli co dělat, jako se jaksi takzvaně neodprdávat, jak my říkáme, protože pan Šviha tam měl nějakou kádinku s nějakýma vařečkama. Vedle nich, jo, vedle nich. A oni prožívali, to byl takový nádherně atmosférický příběh vlastně dvojice, myslím, že on jí svádí, a to jsem pochopil až později, jako o co vlastně jde, až když jsem byl větší, a zve jí k sobě jako na chatu a probíhá tam nějaký dialog takový velmi chytře napsaný prostě, jo, a ten Šviha prej měl tu kádinku a ty těma vařečkama do toho furt plácal a oni měli mít jako takový jako seriózní emotivní prostě, a máma říkala, že nevěděla, co mají dělat, protože on do toho furt šplouchal, tak je to uchvatně udělaná rozhlasová iluze, plná fantazie a tak dále. No a potom přišly takové významné, byly třeba Bílé noci Dostojevského, kde se také setkala s mým strýcem Jaroslavem, o kterém jsem už mluvil. To byla především strýcova tedy, protože on hraje tu hlavní roli toho Snílka, ale opět jsou to 2 hlasy a tu Nastěnku, tu naivní holku, do které on se bezmezně zamiluje, tak právě hrála máma.
6: Chvějeli se má ruka pak. Je to tím, že ji ještě nikdy neobjímala taková hezonká malá ručka, jakou máte vy. Úplně jsem odvykl, že nám totiž. Nikdy jsem si na ně nezvykl, vždyť jsem sám. Nevím ostatně ani teď, jestli jsem vám neřekl nějakou hloupost. Řekněte mi to přímo. Ujišťuji vás, že nejsem urážlivý.
7: A kde pak, ne, naopak. A chcete-li mocí mermu, abych byla upřímná, tak vám řeknu, že nám taková ostýchavost líbí. A chcete-li vědět víc, tedy mně se také líbí. A nepošlu vás pryč, dokud nedojdeme až domů.
0: Na samotný závěr si ještě nechme ukázku ze slavného televizního seriálu Ludvíka Ráži a Markéty Zinerové My všichni školou povinní. Podle Ondřeje Kepky je tahle role jeho maminky skoro na Oscara. A to si musíme uvědomit, že hrála učitelku před zraky celé své učitelské rodiny. Učitelem byl její tatínek, její maminka, její sestra, tatínkova teta, a tím bychom nekončili. Gabriela Vránová hrála nerudnou, hysterickou učitelku.
8: No a co ty, kluku, jeden, to se dělá? První den ve škole otvíráš pusu jako vrata. Ty si kdo, postav se.
9: Já jsem hrdina.
8: Aha.
9: Pepík.
8: Tvůj tatínek je elektrikář, toho trochu znám. Máš moc šikovného tatínka, Pepíku.
9: Jestli něco potřebujete, náš táta nemá čas. Mají děl stejně poslední dobou strašně otravujou.
4: Myslím si, že máma asi neměla přímý vzor, protože v rodině ty, co jsem znal a věděl jsem o nich, jak učí, myslím z těch všech učitelů a učitelek, tak neměli tento problém, nebyl. Jo,
5: Ale spíš, když najednou viděli, Elinka Gábina hraje učitelku, jo. Tak to se teda podívejme.
4: No jistě, učitelská to bylo, no, to bylo spoustu, to bylo různé, jako, ano, drobné kritiky byly, nebo takové jako připomínky, protože ta rodina, zejména z dědeček byl velmi kritický, ten byl opravdu velký kritik, ten nenechal nic suchou na nikom, jo. To si pamatuju, jak někdo přišel a říkal, tak z vás se stala velká hvězda, jako mámě to říkal, a děda, který by měl být pyšný, říká, no taková hvězdička, jo, takže to... Děda prostě tak jako uměl jako srazit. I mimochodem jeho bratr taky učitel, jo. Takže já spíš přemýšlím, kdo nebyl učitel, kdybychom to měli vyjmenovat.
8: Tak tedy druhé problematické dítě je Oliva. Tedy tomu, kdyby to vůbec bylo možné, bych dala ředitelskou důtku. Tam je situace jiná. Pokoušela jsem se apelovat na matku, aby doma kluka víc přitáhli, zvláště co se týče chování, ale... Olivová se v chlapci vidí. Všechno mu promíne, na všechno má jenom omluvy. Co, já už jsem se mu napsala poznámek a no všechno málo platné. No, krom toho jde o dítě nenadané. No já nevím, snad při předběžných testech se přihlíželo k povolání rodičů. Otec je soudce a matka sociální pracovnice Národního výboru. Oliva patří do vyrovnávací třídy. A jestli ne, tam pak do zvláštní školy.
4: Ono je to opravdu geniálně zahraný, to musím říct. Tak jako někde se mi máma zase třeba tolik nelíbí, to říkám upřímně, aby vyznělo to, co teď říkám, tak tady musím říct, že to je fascinující jako výkon, zejména ta scéna toho, kdy se takzvaně zblázní, to je ten moment taky skvěle od toho pana Ráži režíně, tam vytvořená ta nálada toho momentu, kdy vlastně ty děti jsou úplně hodný a ona najednou vidí už tu partu těch šílených děcek před sebou. Takže já si myslím, že ta role trošku přečila ten seriál.
0: A možná, kdyby z toho byl velký film, byl by to velkofilm. Gabriela Vránová získala za svůj život i cenu Karla Čapka. Ta souvisela s aktivitami v oblasti zpřístupňování a popularizace díla významných českých spisovatelů. Ostatně i ona sama se prosadila jako spisovatelka a výběr jejich poetických fejetonů se prodával pod názvem Magnetický vítr. Dočkal se dokonce dvojího vydání. Gabriela Vránová nás bohužel po dlouhé nemoci opustila 16. června roku 2018. Zůstaly po ní skvělé role, natočené, zaznamenané, archivované. Ale co vlastně na tom divadle ona tak milovala a co pro diváka chtěla?
4: Máma vždycky chtěla sdělovat krásné myšlenky. Já vím, že to zní romanticky, že to zní naivně, že to zní směšně a já nevím jak, ale ona vždycky chtěla být nositelem sdělení něčeho krásného, co by obohatilo toho diváka. Milovala humor a věděla, že je potřeba se taky zasmát, to bezesporu. A když to bylo přes vtip nebo přes to, tak ona neměla nic proti komediím nebo tak, ale především chtěla jako něco sdělit, proto milovala slovo, říkala, že taky v Bibli, že na počátku bylo slovo, proto milovala to slovo jako toho nositele té myšlenky. A chtěla prostě sdělit, že milovala věci, kde může v té roli něco sdělit. A bylo úplně jedno v tu chvíli, jestli je to tedy negativní role, čili aby sdělila takový nebuďte, nebo když budete takový, tak se vám něco stane. Samozřejmě, že k tomu musela dostat hru, text, postavu, která to umožnila. Ona se to často snažila najít a proto některé i postavy, které to na první pohled neskýtaly, najednou díky ní vykvetly do nádherných prostě figur, o kterých se autorovi ani nesnilo, jo, že takové budou. Takže to je to, co nejvíc milovala, čili šlo jí o to sdělení. No.